0: nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Ve čtení na pokračování jsme se minule poprvé vypravili do 17. století, kdy žila Susanna Wesleyová, hlavní hrdinka knihy Sandy Denglerové. Susanna se narodila roku 1669 v Londýně, v rodině faráře Samuela Ensleyho, jako poslední z 25 dětí. Velmi ráda četla a už jako 13letá uměla číst latinsky, řecky a hebrejsky. Dobře znala písmo a měla sformulovány své politické a teologické názory. Se svým otcem vedla vážné rozhovory o věroučných problémech a vždy věděla, co chce. Už jako mladá dívka se rozhodla, že se možná nevdá, nebo musí mít za muže někoho vzdělaného, jako je ona, a také bohatého. Další životní osudy mladé dívky přibližuje v dalších minutách Rosita Mertová.
2: Bystrý jsem. Čistě teoreticky byla nonkonformistická svatba dosti střízlivou záležitostí. Dva lidé si před boží tváří a před lidmi navzájem slíbí věrnost a to je všechno. Střízlivá však mohla být jen tehdy, když si obyčejný člověk bral jiného obyčejného člověka. Ale v rodině Ensleyů nebylo nic obyčejné. Otec si přece vzal, že vezme každého mladého disentéra v Londýně pod svou ochranu. Některým pomohl finančně a všichni směli přicházet na jeho faru, a to ve dne i v noci. Povzbuzoval je, napomínal, posiloval a dbal na to, aby zase zavládl pokoj, když jeho připomínky zavdali příčinu k vášnivým debatám. Stovky disentérů se shromažďovaly každou neděli pod jeho kazatelnou a on neúnavně brojil proti anglikánské církvi. Také Ensleyovy dcery byly všechno jiné než obyčejné. Jak často už to Susan slyšela, někdy šeptem, jindy nahlas, jak jsou hezké, příliš nadané, aby jim to bylo k prospěchu, v jistém smyslu příliš zhýčkané. Však také jejich otec s každým zacházel s porozuměním. Proto Susan nepřekvapilo,

všichni si pochutnávali v ohromném bufetu. Tísnili se a žertovali, tlačili se a smáli. Bylo mezi nimi mnoho neznámých tváří, takže Susan měla dojem, že na svatbu přišel snad celý Londýn. A Elizabeth si to zasloužila. Byla vskutku okouzlující. Možná, že Susan přece jen krásu trochu podceňovala. Mělo to své výhody, když byla žena oslnivá. Susan si však nedovedla představit sebe samu jako nevěstu. Ne uprostřed vší té vřavy. Stála na třetím schodu a dívala se na všechno z bezpečné vzdálenosti. Teď se řítila dolů po schodišti N. Susan si znovu uvědomila, jak jsou jako sestry rozdílné. Ona, N, Elizabeth. Obzvláště N. Nejméně čtyřikrát, počítala-li Susan správně, si N upravila účes a zavázala šněrovačku. Nic to však nepomohlo. Její úsilí ji neudělalo krásnější ani méně hezkou. N teď stála přímo vedle své sestry na schodišti. Suky, drahoušku, jdi přece dolů a věnuj se hostům. Ti si vystačí i beze mne. Ty máš na všechno odpověď, já tě tedy do toho zatáhnu. To je přece Denny. Zvedla ruku a divoce gestikulovala. A někoho sebou přivedl. Denny Fowey také spatřil a odpověděl na její gesto jako poslušný psík. Kdysi se o N zajímal, trvá to ještě? Razil si cestu mezi gratulanty a táhl za sebou hezkého a sympatického mladíka. Teď stáli oba u schodiště. Enin hlas byl měkký a jemný. Dobrý večer, Denny. Dobrý večer, vážená. Mohu vám představit kolegu ze studií a dobrého přítele Sema Westleyho? Seme, to je En, o které jsem ti už mnohokrát vyprávěl, a to je její malá sestra Susan. Tak to je En? Výraz mladého muže prozrazoval pozornost a otevřenost. Působil jako někdo, kdo by se za žádnou cenu neodchýlil od pravdy. Ty nemáš potíže s vyjadřováním, Denny, ale když si líčil její krásu, tak ses netrefil. A její sestra se jmenuje Susan? Doma jí říkají Suky. Denny se tak trochu počítal do rodiny. Konec konců přicházel na faru dosti často. Suky, nejmladší z Ensleyů. Krásné ženy mají často hlavu nadspanou slámou. Tváří se, jako by krása vlastně nebyla jenom rozmarem přírody. Doufám, že nejsi taková, Suky.

Susan cítila, jak se její ústa otevřela, aniž proti tomu dokázala cokoliv udělat. A když jí konečně napadla chytrá odpověď, ten nestydatý pan Westley a Danny už byli pryč. Oba se smáli a bavili s jinými. Anne a Susan stáli opuštěné u schodiště. Jak se mohl opovážit? Susan hořeli uši a teplo se jí rozlilo i po tvářích. Napadlo jí půl tuctu vhodných odpovědí na téma pýchy, ale bylo pozdě. Pan Westley se právě bavil s bratrancem Johna Dantna. Anne to zřejmě nepřipadalo nijak mimořádné, vykročila a razila si cestu zástupem lidí. Susan ještě chvíli postála a sledovala neomaleného mladého muže. Všude, kde se objevil, se lidé začali usmívat. Jak jen mohli naletět jeho nestydatosti. Jeho výrazné rysy se dokázaly změnit během vteřiny. Teď měl vrásky na čele, za chvilku se zase usmíval. Je to zřejmě povrchní chlapík a měl tu drzost tvrdit, že ona, Susan, je hloupá. Tak nějak to přece řekl. Trhla sebou, když na ní Elizabeth promluvila. Tak co říkáš Samovi? Je to povrchní neotesanec, který potřebuje doučit v chování. Elizabeth na ní nechápavě zírala. Co pak ti řekl?

Studuje teologii na akademii pana Víla a je tam prý jedním z nejlepších. Píše polemické spisy a básně a jistě dopadne dobře při zkouškách. Otec ho pokládá za mimořádně přemýšlivého. To však ještě neznamená, že má dobré chování. Je to poctivý a otevřený člověk. Rovnou říká, co si myslí. Nenazvala bych to špatným chováním. Myslím, že to patří k jeho půvabu. Půvab! Susan vydala zvuk, který naznačil, co si myslí. Elizabeth se hlasitě zasmála. Jsi ještě dítě, Suky. Nedá se očekávat, že poznáš skutečného muže, když nějakého potkáš. Ale ty dorosteš. Ty se to ještě naučíš. A krásná nevěsta zmizela, aby pozdravila další gratulanty. Dítě. Je to pravda? Susan si přinejmenším připadala dosti stará, aby věděla, že by si takového muže nikdy nevzala. Vždyť už na tom, jak se oblékal a česal, bylo vidět, jak je ješitný. Něco na něm Susan připomínalo nedobré vlastnosti Johna Dantna. Tím si lze asi vysvětlit, že ho Elizabeth pokládá za půvabného. Elizabeth byla zamilovaná a láska oslepuje. Možná, že se vůbec nikdy nezamiluji, uvažovala Susan. Rozhodně ne, pokud se láska rovná slepotě.

Mezitím ztratila neotesaného pana Westleyho z očí. Asi je na čase, aby se vmísila mezi lidi, jak to navrhla N. O bufetu spatřila mladého muže, který měl v každé ruce párek a kterého znala pod jménem Martin. Martin, to Susan věděla, neměl ani penny. Zřejmě využíval příležitosti dobře se navečeřet, možná také nasnídat a naobědvat. Susan, Martin zamával párkem. Vyhledal jsem ti informace o apolinérismu. Žel jsem je zapomněl vzít s sebou. Přinesu ti je někdy příště. Nemůžete mi to vysvětlit teď? Martin se odmlčel, aby spolkl párek. Apolinéris byl biskupem v Laodikeji kolem roku 350. Tvrdil, že Kristus byl pravým člověkem, že však neměl lidskou přirozenost jako my. Měl božskou přirozenost. Měl sóma a psyché, nikoli však pneuma. Pak ale nebyl skutečným člověkem. Martin kýval a utíral si pusu. Přesně. Totéž říkali biskupové na koncilu v Cařihradě a zavrhli jeho učení jako blud. Děkuji, Martine. Susan chvíli přemýšlela. Toto učení se tedy nezhoduje ani se sociniánským pojetím, ani s doketismem. Najednou za sebou zaslechla známý hlas jako předení kočky. Sociniáni, Susan, jsou ariáni, přesně řečeno unitáři. Popírají plné božství Kristovo a tvrdí, že je podřízen otci, avšak nemá božskou přirozenost jako on. Sam Westley sáhl za ní pro párek. Susan řekla ledově. Děkuji, pane Westley, že jste mi vysvětlil učení sociniánů. Martin se uculoval. Trapné se mi. Ona je totiž jednou z nich. Oči osloveného se rozšířily. Dcera reverenda Ensleyho sociniánkou? A já jsem si vždycky myslel, že všechny jeho dcery jsou vysoce inteligentní. Hněvivý nach opět zalil Susaniny tváře a uši. Pane Westley, vy trpíte zřejmě stejnou samolibostí, která je vlastní tolika disentérům. Myslíte si, že jste jediný, kdo písmo vykládá správně. A právě zde je problém celého disentérského hnutí. Každý má svůj vlastní výklad. Martin, který měl plnou pusu, řekl, zapomněl jsem ti říci se mi, že Susan se zase připojila k anglikánské církvi. Už nechodí do disentérského sboru svého otce. Susan očekávala další prudkou reakci Sama Westleyho. Tak se totiž disentéři většinou tvářili. Tentokrát to však bylo jiné. Jeho rysy ve tváři změkly. Skoro se usmíval. Vypadal jako malý chlapec, který dostal hračku. Sam Westley se odvrátil od bufetu, její společnost se mu zdála důležitější než jídlo. Vzal Susan za ruku a vedl ji přes sál. Na druhém konci sálu ji zatáhl do kouta a opřel se lokty o stěnu. Můžete mi vysvětlit, Susan, proč vás sociniáni tak fascinují? Jeho oči, mírné a tajuplné, se zahleděly do jejich. Susan se napřímila a snažila se skrýt svou nervozitu. Protože mají pravdu. Nikde v Bibli není zmínka o trojici. Je to lidský výmysl a já se nechci modlit k výmyslům. To je modloslužba.

jak máte krásné modré oči. Usmála se. Přesvědčila ho. Tak tedy vypadá vaše odpověď na moje zdůvodnění. Nechcete jít se mnou na naše setkání? Shromáždění sociniánů jsou otevřena i pro dizantéry. Ne, ne, to nebyla odpověď na váš argument. Arianismus byl vyvrácen už roku 325 na koncilu v Nikaji a od té doby upadá. Moje odpověď na váš argument vypadá jinak. Slovo trojice může být lidským výmyslem, co však chce vyjádřit, to výmysl není. Na řadě míst v Bibli se učí o božství Otce, Syna a Ducha Svatého. Rád vám dám seznam. A ti tři jsou často jmenováni jedním dechem. Jejich spojení ukazuje, že mají stejnou podstatu. Víte, vaše oči se mi skutečně líbí. Děkuji, pane Westley. Těším se na váš seznam.

Když už jsme u toho, zajímal by vás také materiál o osobě a božství Ducha Svatého? Toto téma je přece pro sociniány také problémem, slečno Ainsleyová. Vy jste rozkošná dívka a bude z vás fascinující žena. Děkuji vám, pane Westley, a teď mě prosím omluvte. Susan cítila horko ve tváři. Rychle si razila cestu zpět ke svatebčanům. Náhle se zastavila, otočila a pohleděla ještě jednou do bystré, upřímné tváře mladého muže. Několik informací o Duchu Svatém jako o sobě by mě jistě zajímalo, pokud vám to nedá příliš mnoho práce. Příjemný večer. Zabručel příjemný večer, ale Susan se už odvrátila. Chtěla utéci, ale kam? Spěchala do zahrady a prošla jí co nejrychleji. Zastavila se až před plotem. Šípkové růže už téměř odkvetly. Byl konec srpna a brzy dozrají šípky. Krátké anglické léto pomalu končilo. Ještě jednou si přivoněla ke květům, připadalo jí však, že už tolik nevoní. Proč musí léto vždycky končit tak rychle? Chtěla, aby trvalo věčně a neunikalo lidem rok co rok pod rukama jako sypký písek. Tady jsi, Elizabeth spěchala přes dvůr. Proč se skrýváš venku, Suky? Elizabeth uchopila sestru za ramena. John a já teď vyrážíme. Chtěla jsem se s tebou rozloučit. Ale vždyť nebudeš pryč na věky. Ne, ale tento dům opouštím navždy. Jsem trochu na měko, ale je to vzrušující. Elizabeth odsunula sestru malinko od sebe a pohleděla na ní. Matka není zrovna nejsilnější. Dosud jsem větší část denních prací dělala já. Tento úkol teď připadne tobě. Dávej na matku dobrý pozor. Elizabeth už byla skoro na odchodu. A na otce. A ještě jednou Susan pevně objala. Budu se snažit. Susan měla dojem, že se od ní očekává, že bude mít nějaké horoucí pocity. Nedovedla si však představit, jaké by měly být. Vzpomněla si na svatby ostatních sourozenců. Ti tehdy tak nevyváděli. Elizabeth se stále ještě nemohla rozloučit. Suky, mám o tebe strach. Tím mnohým studováním si získala takové divné názory a tak tvrdohlavě se jich držíš. Otec říká, že si děláš přílišné starosti a myslím, že má pravdu. Bůh ctí každého, kdo ctí jeho a já ho ctím. Zachovávám všechna jeho přikázání, jak mohu nejlépe. Chodím ve světle, jak ho vidím, tak jak to káže otec. A chci žít takový život, že Bůh jednou bude hrdý na to, že mě povolá k sobě. To je přesně tvůj problém. Ještě si nepochopila, že... Přála bych si, aby otec kázal víc o ospravedlnění z víry a o tom, že člověk nemůže být spasen ze skutků. Budu se každý den modlit za spásu tvé duše, Suky. Dobře. Susan se vytrhla. Měla dojem, že nemůže dýchat. Bůh ti žehnej, Suky. Měj se dobře. Naschledanou, Elizabeth. Bůh ti žehnej. A tak přešla nevěsta z jednoho domu do druhého. Z jednoho domova do druhého. Z jednoho života do druhého. Dobře. Elizabeth měla na mysli, že smlouvání s rybářkou je teď na Susan. Dosud to byla Elizabeth, která všechno měla v rukách a která si o všechno dělala starosti, nejen o Susan a její náboženské názory, ale o celou domácnost, ne-li o celý svět. Susan však neměla nejmenší chuť převzít od Elizabeth tíhu starostí. V této domácnosti bylo konec konců dost služebnictva, aby mohla fungovat i bez ní. Vždyť doma byla ještě Judith a Anne. Ať ty převezmou smlouvání. Susaniným úkolem je studium.
Chtěla se pokusit být dobrou služebnicí před Bohem, náležitě připravenou ke každému dobrému činu, jak to Pavel vyjádřil v 2. listu Timoteovi, a ne mít hlavu plnou starostí a smlouvat s rybářkami. Především si musela ještě něco přečíst k tématu Trojice a zjistit, jak dalece je Duch Svatý skutečně osobou. Pokud pan Westley ještě jednou přijde a přinese slíbený seznam, bude toto téma na diskusní listině zcela nahoře. Možná, že tohoto muže přece jen špatně odhadla a příliš dala na první dojem. Byl daleko bystřejší a přemýšlivější, než si zprvu myslela. Ano, své argumenty odříkal dosti chladným tónem, aniž by o nich dlouho uvažoval. A domýšlivý jistě byl. Příliš mnoho si o sobě myslel. Jinak by její argumenty neodsunul tak rychle stranou, aby se zase dostal ke svým. Od počátku zdůrazňoval, že krása je rozmarem přírody, což Susan dobře věděla. Tomu ovšem nezabránilo v tom, aby chválil její oči. Musela se usmívat sama pro sebe. Ať ten muž byl jakkoliv pyšný a domýšlivý, jeho vkus byl obdivuhodný.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice Boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnes ve 12.15 otevřeme třetí díl této knihy.

0: Můj Bože, jsi můj hrad, má síla pro každou hodinu. Můj úkryt, má obrana. Jsem v bezpečí ve tvých rukou. Tato slova jsou součástí písně My Refuge, za kterou stojí Taja.
1: Your fresh mercy

0: na křídlech mě neseš.
1: V nočním vysílání Rádia 7 míříme ke třetí hodině, se kterou je spojena repríza pořadu Fortepiano. Ještě předtím Baptisté z Aše a skladba Kotva.

0: Ve středečním vysílání Rádia 7 s datem 15. července jsme překročili práh 3. hodiny. Před námi je pořad Fortepiano a nejedná se o premiéru. Budete-li mít k pořadu jakýkoliv komentář nebo dotaz, nevolejte prosím do studia, využijte k tomu e-mail a pište na adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.
1: Fortepiano.
2: Začíná pořad Fortepiano, ve kterém dnes budeme hovořit o něčem, s čím se každý z nás v životě setkal. Je to posuzování, souzení, předsudky a neschopnost vžít se do kůže toho druhého. K rozhovoru jsem si pozvala Alenu Dobrovolnou, která celý svůj život žije s následky obrny a my si vysvětlíme, jaké druhy té obrny jsou. To ale neznamená, že sedí doma a lituje se. Naopak, o tom všem uslyšíme v následující hodince, ke které vás zve Lenka Malinová. Vítej, Alenko.
3: Děkuju a všechny, kdo nás slyší a vidí, zdravím.
2: Tak Alenko, ty jsi v našem vysílání kdysi byla hostem zcela pravidelně, ale už je to docela dlouho. Já jsem ani nepočítala ty roky, jak je to dlouho. Víš trošku?
3: Tak to mě teda úplně zaskočila. Nějakou dobu už to bude.
2: Už to bude docela dlouhou dobu. Alenka totiž má život spojený s gospelovou hudbou, k tomu se určitě dostaneme a dělala pro naše vysílání kdysi gospelové pořady. Takže se toho určitě dotkneme tady toho, ale dneska, Alenko, to nebude primárně o hudbě.
3: Škoda.
2: Bude to o tobě a my bychom tě měli představit, co děláš. Kromě toho, že tedy se zabýváš tou gospelovou muzikou docela hodně.
3: Já dělám spoustu věcí. Mm-hmm. Já jsem vlastně vystudovala úplně na začátku jazyky, takže úplně prapůvodní profesí jsem lingvistka. Teda tou úplně prapůvodní jsem knihovnice, ale to jsem nikdy nedělala, to jsem jenom studovala. Ale jinak jsem hlavně lingvistka. Studovala jsem angličtinu a protože jsem potřebovala k angličtině nějaký další obor, tak jsem nevěděla nic lepšího, než se pustit do studia dánštiny. Ale vlastně dneska ty jazyky jsou jenom částí toho, co dělám, protože mě tak jako život zavedl spíš k muzice, takže momentálně ze všeho nejvíc učím zpěv, no a potom koordinuju organizaci různých gospelových zpravidla koncertů.
2: A ta dánština se ti potom hodila, protože...
3: Rozhodně. Hele, dánština se hodí vždycky. Jako tomu byste teda asi nevěřili, jo? Ale dánština se hodí, protože dánsky se domluvíte vlastně po celé Skandinávii, ale já vím, ty se ptáš spíš na to,
2: co to propojení stalo, s tou hudbou.
3: Co se stalo, když jsem se rozhodla, že budu psát diplomovou práci o dánských samohláskách. To byla hrozně legrační příběh.
2: Kolik jich mají, prosím tě?
3: Hodně, hele, 42.
2: Jejda.
3: To nechcete slyšet všechno, to bychom strávili tím spoustu času. A to nemá asi smysl, ale prostě já jsem si kdysi dávno myslela, že ze mě bude vědec, jo. A že budu právě zkoumat ty dánský samohlásky, jako jak jsou dlouhý a jak jsou
2: jak
3: se to vyslovuje, jak se to poslouchá, jak se to rozlišuje, no prostě vědec. Tak jsem jela psát diplomku do Dánska, protože prostě kde lovit v Čechách dánské samohlásky. Teda fakt je, že v Praze je dánských turistů, důchodců docela dost, takže byste asi taky nějaké dánské samohlásky nalovili, ale přece jenom v tom Dánsku je takový větší výběr, jo, jako těch exemplářů. No a takže jsem odjela do Dánska, tam jsem lovila své dánské samohlásky a taky jsem se tam octla vlastně v gospelovém sboru. No a to mě tehdy úplně dostalo.
2: Tam se zrodila láska.
3: Tam se zrodila láska životní, tak. A takže jsem, když jsem se pak měla vrátit, tak jsem si říkala, no jo, ale tak co já budu vlastně v Čechách dělat bez gospelu, to jako asi úplně nejde. A tak jsem se pustila do organizace tehdy úplně prvního gospel workshopu v Čechách, což bylo přesně před 20 lety.
2: Tak, ještě ke všemu tady máme výročí.
3: Narozeniny, no jo.
2: Ano, tak to je krásné. To jsou ty neplánované okamžiky, ano. Takže 20 let už je to. No, tak. Dobře. Tak já tady teď udělám střih, protože my bychom tady o těchto věcech si mohli povídat dlouho.
3: To je pravda.
2: A to není naše primární téma dnes. Dnes budeme mluvit o překážkách, které musíme v životě překonávat, a také o reakcích, se kterými se setkáváme, když jsme v jistém ohledu jiní než ostatní. A ty máš s tímto bohaté zkušenosti, protože, jak jsem už v úvodu řekla, tak si onemocněla obrnou. A já bych chtěla, abys trošku vysvětlila, o co se jedná. Od malička to máš, narodila ses tak, nebo jak to je?
3: No, já mám diagnózu, která si říká mozková obrna. Ono se tomu dříve říkalo dětská mozková obrna, ale právě proto, že se to pletlo s tou dětskou obrnou, tak se to teď ta terminologie změnila. A to je vlastně handicap, který vznikne tak, když se to miminko rodí a nemá při porodu dost kyslíku, tak se ten mozek může poškodit, můžou mu umřít některé mozkové buňky. A to potom znamená, že je poškozený pohybový vývoj
2: aparát.
3: A aparát tolik na začátku ne, ale vlastně to, jak se to dítě hýbe, že se nedokáže naučit se vlastně správně hýbat, protože ten mozek v době, kdyby měl zapínat všechny ty programy pohybové správné, tak se vlastně hojí a léčí z toho úrazu, který se přihodil během toho porodu.
2: Takže ses narodila už s tímto, co se ti stalo, když se dostávala na svět.
3: Tak.
2: A jak se to začalo projevovat v tom dětství tedy?
3: No, ono se to na začátku moc neprojevovalo a vlastně nikdo nevěděl, že je problém. Respektive dneska už by to tak asi neprošlo, protože já jsem se narodila a museli mě křísit, že jsem nedýchala. Tak dneska si myslím, že když by se toto přihodilo v porodnici, takže už by to automaticky znamenalo, že by to miminko brali jako rizikové a dávali by na něj pozor. Ale vlastně u mě se to zatajilo, takže na to konto to vlastně nikdo nesledoval. A teprve, když mi bylo asi 2 roky a pořád jsem nechodila, tak jsem dostala tu diagnózu jako mozková obrna, což byl problém, protože když se vlastně začne s těmihle dětmi cvičit hodně brzo, přijde se na to hned, a že tam nějaký problém byl a začne se s nima cvičit, což většinou se na tuhletu ranou terapii používá Vojtová metoda, tak se dá ten mozek vlastně vycvičit k tomu, aby ty nepoškozené oblasti převzaly tu funkci těch poškozených. Zatímco když se mine to období rané, tak pak už to nejde.
2: Mm-hmm. Takže to, co si člověk nevybere, ani by si to nemyslel, že by to tak muselo být, tak se ti prostě stalo, že se prošvihla ta doba.
3: Tak to je.
2: No. Je to tak.
3: Je to tak.
2: A asi když je člověk malý, tak možná si tolik neuvědomuje, co ho čeká v životě. A já nevím, kdy jsi začala poprvé uvědomovat, nebo kdy jsi to začala tak pozorovat na sobě, že ti to nejde tak jako ostatním a že prostě ty problémy tady jsou?
3: Já si myslím, že tohle je relativně raná zkušenost, že to zase jako nepřijde tak úplně pozdě. Já si myslím, že poprvé, co mi to došlo, tak mě mohly být tak jako 4 možná nebo 5 roků, ale to samozřejmě v tu chvíli jako nezjistíte nebo nevíte, co všechno to sebou nese, jenom víte, že máte něco jinak než ostatní a jako třeba ještě v té době možná doufáte, že se to zlepší, protože to je to, co do vás jako cpe to okolí hodně, protože tam samozřejmě obrně je potřeba, aby se s těma dětma cvičilo celou dobu, co to jde, co se do nich vejde. A často se stane, že vám to okolí říká, no hele, jako musíme cvičit, aby si měla zdravý nožičky a tak, ale vlastně nikdo vám neřekne, že teda jako
2: že už zdravý nožičky,
3: zdraví jako nožičky nebudou. Nebude. Takže to, že to člověk nějakým způsobem jako zjistí, že fakt to je na pořád, že už že jako ho to nějakým způsobem omezí, tak to samozřejmě přijde později. To jako není v těch 4-5, ale jako víte to poměrně brzo, no.
2: Potom, když přijde čas takového toho hledání té puberty, tak člověk má dělat sám se sebou dost.
3: No, tak určitě. A
2: navíc ještě v tvém případě si měla ještě navíc tady toto omezení, které tě limitovalo, možná si to člověk uvědomuje víc, než kdy jindy v tom dospívání, kdy se mění děvčátko v ženu a kdy prostě se vůbec formuje to myšlení a ty postoje, tak jaká byla ta tvoje puberta? Byla šťastná nebo smutná?
3: Já si myslím, že jsem měla docela klidnou pubertu, jo. Že to jako nebylo nějak moc divoké. Já jsem byla takové hodné dítě, jo, protože ono...
2: Já myslím, že ti to zůstalo.
3: No, jakože jsem hodná holka. Jo.
2: Ano, ano.
3: To je možný. Ale myslím si, že pro mě třeba to bylo hodně otázka toho, že jsem musela poměrně brzo se začít chovat zodpovědně, protože bylo potřeba cvičit, bylo potřeba absolvovat spoustu nemoc příjemných lékařských zákroků, potom se člověk musel nějak chovat, takže vlastně hrozně brzo jsem se musela začít chovat mnohem dospělej než moji vrstevníci. To znamená, že vlastně i v pubertě potom člověk měl takovou určitou jako zkušenost, že některé věci prostě nemůžete, protože by vám to třeba ublížilo, nebo tak.
2: Ano. A jak tady do toho tvého příběhu zapadá víra v Boha, prosím tě?
3: No, já jsem z nevěřící rodiny. A hrozně dlouhou dobu jsem to měla tak, že jsem si myslela, že Pán Bůh neexistuje, protože kdyby existoval, tak by něco takového, jako se mi stalo,
2: nedopustil. Ano.
3: A potom jsem to měla taky tak, že jsem si myslela, že v Pána Boha věří staří lidé a že, teď se omlouvám všem starším posluchačům, že až staří lidé umřou, tak my mladí, moderní už prostě takovým nesmyslům, jako je, že se o nás stará nějaký Bůh, věřit nebudeme. A já jsem tomu fakt jako nerozuměla, jako jak ty věci jsou. A pak jsem poměrně složitě hledala cestu, protože jsem si ve škole procházela dost náročnou šikanou a o to bylo horší, protože najednou jsem byla v situaci, kdy ve škole jsem měla velmi drsné zážitky, s kterými jsem chodila domů. A doma mě vedli k tomu, abych si s nima poradila sama. Což samozřejmě úplně moc nešlo.
2: To bylo těžký.
3: A bylo strašně těžké se s tím nějak vypořádávat, takže já jsem pak měla takové období, kdy jsem si říkala, že už to fakt, ale opravdu vůbec nedávám, nezvládám. To mi bylo tak jako 13. A tehdy jsem se potkala s jedním svým vzdáleným bratrancem a on mi řekl evangelium. A já jsem si říkala, no to je hezký, to je takový jako hezký kluk to je a takovým blbostem věří. Ale zároveň mě to jako hrozně zajímalo, jak to asi je. A pak jsem nějakou takovou zvláštní úvahou dospěla k tomu, že buď ty věci jsou pravda, anebo ne. A že pokud to pravda je, tak já vlastně nemám lepší možnost, než Pánu Bohu svůj život dát. Tak jsem to udělala.
2: Tak si to udělala a zjistila si, že to funguje, že to je pravda?
3: Zjistila jsem, že to funguje, že to je pravda, ale zároveň to neznamená, že by to bylo vždycky strašně jednoduché.
2: To určitě neznamená, ale takové to zjištění, že něco, v co člověk nevěří, může být pravda, to je docela velký objev.
3: Je. Je to objev, určitě to je objev. Byla to velká změna. A pamatuju se, že pak jsem jako si hodně užívala takový ten moment, jako že vlastně člověk není sám na věci. A to bylo moc hezký.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Alenou Dobrovolnou. A dnes otevíráme téma, které potřebujeme, myslím si, slyšet. A to je téma, jak přistupovat k lidem, kteří jsou jiní než my v tom nejobsáhlejším slova smyslu, ale konkrétně, jak přistupovat, jak se chovat k lidem, kteří mají nějaký handicap, co pomáhá, co nepomáhá a jaké předsudky máme také vůči těmto lidem. A tak se stávalo v dobách minulých, že někdo, kdo třeba byl postižený právě obrnou, jako Alenka, která tady se mnou sedí, anebo mnoha jinými věcmi, tak byli dáváni do ústavu, jednak si asi také s tím nevěděla společnost rady. A potom odpadla potom ta snaha, nebo vůbec ta ochota s těmito lidmi spolužít a mít je mezi sebou. Alenko, padla i tato volba nebo tento nápad u vás v rodině, ústav?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem vyrůstala doma a chodila jsem do normální školy.
0: Což nebylo úplně zvykem, ne, v té době?
1: No, to nebylo. Já jsem taky byla jediné dítko s handicapem v celé té veliké sídlištní škole. Nebo vlastně ne, ještě jedna holčina tam byla. Ale prostě nevím, kolik mohlo být dětí ve škole, ale vím, že v tom ročníku, co já jsem byla, tak byly třídy až do G a v každé bylo 30 dětí. Tak si to jako spočítejte. Mm-hmm. A vlastně mezi tím jsme byli dvě. S handicapem.
0: Ty jsi už zmínila tady, že jsi prožívala šikanu. O co se jednalo konkrétně?
1: Fakt to chceš úplně konkrétně?
0: Něco řekni, já si myslím, že to bude tvrdé, ale řekni.
1: Dobře, už jste někdy měli hlavu v záchodě?
0: Až tak?
1: Chtěla jsi to? Máš to. Jo, to prostě, a já si myslím, že to byly věci, které se děly, protože ty děti nevěděli, jak si s tou jinakostí poradit. Nikdy někoho takového neviděli. Byl to pro ně první kontakt s někým takovým, jako jsem já, a my takhle prostě reagujeme.
0: A nikdo jim to nevysvětlil, že?
1: No tak jako kdo by to mohl udělat? Prostě i pro spoustu z těch dospělých to byla první zkušenost jako s někým takovým.
0: Já myslím na to, že často, když vidíme takového člověka, který třeba špatně chodí nebo má nějaké jiné postižení, takže nám naskočí prostě určité mechanismy a ne tedy vždycky správné, nebo možná většinou nesprávné, ale jedním z těch mechanismů je, že ten člověk je určitě postižený i psychicky, tak se k němu musíme chovat tímto způsobem, což je asi hrozné pro tebe nebo pro ty lidi, když k ním někdo přistupuje takhle. Setkala se s tím?
1: Určitě, ale to jsou věci, s kterými se vlastně člověk setkává i dneska po mnoha letech. Jo, a myslím si, asi jako nejroztomilejší zkušenost v tomhletom směru, to je taková jako veselá historka, ale já se omluvám za moje veselé historky, oni jsou trošku drsnějšího ražení.
0: Jsem s nima.
1: Jsem třeba stála na zastávce autobusu a tam byla se mnou nějaká taková starší paní. A to bylo, já jsem v té době studovala na vysoké škole už, byla jsem tak jako v prvním, druhém ročníku, takže jako rozhodně jsem nevypadala jako dítě. A ona zahájila tu konverzaci. Holčičko, prosím tě, umíš číst? A já jsem, protože jsem osoba pohotová, tak jsem říkala, neumím. Protože já umím jenom azbuku a latinku, ale čínsky nečtu, arabsky nečtu. Jo,

0: jako hebrejsky nečtu, jako co to je, umíš číst? A ona potom jako pokračovala, celou dobu mi tykala a říkala, a co teda děláš? A já jsem říkala, studuju dánštinu a angličtinu. A ona se na mě tak jako zahleděla a říkala, a to je nějaký učební obor nebo co? A já jsem potom prostě se na ně tak jako podívala a říkala jsem, no, takový pětiletý.
1: No tak to je opravdu historka k nezaplacení.
0: No, ono je to jako někdy je to úsměvné, že jo, když tímhle jako procházíte, tak je to někdy jako strašně legrační, ale ne vždycky máte na tenhle druh humoru jako náladu.
1: Já si myslím, že když se takhle k tomu vracíš, tak se tomu můžeme zasmát, ale jo, když je člověk určitě v té situaci, tak to úplně moc legrační není. Jsou dvě možnosti, jak se člověk může vypořádat s těžkostmi a s problémy jakéhokoliv rázu. Jeden typ je, že trošku s nadhledem a s humorem bere ty věci, a druhý typ je, že tomu fakt podlehne a že ho to úplně natolik zničí, že mu klesne sebevědomí až někam úplně dolů, dolů, dolů. Možná to není stabilní, tato hladina, ani v té jedné poloze, ani v té druhé, ale určitě si prožívala období, kdy tedy si byla úplně dole, dole, dole, dole a musela si nějak vyhrabávat nějaký kousky síly a sebevědomí. Já si myslím, že to s člověkem strašně moc musí zamávat, když to žije každý den.
0: Určitě, tak hlavně je to otázka toho, jestli se člověk třeba dovolí ty věci odžít a prožít. Protože fakt je, že ve společnosti, a teď je jedno, jestli se bavíme o církvi nebo o společnosti mimo církev, tak my jako neumíme zacházet s těmi dlouhodobými komplikovanějšími stavy. Jako je jasný, když se někdo zlomí nohu, tak mu pak chodíme 3 týdny pomáhat, jako zaměříme se svou podporou na něj a pak jako dobrčí, pak už je zase náš.
1: Uzdraví se.
0: Uzdraví se a prostě dokážeme si to nějak jako srovnat, jako že dobře, teď ho 3 týdny bolela noha a teď už ho nebolí a je to jako dobrý, ale když má někdo takovýhle dlouhodobý handicap nebo dlouhodobý problém, tak to je pro nás jako často strašně těžko uchopitelné, strašně těžko jako zařaditelné někam. A vlastně ty lidi s dlouhodobým handicapem často jsou nuceni žít jako extra pozitivně,
1: ano.
0: Aby
1: přesvědčili ti druhé, jako,
0: aby právě vůbec jako se s nima někdo bavil. Jo, protože ta společnost vlastně jako strašně tlačí na to, abychom byli všichni stejní, nebo jako abychom
1: zdraví, krásní, zdraví a úspěšní.
0: Krásní a nic nás nebolelo. A teď najednou máte člověka, který nic z toho jako nedokáže splnit. Ne, že by nechtěl, ale vlastně nedokáže. A teď co s tím? Takže samozřejmě člověk jako bojuje s tím, že někdy by třeba potřeboval jako vyjádřit to, že mu není dobře, ale ne vždycky je to možný nebo snadný.
1: Ty teď působíš jako silná žena, která už ví, kdo je v Pánu Ježíši Kristu, která už se srovnala vlastně s tím svým životním osudem, ale k tomu vedla nějaká cesta. A určitě byla nějaká období, kdy ses takhle třeba necítila. Můžeš říct nějaké příklady, třeba s čím se setkala i třeba mezi věřícími. Ty jsi mi říkala jeden ten příklad té modlitby. To si myslím, že by mělo zaznít.
0: Myslíš, jo?
1: Ano, ano.
0: Dobře, tak myslím si, že někdy lidi s handicapem vnímáme, nebo společnost je vnímá jako takovou příležitost k inspiraci. Nebo v církvi příležitost k charitě.
1: Ano.
0: Jo, k tomu, abychom ukázali, jak se máme chovat ke slabším. To je jako super, ale já nechci mít s lidmi vztah jenom proto, že jsem pro ně příležitost k dobročinnosti. Jo? A Takže zažila jsem krásnou modlitbu, na kterou se ptala, kdy to byla nějaká modlitební skupinka. A teď tam někdo tak jako naprosto upřímně říkal, Pane Bože, děkujeme ti za Alenku, že ji tady můžeme mít a že se na ní můžeme učit trpělivosti. A já jsem si tak jako říkala, ty, Pane Bože, nechtěl by sis vybrat nějakou jinou učební pomůcku než mě?
1: V tu chvíli možná ti moc do smíchu nebylo, ne, když no, to slyšela.
0: No, nebylo, protože nejhorší na tom bylo, že hrozně často tohle pak i ten člověk s handicapem jako přijme za své. Takže já jsem jako si říkala, no jo, tak já vlastně to mám asi tak, že teda mám být ta učební pomůcka pro ty ostatní. Jenomže to by bylo vlastně hrozně nespravedlivé.
1: Jak jsi dospěla k tomu, abys měla takovéto, rozumějme co nejlépe řečeno, to zdravé sebevědomí?
0: To je otázka, co je zdravé sebevědomí.
1: No.
0: Protože já si myslím, že tam je důležité hlavně to, aby člověk dokázal být sám za sebe a věděl o svých bojích, věděl o svých silných stránkách a dokázal s tím nějakým způsobem pracovat. Myslím, že to byl docela dlouhý proces a neřekla bych, že je ukončený. Myslím si, že je to něco, na čem člověk jako pořád pracuje a někdy se musíte vymezovat vůči tomu, co na vás to vaše okolí valí, jaký byste měli být, co byste měli dělat, jako kolik byste měli odpracovat třeba práce na něčem nebo tak. Protože to je další věc, že je spousta věcí, ke kterým se prostě vaše okolí bude chtít vyjádřit, jako třeba, nevím, kolik byste měli mít dětí, nebo jestli byste si měli najít partnera, nebo jestli je pro vás vhodná škola, kterou studujete a tak. Tam je třeba někdy strašně těžké to ustát a umět ty lidi poslat vlastně do háje. Někdy.
1: My lidé si někdy neuvědomujeme, jak krutí můžeme k sobě navzájem být a to se netýká jenom ve vztahu k lidem, kteří jsou handicapovaní, ale myslím si, že obecně vzato, že někdy umíme pěkně seknout a pěkně zranit člověka, někdy nevědomně a někdy i vědomně, hodně často je to nevědomně, že člověk ani neví, co vlastně to způsobí tomu člověku. Ty máš s tímhle hodně zkušeností vzhledem k tomu, co žiješ a v jakém těle žiješ. Máš s tím hodně zkušeností, ale přesto žiješ v tom v uvozovkách normálním světě. Žiješ prostě mezi zdravými lidmi a děláš úplně stejné věci, jako dělají ti lidé, kteří nemají žádné omezení. Ale to jsem chtěla říct, že dnes je velký důraz na výkon, jo, a je strašně rychlé životní tempo. Jak tohle prosím tě na tebe působí? Protože ty vzhledem k tomu, že se ti nechodí úplně dobře, tak máš třeba delší lhůty, než se někam dopravíš. Jo?
0: No, tak s tím musíš počítat.
1: No, tak jak s tím žiješ?
0: No, já nemám jinou možnost. Takže prostě počítám s tím, že mi ty věci trvají déle. Některé záležitosti se třeba povede vykompenzovat, a některé ne. Musí člověk to tak jako brát, jak to je a umět si udělat hranice. Jakože třeba, když ode mě někdo chce něco extra rychle a já vím, že už to jako nezvládnu, tak mu prostě umět odpovědět a říct, že teda ne, že to jako nedám. A celkem jako bez výčitek. Ale jinak jako člověk prostě musí žít to, co má, protože nemáte nic jiného.
1: Co máš k dispozici, no, s tím musíš jako pracovat, ten materiálek, který si dostala k dispozici. Umíš si přiznat, nebo možná je to těžké, přiznat si jako tu slabost, jako že teď fakt nemůžu, tak musím počkat, až zase naberu sílu.
0: Před sebou asi ano, ale před lidmi to není vždycky tak úplně jednoduché. Protože se může stát, že vás to okolí někdy pak už třeba nebude chtít zaměstnat nebo od vás nebude chtít tu práci nebo ty úkoly, které byste jim jinak mohli dát, splněné. Takže někdy je potřeba vážit, co sdílet a jak. Ale ráda bych se dostala do bodu, kdy bez rozpaků všechny ty věci, co bude potřeba říct natvrdo, takže to budu umět říkat a budu si umět vymezovat ty věci, ale myslím, že tam ještě jako nejsem, že někdy člověk jako se snaží vyhovět. A to je právě zase ten tlak, o kterém jsem mluvila, že je vlastně tlak na to, abychom byli jako zdraví, že vlastně u těch lidí s handicapem se pořád mluví o tom, že je potřeba, aby byli v terapii. A když řeknete, no tak jako já mám problém třeba s chronickou bolestí. A teď typická reakce byla, a léčíš to nějak? A ono to třeba nejde tak moc.
1: Ano, když je to chronické.
0: Vždycky. Jo, jako když je to chronické. Někdy jo, někdy je to možné, ale někdy ta energie, kterou by tomu člověk věnoval, je moc velká, je jí moc a možná se hodí použít na něco jiného. Takže pak řeknete, ne, já už třeba tolik tuhle věc, tuhle bolest nebo tenhle nepohyb neřeším, protože prostě ten čas a energii, kterou bych věnovala tomu řešení, využívám na něco jiného.
1: Na něco jiného.
0: Jo.

0: Na Rádiu 7 doznívá gospelová píseň v podání Upstand Gospel Choir. A je to píseň památeční, viď, Alenko?
1: No jo, to už je dávno.
0: To už je dávno. Trošku jsme si zavzpomínali, v dnešním fortepiánu je hostem Alena Dobrovolná. Povídáme si úplně o jiných věcech než o hudbě, ale já jsem vybrala dvě gospelové písničky, protože gospel je tvoje láska a hodně se věnuješ gospelové hudbě, ale to je na jiný pořad a na jindy, takže jdeme od toho pryč. Budeme dál pokračovat v tom tvém životě, Alenko, který jistým ohledem je velmi šťastný a velmi úspěšný, protože to, čeho si dosáhla, nedosáhlo mnoho lidí. Já bych řekla, že ten tvůj rozptyl, ten rozsah je docela velký. Kromě toho, že si vystudovala jazyky a učíš, občas někde překládáš, tak se hodně věnuješ tady té hudbě, asi takovou průkopnicí gospelové hudby u nás. Troufnu si to takhle říct, protože to tak opravdu je.
1: Asi to tak opravdu je.
0: Začalo to v těch 90. letech a trvá to doteď. Takže v tomto ohledu bys mohla být šťastná a spokojená. Jsi?
1: Já si myslím, že jsem. A má to určitý mouchy.
0: Určitý mouchy to má, ale kdyby to nemělo mouchy, tak by to nebylo z tohoto světa.
1: To je pravda.
0: Aha. Ty žiješ ten svůj život s těmi svými omezeními, musela ses vyrovnat s mnoha věcmi, které třeba nemůžeš dělat jako většina lidí. Co třeba takového je pro tebe natolik obtížné, že do toho nejdeš?
1: Chůze ze schodů bez držení.
0: Uh-huh.
1: No, to třeba, když vidíte někde schody bez zábradlí, tak tam já potřebuju asistenci.
0: Ty jsi tady mluvila o tom, že třeba jít na výlet. Normálně jdeš na výlet? Kolik ujdeš, že jsem tak směla?
1: To je dobrá otázka, kolik ujdu. To záleží na tom, jak jsem se ten den vyspala. Mm-hmm. Jo, někdy ujdu hodně, někdy ujdu málo, ale moje hodně je třeba 5 kilometrů.
0: To je dobré, pro mě už taky 5 kilometrů bývá docela hodně.
1: No,
0: já už jsem babička.
1: Jako já právě si říkám, že já to trénuju.
0: No, ty už to máš vlastně natrénováno, tak. Jak to vypadá, když člověk trochu už nemůže.
1: Přesně, jo, takže pro mě pohoda.
0: Ale 5 kilometrů je dobrý výkon.
1: Jo, když se cvičí, tak je to i těch 5 kilometrů, no, ale někdy jsem teda strašně líná a ujdu jenom kousek. Třeba jenom k ledničce a zpátky.
0: K ledničce to je dobrá trasa.
1: Rozhodně.
0: Někteří lidé chtějí pomáhat lidem, které vidí, že v nějakém ohledu nemůžou něco, ale někdy ta jejich pomoc je nepomoc. Mohla bys říct nějaké příklady, kdy ti někdo chtěl pomoct a kdy to spíš bylo opačného rázu?
1: Já si myslím, že tohle je hodně věc, která záleží na tom, s jakým handicapem se potýká ten člověk, kterému se snažíte pomoct. Takže jako univerzální rada pro všechny asi neexistuje, protože každý ten handicap má svoje a konkrétně u mozkové obrny je to ještě tak, že my máme každý z nás ten mozek švihlý trošku jinak, když to mám jako vyjádřit nějak. To znamená, že to, co platí pro mě, nemusí nutně platit pro lidi se stejnou diagnózou, kteří ale prostě to chytli zleva a já zprava, rozumíte? Takže tam si myslím, že nejdůležitější je, když chcete někomu pomáhat, tak se ho prosím vás zeptejte a zeptejte se ho, jak to máte udělat. Ti lidé vám to většinou s nadšením řeknou. Jo, když vidíte slepce na přechodu a teď ho nadšeně převedete a odčárkujete si, že máte splněno s dobrým skutkem, tak ale možná ten člověk nechtěl přecházet. Rozumíte?
0: To chytnete za ruku a jdem.
1: A to třeba se mi občas jako stává, že mě někdo jako vyzve k tomu, že mi pomůže do schodů a teď já říkám, ne, já tady jenom na někoho čekám, ale ne, určitě chceš jít do schodů. A už jdeme do schodů. A prostě pak mě ten dotyčný nahoře někde pustí a řekne, tak už dobrý. A já si říkám, jo, jako dobrý, akorát teď musím slézt z těch schodů zase zpátky dolů, nebo jo, protože třeba tam mám sraz nebo něco takového.
0: Nezvládla ses ubránit.
1: A nebo se může stát, že vám chce někdo jako pomoct a vy se vymezíte, že nechcete pomoct a dotyční se urazí, protože vlastně on přece vám něco jako svého nabídnul a vy to nechcete. Tohle se mi tradičně děje s některými, řekněme, divočejšími církvemi, kdy je spousta takových jako aktivních křesťanů, abych tak řekla, kteří jako třeba ke mně přijdou na ulici a teď jako mi nabízejí, že na mě položí ruce a budou se modlit za to, aby mě Pán Bůh uzdravil. A jako to je fajn samozřejmě, ale jednak teda já nemusím jako chtít, aby na mě cizí lidi, kteří mě jen tak potkali na ulici, jako sahli. A druhá v tom často je, ty asi nevěříš dost dobře, protože kdyby si věřila správně, tak už by si byla dávno uzdravená. Takže tam je potom jako strašně těžké jako říct ne, nechci, aby se za mě modlil. A to jako nechceš být uzdravená. Ale takhle to jako nestojí. Jo, takže to si myslím, že je asi jako nejdůležitější vždycky respektovat ty hranice těch lidí. Ptát se.
0: Ano, ano, to je dobrá rada pro nás, pro všechny a netýká se to jenom lidí, kteří jsou s handicapem, ale myslím si obecně vzato, když chceme někomu nějakým způsobem pomoci a opravdu to myslíme vážně, že chceme pomoci, tak nepomáhá, když se do toho vrhneme, aniž bychom se zeptali. Nevyžádaná rada také není dobrá a nevyžádaná pomoc může přinést úplně opačný efekt.
1: No hlavně tím ubíráte těm lidem možnost sami o sobě rozhodovat. A to třeba pro lidi s handicapem je strašně důležité, protože my máme spoustu věcí, o kterých rozhodovat nemůžeme. Protože nám to třeba nedovolí to tělo, nedovolí nám to ten handicap.
0: Ano.
1: A proto je pro nás tak strašně důležité, abychom v těch situacích, kde to je možné, si mohli sami vybrat, co chceme a co ne. A není to z naší strany, myslím, žádná jako drzost, ale je to prostě pokus si udržet určitou autonomii, aspoň tam, kde to jde. Protože ve chvíli, kdy třeba jste závislí na pomoci, jako v mnoha věcech, to já třeba tolik nemám, jo? Já spoustu věcí zvládnu sama, ale jsou lidé, kteří jako fakt potřebují pomoc skoro ze vším, ano. A tam je jako strašně důležité, aby ti, kteří se jim snaží pomáhat, tak aby respektovali ty hranice a ptali se a pomáhali tak, jak to ten člověk chce a potřebuje. A nevnášeli do toho, ale já si myslím, že by se měl udělat to či ono.
0: Dalším extrémem může být, to mě napadlo teď, když mluvíš, takové to opečovávání. Takové to, jakože vidíme člověka, který něco nemůže, tak se o něho začneme starat jako o malé dítě a všechno mu podáme a všude a pořád a nechceš. A to je asi taky nepříjemné.
1: No, určitě. Určitě. Protože člověk si chce dělat věci po svém, tam, tak jak to jde a tam, kde to jde.
0: A pak ještě jedna věc, začlenění do kolektivu.
1: Ach.
0: Alenko, to je další téma, asi by bylo široké, ale co ano. K tomu máš?
1: No, to je tak, že vlastně vždycky je potřeba, aby se kolektiv smířil s tím, že ve chvíli, kdy tam jsem já, tak některé věci budou třeba pomalejší. A já musím respektovat, že těm lidem se to nemusí vždycky líbit, aby tam byla svoboda vlastně z obou stran. To znamená, že typicky, třeba když by se šlo na výlet, tak pokud se skupina rozhodne, že já mám jít s nimi, tak to znamená, že si prohlídnou všechny kytičky a broučky v okolí, aby to odpovídalo mému tempu chůze.
0: A to není špatné.
1: Jako není to špatný, ale ne
0: všem
1: to sedí.
0: Musíš na to přistoupit.
1: Ne všem to sedí, že jo, někdo prostě chce ujít 30 kilometrů, tak to já jako nepůjdu. A v ten moment, když by bylo potřeba jít 30 kilometrů, tak je potřeba, abych já si vymyslela bez výčitek vůči okolí něco jiného.
0: Jiný program.
1: Třeba. A nebo aby se někdo obětoval a dovezl mě těch 30 kilometrů autem. Jo, jako
0: vždycky se dá najít řešení.
1: Ale musíte to hledat a musíte to hledat s tím, že by nikdo neměl být úplně omezený na svých právech. Jo? Že když někdo chce jít těch 30 kilometrů, tak jako OK. Pokud u toho mám být já, tak je potřeba najít autobus, který mě tam doveze, protože já to neujdu.
0: Mně přitom jenom napadá takový ten příklad, když izraelský národ putoval po té poušti, že se řídil vždycky podle těch nejslabších. Podle těch, kteří nemohli, což byli třeba staří lidé nebo děti, nebo prostě lidi, kteří nemohli, tak to tempo se jim podřídilo a to je potřeba být k sobě ohleduplní a netýká se to jenom lidí,
1: ano,
0: s handicapem.
1: A na druhé straně si myslím, že lidé s handicapem by jako neměli mít v sobě takový ten nárok.
0: Jako vyžadovat to.
1: Jako vyžadovat to. Jo, protože v momentě, kdy si nárokuju ty věci jako a říkám, že teď teda byste měli, protože jinak...
0: Teď jsem tady já. Tak se podle toho zaříďte.
1: Tak to taky jako asi není.
0: Jako setkala jsem se i s tímto postojem, že třeba jsme byli na nějakém zájezdu a jedna žena tam měla dietu. A když jsme šli jíst, tak se vyžadovala bezlepkového jídla, což je v pořádku, ale myslela si, že nikdo na ní nemyslí, ale trošku zapomněla na to, že ona si musí říkat, že nikdo jako neví dopředu, že ona zrovna potřebuje něco jiného a hrozně se na to zlobila, že na ní nikdo nemyslí.
1: No ale to je problém s tím, že vlastně člověk se musí naučit komunikovat ty svoje potřeby, říct jako ano. Takhle tohle to je něco, co potřebuju. Bez čeho nedokážu fungovat a vlastně nemyslet si...
0: A není to žádná ostuda.
1: Není to žádná
0: Nemusí
1: ostuda.
0: Se za to stydět člověk, že?
1: A zároveň si nemyslet, že je to jako automatika, že by to ti lidi všichni kolem věděli, protože to jako takhle nikdy nebude fungovat.
0: Tak až tam jsme se dostali v našem dnešním povídání ke zcela konkrétním věcem a já jsem ráda za tvou upřímnost, Alenko. Už se blížíme k samému závěru. Hodinka tady utíká vždycky strašně rychle.
1: To nějaký rychlý, ne? Zrychlili jste ten čas.
0: Nějak nám to tady rychle utíká. Bylo by toho mnoho, co bychom mohli ještě spolu probrat. Tak ještě jednu poslední otázku. Mnoho překážek už si překonala v tom svém životě. Mnoho bojů vybojovala, někdy na několikrát, ale vybojovala. S mnoha věcmi už jsi se srovnala ve svém životě. Je něco teď, s čím bojuješ, co máš zrovna teď na pořádku dne v tom procesu?
1: Zrovna teď? Asi ani nevím.
0: Jako, no výborně.
1: Ale, no, že jo. Jako nebo mám věci, na kterých sama za sebe pracuju, ale to je proces, který jako vlastně neskončí, dokud tady budem na světě, tak vždycky budeme mít něco, s čím budeme zápasit. Osobně se třeba teď hodně učím pracovat právě s těmi hranicemi, s tím, abych dokázala lidem říct, když se mi něco nelíbí a nesnažila se to odsunout, aby byl klid.
0: A nějak to překonat, zatnout zuby.
1: Jo, protože se očekává, že, jo, že ano, člověk jako lecos vydrží a lecos dá.
0: Tak Alenko, já ti moc děkuju za to povídání. Bylo to pro mě inspirativní.
1: Děkuji.
0: Mým dnešním hostem byla Alena Dobrovolná. Končí pořad Fontepiano.

Ze středy 15. července uplynuly 4 hodiny. Posloucháte Rádio 7, moderátorem nočního vysílání je dnes Kuba Lofítek. Pořad Fortepiano bude mít svůj vyhrazený čas ve vysílání Rádia 7 v pondělí v 10 hodin. Hostem Lenky Malinové bude Petra Kopetková. Jejich společné rozvažování nese název Krach jako začátek. Pořad Zákoutí, který pro změnu startuje v aktuálním vysílání ve 4 hodiny 15 minut, zve k setkání s Lucií Hlavinkovou. Do té doby několik písniček, novou 60-minutovku a začneme s kapelou Spotlight.

Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. S vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Koloským 3. kapitola 23. až 24. verš.

Od dětského snu k životu teď a tady, i k životu potom, povede aktuální vydání Zákoutí. S Lucí Hlavinkovou se můžete setkat prostřednictvím rozhlasového vysílání po písni Všechno, co mám kapely Deep Inside.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Narodila se v Brně a celý život zde žije. Od dětství se v ní rodila touha, až budu velká, budu spisovatelkou. První příběh o pejskovi Bobíkovi psala v 6 letech. Na psaní to oficiální si pak přece jen musela ještě chvíli počkat. Vystudovala historii a religionistiku, píše pro děti i dospělé. Z našeho vysílání můžete znát její knížky o sesterstvu a kouzelné kočce Fabiole. Lucie Hlavinková, host dnešního Zákoutí. Lucie, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co člověk dělá pro to, aby se jeho dětský sen naplnil?
1: No, byl to opravdu můj dětský sen. Já jsem si přála být spisovatelkou, ale moc jsem nevěděla právě, jak na to. Je to těžké. Hlavní teda předpoklad, ano, první předpoklad je asi hodně číst. Já si myslím, že čím víc má člověk načteno, tak tím víc může vlastně ze sebe potom vydat. Samozřejmě i ty životní zkušenosti a vůbec to, co člověk prožije, to všechno se potom v tom psaní odráží. Ale u mě to byla vlastně taková trošku náhoda a trošku už jsem si říkala, že jsem velká dost, že už by to chtělo něco podniknout a přihlásila jsem se do literární soutěže. A tím vlastně ta moje spisovatelská dráha začala.
0: Nakolik je psaní otázka talentu a nakolik se dá naučit?
1: Je, tak já si vůbec nemyslím, že bych já měla talent, nebo pochybuji, že i někteří moji kolegové by si to o sobě mysleli, ale právě tím, že člověk, nebo většina právě lidí, co znám, co píší, tak i hodně čtou a myslím, že tím hodně vstřebají, co se týče vlastně formy. Ale to, jestli má člověk talent nebo ne, to je, myslím, úplně zásadní předpoklad. Mít jakoby snahu, snažit se vlastně to, co člověk jakoby chce říct, sdělit ostatním, nějak přenést na papír. A potom vlastně ta formální stránka, to, jak píše, to už se naučit dá.
0: Další věc je určitě otázka toho, o jakých tématech člověk píše. Jak nacházíte ta, která potom dostáváte do knížek?
1: Tak já píšu jak pro děti, tak pro dospělé. A pro dospělé to určuje to, co jsem vystudovala, to znamená historie a religionistika. Vlastně všechny moje knížky pro dospělé jsou historické romány a založené dost často na skutečných událostech. Pro děti je to jiné, tam si jako můžu trošku víc vymýšlet nebo udělat si vlastně vlastní úplně příběhy a vlastní hrdiny. Hodně je tam fantastických prvků, sci-fi nebo fantasy, tak to mě to takové jako hodně jako mi nespoutané a chci, aby to bylo co nejvíc dobrodružné.
0: Když píšete, představujete si to, co píšete? Máte to před očima jako film?
1: Mám, ano, určitě. To já úplně ty scény právě úplně vidím, tak vlastně potom už jenom v úvozovkách to stačí napsat.
0: Co by se stalo, kdyby za vámi někdo přišel a nabídl vám, že vaši knížku sfilmuje? Chtěla byste být u toho a hlídat to, aby to odpovídalo těm vašim představám?
1: Radši ano, protože to je vlastně takhle, já bych asi do toho nechtěla nějak úplně mluvit, protože film je vlastně zase jiné médium než kniha, ale všichni známe nepovedené.

0: Ta knížka byla velmi dobrá, velmi pěkná a ten film jí prostě opravdu převedl jakoby do té filmové podoby, že nestratila nic ze svého kouzla a ještě naopak myslím, že i získala.
1: Vy jste několikrát řekla, že člověk se může stát spisovatelem i díky tomu, že hodně čte. Je tohle to ten důvod, proč jste i ambasadorkou akce Jižní Morava čte? Proč podporujete čtenářství?
0: Já bych si hrozně přála, aby všechny děti, pokud možno, získaly lásku ke čtení, protože si myslím, že to každého hrozně může obohatit a ten dětský svět jako vyžaduje fantazii a měl by mít právě ten dětský mozek, jak se vyvíjí, tak když vlastně děti čtou, tak je dokázáno, že se vyvíjejí prostě jiným způsobem, že podporuje to fantazii, slovní zásobu a podobně. A hlavně vlastně ta soutěž Jižní Morava čte není jenom o čtení, ale i o tvorbě, že vlastně děti se tam hlásí a posílají tam svoje výtvory, to, co napsali sami. A myslím si, že ta kreativita je velice křehká a potřebuje ochranu, že potřebuje co nejvíc podpory, protože ty děti, které rády píšou, dost často bývají takové jako nesmělejší, introvertnější a každá podpora, která se jim dostane, je pro ně jako dost asi významná.
1: Jaké to bylo pro vás, když jste se poprvé hlásila do té literární soutěže? Neměla jste strach, jak to dopadne?
0: Je, no, já jsem vůbec neměla strach, jak to dopadne, protože já jsem vůbec netušila, že by to nějak mohlo dopadnout. Já jsem vlastně jenom byla ráda, že si to vůbec někdo přečte, že někdo mi třeba dá nějakou zpětnou vazbu. A ani ve snu by mě prostě nenapadlo, že bych mohla vyhrát to vůbec. Takové ambice jsem teda fakt neměla.
1: Ve vašich dětských knihách se objevuje to holčičí uskupení, sestrstvo. Psala jste taky o psech. Máte ještě nějaká další esa v rukávu, o čem chcete psát? Co dalšího se ještě ve vašich knihách objeví?
0: No, mám v plánu už právě docela dlouho, že budu psát o holce, která je vlastně vlkodlak, ale neví to o sobě. Já mám totiž hrozně ráda vlky a docela dost toho od nich vím, takže si myslím, že jako tady, a může to být docela legrační knížka, nebo aspoň takhle to jako plánuju. A to, že se něco děti dozvědí o vlcích, že to nejsou jako zlé bestie a tak, tak to si myslím, že bude jenom plus.
1: A pro dospělé?
0: Pro dospělé teď zrovna píšu knížku, která má zatím pracovní název Gottwaldova mumie a odehrává se v 50. letech v Praze na Vítkově, kde v tom mauzoleu vlastně byl nabalzamovaný Gottwald. Ta mumie tam byla až do roku 62. Úplně naprosto bizarní podnik, který zaměstnával zhruba stovku zaměstnanců a kde se děly opravdu jako strašně takové zvláštní, bizarní věci. Takže mě to inspirovalo k příběhu, kde ta hlavní hrdinka je teda uklízečka, která tam uklízí. Tam se denně muselo uklízet, lihem se museli drhnout veškeré dlaždičky a obklady, aby tam prostě ani smítko nebylo, ani bakterie. A ten příběh té hlavní hrdinky je vlastně zasazený do těch kulis toho mauzola na Vítkově.
1: Lucie, dnešní doba možná až trpí přetížením informacemi, spoustou slov. Jaké to je pro spisovatele v takové době psát, v době, kde slova jsou devalvována, ztrácejí na své hodnotě?
0: No právě si myslím, že slova by neměla být devalvována, protože pokud mají nést nějaký význam, tak je potřeba jim ho dodat, že vlastně opravdu je nadbytek zbytečných slov, zbytečných různých příspěvků, které už teď třeba bohužel už ani nepíšou lidé, že jsou třeba výtvorem umělé inteligence, tak nevím, kdo by chtěl číst články, které ani nepsal člověk. Takže si myslím, že možná to kyvadlo se zhoupne zase na druhou stranu a lidé si budou potom vážit vlastně něčeho, co je autentické, co psali lidé proto, aby někoho informovali, aby vlastně dali najevo něco ze sebe a ne, aby to bylo jenom tak, jak se v dnešní době říká, content nebo obsah. Uvidíme, kam to povede ta doba, ale pro spisovatele myslím, že každá doba, že není jako takhle, neexistuje asi lehká doba. To, že mám vlastně vystudovanou historii, tak vím, jak vypadala vlastně společnost a takže možná naopak teď je více do možností, jak se dostat ke čtenářům, takže bych to tak úplně nezavrhovala.
1: Jsou nějaká slova, která podle vás už jsou takovými popelkami, že potřebují zachránit? Víte, přemýšlím o tom, jestli když slova skutečně ztrácejí ten původní obsah, nebo se na ně tak díváme někdy přes prsty, říkáme, že jsou to klišé, tak jestli máte nějaký takový třeba seznam slov, která by potřebovala dostat zpátky ten svůj pravý kabátek.
0: Tak to je hodně hezká otázka. Nemám takový seznam, ale možná, že člověk narazí na nějaké slovo, které vlastně, o kterém se začne říkat, že je to klišé. Ale ono to třeba tak nemusí být pravda, že vlastně, kdyby se to myslelo vážně,

0: Ne, tak naopak to má hloubku a to slovo opravdu je jakoby významu plné významu. A jenom když se to používá jenom vlastně náhodně nebo bezmyšlenkovitě, tak je to potom klišé. Takže ono možná někdy v těch klišech se někdy skrývá něco, co má mnohem hlubší význam, ale musí se to jakoby sloupat ta slupka z toho.
1: To je hezké. To je sloupat slupku ze slov, to zní dobře. To možná tohle je spisovatelova práce, že má za úkol dostávat z těch slov ty slupky, které tam někdy doneseme takovým běžným používáním.
0: Je to možné, no nad tím jsem se teda nezamýšlela, musím říct, ale je to jako myšlenka je to dobrá.
1: A vy jste říkala, že máte vystudovanou religionistiku. Proč jste si zvolila zrovna tenhle ten obor?
0: No, mně to připadalo hrozně zajímavé. Tenkrát to byl vlastně úplně, my jsme byli první ročník, který nastoupil, vůbec předtím religionistika neexistovala. A my jsme nastoupili vlastně jako první ročník nově otevřeného oboru, který byl navíc v kombinaci s historií, která mě od jakživa zajímala. A religionistika je vlastně věda, která se zabývá náboženstvími, jakoby v plurálu, různými náboženstvími po světě, ale i jako jevem, náboženstvím, jevem z různých pohledů, sociologického, psychologického nebo třeba i geografického. A to mě připadalo jako hrozně zajímavý obor, což on nakonec opravdu se ukázalo, že je velmi zajímavý, a proto jsem se přihlásila.
1: Který z těch úhlů pohledu, kterými je možné na různá náboženství nahlížet, vás zaujal?
0: Mě nejvíc sociologický, já jsem potom vlastně ještě zůstala na fakultě a dělala jsem tam doktorát a psala jsem právě práci disertační, která byla založená na sociologickém úhlu pohledu.
1: Máte-li vystudovanou religionistiku, tak vás rozhodně nepřekvapím takovou úvodní otázkou bloku, který je vždycky součástí tohoto pořadu, protože se úplně jednoduše každého hosta ptám, je Bůh?
0: To je právě výborná otázka. To vlastně často asi dostanou studenti v prvním ročníku religionistiky. Jestli je Bůh, to se neví. To může vědět každý jenom sám pro sebe. Protože objektivně nelze prostě říct, jestli existuje Bůh. Ale každý jednotlivec má svou jakoby odpověď na to. Každý může říct vlastně svou odpověď.
1: A jaká je ta vaše?
0: Moje odpověď je, že Bůh asi je. A myslím si, že spíš je než asi.
1: Já jsem se právě chtěla ptát, proč je tam to asi?
0: Protože tím, že jsem vystudovala religionistiku, tak vlastně taková ta jednoduchá víra, nebo takhle, nechci to jakoby zlehčovat, jo, ale vlastně víra, která možná je to i lepší, protože vlastně, dejme tomu, dětská víra nebo taková jakoby trošku naivnější víra se mě hrozně zkomplikovala tím, že jsem se dozvěděla o tom, jak vlastně zaprvé, jak existují mnohá náboženství, která se třeba dost často i křesťanství podobají, ale jak vlastně se vyvíjelo i samotné křesťanství v čase a některé otázky se úplně jakoby, nebo některá dogmata a podobně se úplně proměnila. Takže tím se mě to vlastně trošku zkomplikovalo. Tak proto jsem řekla to asi.
1: Takže to znamená, že jste vyrůstala v dětství v prostředí křesťanském? Rozuměla jsem
0: Ano,
1: tomu správně?
0: víceméně ano, protože vlastně ještě to bylo vlastně za totality, takže jsme chodili tajně někdy jako na bohoslužby a já jsem chodila vlastně takovou křesťanskou jakoby přípravku a pamatuju si, že to bylo všechno hrozně takové jako opravdu v utajení, jo, že se neměla jsem o tom mluvit ve škole, nebo pokud možno to nikomu moc neříkat, protože to sebou neslo stigma a neslo to sebou vlastně potenciální problémy a tak. Ne, že bych jako zapírala tu víru, nebo ale ne přímo o tom nějak nemluvit, to se tak předpokládalo.
1: Zůstali jsme zatím u toho, že Bůh tedy asi je, patrně. Jaký je?
0: No to je právě to překvapení. To právě si myslím, že ty naše lidské představy jsou hrozně omezené tím, co jsme schopni jako lidé pochopit. A tím, že vlastně neexistuje vlastně lidské společenství na této zemi, které by nemělo náboženství, no ale přitom se mezi sebou hrozně moc liší, že? Ty představy o Bohu jsou prostě strašně jako rozdílné po té planetě, ale mají společného jmenovatele, který je velmi těžko uchopitelný a asi nás potom překvapí, co ten společný jmenovatel jako bude. To se možná dozvíme, no.
1: A už tomu rozumím. Já jsem se chtěla zeptat, co je ten společný jmenovatel, ale jestli to správně chápu, tak to poznáme
0: To
1: až.
0: poznáme až, protože to vlastně já myslím, že nejsme na to vybavení, abychom to pochopili teď. Nebo já, jako to je můj názor, samozřejmě asi jsou lidé, kteří jakoby to můžou pochopit, ale já teda určitě ne.
1: A tak zároveň i Bible říká, že ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Takže i vlastně v Bibli se mluví o něčem, co jednou bude a bude to velmi přesahovat jakoukoliv naši představu a naše poznání, které máme tady na zemi.
0: Tak přesně tak.
1: Znamená tedy pro vás to až, to poznání toho společného jmenovatele, to, že je něco po smrti?
0: Tak o tom jsem teda přesvědčená určitě, protože už jenom jako připadá mi, že není možné, aby veškerá ta energie, která se tady v tom lidském životě nazhromáždila, že by se někam vytratila, že by vlastně to, co všechno jakoby člověk má v tom lidském životě za sebou, že to zmizí. Tak je to strašně pro mě jako vlastně je to nepředstavitelné pro mě. Pro mě rozhodně je přijatelnější si představit, že po smrti se něco stane, že vlastně to není konec, ale jenom nějaká přeměna. Protože vlastně takhle to funguje v celé přírodě a v celém vesmíru.
1: Máte tu představu nějakou konkrétnější, anebo je to opravdu jenom ta představa něco je?
0: Ne, taky zase to není úplně konkrétní představa, protože můj názor je vždycky to, že budeme jako všichni hrozně překvapení, že si to neumíme představit, no, že vlastně člověk jako neví, že to vlastně úplně se vymyká veškerým skutečnostem nebo zkušenostem a všechno bude možná úplně nějak jinak.
1: Když se tak spolu bavíme, tak mi z toho vyplývá i to, že předpokládám, že tak, jak se na věci díváte, tak člověk má duši. Je možné lidskou duši nějak popsat, definovat, co to lidská duše je?
0: Já si myslím, že odedávna se umění snaží o tady tohleto, že umění se snaží vlastně nějak zachytit právě duši, už od jak živá prostě, co vůbec lidstvo existuje a pořád se o to jenom vlastně snaží a nelze to nějak, není jako konečná definice nějak duše nebo tak konečně jsme na to teda přišli. Myslím si, že to je proces, že jako popsat duši jednoduše, tak zase je to něco, co je prostě, co se jako na to, že jsem spisovatelka, tak musím říct, že teda slova kolikrát opravdu nestačí.
1: Jsou chvíle, kdy se to více projeví, kdy se více pozná, že člověk má duši?
0: Myslím, že asi nejvíce to pozná, když třeba dojde k nějaké ztrátě, když vlastně si uvědomíme, jsme vytrženi z toho běžného, obyčejného života a stane se něco mimořádného. Buď je to ztráta, ale nebo i třeba zase naopak narození, nějaká taková hodně jakoby velká emocionální bouře a v ten moment si myslím, že člověk si může jako uvědomit, že má duši, protože v tom zhonu a v normálním jako fungování na to moc třeba času nemusí být, ale od toho právě jsou třeba i svátky, že se může člověk jako sklidnit, usebrat se a zamyslet se.
1: Po smrti tedy duše se přesune do jiné dimenze, jakkoliv ji označíme. Křesťané, ale nejenom křesťané, jako spousta náboženství vlastně vnímá to, co bude po smrti nějak rozděleno, nějak rozkategorizováno, typicky v křesťanství přinejmenším na nebe a peklo. Jak to vnímáte vy?
0: Tak já jsem četla takovou pěknou definici pekla, že je to vlastně samota, že je to jako existence úplně jako by o samotě nebo bez Boha a to asi tak jakoby podle mě nejvíc vystihuje to, co si já tak nějak představuji pod třeba pojmem peklo. Ale říkám, uvidíme, no to fakt prostě, a kdo, jako my nemůžeme vůbec soudit, že jo, kdo skončí v pekle, protože nevíme třeba ty poslední momenty člověka, co se právě v něm děje, takže těžko říct, no. To jsou teda těžké otázky.
1: Já se na to ptám i proto, že vlastně teď sem chci vložit tuhle následující otázku, protože křesťanství vnímá Ježíše jako toho, kdo zprostředkovává cestu do nebe, kdo ji otevírá člověku. A tak se chci ptát, jak vnímáte Ježíše vy, právě i v kontextu toho, o čem jsme doteď mluvili.
0: Myslím si, že Ježíš je jednou z takových jako náboženských postav, která se nejvíc blíží tomu jakoby oslovit člověka, protože tím, že teda jako vlastně je napůl člověkem a napůl Bohem, tak skutečně jakoby má to, je ta definice cesty, definice spojení, dvou věcí. A to je mi hrozně jako blízké, je to hrozně inspirativní, je tam prostě ta emocionální složka, že prostě, že si člověk může vytvořit vztah k Ježíši, protože přímo s Bohem je to trošku těžší, bych řekla, nebo, ne, nebo říkám to, jak, jako co já si myslím, nebo jak to já vnímám.
1: Já když vás poslouchám, tak vlastně celou dobu si říkám, tak jak jsme mluvili o tom po smrti, o tom, co člověk vnímá, že teda, nebo má naději, že bude, tak i tohle je možná zajímavá otázka, jestli to, co bude po smrti, nějak ovlivňuje můj život a tady a teď, jestli to na to má nějaký vliv, anebo je to prostě tady, tady a teď si něco žiju a tak jako tak po smrti něco přijde. A teď je otázka, jestli to spolu nějak souvisí, anebo nesouvisí.
0: No, já jsem mluvila o tom zachování energie a to právě je, já si myslím, že to nevyhnutelně jakoby je spolu spojené. Není možné žít život a o nic se nezajímat, nezajímat se o druhé lidi, prostě sobecky jenom žít a ničit všechno kolem sebe a pak si myslím, že se to nějak jakoby ne, tomu člověku nevrátí, jo. Tak to určitě jako je, to se nedá oddělit podle mě tyhle ty dvě věci. Ale samozřejmě pokud by někdo třeba jenom žil a jak Mirek Duštín dělal jeden dobrý skutek za druhým a myslel si, že pak to má jako parádně vyřešené, tak, tak taky prosím vás, takhle to taky nefunguje.
1: Děkuji, že to říkáte, protože čím dál víc mám dojem, že někdy takhle přemýšlíme, že prostě člověk je ve své podstatě ten, kdo přemýšlí tím stylem má dát i dal. Že jako přemýšlí stylem, udělám něco dobrého a nějak se mi to vrátí. A přijde mi, že tohle je úplně typickým příkladem tohohle přemýšlení, je takové to, čím dál častěji používané tvrzení karma je zdarma. Ale otázka je, jestli to funguje takhle. Otázka je, jestli jenom jako udělám něco dobrého nebo něco špatného a v tom vesmíru, v uvozovkách, to vyvolá nějakou reakci.
0: Ne, tak to by byly takové kupecké počty a takhle, takhle určitě, tak to jsme, můžeme být jako 100% jistí, že takhle to fungovat nebude.
1: Lucie, kde berete naději do života?
0: Já myslím, že v přírodě, já jako hrozně ráda chodím do lesa a za každého počasí, teda, protože musím, že ho ze psem, ale jako neberu to jako musím, protože mě to baví. A když člověk pozoruje vlastně, jak se ta příroda mění, jak vlastně třeba se znovu vrátí jaro. A teď ještě musím říct, že to každé to jaro je jiné, že vlastně, protože chodím už fakt jako 12 let takhle po lese, tak pozoruju ty změny, že prostě každé jaro jiné, něco jiného vyraší dřív, později, ale prostě vždycky po té zimě přijde to jaro a takhle to se dá vztáhnout i vlastně na celý jakoby můj život, že já jsem docela optimista, si myslím, a myslím si, že jako nakonec vždycky všechno dobře nějak dopadne, no. Tak nevím, jestli se mi to nějak, jestli tak s tím jako vystačím.
1: Jaký je podle vás smysl lidského života?
0: Tak nemáte tam ještě nějakou prosím vás těžší otázku? No, to teda je, to jsem teda nečekala, ale musím říct, že asi každý se jako nad tím zamyslí, jo. Každý jako by se musí minimálně od určitého věku začít ptát.
1: No, protože nechceme dělat věci, které nemají smysl.
0: Ano, ano, takže smysl lidského života, jako mně pořád připadá, že to jako je sám život, že vlastně život je tak strašně jakoby vzácný a cenný. A my třeba fakt nevíme, jestli jako vůbec někde ještě nějaký život je. Třeba jsme jediní v celém vesmíru. A život prostě je hodnota sama o sobě. A je potřeba ji chránit a je potřeba si vážit toho, že vlastně vůbec můžeme žít, že vůbec jako jsme naživu. Ale měli bychom být teda naživu nejenom fyzicky, ale i jako trošku se snažit o probuzení nějaké právě té duchovnější stránky povahy. Smysl života je právě možná i v tom, že vlastně si to člověk tohleto uvědomí, že nežije jenom jako biologický organismus, ale že je tam něco víc, co třeba potřebuje tak nějaké zásoby, potřebuje to nějak krmit k tomu, aby vůbec to mohlo přežívat, tak potřebuje potravu duševní, že jo, nebo duchovní.
1: Co děláte pro to, aby váš duchovní život se rozvíjel?
0: Já nevím, jestli dělám dost, to, jako, to nevím. No, nevím, tak zase jako bych se vstála ke knížkám, protože já fakt jako hodně čtu a takhle i tady vlastně jako v této oblasti se vždycky jakoby vztahuju k těm knížkám nebo prostě snažím se jako hodně po této stránce i vzdělávat nebo nejenom vzdělávat, jako že se dozvídám nějaké informace, ale právě, že nějaké příběhy životní, učení třeba a tak dále. Ale toto je taková, toto není úplně jako otázka asi pro mě, to nevím.
1: Mm-hmm. Já jsem spíš reagovala na to, mm-hmm. že jste o tom mluvila, že jste mm-hmm. říkala, že potřebujeme jakoby pečovat i o tu duchovní stránku života, aby nezakrněl. A možná se tak ptám i proto, že možná i tady máme nějaké představy a kliše toho, co to je, ta péče o tu duchovní stránku života, a možná je to mnohem širší pojem, než jak my si představujeme. Možná spousta lidí by řekla, nevím, křesťané určitě, že je to čtení Bible a modlitba, a nějací lidé by řekli, že je to meditace. A někdo by možná řekl, pro mě je to, že jdu na koncert, nebo že jdu na výstavu, nebo že čtu, nebo že jdu na návštěvu k někomu. Prostě možná je ta škála té péče o tu duchovní stránku života mnohem pestřejší, než jak na první pohled se nám může zdát.
0: To je pravda, takže možná já jsem to pochopila právě tím v tom zuženém slova smyslu. Takže v tom případě všechno, co jste říkala, tak to, tam to můžu odškrtat.
1: Protože jestli je duše něco, co se v člověku jako buď zaraduje, anebo rozesmutní u něčeho, tak přece jako cokoliv z toho, u čeho se ta duše rozraduje, tak je součástí péče o tu duchovní stránku.
0: Ano, a možná i to, kde naopak zesmutní, to taky, to bych taky asi nevylučovala.
1: Co vám dělá v životě radost?
0: Tak těch věcí je hodně. Tak za prvé, moje děti, obě dvě. Za druhé, když jsem právě v přírodě, ze psem, to mám, to prostě opravdu jako cítím opravdu radost a takovou jakoby, takovou vděčnost. Těch věcí ještě je třeba víc. Já třeba úplně miluji chození do květinářství nebo do knihkupectví a tam vždycky prostě mám radost. Takže to jsou takové malé, mně stačí tak jako docela málo, si myslím. A že ty radosti jsou spíš takové jako menší, ale třeba častější. Připadá mi to jako, že můžeme být fakt vděční a třeba někdy mně stačí jenom jet autem, když třeba zapadá slunce a zrovna hrají nějakou mou oblíbenou písničku a najednou já prostě cítím hroznou radost a jsem jako šťastná na chvilku, tak to je úplně perfektní, no.
1: Co byste byla, kdybyste nebyla spisovatelkou?
0: Učitelkou, 100%, to jsem taky byla předtím.
1: A přemýšlíte ještě někdy o tom, že byste v tom to spisovatelské povolání pověsila na hřebíček a pustila se do něčeho jiného?
0: Ne, já jsem oběma mým nakladatelům slíbila, že dokud udržím myš v ruce, tak budu psát, takže nepřemýšlím o tom, že bych skončila.
1: Říká Lucie Hlavinková, hosta dnešního Zákoutí. Lucie, moc děkuju a přeju vám hodně radosti.
0: Děkuju taky, děkuju za pozvání a přeju hodně radosti vám i posluchačům.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.

Umění klást si otázky a čekat na odpovědi označovala za důležité spisovatelka Lucie Hlavinková v dnešním Zákoutí. Příště bude naším hostem předposlední držitel ocenění Magnesia Litera za knihu roku Miroslav Hlaučo.

Podle legendy, kterou zaznamenal spisovatel Henryk Sienkiewicz ve svém románu Quo Vadis, se na staré římské cestě zjevil Petrovi Kristus, když apoštol utíkal z hořícího Říma. Petr pak pochopil, kde je jeho místo a že musí dokončit své poslání, byť by ho to mělo stát život. Na motivy tohoto příběhu je zpracována také píseň Kam kráčíš, kterou uslyšíte v podání kapely Bethel.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Krátce po 5. hodině vstupujeme na Rádiu 7 do závěrečné 60-minutovky nočního programu s datem 15. července. Ladíte rádio, které nemyslí za vás. Nechceme přinášet laciné odpovědi a instantní návody na život. Chceme probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů. A my jsme vděční za všechny, kteří jsou dlouhodobými podporovateli, i za ty, kteří se k podpoře přidávají postupně a nově. I vás zveme k této formě spolupráce. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz. Relace Stopy o božím jednání v životě lidí přinese za okamžik příběh Pavla Kóla. V 5.30 se v relaci Překročit hranice znovu zaposloucháme do série pastora Lukáše Targoše s názvem Josef životní jízda. Příjemné poslouchání přeje Kuba Lofítek.
2: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
3: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
4: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
5: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
6: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
7: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
8: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
9: Stopy. Svědectví o božím jednání.
10: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. O své cestě k Bohu dnes vypráví Pavel Kól a hezký poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
11: Jmenuji se Pavel Kól a pocházím z malého města v Podhůří Krkonoš, kde jsem žil do svých studií na vysoké škole s rodiči, mladší sestrou, prarodiči v takovém generačním domku. Není tomu tak dávno, co jsem se dozvěděl, že moji rodiče mě dali do křesťanské školky, kde jsem slyšel o Bohu a určitě mě to ovlivnilo v tom mém působení potom. Rodičům se prostě líbilo to, že tam je takový jiný pořádek, ne jako v těch ostatních školkách. Mohl a nemusel jsem jít spát po obědě, když jsem nechtěl. A takové další drobnosti, které je vedly k tomu, že mě dali tam. Doma jsem se s Bohem nesetkával, ale s dobrými hodnotami ano. Věděl jsem, že je dobré nekrást a nelhat. A také jsem byl z malého města, kde se toho moc neututlá a rodičům se doneslo pomalu i to, že jsem nepozdravil někoho známého do týdne, a tak jsem se snažil být vzorný student a nikde moc nevyčnívat. Tušil jsem, že nějaký Bůh je a že je něco nade mnou a neuměl jsem to moc pojmenovat a uchopit. Během volných odpolední na internátu na střední škole jsem se tak pustil do toho hledání, kdo je Bůh nebo co je to nade mnou, co chrání, co řídí ten můj život, a začalo mě zajímat duchovno. Postupně jsem se začal seznamovat s různými léčivými účinky rostlin a symbolů a po čase jsem se dostal i k východním filozofiím a kurzům uzdravování energií. Dnes bych to nazval okultním věcem. Žil jsem spokojený studentský život, ale měl jsem možná jako spoustu mladých mužů jednoho takového kostlivce ve skříni. To, že jsem začal podléhat svůdným obrázkům žen na internetu a tak různě v časopisech. A bylo to něco, co jsem skrýval, čeho jsem se na jednu stranu chtěl vzdát, ale bylo to něco silnějšího než já. Bylo to něco, čeho jsem se nemohl jen tak pustit. Když jsem chtěl přestat, týden, 14 dní jsem zvládl, ale pak jsem znovu do toho sklouzl. A bylo to něco, co jsem skrýval, protože jsem se za to styděl a věděl jsem, že to není dobré. Poté jsem se dostal na Vysokou do Brna, kde jsem žil i nadále takovým samotářským životem. Přátel jsem úplně mnoho neměl, pár kamarádů ze základní školy, ale ti byli daleko, a jeden kamarád ze střední, se kterým jsme šli a bydleli jsme společně na privátě, a ještě další spolubydlící, který měl také jako já rád přírodu, tak jsme objevovali a postupně procházeli Brno a prožívali různá dobrodružství. A tak se skoro všechno dařilo. Měl jsem takový pohodový studentský život, ale problém byly trošku ty studia, které začaly upadat. Ve volném čase jsem hrál různé hry na internetu a trávil tak jako čas různým lelkováním a vím, že jsem ho nevyužíval úplně správně. Místo toho, abych se věnoval studiu, tak jsem právě hrál hry nebo objevovali Brno. Začal jsem tak procházet s odřenýma ušima. Vždycky zkoušky jsem prošel tak akorát a na tenhle způsob života byla i ta moje filozofie, i ty různé způsoby víry slabé. Jednou mezi přednáškami jsem měl volný čas a šel jsem do parku, že si budu číst. Přišli za mnou dva křesťané, kteří se mnou začali bavit o Bibli, o Bohu a já jsem začal obhajovat tu svoji víru nebo to, čemu věřím. Byl to na jednu stranu příjemný rozhovor, ale moc si z něho nepamatuju. Jediné, co vím, že jsem jim nakonec slíbil, že si teda tu Bibli přečtu. Otevřel jsem ji a začal pročítat ty stránky Starého zákona. V několikáté knize Mojžíšové mi tam přišlo spoustu nařízení a nerozuměl jsem tomu, a tak jsem Bibli zase odložil a vyměnili za nějakou knížku východních náboženství nebo něčeho podobného. V tomhle období jsem se na jedné brigádnické akci seznámil s jednou kamarádkou, která byla taková možná spřízněná duše, která měla podobnou filozofii, podobně jsme přemýšleli o tom duchovním světě, o tom, co není vidět, a posílali jsme si různé odkazy, články a společně jsme duchovně rostli, jenže špatným směrem. A ta kombinace těch studií, toho kostlivce a takových nesourodých filozofií kolem mě pomalu utahovala okovy. No a pak přišel říjen roku 2011, kdy bylo krásné jasné dopoledne a já sedím v ponurém pokoji a nudně tak prohlížím články na internetu a něco pročítám. V tom ke mně dorazí zpráva: Bůh tě miluje, ví, jak na tom jsi, chce, abys ho přijal za svého pána. A právě ta kamarádka, která se mnou sdílela tu svoji víru, tak den předtím poznala Boží lásku a rozhodla se stát Ježíšovým následovníkem. Její nadšení ve mně zbuzovalo mnoho otázek, zájem, a tak jsem se ptal a bavili jsme se spolu, psali jsme si dlouhé hodiny a ona psala ten svůj příběh, jak přišla k Bohu, jak se s ním setkala, a já jsem se ptal a během toho našeho rozhovoru do toho pokoje, kde slunce nikdy nesvítilo, začalo svítit slunce tak, že z protějšího okna slunce se odrazilo a osvítilo mi přímo do obličeje. A já jsem věděl, že ten Bůh, o kterém mluví, že je živý, že se mě dotýká, že už mě znal dlouho předtím, než jsem já ho vůbec začal hledat, že on mě stvořil a věděl jsem, že už ho nemusím dál hledat. Vím, že jsem potom ještě odešel na jednu přednášku a kamarádka tam stále čekala, když jsem přišel, a poslala mi ještě nějaké odkazy, kam se podívat a že mám číst Bibli. No a ten večer jsem si tak uvědomil to, jak jsem špinavý a to, jak jsem dělal špatné věci, že jsem se schoval pod peřinu a možná hodinu jsem ležel, brečel a říkal Bohu to, co mě mrzí, to, co jsem udělal špatně, to, co jsem, i když jsem nekradl nebo snažil se ty zlé věci nedělat, tak vím, že jich bylo stejně spoustu a že spoustu věcí, které se Bohu nelíbily, a právě to prohlížení žen a hledání toho uspokojení na internetu. A když jsem to Bohu odevzdal, tak jakoby něco spadlo, zalil mě úžasný pokoj, klid, a už jsem od té chvíle nemusel se ani jednou podívat na, nebo nemusel hledat to uspokojení na internetu, ani jsem nemusel chodit za léčiteli pro radu nebo číst horoskopy. Vyhodil jsem všechny ty materiály a dostal jsem sílu k tomu vůbec s tím takhle naložit a vyhodit to ze svého života. A to bylo něco úžasně osvobozujícího. Zároveň se změnil i můj postoj k knihám, protože jsem do té chvíle moc nečetl, nebo jenom tak to, co bylo povinné do školy a ke školní četbě. Ale potom jsem měl neuvěřitelný hlad po Bibli, po tom Božím slově, po tom slovu od Boha, který mě miluje. Vím, že jsem celé dny četl od rána do večera, že jsem byl rád za každou odpadnutou přednášku, kdy jsem mohl číst a sednout si za Bibli a věnovat se a povídat si s Bohem, že to byl úžasný čas. Mezitím jsem doma o té své víře nic neřekl, ale při návštěvě mi mamka říkala, že jsem nějaký jiný, že se něco změnilo, a tak to byla možná první možnost rozhovoru, nebo že si té změny všiml někdo další, a Ježíš tak začal postupně měnit i ten můj život a vztah k lidem a všechno, co jsem dělal, tak jsem se na to mohl začít dívat nově. Po 3 měsících, kdy jsem četl Bibli a modlil se, tak jsem zatoužil po setkání s dalšími křesťany. Zatoužil jsem potom sdílet svoji víru. Do té doby jsem měl akorát právě Bibli a tu kamarádku, která ale byla z Prahy, takže jsme spolu sice dlouze telefonovali, ale nebylo to ono. Chyběl tam ten osobní kontakt, chybělo to sdílení, jestli to, co prožívám, to, co dělám, jestli je v pořádku, jestli to není prostě špatně. A měl jsem spoustu otázek, tak jsem začal přemýšlet, kam jít, tak mě napadl kostel, že bych mohl jít do kostela, tam jsou zajisté věřící. Došel jsem v Brně do prvního kostela, který mě napadl, a to byla středa. A bylo tam jenom několik babiček a vím, že jsem si z toho moc neodnesl, že jsem byl trošku zklamán, že to bylo něco jiného, než jsem četl v Bibli, ale vím, že i do kostela chodí jenom lidé a že to prostě nemůže být nikdy tak dokonalé. A asi týden po mé první návštěvě v kostele mě napadla myšlenka, že ve vedlejší ulici je jakási modlitebna baptistů, tak jsem na internetu si prošel trošku něco k jejich historii a jestli to není nějaká sekta a čemu věří, a po přečtení a zjištění, co jsem mohl, tak jsem se rozhodl, že tam v neděli přijdu a podívám se tam, že za zkoušku nic nedám. Tak jsem tam v neděli ráno přišel a u dveří mě přivítal starší pán, který mě podal ruku a řekl mi, ať se tady posadím, a popřál mi příjemný den. A bylo to něco, co mě oslovilo, že se mnou takhle dlouho nikdo nejednal. Takové to přijetí, ta láska, to zhromáždění bylo zvláštní tím, že byl zrovna křest několika lidí. A v Bibli jsem četl, že ten křest je důležitý, nebo je to takové vyznání něčeho, co se děje uvnitř. A tak i já jsem zatoužil po křtu a půl roku na to jsem mohl být v tomto sboru pokřtěn. Také hnedka při tom odchodu, když jsem odcházel z té první bohoslužby, tak jsem byl pozván na setkání mládežníků, které bylo druhý den. Dorazil jsem tam s určitým očekáváním, protože jsem zaprvé nikoho neznal, nikdo neznal mě, bylo to nové prostředí a já jsem úplně se s lidmi moc nebavil a nechtěl se sdílet, ale byla tam taková atmosféra, že za mnou mladí lidé přišli po skončení programu a ptali se mě, jak jsem se tam dostal a jak jsem vlastně uvěřil, jak jsem přišel k Bohu, a já jsem se rozpovídal a mluvil a vyprávěl jim tohle svědectví, které teď tady sdílím. A tak jsem začal se zapojovat i do fungování toho sboru a chodit do té mládeže. A nějaký čas poté mě oslovili 2 sestry právě z mládeže, že mají na srdci udělat skupinku s kamarády, kteří už o Bohu možná něco slyšeli a že by je s nimi chtěli se povídat a mít takové setkání. Jestli jim nechci pomoci, jestli jim nechci do toho vedení, aby tam byl i nějaký kluk. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, já a vést druhé, když s lidmi se normálně moc nebavím.

přátelství. A z téhle skupinky už teďka se plánuje třetí svatba. Skrze tadyhle ten možná drobný krůček vzniklo něco nového, takové úžasné společenství lidí, kdy si vzájemně pomáháme a víme o sobě, bavíme se spolu, cestujeme a různě prožíváme všechno kolem. Postupně jsem začal Boha vnímat jako otce, který mě učí chodit a mluvit a nejen v tom duchovním světě, ale i ve vztazích a v tom všem kolem a ve škole. Skrze vztah s ním jsem se začal uzdravovat i ten můj vztah s rodiči a s dalšími lidmi, se kterými jsem třeba špatně vycházel. A Ježíš se pro mě stal věrným přítelem, ke kterému můžu zajít s jakýmkoliv problémem a většinou na sebe řešení nedá dlouho čekat. Stačí se s ním pobavit a on mi ukáže už nějakou cestou jít nebo jakým způsobem něco vyřešit. No a Duch Svatý je pro mě takový úžasný průvodce, nejen Biblí, ale i životem, kdy mi radí, inspiruje mě a pomáhá mě a učí mě pomáhat na jeho díle duchovním i fyzickém.

0: Samotářský Pavel našel v Ježíši Kristu svobodu a radost a díky tomu také společenství, kde zažil skutečné přijetí a lásku. Pokud byste se chtěli dozvědět o Bohu, o Ježíši Kristu, o víře víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
1: Seriál životních příběhů a duchovních cest současných i bývalých zaměstnanců Rádia 7 bude pokračovat v pondělí v 8.30. To v relaci Stopy dostane prostor příběh Lucie Endlicherové. Pokud byste i vy chtěli předat druhým ten svůj příběh o setkání s Bohem, o životní proměně, kterou to přineslo do vašeho prožívání, budeme rádi, když se nám ozvete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Toto byla kapela Efot se skladbou Jásot zní. Před námi je píseň Jsi v podání Karla Řežábka a s 5:30 dostane prostor relace Překročit hranice a 7. díl seriálu s názvem Josef, životní jízda.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Po týdnu jsme tu znovu s další částí životního příběhu Josefa. Člověka, od nějž nás dělí bezmála 4000 let. A přesto se od něj můžeme naučit mnoho praktických věcí pro náš život. Už před týdnem jsme narazili na téma snů a jejich roli v životě, tedy způsobu, jakým si je Bůh používá. A dnešní část bude snům věnovaná celá.
2: Josefův příběh začíná dvěmi sny, které má o své budoucnosti, které se mu zdají o jeho budoucnosti, o tom, že bude mít vliv a že jeho rodina se mu bude klanět. A ten příběh ale o snech pokračuje dál. Když skončí v tom vězení, kde jsme skončili minulý týden, v tom vězení má dva spoluvězně, kterým se zdají dva sny. A dnes se dostáváme do momentu, kdy i ta nejdůležitější postava v té zemi, ve které je farao, má dva sny. Takže ten celý příběh je oramovaný sny. A je to další velký zvrat Josefova příběhu, na který se dneska podíváme. My jsme mluvili o tom, jak se mu nedařilo. Rodinné konflikty, obvinění ze znásilnění, vězení, otroctví. Jsou všechno prostě těžké věci. A někteří z vás víte, o čem to je, protože prožíváte těžké věci. A identifikujete se s Josefem v těch těžkých situacích. Ale jiní z vás prožívají jinou záležitost. Máte se dobře. Daří se vám. A jste tam, kde Josef bude dneska v našem příběhu. A my někdy si říkáme, máme takovou podvědomou reakci, že si říkáme, že bychom Boha, v něho více věřili a více ho uctívali, kdyby se nám dařilo lépe. Paradoxně to takhle nefunguje. Je to velký paradox našich životů, že máme větší problém Boha hledat a věřit v něj v časech úspěchu než v časech zích. Kdy se modlíme více a naléhavě, když se nám daří dobře, nebo když řešíme nějaký problém. Většina lidí se modlí mnohem naléhavě, když řeší nějaký problém. To je ten moment, kdy Boha doopravdy hledá. Kdy máme větší tendence se na Boha spolehnout? V situacích, když máme málo, nebo v situacích, když máme hodně. Většina lidí se na Boha spolehá, když má málo, ne když má hodně. V dobách, kdy se máme dobře, kdy se nám daří dobře, kdy máme hodně, kdy nic neřešíme, je těžké Boha hledat. Je mnohem těžší Boha hledat. Úspěch není vždycky bránou k nalezení Boha, ale pro některé to je dokonce překážka. Dneska se od Josefa naučíme, co to znamená, jak se chovat v situaci, kdy se vám daří, kdy máte úspěch. A kdy to vypadá, že nemusíte řešit vůbec nic. Kdy to vypadá, že jste se vypracovali. Kdy to vypadá, že jste dorazili na místo určení. A v takové situaci máme někdy pokušení se soustředit na sebe a na Boha zapomenout, ale Josef nás učí, že i v takové situaci může naše víra být silná, vitální a plná života. A začneme těmi sny faraona, protože to je tam, kde ten dnešní příběh začne nabírat v Josefově životě obrátky. Je dole, je ve vězení, je zapomenut, všichni na něho zapomněli a teď dochází k velkému obratu skrze něco, co Josef znovu nemůže ovlivnit. Jsou to sny někoho úplně jiného a takhle to ten příběh říká. Po dvou dlouhých letech měl farao sen. Ty dva dlouhé roky jsou tam změny proto, že od momentu, kdy na Josefa ten číšník, který měl se přimluvit za Josefa, zapomněl, to byly dva roky. Tohle je taková časová linka pro všechny, kteří říkají, ty věci by měly jít mnohem rychleji. Josef měl 17, když byl prodán do otroctví. Josef žije 13 let v Egyptě, než se věci začnou obracet k lepšímu. Josefovi je teď 30 let. Není to už žádný mladík. Je to pořád mladý muž, ale už to není teenager. 17 let byl privilegovaný mladý muž, kterého otec miluje nade všechny svoje bratry. 11 let je otrokem, 2 roky je zapomenutým vězněm otrokem, na kterou všichni zapomněli. Takže 13 let je otrok a je v base. To je Josefův život v prvních 30 letech. Takže zpátky k faraonovi. Stál u Nilu a hle z Nilu vystoupilo 7 nápadně krásných a tučných krav a pásli se v mokřině. Nahle za nimi z Nilu vystoupilo 7 jiných krav, nápadně ošklivých a hubených. Postavili se k těm prvním krávám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch 7 krásných a tučných. A v tom se farao probudil, když znovu usnul, měl další sen. Na jednom stéble vyrostlo 7 bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo 7 klasů hubených a seželých východních větrem a ty hubené klasy pohltily těch 7 bohatých a pěkných. Tom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen a tak si dal zavolat všechny věžce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tohle je takové podloží našeho dnešního příběhu. Faraon má 2 sny, 7 krav tučných, 7 krav hubených, 7 klasů tučných, 7 klasů hubených a hubené vždycky sežerou ty tučné. Faraon říká, to je divný sen a navíc ho mám 2x v různém vydání a je to něco fakt zvláštního. Tak zavolá všechny, kdo by mu mohli dát nějakou radu, co to znamená, ale nikdo to neumí vyložit. Tehdy nastává velké tehdy. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník. Musím dnes připomenout své prohřešky. Číšník připomíná faraonovi, že před 2 lety ho poslal do vězení. Ne, protože by se to zasloužil, ale protože faraon měl špatný den, to chápeme všichni. A tak se mu stala zvláštní věc, byl tam poslán spolu s pekařem, oba dva měli v jedné noci sen, oba dva měli ten sen velice podobný, ale byl tam nějaký hebrejský vězeň, ten vězeň byl hrozně zvláštní a on i jemu, i tomu pekařovi, kterého faraon ať jeho vůle pochválena nechal stěhat, ale to necháme stranou, to není pointa příběhu, oběma vyložil správně ten sen. A tak si říkám, faraon, možná ten chlapík by dokázal pomoct i tobě s tvými sny. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převlekl si šaty, přišel k faraonovi, protože asi nevypadal úplně v dobrém stavu, takže ho pořádně uklidil a vypadal mnohem lépe a přivedli ho k faraonovi. Ten Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. A to je ten moment, přátelé, který my zažíváme v našem životě, když se věci začnou obracet k dobrému. Je to moment štěstí, je to životní chvíle, je to ten moment záchrany, je to moment, kdy nás čeká povýšení, nějaké možnostní vysněná práce, kdy nás zavolá šéf a řekne nám něco, co bychom my mohli umět. A my jsme teď na jednou situaci, kdy my můžeme chytnout tu šanci zapače si. Nás svět formuje k tomu, abychom takové šance chytali zapače si. A Josef je přesně v téhle situaci. Farao mu říká, já jsem slyšel, že když ty slyšíš sen, tak ho dokážeš jen tak vyložit. A Josef je v situaci, kdy může začít hrát tuhle tu sebevědomou hru. Kdy může začít hrát tu hru, že řekne, jsem ready, že ti mi sen, já ti ho řeknu. To je úplně jednoduchý, samozřejmě to dokážu, kázal jsem to 3 služebníkům, jeden z nich na mě zapomněl a druhý už je o hlavu kratší. A dokážu to říct i tobě, protože já to prostě umím. Ale jak se chová úspěšný člověk, který ví, že Bůh je s ním? Tak jako se zachoval Josef. A Josef faraonovi odpověděl. Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. A tady v tomhle momentě si všichni okolo stojící řekli, ach jo, copak ti nikdo neřekl, že u nás v Egyptě je farao jako Bůh? Takže když řekneš jako našemu Bohu, že Bůh to dokáže, tak ty mu tím jinými slovy říká, že on Bůh není. To není úplně moudrý způsob, jak začít konverzaci s nejmocnějším mužem tehdejší doby. Josef mluví úplně jinak dnes, než mluví před 13 lety, když mluví o svých snech svým bratrům a svému otci. Zdá se, jakoby vyrostl ze svého arrogantního mládí. Uvědomím si, že to, co máme jako talent, je boží dar, nás chrání před nebezpečím arogance.
1: Tolik dnešní vyučování Lukáše Targoše, teď ještě pár minut na rozhovor. Lukáši, oblast snů je velmi zajímavé téma, psychologicky i biblicky. Používá si Bůh sny i dnes? A jak poznat sen od Boha?
3: Používá si určitě sny i dnes a jak to poznat, nejsem na to odborník. Myslím si, že jsou sny, kdy člověk ví, že to je od Boha, a neví to z nějakého racionálního důvodu, prostě to ví. ale je to hrozně těžké to definovat jako takové jakoby zvenčí. A pak jsou sny, kdy si člověk není moc jistý, co s tím, a tam to může být, ale musí být od Boha, a je to jako hodně o kontextu, o kterém ten sen je. A někdy to smysl třeba nedává, někdy to smysl dává, je to jako hodně individuální a já nejsem úplně odborník na sny, nejsem Josef a nedokážu posoudit, jestli existuje nějaký racionální systém, jak rozpoznat sen od Boha a sen, který od Boha není. Ale určitě věřím tomu, že Bůh používá sny a že v těch snech nebo i viděních za bdělého stavu dokáže lidi nasměrovat. Já jsem to párkrát ve svém životě zažil a je to moc fajn. Zažil jsem víc vidění v bdělém stavu než sny v noci. Většinu snů, které mám, tak si nepamatuju po probuzení. A i to je takové trochu poznávací znamení. Pokud ten sen je takový, že vlastně nevím, o čem to bylo, že to bylo nějaký zmatený příběh, který se odehrává, tak to asi pravděpodobně žádné poselství není. Pokud je to takzvaný živý sen, tak to může skutečně ukazovat na nějaký konkrétní příběh nebo konkrétní věc. V tom příběhu u Josefa farao si ty sny velice dobře pamatuje a ty sny mu nahánějí hruzu a je to něco, co mu sice nedává smysl racionálně. Hubené krávy sežerou tlusté krávy, to samo o sobě je prostě hloupost, protože krávy nežerou krávy. Takže mu to nedává smysl, ale ten sen je natolik živý, že ho to znepokojí na to, aby začal hledat odpovědi. A to je docela dobrý průvodní jev takového snu.
1: No a pak je to Josef, který tedy má obrovské nadání nebo talent ty sny vykládat, porozumět jim. Jak je to dnes? Jsou v církvi lidé, kteří tento dar mají? Setkáváš se s tím?
3: Moc se s tím nesetkávám, věřím tomu, že takové lidé jsou, ale osobně se s nimi moc nesetkávám. Setkávám se někdy s lidmi, kteří by rádi vykládali sny a ti jsou takový někdy, že je to trochu podivné, ale věřím tomu, že skutečně jsou lidé, kteří dokáží mít to moudrost, ale rozdíl oproti Josefově době a naší je, že my jsme plní Ducha Svatého, což Josefovi lidé okolo něho nebyli. Duch Svatý nebyl dán církvi nebo božímu lidu tehdy jako celek. Takže v tomhletom smyslu každý křesťan by měl mít schopnost vnímat boží hlas jinak než lidé ve starém zákoně. V tom my jsme spíš všichni jako na straně Josefa než těch lidí okolo Josefa.
1: Považovat nadání za boží dar má hluboký morální význam. To si řekl dnes ve svém vyučování, když jsem mluvil tady o té Josefově schopnosti vykládat sny a o tom, že Josef tím svým nadáním odkazoval na Boha. Můžeme trošku probrat, jaký morální význam to má. Ty jsi mluvil o pokoře a ztrátě arogance.
3: Určitě, když vlastně uznáme, že je to dar od Boha, tak nás to nutně vede zpátky ke službě Bohu. A to je velký rozdíl. Když pokud nadání vnímáme jenom naši přirozenou schopnost, která je naše a můžeme si dělat, co chceme, tak nás to vede k tomu, že si to děláme a používáme, jak se nám to hodí nebo líbí. Ale pokud to vnímáme, že to je boží dar, tak nás to logicky zase zpátky vede k tomu, abychom ho používali pro něj, s jeho nějakým základem, hodnotami a abychom tím sloužili Bohu.
1: Říkám si, že to může mít ještě jeden efekt, že vlastně když rozpoznáme ve svém obdarování to, že to skutečně máme od Boha, že nás to vede k většímu nadšení z Boha nebo možná k většímu obdivu a lásce, že Bůh je za tím vším obdarováním.
3: Může být, určitě to pro někoho toho může znamenat. Já myslím, že každý z nás uvědomuje, že nějaké přirozené talenty má. Jenom chci říct, že přirozený talent a duchovní dar není to též. Přirozený talent má každý člověk a je to od Boha, ale je to přirozená věc. Duchovní dar je něco, co mají křesťané jako dar Ducha Svatého, jako nadpřirozená schopnost. Ty dvě věci často spolupracují a spolupracují třeba v různých službách. Někdo může mít duchovní dar vyučování například a může mít přirozený talent psát, že to dává hlavu a patu, což když se spojí, tak ten člověk dokáže psát třeba teologické knihy. Takže ty dvě věci spolu jako souvisejí a spolupracují, ale nejsou totožné, ale obojí je od Boha. A pokud uvědomíme si, že naše přirozené talenty i nadpřirozené dary jsou od Boha, tak nás to může skutečně vést k tomu, že jsme nadšení, že nám tento dar nebo tyto dary, protože většina z nás má mnoho těchto darů, Bůh dal k tomu, abychom mohli něco na tomhle světě udělat třeba lepšího.
1: Co se naopak stane, když to nadání za boží dar nepovažujeme?
3: Pak nám hrozí pýcha. To je jednoznačné, protože kdykoliv my si uvědomujeme, že nějaký talent nebo dar je od Boha, tak víme, že je to dar, který můžeme rozvíjet a nespočívá na tom, že jsme my skvělí. Pokud nadání máme za to, že to je naše věc, že my jsme třeba dosáhli těch úspěchů vlastní pílí a není v tom žádný extra dar, tak nás to může vést k píše, že my jsme skvělými lidmi. A pak někdy působíme a vyprávíme ten svůj příběh jako tak, že říkáme, jestli já jsem to dokázal, všichni to dokážou. A to není úplně pravda, protože všichni nemáme stejné dary a nemáme stejné talenty. Ale my si myslíme, že je to naše skvělost, která způsobila, že jsme dosáhli třeba v nějaké oblasti úspěchu. Takže jednoznačně znát svoje talenty a dary jako boží dar nás vede k větší pokoře a většímu nadhledu a neporovnáváme se, nesoutěžíme tolik, protože to je nakonec Bůh, který to působí.
1: Tak kéž jsou pro vás vaše dary opravdu spíše orientací k Pánu Bohu a jeho svrchované milosti. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou za týden.

0: Pořad Překročit hranice dostane prostor ve vysílání Rádia 7 znovu v pondělí v 9 hodin 30 minut. Před námi je 8. díl seriálu Josef Životní jízda.
1: Přicházíš, svatý, dáváš a bereš.

Míříme k 6. hodině. Noční vysílání Rádia 7 se pomalu chýlí ke konci a tím i čas Kuby Lofítka za mikrofonem. Prožívejme i dnešní den s nadějí a očekáváním božího jednání v našich životech. Díky za vaši přízeň. Naslyšenou.

jak David tančit, jak Pavel víno mít, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha, Jašadrak, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, vody se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví.

co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Je 6 hodin, středa 15. července a před námi je ranní vysílání. My tady v Brně se probouzíme do zamračeného deštivého rána. Léto je ale v plném proudu a ať už ho začínáte kdekoliv, jsme rádi, že ho můžeme sdílet s vámi. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný, pokojný vstup do dnešního dne vám moc přeje Andrea Audová. A pojďme se teď podívat na to, co jsme pro vás dnes připravili. Ranní zastavení a načerpání nabízí ve 7:15 tichý čas. Sednout si k jednomu stolu, odložit rozdílnosti a společně si připomenout důležité události. I k tomu zve večeře Páně. Další zastavení s biblickou úvahou nás čeká od 6:45. Na letní One Camp vás pozve ranní telefonát o 7:30. Další část Bible Guideu se věnuje tomu, že ten, kdo si připouští svou hříšnost, je lépe připraven přijmout odpuštění. Poslechněte si ji po 8:00. Rozlišovat podstatné od nepodstatného možná není tak náročné, jako rozlišit podstatné od toho ještě podstatnějšího. Orientační body na cestu mezi důležitými fázemi života hledá Klika Petra Hůště ve 3. dílu série Pozor křehké. Od 8:30 tedy budeme hledat, co mohu udělat já. Egyptem nazývá Bible místa, kde je těžko a jako by tam Bůh nemohl být. O hlubokém vědomí, že v těžkostech není vzdálený, se zpívá v písničce, kterou s vámi chce po jazykové i obsahové stránce prozkoumat rozhlasová lektorka Elza v pořadu Live Plus od 9:30. Před 160 lety se narodil kazatel Svobodné církve reformované František Urbánek, který se setkával s rodinou T.G. Masaryka a sloužil na pohřbech jejich členů. Jeho životní příběh přiblíží církevní historik a kazatel církve bratrské Robert Hartl v pořadu Řeka života po 10:00. Tolik tedy z našeho středečního ranního vysílání. Věřím, že si vyberete a najdete něco, co vás povzbudí. Budeme rádi, když zůstanete s námi.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: S námi nemusíte být sami. Rádio 7.
1: Ještě jedna chvála nás dělí od našeho prvního zastavení tichého času. Dnes spolu s Janem Křtitelem se vydáme k řece Jordán. Tak pokud budete chtít, můžete si spolu se mnou otevřít Markovo evangelium, první kapitolu. A nebo se jednoduše nechte nést tóny následující písně. A vnímejte Boží přítomnost a naslouchejte jeho tichému hlasu. A stište se před svým stvořitelem.

uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupoval na něho. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. V Markově nebo vůbec v evangeliích není mnoho situací, kdyby Boží hlas zazněl tak jasně a přímo. Není to žádné podobenství, obraz nebo žádná hádanka, je to prostě věta. A všimněme si, kdy tato věta zazní. Ježíš právě vystoupil z vody a teprve začíná jeho veřejná služba. Ještě neuzdravil jediného nemocného, neučinil jediný zázrak, nepronesl kázání. A právě teď, ještě než něco udělá, tak se ozve otcův hlas. A ten hlas neříká: jsem na tebe pyšný, protože jsi to zvládl, jsi poslušný, jsi silný, jsi laskavý. Říká jen: ty jsi můj milovaný syn. Jakoby tím říkal: nejdřív patříš mně a teprve potom přijde všechno ostatní. Včera jsem měla jeden krásný rozhovor s jednou blízkou

kolik energie věnujeme tomu, co dělají, jak se učí, jak se chovají nebo jak vypadají. A zvlášť v období dospívání, kdy přichází vzdor a konflikty a hledání vlastní cesty, jakoby pod tím vším zaznívala od nich otázka: miluješ mě ještě, i když nejsem podle tvých představ? A možná právě proto tolik děti potřebují slyšet něco jiného, než jen pochvalu za výkon. Potřebují slyšet: jsem ráda, jsem rád, že tě mám. Jsi pro mě vzácný. Mám tě rád. Ne proto, že se ti dnes něco povedlo, ne proto, že jsi šikovný, ale protože jsi můj. Protože identita člověka se nerodí z výkonu, rodí se z přijetí. A možná to dnes není výzva jen pro rodiče. Možná si ji můžeme přinést i do našich manželství nebo přátelství, do vztahu s rodiči nebo na pracoviště. Zkusme dnes dát někomu najevo, že je pro nás důležitý ne kvůli tomu, co dělá, ale kvůli tomu, kým je. A dovolme, aby stejně jako nad Ježíšem zazněla i nad námi slova našeho nebeského Otce. Ty jsi můj milovaný syn, ty jsi moje milovaná dcera. Nechme to na sebe působit. To je totiž poselství, na kterém můžeme postavit celý svůj život. Pane Bože, chceme ti předně poděkovat za to, jaký jsi, za tvoji lásku, za tvoje přijetí, za pocit bezpečí a jasné vědomí toho, že se z nás raduješ, že ti nejsme lhostejní, že tě zajímáme. A děkuju ti za to, že vlastně jdeš ještě dál, že chceš spolu s námi tvořit, ale moc dobře víme, že to není proto, že bys nás potřeboval, ale protože ses tak rozhodl.

víry, co člověka zvedá, tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

0: tu nedám si vzít.
1: Jindřich Černohorský dospíval na rádiu 7 dvě minutky po půl sedmé. Před námi je v programu Biblická úvaha dnes z pera Romana Touška. A zamýšlet se budeme nad tím, jaké to je sednout si společně k jednomu stolu. Biblické zamyšlení o večeři páně už za chvíli. Do té doby vám budeme hrát a věřím, že vám ty naše písničky zpříjemní dnešní ráno. Jsme rádi s vámi.

sednout si společně k jednomu stolu, odložit rozdílnosti a společně si připomenout důležité události. I k tomu pozve Roman Toušek v dalším zamyšlení o Večeři Páně. To vám zprostředkujeme po písni kapely Adonai.

V minulém díle jsme mluvili o tom, že večeře páně je večeří, kdy přijímáme odpuštění našeho hříchu. Večeře páně je jedinečnou slavností našeho osvobození od hříchu a smrti. Od viny, ať je kolektivní, anebo osobní, ať je pravá, nebo falešná. A zároveň je to slavnost smíření především s Bohem, ale také s lidmi, kteří jsou kolem nás. Dnes bychom se mohli podívat na to, že večeře páně je večeří, kde církev zažívá jednotu a lásku. Pokud si pozorně přečteme některá novozákonní svědectví o podobě první církve, můžeme vysledovat tři zásadní projevy, které se vážou na lámání chleba. Především je lámání chleba, tedy večeře páně, večeří společenství, tedy ne večeří jednotlivce. Je tam napsáno, že byli spolu, scházeli se po domech a tam lámali chléb. Dalším motivem je to, že večeře páně byla znamením jednoty Božího lidu. Rozkol ve společenství církve byl zásadní překážkou ve vysluhování večeře páně, jak o tom například píše apoštol Pavel do Korintu. A třetím motivem, který je celkem zřetelný a který nesmíme přehlédnout, je to, že večeře páně měla sociální podtext. Charakterem první církve byl důraz na vzájemnou pomoc. Korinčtí křesťané byli Pavlem napomenuti, aby čekali jeden na druhého, tedy aby vnímali přítomnost a potřeby druhých. Při našem slavení večeře páně by se nemělo běžně stávat, že každý přistupuje sám za sebe, aniž si všímá problémů či radostí druhých. Jistě, že platí, že při večeři páně je i soustředěný a vyhrazený prostor pro osobní společenství s Kristem. Ale nemělo by to být to hlavní. Tak jako hod beránka Ježíš neslavil s každým učedníkem zvlášť, ale chtěl, aby u toho byli společně všichni. Protějškem večeře páně ve Starém zákoně je mimo jiné přijetí smlouvy na Sinaji. V Exodu ve 24. kapitole čteme, že na Sinaji vystoupil Mojžíš, Áron, Josue a 70 starších. A čteme tam zvláštní informaci. Uviděli Boha Izraele, ale nevstáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzřeli Boha. I jedli a pili. Smlouva byla tehdy uzavřena společným pokrmem. Ale nebyl to pouze Mojžíš, se kterým Hospodin uzavřel smlouvu. Nýbrž byl to celý národ, zde zastoupený knězi a staršími. Nová smlouva spečetěná krví Pána Ježíše sice začíná u jednotlivce, ale směřuje ke společenství, tedy k církvi. Je to smlouva s lidmi, ne pouze s jedním člověkem. A tak i večeři páně je nutno slavit jako společenství, ne pouze jako jednotlivec, kterého někdy ani nezajímá, s kým přistupuje, natož s čím ten druhý přichází. Zaznívá to i ze Starého spisu Učení 12 apoštolů. Jako byly tyto nalámané chleby rozesety po horách a shromážděny se staly jedním, tak nechť je shromážděna tvá církev od končin země do tvého království. Večeře páně je prosycena Boží láskou. Nijak nevybočuje z motivu, se kterým otec poslal svého syna na svět a se kterým šel pán Ježíš na kříž. Smysl večeře páně je možný výhradně v kontextu toho, že Boží syn se za nás obětoval z lásky. Jasně říká, toto je tělo mé, které se za vás vydává. A toto je krev má, která se za vás prolévá. Tu výpověď můžeme přeložit jako za vás, anebo pro vás. Kristovo utrpení bylo na našem místě a pro naše dobro. A nebo také ten, který trpěl na našem místě,
trpěl pro naše dobro. Ježíš nás miloval, a to až do konce, až do krajnosti, takže obětoval svůj život pro nás. Podle slov písma nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele. Řekl to sám Ježíš. A tím víc, když ten druhý není přítel, ale nepřítel. A každý člověk, který je hříšný, je Božím nepřítelem. Jestliže jsme se ale stali skrze Ježíšovu krev Božími přáteli, dokonce Božími dětmi, potom je mezi námi a Bohem, ale i mezi námi navzájem silné pouto lásky. A je jasné, že zdrojem této lásky nejsme my, ale Bůh sám. Pavel píše v jednom dopisu, že náš nebeský Otec vlévá svou lásku do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Ovšem, jestliže je toto pouto z naší strany porušeno, jsou jakákoliv jiná pouta bezvýznamná. S požadavkem lásky si ale musíme stále připomínat, že milovat dokáže jen mysl Beránkova, připravená každý čas na podobnou oběť, kterou si připomínáme u stolu Páně. Bratr kazatel Fazekaš k tomu říká, kdo se účastní večeře Páně a sám se nezavazuje k obětavé lásce, neporozuměl jí, protože při večeři Páně jde jedině o Boží lásku, a to od začátku do konce.

Biblickou úvahu Romana Touška zachytíte v našem vysílání ještě dnes ve 15:45 odpoledne. No a zítra budeme pokračovat ve stejném čase už 5. dílem z této 7. dílné série.

Je tady 7. hodina, ladíte Rádio 7, u mikrofonu je s vámi ráda Andrea Audová. První hodina ranního vysílání je za námi a před námi ještě 3 hodiny písniček, repríz pořadu a také ranní telefonát. Ten vám nabídneme o 7:30 a dnes spolu s Lukášem Beránkem zavítáme do Havlíčkova Brodu, kde se bude konat Van Camp, takový letní křesťanský kemp pořádaný církví bratrskou. Teď je před námi známá melodie Amazing Grace v podání Michaela W. Smitha, no a také třeba kapela Timothy nebo Jana Zibalová. Mám pro vás i několik pozvánek na další křesťanské akce, které se budou v následujících dnech konat. Přeji vám pokojný vstup do toho nového dne s datem 15. července. S vědomím a s důvěrou, že Bohu nejsou lhostejná žádná naše trápení.

Chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.

tady mám pro vás pozvánku na jednu akci. V termínu od 18. do 25. července proběhne ve Smilovicích pod poblíž Třince 38. ročník křesťanského multižánrového festivalu X-Camp, který se letos zaměří na neopakovatelné okamžiky života a naší odpovědnost za ně. Tento kemp ponese letos název Žiješ jenom jednou. Dějištěm akce je areál střediska Karmel. Účastníky čeká pestrý program zahrnující přednášky, workshopy, semináře, kázání, koncerty, divadelní představení, diskuzní skupiny i sportovní vyžití. Festival je otevřen nejen pro předem přihlášené účastníky, kteří přespávají ve stanovém městečku poblíž areálu, ale také pro veřejnost, a tam může navštívit jednotlivé části programu bez předchozí registrace. Program X-Campu je letos vystavěn kolem biblického krále Šalamouna. Tato poněkud kontroverzní osoba je známá jako neopakovatelný mudrc starověku, jehož ale ani velká moudrost nezachránila před životním selháním. Přesto zůstává autorem tří starozákonních knih přísloví, kazatel a píseň písní. Ve čtvrtek dokonce přivítá festival na alternativní scéně ministra Aleše Juchelku a poslance Bohuslava Němce, kteří budou debatovat na téma křesťan a politika. No, co ještě zmínit na tento, že více informací naleznete na webu www.xcamp.cz a samozřejmě na sociálních sítích. Kontaktními osobami jsou Daniel Spratek, tiskový mluvčí, nebo Pavel Kačmarčík, ředitel festivalu.

Dospívala kapela Timothy a před námi je ještě píseň Pavla Helana a také Marie Podhradská. A potom už ranní telefonát dnes s Lukášem Beránkem, členem organizačního týmu OneCampu, tedy další akci, o které určitě stojí za to vědět.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: V dnešním ranním telefonátu představíme další akci, o které stojí za to vědět. Zaměříme se na One Camp, letní křesťanský kemp pořádaný církví bratrskou v Havlíčkově Brodě. Ve vysílání vítám člena organizačního týmu Lukáše Beránka, který akci blíže představí. Dobré ráno, Lukáši, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno, já vás zdravím.
3: My vás také zdravíme. Lukáši, pro ty, kteří o One Campu slyší úplně poprvé, řekněte nám, komu je určen a co si vůbec po touto akcí můžeme představit?
4: One Camp to je vlastně letní tábor pro teenagery. Dá se říct, že je to akce, která vlastně navazuje na takovou tradici, nebo možná typ akce, který se dlouhá léta děje v různých křesťanských sborech a církvích, kdy vlastně vznikl před možná 25 lety jako takový koncept, kdy jezdili sem vlastně týmy americké do České republiky a vlastně s církvemi dělali tábory, které byly primárně zaměřeny na angličtinu, nebo respektive jejich hlavním cílem byla vlastně angličtina a vlastně tábory se rodilými mluvčími, které samozřejmě měly ale misijní podtext. Cílem samozřejmě bylo i vlastně přinášet do toho programu nějaké vlastně části, kde se mluvilo o Bohu, kde se mluvilo o smyslu života, které vlastně měly takový misijní charakter. A ten koncept takových akcí se vlastně za ten čas příliš nezměnil. Nezměnil se v tom, že se pořádá společně s týmy a často Američanů, Britů, a ten jeho smysl je stejný. Co se změnilo, tak je samozřejmě generace účastníků a lidí, to znamená, dnes už to není možná primárně to hlavní téma, že je to tábor o angličtině, byť to tam samozřejmě, ale mění se ty aktivity, protože možná v době, kdy tenhle typ akcí začínal, tak ta výuka angličtiny bylo velké téma. Dnes možná ta naše stávající generace účastníků angličtinu už tolik neřeší, protože ji velmi intenzivně mají ve škole a anglicky se velmi dobře rozumí.
3: Tak dalo by se říct tedy, co je úplně tím hlavním poslání One Campu?
4: No, primárně to, co je vlastně tématem je každých vlastně táborových akcí, které člověk pro ty nejdřív dělá. Znamená strávit skvělý čas s tou generací účastníků, to znamená v našem případě s teenagery od 14 do 25 let. A samozřejmě něco předat. Strávit s nimi skvělý čas, stávat s nimi dobré vztahy a něco jim pomůžete předat navíc.
3: Tak pojďme se teď podívat na to, jak vypadá týden na One Campu. Na co všechno se mohou účastníci těšit?
4: Ten náš One Camp, nebo ten náš English Camp má takové specifické zaměření, nebo respektive specifickou organizaci. Máme vlastně ten každý den rozdělený do takových bloků, kdy vlastně během dopoledne probíhají takzvané treky, což jsou vlastně taková tři zaměření, nebo tři směry, ve kterým si vlastně každý ten účastník před kempem vybral, kterého se bude účastnit. A jeden z nich je sportovní aktivity, druhý je art, takové umělecké, tvořivé věci, a třetí je gaming, vlastně e-sport a hraní her na počítači, tak vlastně i deskových. Tak to jsou vlastně takový dopolední náplň, dopolední tři směry, a odpoledne pak vždycky máme nějaké společné konverzace právě s týmem, který k nám přijel vlastně ze sboru z Aljašky, což je sbor, se kterými vlastně pro English Campy spolupracujeme už dlouhé roky. A budeme se vlastně v rámci konverzací bavit zás o tématech společenských, lidských, zábavných. A to bude vlastně ta naše taková konverzační část, kdy zároveň jsem pracoval trochu na angličtině. A pak samozřejmě odpolední část je věnovaná vždycky nějakým workshopům, to znamená možnost vyzkoušet si nejrůznější aktivity, jiné sporty, možná i aktivity, které vlastně jsou z těch jiných tracků, kterých se ten teenager daný den třeba neúčastní. A potom máme společný večerní program, který vždy jednak je částečně zábavný, částečně i vždycky s nějakým mluveným slovem, s nějakým zamyšlením, který pak dělá vlastně takový podklad pro společnou debatu v nějakých menších skupinkách, kde zase otevíráme různé otázky týkající se života, vztahů, víry, hodnot a podobně. A nám vlastně ten kemp letos má takovou provázanou myšlenku slovem One, proto se jmenuje One Camp, takže i vlastně ty večerní zamyšlení mají takovou červenou nit v podobě toho One. Jeden život, jeden osud, jedna cesta, jeden Bůh. A to je vlastně naše téma.
3: Na přípravě takové akce se musí podílet určitě spousta lidí. Kolik dobrovolníků a organizátorů stojí za jeho realizací a co všechno vlastně příprava takového kempu obnáší?
4: Tenhle kemp vlastně dohromady dělají vlastně tři mládeže ze tří církví, ze tří zborů, nebo prostě z jedné církve, ale ze tří zborů, křesťanský v Havlíčkově Brodě, v Horní Krupe a v Chotěboři. Máme ho vlastně pro 70 až 80 účastníků a my vlastně od začátku jsme si s vedoucími těch mládeží dohromady řekli, že to nechceme udělat jenom jako akci, kterou připravíme na nějakém úzkém kruhu vedoucích pro ty teenagery, ale nějak dlouhodobě v těchto třech mládežích pracujeme i na výchově vlastně mladých vedoucích a lidí, kteří by pak mohli stát třeba na nějaké službě, mohli něco vést, něco organizovat, chceme nějakým způsobem budovat. A i tohle byla ta myšlenka, se kterou jsme do toho kempu jako tři mládeži šli, protože tři organizátorské týmy, to je trošku výzva, ale řekli jsme si, že nám to stojí za to, abychom dali i možnost vlastně co nejvíce lidem se do té přípravy zapojit. Takže je to trošku paradoxní, že máme 70 až 80 účastníků a k tomu vlastně nějakých 20 dobrovolníků, kteří jsou zapojení už vlastně od loňského podzima do všech příprav. Máme vlastně asi 8 týmů, které připravují různé části toho kempu. Jedna je samozřejmě náplň, jedna jsou ty treky, jedna je vizuální část, druhá nebo další je mediální část. Další tým se vlastně stará o samotné aranžmá těch večerních programů, které vlastně mají samozřejmě nějakou technickou část, hudba, světla a podobné věci. Takže tohle všechno je něco, do čeho bychom zapojili dalších asi 20 mladých lidí a já osobně to považuji za jednu z těch největších hodnot, kterou z toho kempu snad vyžijeme.
3: Jak dlouho dopředu tu akci chystáte? Kdy proběhla první schůzka organizačního týmu?
4: No, taková ta nejužší proběhla vlastně už loni, kdy samozřejmě se jednak chystá termín, je potřeba sladit samozřejmě termíny naše tady v Česku s týmem právě z Aljašky, který k nám přiletěl, takže se chystaly se věci už od loňského, vlastně můžeme říct možná července, srpna.
3: Lukáši, pokud by ještě někdo uvažoval o účasti, je to vůbec možné se ještě zúčastnit, případně kde se dozvědět více informací?
4: Tak my si voláme vlastně těsně před začátkem té akce, vlastně ten OneCamp pro účastníky začíná příští pondělí 20. července. Nicméně máme ještě nějaká volná místa, kdyby eventuálně kdokoliv měl zájem z téhle akce zúčastnit, tak ideální navštívit webové stránky Církve bratrské Havlíčkův Brod, což je www.cbhb.cz a tam vlastně v tuto chvíli z té hlavní stránky už na něj bude koukat podstránka týkající se English Campu a tam najde všechny důležité informace. I případně odkaz samozřejmě na náš Instagram, kde možná zase úplně jinou formou jsou předány ty informace pro teenagery.
3: Ve vysílání s námi byl člen organizačního týmu OneCampu Lukáš Beránek. Lukáši, moc děkujeme, že jste si udělal čas a představil jste nám váš OneCamp a přejeme vám, ať se vám akce vydaří.
4: Já vám moc děkuji, díky za prostor.
3: My děkujeme za informace. Hezký den i vám.
4: Na stranu.

Píseň z alba Kivé kapely Hrozen dozněla 10 minut před 8 hodinou. Teď Kristomlin a jeho píseň o tom, že láska a milost nás provázejí kamkoliv půjdeme. A také kapela SP a píseň Na věky svatý.

0: Znělka ohlásila 8. hodinu, je středa 15. července. A ranní vysílání, stejně jako měsíc červenec, se přehouplo do druhé poloviny. Už za chvíli vás, jako vždy v tomto čase, pozveme k pořadu Bible Guide, který opět otevírá proroka Ezechiele. Petr Hůšť potom v pořadu Klika bude hledat orientační body na cestu mezi důležitými fázemi života. A říká, že odlišit podstatné od nepodstatného není zdaleka tak náročné, jako odlišit podstatné od ještě podstatnějšího. To poslouchejte od 8:30. No a ranní vysílání zakončí rozhlasová lekce angličtiny. O hlubokém vědomí, že v těžkostech není vzdálený, se zpívá v písničce, kterou s vámi chce po jazykové i obsahové stránce prozkoumat rozhlasová lektorka Elza o 9:30. Tolik tedy výhled do konce ranního vysílání. Já vám přeji krásný letní den, ať už jej trávíte v přírodě, někde v cizině nebo jen obyčejně v práci. Jsme rádi, že můžeme být vaším společníkem. No a pokud byste nám napsali, kde nás posloucháte, nebo co vám na Rádiu 7 dělá radost, budeme opravdu moc rádi. Psát můžete na mailovou adresu radio7@radio7.cz. A kreativitě se meze nekladou. Za každou zprávu jsme moc vděční. No a když přijde taková veršovaná zpráva, je to jako závan čerstvého vzduchu nebo jako vůně čerstvé kávy. No posuďte sami. Musel jsem si čas najít a aspoň trošku vás pochválit. Za mnohé vaše pořady s chválou se stavím do řady. Rád si cením skvělý čas, obohacující ducha v nás. Ne vždy všechno poslouchám, někdy s ženou, někdy sám. Třeba denně světem Bible je zakotveno v našem sídle. Ke kořenům či pod lampou čtení naše srdce také mění. Taky pořad Kudy kam docela rád poslouchám. Děkuji vám za práci, která nám život navrací. Tak nám napište také, budeme moc rádi. A teď už prorok Ezechiel.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 15. kapitola. Zkáza Jeruzaléma je v této kapitole vykreslena jako spálení dřeva vinné révy. Navzdory tomu, jak je vinná réva prospěšná svými plody, je její dřevo velmi nekvalitní. Po vysušení ztratí pevnost a nedá se na nic použít. Svou křehkostí se spíše podobá suchým stvolům trávy než dřevu stromu. O tom čteme. Dostal jsem slovo Hospodinovo, synu člověčí, co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? Dá se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se dá něco zavěsit? Hle, hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce i střed ohoří. K jakému užitku se dá použít? Hle, ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené? K čemu se ještě dá použít? Nuže, tak praví panovník Hospodin, jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti ním tváří, i když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, až se proti ním postavím tváří. Tu zemi spustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví panovník Hospodin. Když Bůh svou tvář obrátí k hříšníkovi, následuje trest za hřích. Bůh ale nechce trestat, Bůh chce milovat. Proto Ježíš odstranil hřích. Když Bůh svou tvář obrátí k tomu, jehož hřích Ježíš odstranil, následuje ráj. Tak končí kniha Zjevení. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, nebo je osvětluje Pán Bůh, a budou královat na věky věků. Obraz vinné révy použil také Ježíš a mluvil o tom, že všichni, kteří nezůstanou ve mně, shoří jako suché dřevo vinné révy. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a zhoří. Slova beze mě nedokážete nic, tam Ježíš nevložil proto, že by nás chtěl ponížit. Ani proto, aby nám sebral sebevědomí a chtěl po nás, abychom se smutně váleli v prachu. Ježíš takto prostě popsal stav každého člověka. Žádný člověk není schopen splnit Boží požadavky. Nikdo není schopen splnit všechna nařízení desatera. A pravda je ještě horší. Nikdo není schopen celý svůj život plnit ani jedno z přikázání desatera. To Ježíš vysvětloval ve svém kázání nahoře, které najdeme v Evangeliu Matouše. Svým posluchačům řekl, že ten, kdo by chtěl plnit přikázání, jak si Bůh přeje, by musel být daleko lepší než všichni zákonníci. Ježíš řekl, říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizejů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. To, co Ježíš řekl, muselo všechny šokovat. Nikdo z posluchačů se nesnažil naplňovat Boží přikázání se stejnou snahou jako farizejové a zákonníci. Ježíš přesto prohlásil, že i to je málo. Nechtěl tím ukázat, že zákonníci dělají všechno špatně. Chtěl ukázat, že nikdo, ani když se snaží sebe víc, není schopen splnit Boží požadavky svým úsilím. Ježíšovým cílem nebylo vyvinout na své učedníky větší tlak, aby se snažili plnit přikázání víc než farizejové. Ježíš tímto kázáním vysvětloval to, co apoštol Pavel popsal v listu Římanům. Na základě skutků zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo. Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Ježíš ukázal, že laťka, kterou by měli přeskočit, je příliš vysoko. To ilustroval na přikázáních desatera, nezabiješ, necizolož, nelži a na dalších přikázáních o rozvodu, trestech za provinění a skončil přikázáním miluj svého bližního. Na těchto přikázáních ukázal, že je nikdo nedokáže splnit. Ježíš ukázal, že Bůh odsuzuje i nevykonaný a nevyslovený úmysl, jako by se stal. To bylo šokem nejen pro jeho tehdejší posluchače, ale i pro nás. Ježíš tak všem ukázal, že jsou nedokonalými přestupníky zákona. Včetně těch, kdo si na své snaze plnit přikázání zakládali. Slovy apoštola Pavla. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším. Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Proč to tedy Ježíš říkal? Proč byl tak tvrdý? Ten, kdo si připouští svou hříšnost, je lépe připraven na přijetí odpuštění. A k tomu Pavel naposled, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 nebo na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Krátce po čtvrt na devět ve středu 15. července dozněla píseň Jeřiny Džiničunkové. Dnes slaví svátek všichni Jindřichové. Toto starogermánské jméno vzniklo spojením slov Heim, což je domov, a Rihy, což je vládce. Původně to jméno znělo Heimerich, tedy vládce domu, nebo také pán domova. Jeho zahraničními podobami jsou například Henry, Heinrich nebo třeba Enrico. No, pokud nějakého Jindřicha znáte, určitě mu nezapomeňte dnes popřát. Já ještě připomenu, že z mnoha francouzských, anglických a německých panovníků Jindřichů se na českém královském trůnu mihnul pouze jeden, a ten se jmenoval Jindřich Korutanský. Žil na přelomu 13. a 14. století. Po vymření Přemyslovců po meči v roce 1306 se stal náhle nejvážnějším kandidátem na osiřelý český trůn. Jeho laxního přístupu však využili Habsburkové a císař Albrecht I. daroval království svému synovi Rudolfovi. Ten však brzy zemřel a Jindřich se konečně chopil koruny. Země se však ocitla v rozvratu, část aristokracie našla proto nového panovníka v Janu Lucemburském, který se stal českým králem po sňatku s Eriškou Přemyslovnou v roce 1310. Jindřich musel ze země odejít. Ovdověl a znovu se oženil s Adlétou Brunšvickou, s níž měl dcery Adlétu a Markétu zvanou Piskatá. Tak já všem Jindřichům nebo všem těm nositelům jména, které má význam pán domova, vládce domu, přeji, ať ve vašem domě je přijetí a pokoj, ať je to místo pokoje a boží přítomnosti. A posílám vám píseň Father's House, což znamená, nebo ve které se zpívá, že v domě mého otce je přijetí a stud, strach ani odmítnutí tam není vítané. Protože v boží přítomnosti, v domě, kde je boží přítomnost, tak naše identita není určována.

Rozlišovat podstatné od nepodstatného možná není tak náročné, jako rozlišit podstatné od ještě podstatnějšího. Další díl série Pozor křehké a Klika Petra Hůště. Už za chvíli.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Někdo píše blog, někdo jiný natáčí podcasty. Já píšu a také natáčím Kliku. Kliká je o tom, čím aktuálně v životě procházím, o čem přemýšlím a co si řeším. A je to z úhlu pohledu víry v Pána Boha a taky se do toho promítá mé zkoumání moudrosti Božího slova Bible. Když píšu tento díl Kliky, tak je po 7 hodině ráno, sedím v Liptovském Mikuláši v McDonaldu, dal jsem si kafe a jdu psát. Já jsem teď na cestě na Ukrajinu, vezu tam do uprchlického tábora speciální pračku na 12 kg prádla a také mikrovlnku. Čeká mě jednání v Košicích, v Michalovcích, v uprchlickém centru a také v uprchlickém táboře v Poljaně a v Užgorodu. Ty jednání jsou o tom, že chystáme další pomoc pro Ukrajinu a potřebujeme domluvit, jak ty věci udělat dobře a efektivně. Chystáme totiž další 2 kamiony humanitární pomoci a tak všechno potřebujeme dobře naladit. Musím ale říct, že jsem někdy unavený a mám silné pochybnosti. Má to smysl to, co děláme? Mám to dělat já? Vždyť to může udělat někdo jiný, kdokoliv jiný. Podle čeho se mám v životě rozhodovat, co mám dělat já? Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma, co můžu udělat já.

0: Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. To napsal Arthur Miller, americký dramatik. Ale dříve, daleko dříve a trošku jinak, tohle řekl Aeschylus, velký řecký dramatik. Tohle také citoval náš prezident Zeman při svém uvedení do úřadu. Je to modlitba, Bože, dej mi klid přijímat věci, které změnit nemohu. Tak často se zneklidňuju chováním druhých, zničenou přírodou, inflací, násilím, no a třeba někdy jenom počasím. Rozdíl mezi reaktivním a proaktivním chováním je, že reaktivní je to, že nadávám, stěžuju si, trápím se, anebo jenom reaguju na něco. To je reaktivní chování. Proaktivní je to, co můžu udělat, jak můžu předcházet té situaci, než vznikne. A vlastně tady přecházím už do té druhé části modlitby. To je ta proaktivita. Dej mi, Bože, odvahu měnit věci, které změnit můžu. Můžu totiž jenom láteřit a nebo si najít místo svého vlivu. Co je to, co změnit můžu? Během války na Ukrajině a pomoci, která se rozběhla pro uprchlíky a taky pro lidi, kteří jsou zasaženi válkou na Ukrajině, tak humanitární organizace Člověk v tísni vybrali 2 miliardy na pomoc Ukrajině. A tak si říkám, je potřeba, abych pomáhal já? Vždyť všichni tak nějak pomáhají. Není to závislé jenom na mě. No jo, ale když tohle si řeknou všichni, tak nikdo pomáhat nebude. A ten samý Člověk v tísni, nebo ta samá organizace Člověk v tísni, mají jedno hezké heslo. Co můžeme udělat my, uděláme my. Možná jsme znepokojení tíživou situací maminek samoživitelek, samotou seniorů, nebo neekologickým přístupem našeho okolí, nedostatkem alternativní kultury, anebo absencí aktivit vedoucích k osobnímu duchovnímu růstu. A dokonce nemusíme vždycky vnímat jenom nějakou větší oblast, ale třeba vnímáme jenom jednu maminku, jednoho seniora, odpad v lese a možnost uspořádat hezký koncert nebo uspořádat duchovní seminář. Jak získat od Pána Boha odvahu měnit, co můžu změnit? Jak nebýt jenom pasivním, reaktivním člověkem, který je utrápený, ustěžovaný nebo rezignovaný, ale na druhou stranu, jak se nestát bezbřehým a uhnaným aktivistou, který se vrhá do všech nenaplněných potřeb? Filipským, 1. kapitola, 9. až 10. verš. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. Moudrost rozpoznat, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme, tak apoštol Pavel říká, že zdrojem pro tohle rozpoznání je láska. Ta souvisí s poznáním a vnímavostí. Láska je zdroj rozpoznání, na čem záleží. Římanům 12:2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tady znovu ten samý apoštol Pavel říká, naše mysl potřebuje upgrade, restart, obnovení, abychom rozpoznali, co je vůle Boží, co je dobré, co je Bohu milé. Mi osobně je v životě milé, když mi manželka udělá dobré kafe, nebo když mi poškrabe záda. To já mám neskutečně rád. A nebo když mi řekne, táto, ty jsi šílenec. To je ne urážka, to je pro mě kompliment. Tak přemýšlím, co je Bohu milé a co je v jeho srdci. A jak můžu vůbec zjistit, co je v Božím srdci? Kazatel, 3. kapitola, 11. verš. On všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. dal do našeho srdce touhu po něčem, co nás přesahuje, na čem záleží, co je dobré. Tak se chci zeptat sebe, ale také každého z nás, co už je tak nějak delší dobu v našem srdci. Je to třeba tíživá situace maminky samoživitelky, osamocený senior, poškozování přírody, nebo nedostatek alternativní kultury, absence duchovní inspirace v našem společenství. Ta otázka je, Bože, mám to dělat já? Ale není tato otázka, tato modlitba zároveň už odpovědí? Protože pokud žiju svůj vztah s Bohem, nedal Bůh něco ze svého srdce, už dávno něco do mého srdce? Možná někdy to, co pokládáme jako otázku, je zároveň od Pána Boha odpověď.
1: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím.

Tak a mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Co mi Pán Bůh dává do srdce? Co je to, co já můžu změnit? Jak to zjistit? Možná skrze modlitbu. Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a pokud byste si chtěli tenhle díl poslechnout ještě jednou nebo některé z předešlých dílů anebo o klice chcete dát vědět svým známým, tak můžete kliku najít na podcastových serverech anebo v archivu Rádia 7. Tak mějte se pěkně a třeba zase za týden.

No a ten dnešní díl zachytíte v živém vysílání ještě ve čtvrtek v 19.45. Za týden nás čeká téma Nikdy se nevzdáme.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Vyznání Víc už nejsem otrokem zpívala kapela Rock Solid Band. No a do 9. hodiny nám už zbývá necelých 5 minut a tuto část vyplní Lauren Daigle a její píseň Jak to může být? Někdy cítíme vinu, výčitky, nepřipadáme si hodní podívat se Bohu do očí, stydíme se. A pán říká, činím tě svobodnou. Ono je to ale někdy těžké přijmout, ale to už je ten náš díl, to už je na nás.

0: Bylo 9 hodin, středa 15. července a před námi je poslední hodina dnešního ranního vysílání, kterým vás dnes provází Andrea Audová. A my jsme moc rádi, že jste s námi a že i vám dnes můžeme dělat společnost, ať jste doma na cestách nebo v práci. Za malou chvíli vás pozveme k pravidelné rozhlasové lekci angličtiny. O 9:30 to bude a mezi tím ještě nahlédneme do kalendária. I dnes chceme přinášet povzbuzení, naději a dobrou zprávu o Bohu. A pokud je pro vás Rádio 7 místem, kam se rádi vracíte, připomínáme, že naše vysílání je možné jen díky štědrosti posluchačů. Děkujeme vám všem, kteří nás svými dary i modlitbami podporujete. A děkujeme, že stojíte s námi v této službě.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

Jak tato píseň kapely Efod byla inspirována knihou Ezechiel, 16. jeho 16. kapitolou. A tuto píseň napsala Jana Turzíková u příležitosti Národního setkání modlitby matek v Brně v roce 2023. Přání a nápady, co by v písni nemělo chybět, přišly od Markéty Krýmové. No a my si teď ještě dáme Dominiku Gurbalovou a po ní už nahlédneme do kalendária.

0: Kalendárium.
1: Dnes je 15. července a my se teď podíváme na to, jaké události a osobnosti jsou spjaty s tímto datem. V roce 1099 se konala první křížová výprava. Křesťanští vojáci dobyli po dlouhém obležení baziliku svatého hrobu v Jeruzalémě. Dnes je tomu 420 let od narození Rembrandta van Rijen, holandského barokního malíře. Narodil se tedy v roce 1606. Rembrandt vnesl do malířské tvorby šerosvit, což je způsob malby, který pracuje s kontrasty světla a stínu. Za svůj život namaloval nesmírné množství obrazů a pláten, mimo jiné i spoustu autoportrétů. Často se věnoval i biblickým námětům. Velmi známý je například jeho návrat ztraceného syna, učedníci putující do Emaus nebo prorokyně Anna. Zachytil také pitvu nebo noční hlídku a i tyto zdánlivě obyčejné náměty se staly světově proslulými. V roce 1703 se narodil August Gottlieb Spangenberg, kazatel a biskup jednoty bratrské. Poznámka jednoho profesora o tom, že kdo se chce stát teologem, musí počítat s utrpením pro Krista, kdo by se mu chtěl vyhnout, ten ať studia raději opustí, ho přivedla od práv ke studiu teologie. Po skončení studií se seznámil s hrabětem Zinzendorfem. Nedlouho na to byl propuštěn z královských služeb, ve kterých působil jako kazatel a přidal se k jednotě bratrské v Ochranově. Později byl pověřen službou v nově vzniklé britské kolonii Georgia v Severní Americe. Zde působil s přestávkami, kdy se vracel do Evropy po dobu 30 let. Mnohé tyto osady se staly výchozími body pro misií mezi Indiány. Spangenberg byl muž velké víry a odvahy. Měl mírnou povahu, přitom však byl energický a s rozhodností se zastával božích věcí. V napětích, které se v jednotě začaly objevovat, hájil Zinzendorfova stanoviska. Urovnal finanční a organizační nejasnosti v jednotě a položil tak zdravé základy pro její další vývoj. Jedním z jeho nejdůležitějších počinů bylo sepsání věroučného spisu Idea Fidei Fratrum, nástin bratrské věrouky, a to bylo z roku 1779. V roku 1744 se stal Spangenberg biskupem a dohlížel na práci v Americe, kam se stále znovu a znovu vracel. V Evropě se usadil definitivně až po Zinzendorfově smrti jako jeho nástupce v čele jednoty. V roce 1904 umírá Anton Pavlovič Čechov, ruský spisovatel a dramatik. Původním povoláním byl lékař a bývá označován za mistra povídky a jednoho ze zakladatelů moderního psychologicky laděného dramatu. Stačí připomenout jeho Višňový sad nebo Tři sestry. No a Anton Pavlovič Čechov uzavře naše dnešní kalendárium s datem 15. července. Připravuje jej pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Tak toto byla Camilla Appetower a City House Music. No a teď si dáme jednu mesiánskou chválu v hebrejštině. Zpívá se v ní: znovu jsme se potkali na místě, kde jsme se naposledy viděli, kam jsem tě zavolal. Ty jsi mě neodmítl, i když jsem utekl daleko. Pozval jsi mě opět domů. Pokaždé mi odpustíš, miluješ mě znovu a znovu. Dobil jsi mé srdce, ale ne násilím. Uzdravil si ho.

Egyptem nazývá Bible místa, kde je těžko, a jako by tam Bůh nemohl být. O hlubokém vědomí, že v těžkostech není vzdálený, se zpívá v písničce, kterou s vámi už za malou chvíli po jazykové i obsahové stránce rozebere naše rozhlasová lektorka Elza Rendl. A to bude v pořadu Live Plus o 9:30. Teď ale ještě Hillsong United a jejich písnička Clean.

Elza Rendl, naše rozhlasová lektorka, uzavřela naši nabídku pořadu pro ranní vysílání. No a mě nezbývá, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Přeji vám krásný letní den, ať jej trávíte kdekoliv. No a pokud nám napíšete, kde nás posloucháte, uděláte nám velkou radost. Tak pište, užívejte a buďte s Bohem. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová.

0: Pravděpodobně víte, že mnozí američtí prezidenti mají živý kontakt s některým z duchovních a řeší s ním svoje vlastní pochybnosti i otázky víry. Ale možná už nevíte, že i my jsme v historii měli státníka, který měl a udržoval blízké kontakty s jedním z reformovaných duchovních. Mluvím o prezidentu Masarykovi a o tom, s kým se potkával, kdo byl ten, který mu měl možnost také přinést světlo evangelia do života. Toho už vám představí církevní historik Robert Hart, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak představujte, o kom dnes mluvíme.
1: Tak tím mužem je František Urbánek, kazatel nejprve reformované církve, nebo farář reformované církve, a potom díky vlastně takovému osobnímu duchovnímu vývoji kazatel tehdy svobodné církve reformované, později jednoty českobratrské a tedy dnešní církve bratrské, i když ten název církve vlastně Urbánek už nezažil. Je to muž, který se s Masarykem seznámil ještě jako mladý, nebo relativně mladý vikář v době začátků svého duchovenského působení, a vlastně s Masarykovou rodinou byl ve velmi úzkém kontaktu i později, když Masaryk byl prezidentem, a dokonce i po jeho smrti vlastně ještě s jeho dětmi v kontaktu dál. A kromě toho, že s Tomášem Garrigue Masarykem setkával a můžeme snad říct duchovně mu sloužil, tak se také vlastně objevuje jako ten, kdo promlouvá na pohřbech členů Masarykovy rodiny i Tomáše Garrigue Masaryka samotného.
0: Čím byl výjimečný, kromě tedy styků s prezidentskou rodinou, kazatel František Urbánek?
1: Já myslím, že do určité míry, kdybychom to vzali chronologicky, tak svým způsobem velmi významný už je jeho původ, teď myslím spíš na to, řekněme, rodinné zázemí, které ho určitě velmi silně formovalo. On pocházel z reformované rodiny, z Nymburska. A jeho otec byl statkářem, ale ta rodina vlastně měla poměrně hluboké evangelické kořeny. Před tolerančním patentem, vydaným v roce 1781, byly tajnými evangelíky a dočetl jsem se, že ještě dědeček Františka Urbánka byl vlastně za to tajné evangelictví dokonce vězněn, takže je to evangelická reformovaná, tedy rodina s hlubokými duchovními kořeny. A dá se říct, že tohle to klima duchovní v podstatě Urbánka provází už od dětství, od raného mládí. Velmi silně si zamiloval heidelberský katechismus, což je jeden z takových nejvýznamnějších reformovaných dokumentů reformovaných církví, s takovým tím vyznáním v té odpovědi na první otázku, co je s tvým jediným potěšením v životě i smrti, se odpovídá: mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale svého věrného spasitele Ježíše Krista. To potom pokračuje dál, ale je to vlastně, řekněme, něco, co ho nějakým způsobem formovalo od dětství, je to určitý vliv rodiny. To samozřejmě neznamená, že i Urbánek nemusel projít určitým duchovním vývojem, který má někdy i velmi, velmi zajímavé cesty, ale dá se říct, že vlastně určitý velmi zdravý a dobrý základ vlastně měl už z domova.
0: Kazatel Urbánek se narodil v roce 1866 a zemřel v roce 1948, což znamená, že žil ve velmi dynamické, napjaté době. Zažil obě světové války a zažil i komunistický půč v roce 1948 a v závěru tohoto roku potom tedy umírá. Když se díváte teď pohledem historika zpátky na jeho osobnost, měl nějaké rysy, vybavení, obdarování, u nichž se dá z dnešního pohledu říct, že byly důležité právě pro tuto dobu?
1: Já myslím, že skutečně to časové rozpětí jeho života je dobou obrovských zlomů a zvratů, ať jsou to tedy dvě světové války, tak je to ale i doba vzniku republiky. A myslím, že můžeme rozhodně říct, že Urbánek patří mezi ty boží služebníky, kteří nějakým způsobem vždycky mají touhu sloužit nejenom velmi úzkému okruhu lidí, ale celé společnosti. To, co určitě patří mezi Urbánkova obdarování nebo velmi silné důrazy, je právě zvěstování evangelia. Zvěstování evangelia o Pánu Ježíši Kristu, které ale u něj nemá jaksi ten, i když samozřejmě primární důvod pro to zvěstování evangelia je spása lidské duše, záchrana člověka z hříchu, obnovení jeho vztahu s Bohem, ale vždycky zároveň u Urbánka, jakožto vlastně reformovaného teologa, je i ten zájem o proměnu celého lidského života vlastně mocí Božího slova, mocí evangelia, což potom znamená, že se ten člověk vlastně stává lepším občanem nebo lepším příslušníkem celé společnosti. Čili vlastně dá se říct, že Urbánek vědomně, jaksi duchovně působí i v tom smyslu, že chce vychovávat i, řekněme, lepší lidi, lepší občany, ať už ještě v dobách před první světovou válkou, kdy ještě neexistuje republika, tak i potom v dobách první republiky. Čili tady určitě ten jeho, řekněme, evangelizační záběr, prostě ta touha přivádět lidi k Pánu Ježíši Kristu a jaksi skrze obrácení je vést ke zbožnému životu, podřízenému Božímu slovu, vlastně má zároveň i ten rozměr, prostě pokud bude víc takhle duchovně obrácených, obnovených křesťanů, tak to bude mít prospěch pro celou společnost. S tím se pojí určitě ještě další rys, který musíme zmínit, a to je jeho, řekněme, hluboké sociální cítění, a zase je to vlastně působení jaksi s dosahem do širší společnosti, kdy on prostě se dokáže přiblížit těm nejpotřebnějším, zakládá siročince, třeba siročinec ve Chvalech nebo potom na Podkarpatské Rusy ve Svaljavě, a snaží se vlastně těm sociálně nejpotřebnějším sloužit a pomáhat jim nejenom zvěstováním evangelia duchovně, ale vlastně i pomáhá jim v otázkách hmotného zabezpečení, hledání práce a podobně. Čili tohle je svým způsobem Urbánkova odpověď na potřeby té velmi rozjitřené doby, když si uvědomíme, že on se narodil v roce 1866 krátce po prohrané válce Rakouska s Pruskem, což je doba obrovských změn, je to doba určitého vrcholu českého národního obrození, které potom vrcholí ve vyhlášení republiky, kdy vlastně si sílí to vědomí nebo hledání české svébytnosti v rámci rakousko-uherské monarchie až přes to období, velmi těžké období první světové války a potom budování nového státu, tak je to vlastně Urbánkův výrazný vklad. Prostě stává se mužem, který chce lidi vést k záchraně věčného života, k věčnému životu v Kristu a vést je k tomu, aby prostě celý jejich život se proměnil, sloužil Boží slávě a i obecnému dobru, a osobně to vlastně podepírá nebo slouží vlastně těm sociálně nejpotřebnějším lidem i později jako kazatel nově založeného sboru na Žižkově, což je jedna z čtvrtí, kde vlastně žijou poměrně nízké sociální vrstvy obyvatelstva.

0: Posloucháte pořad Řeka života. Dnes si s Robertem Hartem, církevním historikem, povídáme o Františku Urbánkovi, kazateli Svobodné církve reformované. Kazatel Urbánek sloužil evangeliem půl století, jestli se nepletu, téměř stejnou dobu stál v čele církve. Kde vlastně vzniklo to jeho rozhodnutí dát se na dráhu duchovního?
1: To jeho rozhodnutí velmi úzce souvisí s jeho vlastním duchovním životem. Takovým asi velmi výrazným podnětem nebo impulzem je setkání s Aloisem Adlofem a vlastně Svobodnou církví reformovanou, nebo možná přesněji křesťanským spolkem mladíků. S ním se setkává na gymnáziu, ještě jako student gymnázia, a Adlof ho vlastně přivádí, jakožto tedy studenta z reformované církve, přivádí ho do kruhu Svobodné církve reformované, té církev, která vzniká v roce 1880 vlivem působení amerických misionářů v Praze a vlivem takového duchovního probuzení. Přivádí ho vlastně do těch, řekněme, probuzeneckých kruhů, do kruhu křesťanského spolku mladíků, což je vlastně taková tehdejší mládež, ale velmi, velmi intenzivně misijně činná, a vlastně mnoho lidí tahle ta služba vlastně jako je přivedla k duchovnímu obrácení. A dá se říct, že vlastně těhle z těch kruzích dochází svého duchovního probuzení František Urbánek, a toho nějakým způsobem potom po gymnáziu, které ukončilo v roce 1885, vlastně nasměrovalo na studia teologie. Prostě chce nějakým způsobem dál sloužit lidem. Vlastně jakoby sám přijímá Pána Ježíše Krista za osobního pána a spasitele svého života. Tam se datuje tahle zkušenost někdy do května 1883, čili ještě v době studií, a potom se vlastně vydává na studia teologie, která tedy absolvuje vlastně na významných teologických učilištích tehdejší doby, vlastně na třech nebo čtyřech teologických učilištích. Jednak studuje ve Vídni, potom dál navštěvuje univerzitu v Lipsku, v Halle a nakonec ještě v Berlíně. Na všech těchto z těch místech vlastně potkává velmi výrazné duchovní a teologické osobnosti tehdejší doby. Zároveň je to doba v podstatě pro něj osobně relativně těžká. Už jenom ten jeho nástup na univerzitu nebo na ta studia ve Vídni se musí odložit vlastně skoro o rok, a to vlivem jeho poměrně těžkého úrazu. Během jednoho prázdninového pobytu prostě spadl ze skály kdesi na Šumavě, a přestože za začátku to vypadalo jako celkem bez komplikací, tak ale se stalo, že následkem toho pádu si natrhl plíci, která se později zanítila, a vlastně bylo z toho v podstatě skoro roční vážná nemoc. Nicméně v té vážné nemoci se vlastně ještě více prohloubil jeho vztah k Pánu Ježíši Kristu, až vlastně k plné jistotě spasení na základě Kristovy oběti.
0: Můžeme zmínit nějaké vlivy, které formovaly Urbánkovu teologii?
1: No, jak už jsem zmínil, on vlastně na všech těch univerzitách potkává velmi výrazné teology, především tedy z reformovaných kruhů, ale zároveň často ovlivněné důrazy probuzeneckými. Ve Vídni je to třeba profesor Böll, což je vlastně reformovaný teolog, zdůrazňující jednak vlastně jakoby důležitost určitého konfesijního reformovaného zakotvení, a přitom zároveň vlastně ten probuzenecký důraz na osobní duchovní život. V Lipsku potom potkává výrazného hebrajistu a starozákonníka Friedricha Deliche, který je takovou jednou z nejvýraznějších osobností tehdejší doby toho hebraistického a starozákonního bádání. V Berlíně potom se setkává zase na opačnou stranu s jedním z nejvýraznějších liberálních teologů a historiků dějin dogmatu Adolfem Harnackem. Je zajímavé, to zmiňuje literatura, že pro Urbánka bylo velkým překvapením, že Harnack s tak jakoby liberálními názory a často odmítáním, úplným odmítáním autority písma je ale člověk, který se v soukromí modlí, který vlastně setkání se studenty rámuje i osobní modlitbou a který skazatelny vlastně působí v podstatě úplně neliberálně. Z toho, jak si Urbánek nějak, bychom mohli říct, zjistil nebo vyvodil, že tehdejší liberální teologové vlastně vnímají nebo žijí v určitém vlastně rozporu mezi jakýmsi veřejným působením, kde skazatelny působí jako světkové víry, ale zároveň svým, řekněme, teologickým nebo badatelským akademickým působením v podstatě úplně podkopávají to, čemu sami stále ještě věří. To pravděpodobně asi i působilo na Urbánka tak, že přestože sám prošel takovým kratším, řekněme, kriticko-teologickým obdobím, tak pravděpodobně ho to působilo, ho to vedlo k tomu, že se ještě určitěji v podstatě vydal tím reformovaně probuzeným směrem.
0: Jaký byl soukromý život kazatele Urbánka? Měl rodinu, kde žil?
1: Po těch studiích on vlastně vykonává takzvané vikářské zkoušky, to je v roce 1891 na podzim, v listopadu, a tím pádem může vlastně začít sloužit, nastupuje do pražského sboru reformované církve, to je sbor u Klimenta, jakožto vikář. Jeho úkolem je tedy pomáhat místnímu faráři, což byl Benjamin Košut. To je hodně zajímavá postava, která je nicméně vlastně orientovaná spíš tak jako racionalisticko-osvícensky, což ve společenství s Františkem Urbánkem, poměrně probuzenecky orientovaným reformovaným služebníkem, působí určitá napětí, ale zároveň vlastně Urbánek je přinejmenším tolerován svým nadřízeným a jeho úkolem je vyučování dětí, příprava konfirmandů ke konfirmaci. Později vlastně se i, dá se říct, pastýřsky velmi intenzivně věnuje těm mladým lidem a skrze ně vlastně i jejich rodičům. Právě takhle se dostává do rodiny Tomáše Garrigua Masaryka, jehož vlastně dceru Alici připravuje ke konfirmaci, protože Masaryková rodina patří vlastně k tomu pražskému reformovanému sboru, takže vlastně Urbánek se dostává právě tímto způsobem do kontaktu s Masarykovou rodinou. Zatím je stále ještě svobodný, když jste se ptala na tu jeho rodinu. Vlastně žení se až později na Valašsku, na Hrubé Lhotě, kam se vlastně dostává v roce 1894 jakožto budoucí nástupce faráře Jana Karafiáta a vlastně tady v tomhle prostředí si nachází svoji manželku Emily Jehličkovou z Proseče, se kterou potom vlastně měl 5 dětí.
0: Z Valašska už potom mířil Urbánek přímo do Prahy?
1: To je poměrně složitá historie. Jan Karafiát, poměrně rozhodný reformovaný teolog probuzeneckého typu s takovým velmi intenzivním důrazem na kázeň v církvi a na zkrátka dobře budování krásné církve po vzoru staré jednoty bratrské, si Urbánka vyhlédl právě pro jeho takovou rozhodnost a důraz na osobní obrácení a věrnost v kázni církve. Takže v roce 1895 skutečně byl Urbánek zvolen karafiátovým nástupcem na Lhotě, ale to jeho působení se velmi brzo vlastně dostává do určitých napětí a konfliktů v tom sboru, ve kterém je. Dá se asi říct, že Urbánek, na rozdíl od Karafiáta, i když vlastně velké většině to jejich směřování je stejné, tak Urbánek je takový, řekněme, misijně určitější. Zatímco Karafiát mnohem víc očekával, že prostě pán Bůh jaksi svrchovaně, často až skoro bychom mohli říct bez lidských prostředníků, obrátí lidské duše, tak Urbánek mnohem evangelizačně určitě i vede lidi k osobnímu obrácení. Je i takový, řekněme, pastýřsky možná důraznější, snad bychom to tak mohli sformulovat. A možná je i ještě o něco radikálnější i v té otázce prosazování biblické kázně v církvi, než možná Karafiát, i když v tomhle tom asi jsou si hodně zpříznění. Ale Urbánek vlastně naráží na otázku křtu nemluvňat, a to především u rodičů, kteří vlastně žili světským způsobem života. On jako farář měl ale povinnost podle jaksi pravidel té reformované církve jaksi křtít ty, kteří patřili do jeho farnosti. A v téhle

0: farář prostě má povinnost děti křtít, a když vlastně potom z důvodu svědomí teda odmítne tuhle tu křestní praxi, tak je vlastně suspendován. Je odvolán ze svého úřadu v lednu 1898. Není mu umožněna ani žádná jiná služba v reformované církvi, a tak musí vlastně ze služeb té reformované, jaksi státem řízené církve odejít. Odchází za obživou do Prahy a vlastně dá se říct, že on i jeho rodina prožívá vlastně několik let poměrně existenčně velmi těžkého období. V tomhle období mu vlastně pomáhá zase Tomáš Garrigue Masaryk, který ho vlastně, dá se říct, zaměstná jako externistu v časopisu Naše doba, prostě umožní mu psát články s náboženskou nebo s duchovní tematikou pro tenhle ten časopis na témata, která mu vlastně sám nějakým způsobem stanovuje, a dá se říct, že vlastně asi 2 roky je to jediný příjem, který Urbánek má. Už v té době vlastně od roku 1899 už mají první dceru, takže je to poměrně složité období. Druhou takovou osobností nebo druhým takovým člověkem, který mu vlastně pomáhá po tom příchodu do Prahy, tak je jeho dávný přítel Alois Adlof. Starší, on byl o 5 let starší než Urbánek, a ten ho vlastně po tom příchodu do Prahy v tom roce 1898 jak si přivádí do kruhu svobodné církve reformované, takže vlastně už od toho roku 1898 Urbánek pomáhá Adlofovi, který je v té době už kazatelem vlastně pražského sboru té svobodné církve reformované. Pomáhá mu občas v kazatelské službě, dokonce vlastně už od toho roku 1898 je v takovém jakoby užší poradní skupině misionářů, kteří tu svobodnou církev reformovanou vedou, i když vlastně sám ještě není členem té svobodné reformované církve. Ale i z těch důvodů existenčních a potom především vlastně z té potřeby využít to duchovní obdarování, které Urbánek má, vlastně Adlof navrhuje misionářům, aby v podstatě přijali Františka Urbánka na plný úvazek jako druhého kazatele toho pražského sboru, kterým se tedy stává někdy v březnu v roce 1900. Takže tím vlastně jakoby přichází do kontaktu nebo úzkého kontaktu se svobodnou církví reformovanou. To je ta církev vznikla tedy v rámci toho, nebo na základě toho duchovního probuzení a působení amerických misionářů. Přičemž ta svobodná církev reformovaná je tedy církev nezávislá na státu, čili reformovaná co do teologie a hlavních teologických a konfesijních důrazů, podobně jako ta církev reformovaná, která je v konečném důsledku tedy z hlediska hlavních rozhodnutí řízená státem. Tato církev je tedy státem neuznaná a státem nepodporovaná.
1: Hlavním působištěm kazatele Urbánka byl nicméně Žižkovský sbor. Kdy ten vznikl nebo kdy tam odchází?
0: Ta duchovní práce na Žižkově je vlastně velmi starého data, už vlastně v těch 80. letech 19. století, kdy ta svobodná reformovaná církev vzniká, tak tam vlastně je určitá skupinka věřících, která teda patří do toho pražského sboru, to je zatím jediný pražský sbor, čili Urbánek asi 2 roky pomáhá Adlofovi jako druhý kazatel sboru, ale velmi, nebo stále víc se dá říct, vlastně slouží právě lidem na Žižkově, a dá se říct, že si vlastně zamiloval tu velmi i sociálně potřebnou žižkovskou oblast, žižkovskou čtvrť, a v roce 1902 na podzim vlastně je 20 členů pražského sboru propuštěno a zakládá vlastně pod Urbánkovým vedením, zakládá se vlastně jakoby nový sbor na Žižkově, který tedy Urbánek vede, kde působí vlastně jako pastýř až do roku 1937, čili dlouhých 35 let.
1: Jak se ta práce vyvíjela? Bylo to přece jenom období, stále jsme tady v době Rakouska-Uherska, nicméně pomalinku se schyluje k první světové válce. Ta doba je napjatá různými věcmi, vlivy. Jak se v takové době zvěstuje evangelium?
0: Nevím, jestli dokážu odpovědět až na takovéhle jakoby otázky týkající se běžného života, ale možná, že nám hodně napoví už jenom to, jak se ten sbor scházel. V podstatě ta, nemůžeme asi říct modlitebná, protože to ještě nebyla budova, která by tomu sboru patřila zdaleka, ale ten schromažďovací prostor nebo prostor pro bohoslužby,

bohoslužby toho Žižkovského sboru vzniknul zkrátka tak, že Urbánek pořídil, pronajal vlastně tři malé byty a se svolením majitelky je prostě probourali ty příčky a ze tří bytů takhle vznikl jakýsi tunel. Tak se do té místnosti údajně vyjádřil jeden ze zahraničních řečníků, který tam sloužil v Chlumově ulici na Žižkově, kde tedy probíhala velká většina jednak samozřejmě nedělních shromáždění, ale potom i postupně vznikajících biblických hodin, které především zpočátku byly zároveň i jakýmisi osvětovými přednáškami, což teda byl požadavek ze strany úřadů, že třeba by byly jaksi i obecně vzdělavatelné přednášky, a to byla podmínka pro to, aby vlastně a tam mohlo být i setkávání církve vlastně. Čili vidíte, že to je doba začátku 20. století, kdy sice zvěstování evangelia a existence svobodných církví je zcela legální a přesto vlastně nějakým způsobem naráží pořád ještě na určité problémy ze strany úřadů. Určitě to už nejsou problémy, řekněme, z doby před rokem 1880, které si třeba zažil Alois Adlof, když odmítal chodit na katolické náboženství, ale přesto vlastně někdy ty úřady jsou stále ještě nějakým způsobem rezervované. Žižkov, můžeme asi říct, byla čtvrť se s velmi špatnou pověstí, nejenom, že tam byly sociálně poměrně špatně situované vrstvy obyvatelstva, ale samozřejmě ta špatná pověst se vázela určitě na otázku mravnosti a kriminality. Nicméně zdá se, že Urbánek byl asi velmi vhodným člověkem právě pro takovéhle prostředí, přestože studoval na čtyřech univerzitách, tak údajně se uměl velmi, velmi přiblížit prostě i těm nejobyčejnějším lidem na ulici. Uměl jim sloužit, uměl jim prostě předat jednoduchým způsobem evangelium. I ta jeho kázání byla vlastně velmi prostá, taková perlička, možná taky poukáže na ten jeho vztah k těm chudým lidem. Urbánek se svojí manželkou ani nenosili snubní prsten, protože prostě mít zlato na ruce mezi chudými lidmi by mohlo působit prostě přinejmenším pocitově špatně pro lidi, kteří zdaleka neměli na to takový prsten mít. Takže vlastně začíná to z velmi skromných začátků, kdy se Urbánek, kromě toho, že tedy slouží slovem, káže, pořádají se tam ty vzdělavatelné přednášky a později stále víc biblické hodiny, tak zároveň vzdělává svoje spolupracovníky, v podstatě vychovává starší z těch lidí, které v tom sboru má, a tak postupně ten sbor vlastně se rozrůstá. A zdá se, že tenhle ten sociální rozměr vlastně spojený s tím takovým věrným důrazem na Krista, na evangelium, je něco, co prostě ty lidi na tom Žižkově nějakým způsobem přitahuje, a proto vlastně se ta práce poměrně rychle rozvíjí a daří.

0: Pořadu Řeka života, který právě posloucháte, dnes mluvíme o kazateli Svobodné církve reformované Františku Urbánkovi. My jsme tady už mluvili o tom, že měl blízké vztahy s rodinou Masarykovou. Dá se mezi Masarykem a Urbánkem mluvit o přátelství, nebo do jaké míry spolu třeba sdíleli ty Urbánkovy hodnoty v Kristu a v duchovním životě?
1: To je, řekl bych, hodně složitá otázka, složitá skutečnost a myslím si, že i, aspoň to je můj pohled, často je to skutečnost opředená i různými, nesnad možná mýty, ale přinejmenším zbožnými přáními mnoha křesťanů. Jestli hovořit o přátelství, přiznám se, že bych si asi nedovedl nebo nedovolil použít to slovo přátelé, i když možná z našich dnešních hledisek tam určitý přátelský vztah byl, přinejmenším rozhodně vlastně sdílení o těch nejdůležitějších věcech člověka, to znamená o otázkách víry a duchovního života. Masaryk samozřejmě byl především prostě realistický filozof, politik, jeho vztah ke křesťanství byl vlastně, řekněme, liberálně kritický. Vyrostl v katolickém prostředí, v roce 1880 vlastně vystoupil z katolické církve a vstoupil do církve reformované, ve které tedy oficiálně byl i v té době vlastně, kdy se s Urbánkem poznávají, proto vlastně se s ním Urbánek setkává. Snad můžeme říct, že si Tomáš Garrigue Masaryk velmi vážil té Urbánkovy hloubky a takové, řekněme, vyznavačské určitosti. Určitě i proto Urbánek sloužil na pohřbu Masarykova syna Herberta, který umírá v době první světové války. Později v roce 1923 čte vlastně konkrétní biblické texty na pohřbu Masarykovy manželky Charlotte. Později v roce 1937 stejným způsobem slouží na pohřbu samotného Masaryka a ještě v roce 1948 po úmrtí Jana Masaryka vlastně slouží na pohřbu i Masarykova syna. Nakolik Urbánek ovlivnil Masarykův náhled na křesťanství, se přiznám, že nedokážu tuhle otázku nějak víc zodpovědět. Nicméně ti, kteří kazatele Urbánka ještě pamatovali, tak dosvědčují, že vlastně v závěru života prvního československého prezidenta Urbánek připomínal Masarykovi 14. kapitolu Janova evangelia, kde se mluví o tom, že nebo Ježíš mluví o tom, že v domě jeho otce jsou mnohé příbytky a Urbánek mu vlastně jaksi tohle ten Ježíšův výrok doplňuje tím vlastně skoro následujícím výrokem Pána Ježíše o tom, že já jsem ta cesta, pravda i život. A údajně, podle tedy svědků, kteří to měli dosvědčeno od Františka Urbánka, měl Masaryk odpovědět, tak to je. I nakolik to znamená jakýsi hluboký bytostný příklon Masarykův ke Kristu v tom, řekněme, spasitelném slova smyslu, biblickém slova smyslu, tak jak tomu asi rozumí křesťané v evangelikálních kruzích, to nedokážu povědět, ale asi tohle je jeden z takových výrazných momentů Urbánkovy služby prezidentu Masarykovi. Další takové svědectví je doloženo, že Masaryk rád Urbánka někdy i zval na hrad prostě k diskuzím a víme o jedné události, kdy se kazatel Urbánek omluvil panu prezidentu Masarykovi, že nemůže přijít, protože má modlitební setkání ve sboru. A zdá se, že pravděpodobně prezident Masaryk si ho proto ještě víc vážil, protože viděl, že prostě ty priority má určitým způsobem poskládány velmi poctivým způsobem.
0: Už jsme zmínili, že doba, ve které Urbánek žil, byla velmi dynamická. Měl jako teolog nějakou vnitřní odpověď na to, co se dělo, na všechny ty hrůzy obou válek a potom v závěru jeho života i na ten nástup komunistů k moci? Ví se něco o tomto?
1: Myslím si, že asi kdybych měl říct nějakou hodně jednoduchou, možná snad i zjednodušující odpověď, že jeho odpověď by byla taková, že zkrátka a dobře smíření mezi lidmi je možné pouze v Kristu. A nejenom mezi lidmi, ale i mezi národy a že proto je právě tak důležitá úloha kazatelů a vůbec celé církve, že je třeba zvěstovat lidem smíření v Kristu, smíření s Bohem v Pánu Ježíši Kristu, v jeho kříži a v jeho vzkříšení. A to je skutečnost, kterou když člověk s vírou osobně přijímá, tak je to skutečnost, která působí smíření i mezi lidmi navzájem a umožňuje vlastně mírové soužití ve společnosti a mezi jednotlivými národy. Tohle by asi určitě byla jedna z jeho odpovědí i na ty vyhraněné skutečnosti a velmi těžké skutečnosti jeho doby. Smiřte se s Kristem a přijměte odpuštění, které vám umožní vlastně smířit se i s druhými lidmi. Zároveň je to velký důraz na to, vlastně staňte se lidmi, kteří pracují pro Boží království a tím pádem pracují i pro společnost. Staňte se řádnými, poctivými, pilnými občany svojí země.
0: Dnes se křesťané dívají na politiku a veřejný život často s nedůvěrou. Jak to bylo tady v té době právě nabité různými událostmi, které nebyly právě růžové?
1: Nevím, jestli dokážu zase odpovědět nějak vyčerpávajícím způsobem, ale určitě ta rezervovanost vůči politice, kterou známe z dnešní doby i z řad křesťanů, rozhodně nebyla taková, prostě zvlášť v té době první republiky. Je to prostě, až bych řekl, období poměrně nadšeného budování státu, po kterém prostě mnozí z nich, jakožto Češi, toužili dlouhá desetiletí předtím. Čili je tam prostě velmi silný důraz na to, aby i v politice, ale i v občanském životě prostě převládal ten rozměr poctivosti, spravedlivosti a pilné a poctivé práce v tom povolání, které se každému jednotlivému člověku dostává. To znamená, že jak práce politická, tak práce, řekněme, občanská nebo nepolitická je prostě stejně vysoce ceněná, pokud je ten vykonávána k prospěchu celé země, k prospěchu celé společnosti. Což je mimochodem tedy vlastně rozměr, který je velmi blízký Masarykově pojetí občanského a politického života. Prostě je to ten důraz na tu drobnou, poctivou práci, která vlastně mění kurz celé té společnosti. Nejsou to nějaká radikální předvolební hesla nebo hrádoby velké sliby, které slibují obrovské zvraty, ale je to poctivá práce. Čili i politika je poctivá práce, která sama o sobě může velmi dobře posloužit prostě životu celé společnosti. Možná tady si neodpustím jednu poznámku na adresu křesťanů v politice, kteří na mě někdy působí právě tak, jakože to obrovsky změní celé klima v zemi, když křesťané přijdou do politiky. Aniž by vlastně se ti křesťané, kteří přichází do politiky, politikou nějak skutečně zabývali. Prostě možná někdy mají dojem, že jaksi zvrátí politickou scénu k nějaké lepší kultuře jenom tím, že prostě přichází jako křesťané. Myslím si, že i ta Urbánkova odpověď, a tady by zase souzněl s Masarykem, zněla v tom smyslu, že určitě potřebujeme věřící lidi v politice, ale také lidi, kteří nejsou jenom křesťany, ale taky dobře rozumějí svoji práci a dělají ji poctivě.
0: Kazatel Urbánek potom sloužil nejenom jako kazatel, ale také stál dlouhou dobu přímo v čele Svobodné církve reformované.
1: Ano, vlastně dá se říct, že už velmi záhy po tom, co se stává kazatelem Svobodné církve reformované, tak je povoláván do nejprve církevního výboru a potom rady Svobodné církve reformované. V roce 1904 se dokonce spolupodílí s Alojzem Adlofem na novém vyznání víry a zřízení, tedy řádu té Svobodné církve reformované. A vlastně potom je vlastně velmi často povoláván konferencí do téhleté role. Svobodná reformovaná církev se v roce 1919 mění na jednotu českobratrskou, tam mění ten název a dá se říct, že vlastně František Urbánek v čele rady té jednoty českobratrské působí prakticky nepřetržitě od roku 1919 až do svojí smrti v roce 1948, což je nějakých asi 16 období, kdy byl tedy předsedou rady. Čili rozhodně vlastně patří mezi nejvýraznější osobnosti té jednoty českobratrské, dnešní církve bratrské v první polovině 20. století.
0: O Františku Urbánkovi jsem si povídala s církevním historikem Robertem Hartem. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji.
0: Pořad připravila Kateřina Hodecová.

Pořad Řeka života dnes přiblížil kazatele Františka Urbánka, který se narodil před 160 lety. Jeho reprízu si můžete naladit ještě ve čtvrtek hodinu popolední a také v neděli od 22 hodin. Za týden bude hostem Kateřiny Hodecové výtvarnice, malířka a ilustrátorka Vlasta Švejdová. Necelou čtvrt hodinku před 11. hodinou je s vámi Rádio 7 a písničky kapel Jiný rytmus, Ovca a také Way to go.

Dnes je středa 15. července 2026 a právě bylo 11 hodin. Od mikrofonu Křesťanského rádia 7 vás srdečně zdraví a u vysílání vítám Milan Remeš, který vás bude doprovázet až do pozdního odpoledne. Dnes má být podle Českého hydrometeorologického ústavu oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými, tak dávejte pozor. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a slabý větří do 4 metrů za sekundu. Nebe nad Brnem sem tam opouští dešťové mraky a vysvítá sluníčko, tak bych to stejné přál vám všem, ať už jste kdekoliv. A také bych si přál, aby vám naše vysílání přinášelo povzbuzení, potěšení, inspiraci a rozhánělo všechny chmury, které možná prožíváte. Podíváme se teď společně na přehled pořadů, které jsou připravené pro ty nejbližší hodiny a chvíli uslyšíte jiný hlas, protože ve studiu je se mnou Jana, která je během letních prázdnin u nás v rádiu na stáži a ta vám teď poví, co je před námi.

0: O tom, že křesťanství není rodinná tradice a že je užitečnější vyjít za dětmi na hřiště, než se je snažit zvát do církevní budovy, hovoří v další letní repríze pořadu Hláska Teresa Parks. O své zkušenosti s budováním komunity na brněnském sídlišti se podělí v 11.15. Říkali jí Sjuky a vyrůstala v 17. století ve velké rodině anglikánského faráře. Už jako mladá dívka byla výjimečná. Uměla několik jazyků, zajímá se o teologii i politiku, což bylo pro ženu v tehdejší době nezvyklé. Toužila po manželovi, který by ji převyšoval. Jednoho takového potkala na svatbě své sestry. Řeč je o Suzaně Wesleyové, jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování. Z knihy Suzana Wesleyová, Služebnice Boží, čte 11:45 opět Rosita Mertová. V 70 letech zbalit vše a jít tam, kam vám ukáže Bůh, aniž byste znali cíl. Muž, který dostal velké zaslíbení pod rozzářenou hvězdnou oblohou, je hrdinou dalšího rozhovoru ze série o velkých biblických postavách. O Abrahamovi bude řeč po 13. hodině v rozhovoru Kateřiny Hodecové a faráře Československé církve husitské Petra Šandery. Mezi 2. a 3. hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání.
1: To byly pořady, které na Rádiu 7 uslyšíte v následujících hodinách. Jsme rádi, že jste s námi a ať se vám dobře poslouchá.

Kdyby si nechal seznam všech našich provinění, kdo by mohl obstát, pane? Kdyby z nás neobnovoval každý den, byli bychom ztraceni. Jsme závislí na tvé milosti. Vždycky jsme byli a vždycky budeme. Držíme se naděje, která je ve tvém slově, dospíval na Rádiu 7 Šílo Ben Hod. Před námi je ještě písnička skupiny Adonai, která bude zpívat o tom, že Bůh je s námi a nikdo a nic ho nezastaví. A po ní už nás čeká hláska s Kubou Lofítkem a jeho hostem Terezou Parks.

S další letní reprízou pořadu Hláska se dostaneme do oblak i na jedno konkrétní brněnské sídliště. Dobrý poslech.

0: Runway Bystrc je skupina lidí, kteří rádi dělají něco přínosného pro své okolí. Chtějí být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech a pomáhat předejít nebezpečím, která číhají především na mladou generaci. Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém stavíme do centra dění Evangelium. Dobrou zprávu o boží lásce k člověku, odpuštění hříchů, záchraně i novém začátku. Každý následovník Krista má Evangelium komunikovat ústy a žít svým životem. Jak se to daří týmu v centru Runway Bystrc, dnes prozradí Terka Parks. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Terka žije společně s manželem Trevisem v Brně, kde jsou součástí Bratrské jednoty baptistů, studuje doktorát na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a slouží v centru Runway Bystrc, o čemž dneska bude řeč. Kdybys to měla tedy doplnit, co třeba ráda děláš, co tě těší?
1: No, těší mě práce s mladými lidmi. A to je také jeden z důvodů, proč jsem se připojila do Runway Youth. Dál mě, co se týče třeba nějakých osobních koníčků, tak mám ráda procházky s manželem, ráda třeba lyžuju.
0: Děkuju. Před samotným rozhovorem čas od času zařadím do scénáře rychlo dotazník, ve kterém zazní vždy dvě možnosti a host odpoví podle toho, co je mu bližší, čemu dává přednost. Jdeš do toho?
1: No jasně, pojď.
0: K té první otázce už jsme něco slyšeli, ale mám to tady, tak to položím. Hory nebo moře?
1: Moře.
0: Deskové hry nebo kino?
1: Kino.
0: Boloňské špagety nebo steak?
1: Steak.
0: Jaro nebo podzim?
1: Jaro.
0: Napsat zprávu nebo poslat hlasovku?
1: Napsat zprávu.
0: Raději žehlit kopu prádla nebo strávit celé dopoledne běháním po úřadech?
1: Prádlo.
0: Super, díky za spolupráci. Mm-hmm. Pojďme se posunout dál. Runway mi evokuje letiště, vzletovou a přistávací dráhu, letadla samotná. Co ty a létání? Létáš ráda nebo jsou to pro tebe nervy?
1: Tak závisí na tom, kam létám a s kým létám, protože když s někým létám, tak to samozřejmě rychleji uběhne, ale dokážou to být i nervy. Když jsme jeli na jednu konferenci, si vzpomínám, křesťanskou, tak jsme neměli odbavené zavazadlo, ale na letišti nám ho nakonec jako odbavili. A když jsme přijeli, tak nám řekli, že naše zavazadlo je někde v Jižní Koreji, takže jsme v podstatě celý týden strávili bez oblečení a bez veškerých věcí. Takže to dokážou být i nervy.
0: Než se pustíme do detailnějšího představení vaší práce a služby v rámci Runway Bystrc, rád bych dal posluchačům příležitost nahlédnout do tvého života a vztahu s Bohem. Kdy pro tebe osobně začalo být křesťanství, evangelium, Ježíš samotný, relevantní a osobní?
1: No, bylo to tak na přelomu nějakých 15-16 let, kdy jsem si tehdy uvědomila, že Bůh existuje, ale já jsem ještě nevěděla vůbec, co to znamená. A jediné, na co jsem si vzpomněla, byla moje prababička, která teda byla katolička, učila mě o Bohu. A já jsem zjistila, že nejsem pokřtěná. Takže ve mně vznikla taková panika, že půjdu do pekla, protože nejsem pokřtěná. A tehdy jsem tohle říkala kamarádce. Říká mi, že bych se ráda nechala pokřtít a ona mi řekla, ale prostě u nás ve sboru teďka děláme přípravku na křest, přijď. Tak jsem přišla a tam byla spoustu lidí a teď došlo na otázku, řekněte svoje svědectví. A já říkám, tyjo, co to je, jako vůbec jsem nevěděla, co to je svědectví. A tak jsem tam seděla, v podstatě jsem si něco na místě vymyslela a v průběhu nějakých těch několika setkání mě začalo docházet, že ten vztah s Ježíšem je něco hlubšího. Nakonec jsem se nenechala pokřtít, nebo se mě nepokřtili, ale začala jsem chodit do shromáždění, začala jsem se připojovat především tehdy do mládeže a tam jsem si uvědomila, jak je, nebo když se na to dívám retrospektivně, tak vidím, jak je důležitá práce s mladými lidmi, protože oni sami se hledají, ať už hledají nějaké svoje zázemí nebo svoji identitu. A já jsem ji tehdy našla tam. A Ježíš samotný, to bylo tak kolem 18 let, 17-18, kdy opravdu jsem pochopila, že potřebuju Pána Ježíše do svého života. Nebylo to jenom díky tomu sboru, bylo to díky osobnímu vyznání hříchu, uvědomění si svojí vlastní hříšnosti, ale tehdy jsem opravdu začala vnímat Ježíše jako svého pána.
0: Když by ses na to měla podívat tou dnešní optikou, tak co pro tebe znamená následovat Ježíše?
1: Má to, myslím si, že více rovin. Tou jednou rovinou je určitě následovat jeho přikázání. Věřím tomu, že jeho přikázání, jak říká Bible, nejsou těžká a ve většině případů jdeme-li do hloubky, tak vždycky vedli k tomu, že to bylo dobře a bylo to pro moje benefity, že jsem následovala Ježíšova přikázání, že jsem neskázala z té cesty, kterou on pro mě připravil. To je jedna z těch rovin. Dále je to, jak pán Bůh říká, že mu máme sloužit. Tak to samozřejmě je, věřím tomu, pro každého křesťana velmi důležité, aby sloužil Pánu Bohu, aby se snažil hledat, co on chce, a to nejenom, teď nemyslím to následování těch přikázání v nějaké rovině té farizejské, ale v takové té lásky, že se snažíme následovat Pána Ježíše, protože ho máme rádi, a hledání jeho vůle. Bůh ne vždycky ke mně mluví takovým, řekla bych, způsobem otevřeným, že slyším je.

druhým, protože v komunitě křesťanské je spousta lidí. Podíváme se na jiné komunity, tak tam je spojuje něco viditelného, jo. Když to v té křesťanské komunitě, tak tam nás nespojuje ani věk, ani práce, ani zájmy, ale vyložení jenom Ježíš Kristus. Takže věřím tomu, že my potřebujeme lásku jedni k druhým. To je primární, co nás spojuje. A já jsem tu lásku v té křesťanské komunitě našla. Ta předchozí otázka, když se ptal, co pro mě znamená následovat Ježíše Krista, tak tam se i pojí to být v té komunitě křesťanské, protože to pro nás Pán Ježíš vymyslel, abychom sloužili jedni druhým, abychom se navzájem milovali. A já věřím tomu, že to vytváří křesťanská komunita i v Runway. Když jsem poprvé přišla do mládeže, tehdy ještě v Bratrské jednotě baptistů, do té komunity, tak jsem tam vnímala něco víc, něco, co přesahuje moje porozumění. Já jsem tehdy ještě nevěděla, co to je, ale později jsem pochopila, že to je Duch Svatý. A věřím tomu, že Pán Ježíš pro nás chce, abychom byli komunitními lidmi, protože si navzájem pomáháme. Navzájem se budujeme, navzájem se samozřejmě někdy je potřeba se napomínat, ale v kontextu toho všeho bych řekla, že je důležité si uvědomit, že křesťanství je komunitní styl života. Když se podíváme na rané křesťanství, tak tam lidé spolu trávili každý den.

0: Co vedlo ke vzniku centra Runway v Bystrci, které bychom mohli označit za komunitní? Stáváš si u jeho zrodu, nebo jste se s Travisem přidali později?
1: Já jsem u samotného toho zrodu toho nápadu nestála. Tam stálo samozřejmě naše staršostvo v Brně, Bratrské jednoty baptistů, a potom rodina misionářská. Stephen Folker a jeho manželka s dětmi, ti přijeli k nám do sboru s tím, že by chtěli založit sbor. Tehdy se ještě, chápu, to správně, nevědělo kde, ale nakonec po modlitbách se zjistilo, že by to mělo být v Bystrci. Já jsem byla u zrodu té budovy, když se začala vybírat a když se začala kupovat, tak to ano, tam by se dalo říct, že jsem byla u zrodu. A Travis, můj manžel, ten se připojil až později, protože právě díky Stevenovi, který tedy pozval mladé lidi, kteří studovali misii, na misii do České republiky, aby nám pomohli se sdílením evangelia a následování toho Ježíšova přikázání.
0: Fungujete v rámci Runway dobrovolnicky, nebo je pro tuto práci někdo uvolněn na celý nebo částečný úvazek?
1: Máme dva lidi, kteří jsou tedy uvolněni na částečný úvazek a kteří se té misijní činnosti věnují.
0: A když bychom se bavili o celkovém počtu, včetně všech dobrovolníků, tak o kolik lidí zhruba jde?
1: Já bych řekla, že jde třeba tak o 20 lidí. Máme kluby maminek a máme Runway Youth. Máme také nedělní bohoslužby a English Evenings.
0: Posloucháte pořad Hláska. Dnešním hostem je Tereska Parks, která společně s manželem Travisem a mnoha dalšími slouží v centru Runway Bystrc v Brně. Zazněl výčet toho, co pod hlavičkou Runway děláte. Můžeš prosím rozvinout některou z aktivit, do které si třeba ty osobně aktivně zapojená?
1: Tak já jsem zapojená do dvou z těch aktivit. Do maminek ještě zapojená být nemůžu, ale jsem zapojená do Runway Youth. To je vlastně setkávání mládeže, dětí z toho sídliště, kdy to celé začalo tak, že my jsme přemýšleli na to, jak ty děti dostat dovnitř té budovy. Ona je docela malá a ne každý v dnešní době přijde na neznámé místo. Takže to celé začalo tak, že my jsme si řekli, vedle je hřiště, tam spousta dětí, kteří hrají, pojďme tam. A šli jsme tam s míčema, zapojili jsme se a přizvali jsme ty děti, aby hráli s náma. Já si myslím, že tohle byl stěžejní krok pro vůbec vznik té Runway Youth, protože častokrát mám pocit, že my se snažíme přizvat lidi do té budovy a může to být už třeba s našimi sousedy, nebo to může být v misii. 5 let se snažíme je pozvat a oni ne a nepřijít. A my jsme se rozhodli, že půjdeme za nima. A to bylo to,

0: kde vznikla celá ta mládež, na tom hřišti, kde ještě vůbec nedocházelo k šíření evangelia, ale jenom navázání vztahů. My jsme s nima hráli basketbal, volejbal a postupně jsme je pozývali do té klubovny. A tam už jsme s nimi sdíleli evangelium, šli jsme do písma, vysvětlili jsme jim úplný základy, prostě co je to Bible, kdo je to Ježíš, co to je ukřižování. A postupně jsme takhle navazovali tu spolupráci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité si uvědomit, abychom i my, kteří nemáme žádnou službu, ale snažíme se pozvat lidi do našich sborů církví, tak abychom si uvědomili, že my už můžeme jít za nimi. Takže třeba pokud žijeme v nějakém sousedství, zapojíme se do té komunity jako sousedství, tak pojďme za těmi lidmi na různé aktivity toho sídliště nebo té komunity. A tam s nimi sdílejme to evangelium a později oni se třeba přijdou do sboru, protože naše církev není jenom to místo, není to ta budova, ale je to duchovní svět a samozřejmě přilákat lidi do sboru v dnešní době nebo i třeba v jakékoliv jiné, já nevím, může být problematické. Takže takhle my jsme začali, bylo to na hřišti se spoustou děcek z mládeže, kteří se připojili do této služby a začali jsme zabývat se život těch dětí. To je hrozně důležitý, že my jsme se jich ptali na jejich život, na jejich osobní život, třeba doma, a oni se vám otevřeli po nějaké době a začali s vámi sdílet těžkosti, kterými doma prochází, začali sdílet nějaké nepříjemnosti a teď vy to posloucháte a nabídete modlitbu. A mně se stalo, že ta holka se rozbrečela. Ona prostě viděla, že nám opravdu záleží na životě těch dětí. A to jsou momenty, které je důležité si uvědomit, že jako sloužit neznamená být v té budově a dělat tam nějaké akce, ale zaměřit se na tu komunitu a na vaše přátele, rodinu.
1: To byla tedy Runway Youth a ta druhá.
0: A dále teďka relativně nově máme anglické večery, které tedy dělám se svým manželem Travisem, ten by toho mohl říct víc. Tam nám taky chodí pár lidí. Samozřejmě se bavíme, povídáme si v angličtině, někdy gramatika, někdy jenom konverzace, ale častokrát tam jdeme do písma, čteme to v angličtině, ty lidi se ptají na různé otázky, řekneme si, co byla hlavní myšlenka toho textu a je vidět, že ty lidi nad tím přemýšlí a co je zajímavé, je, že častokrát ta odezva těch lidí na evangelium nebo na Bibli není negativní. Jo, my máme pocit, že jakmile vytáhneme jméno Ježíš, nebo jakmile vytáhneme Bibli, že nás budou kamenovat, nebo že se na nás budou dívat jinak. Ale to tak vůbec není. Já mám takovou zkušenost, že většina lidí v dnešní době věří třeba nějakým kamenům, nebo New Age, nebo v něco vkládají naději, což vidíme i v Bibli, ale oni se na vás nebudou zlobit nebo dívat se skrz prsty, když jim řeknete, že vy jste následovníci Ježíše Krista. A naopak, mají otázky, vyvolává to v nich nějaké otazníky. Třeba ta paní, která jedna chodí k nám na anglické večery, tak ta si zase myslela, že v podstatě být křesťanem znamená nějaká rodina, jako tradice. Tím, že jsem jí řekla, že já nepocházím z křesťanské rodiny, tak ona byla hrozně překvapená. Jako jak se to teda stalo, že v dnešní době, kdy je tolik možností, jako já, nebo ty jdeš do Bible, která je tak stará, do křesťanství, které je tak staré. Takže to vyvolává v lidech otázky, pozitivní častokrát. Samozřejmě vidím tam i v Bystrci nějaký duchovní jako zápas, boj, ale nemusíme se bát otevřeně mluvit o Ježíši.
1: Takže se dá říct, že kromě toho, že ty aktivity můžou nabízet zábavu, vyplnění volného času, že lidé mají otázky, ptají se, mají zájem, nekamenují vás. Vnímáte to třeba napříč generacemi, že i teenageři, i dospěláci jsou otevření vůči tomu, co jim přinášíte?
0: Vnímám to i napříč generacemi, ano. U té mladší generace si myslím, že ty lidi jsou otevřenější, že mají větší zájem, berou to, řekla bych, asi pozitivněji. Zamýšlí se nad tím. Já samozřejmě nejsem v kontaktu s nějakou starší generací, třeba kolem 60 nebo tak, ale vnímám tam, že u těch mladších dětí jsou otevřenější. Samozřejmě, prvně ty lidi přichází s tím, že my jim nabízíme nějakou zábavu nebo nějaký produkt. uvozovkách aktivitu. A řekněme, že třeba se chcou naučit anglicky nebo chtějí procvičovat konverzaci, tak přijdou, aby procvičovali konverzaci. Chtějí-li hrát nějakou hru, tak přijdou, aby hráli nějakou hru. Vy musíte se dívat na ty otevřené dveře, které Pán Ježíš jako otvírá, kde máte přijít s tím evangeliem. Postupem času vnímám, že ti lidi přichází kvůli nám, že jsme s nimi vybudovali nějaké vztahy. Že už to není, že mládež musí být perfektně připravená, vždycky se musí na hřiště, aby ji náhodou příště nepřišli. Ne, teď už to vnímám tak, že oni opravdu přichází, protože jsme s nimi vybudovali nějaký vztah, už máme nějakou svoji komunitu. Můžeme jenom hrát deskovky třeba, můžeme sedět spolu kolem stolu a hrát nějakou diskuzní hru. Nebo oni přijdou, protože je třeba zajímá to duchovno, jo? Nebo křesťanství. Takže teď už to vnímám, že je to kvůli nám, kvůli těm vztahům, které vybudujeme.

0: Zmínili jsme, že Runway chce být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech. Je třeba někdo, kdo díky této službě odstartoval cestu objevování křesťanské víry a vztahu s Bohem?
1: Ano, je. Jedno děvče teďka vyznalo víru v Ježíše Krista a tady přichází ten další level, kdy my musíme přemýšlet trošku jinak než doposud, protože to už není jakoby sdílení evangelia, ale to už je učednictví. Jo, a tady my potřebujeme trošku změnit a fungování, věřím tomu, abychom ji vedli ke Kristu. Abychom ji vedli, aby ona vytvářela ten vztah s Ježíšem Kristem, aby se nechala pokřtít, aby byla křesťankou v tom biblickém slova smyslu. A byla to dlouhá cesta, ale je vidět, že opravdu odezdala svůj život Pánu a že ho chce následovat. Chodí na bohoslužby, což není zvykem u těch ostatních dětí. A chce být součástí. Zároveň je taková citlivá na to prostředí, protože třeba oni jsou spolužáci, častokrát děti, a mají mezi sebou nějaké jako vtipy. Takže si to tak řeknou a teď jako je to třeba vtip, kterým bychom se asi úplně nesmáli, je trošku jako nevhodný, ale tak jako všichni jsme byli děti, že jo. A ona jako tady to neříkej, to nemůžeš tady říkat, jo. Nebo si posílají, ukazují nám různý obrázky jako memes a taky to je trošku, řekla bych, někdy na hraně a ona to jim neukazuj, to nemůžeš. A tak, takže je citlivá i na tohle prostředí a je to radost. Je to to, proč to vlastně dělám. Jako vidět to ovoce. Pro mě ovoce je spasený člověk, následovník Ježíše Krista, který bude vést další lidi k následování Ježíše Krista. To je pro mě to ovoce.
0: Ještě by mě zajímala otázka motivace. Co tebe osobně motivuje k tomu, že ses rozhodla sloužit druhým?
1: Jako závisí na to, co dělám. Jo, ale tahle činnost je to, že já opravdu toužím vidět lidi, kteří přijdou k Kristu. To je moje velká touha, kdy já vím, jaké to je být ve světě v podstatě nedotknutém evangeliem. A vy sám, když jste ve světě, který je nedotknutý evangeliem, se k tomu evangeliu nijak nedostanete. Možná někdy to přijde z nebe, jakože Ježíš se vám zjeví sám, ale mně se tak nestalo tehdy. A mě v podstatě zachránilo to, že já jsem přišla do církve a že byli lidi, kteří mi to evangelium sdíleli, kteří měli tu odvahu víc té komfortní zóny častokrát a teď říct člověku, který je naprosto nedotknutý evangeliem, vlastně to, že potřebuje Krista. A to, když potom vidíte ty lidi jako překvapení, že něco takového existuje a teďka zajímají se o to, tak to je neuvěřitelné. To prostě, to je ta touha, kdy já vidím ovoce, ten člověk přijímá Ježíše Krista, mění se mu život a teď ho chce následovat. A vy, když můžete mít spoluúčast na vzniku v podstatě nového života, tak to je neuvěřitelně krásný, když si vás Ježíš tímto způsobem používá. A já věřím, že i on chce, abychom my z toho měli radost, z toho, že dobře, tak tady teďka já si tě použiju, aby si mi získávala nové učedníky.
0: Poslední otázka, kterou na tebe mám. Máš nějaký vlastní rituál nebo zvyk, jak trávit osobní čas s Bohem, jak čerpat, růst, než se vydáváš sloužit druhým?
1: Tak denně si čtu písmo. Nemusí to být 2 hodiny. Častokrát já si myslím, že lidi selžou na tom, že si udělají nějaký dlouhý plán studia Bible a selžou na začátku. To vede k tomu, že třeba přestávají být v tom písmu. Denně si čtu písmo, trávím v ním čas, snažím se ptát Boha na to, co po mně chce. Modlím se, aby si mě použil. Opravdu to chci. Ptám se ho na to, jestli v mém životě není třeba nějaký hřích, který brání, abych něčeho docílila. Teď myslím v té duchovní rovině. Neřekla bych, že mám jako rituál předtím, než jdu sloužit. Spíš je to denní život, jaký žiju, se snažím žít pro Krista. Ale co bych tady chtěla říct a co je nesmírně důležité pro každého křesťana, věřím, je ta komunita církve, někam patřit a být tam vykazatelní, dívat se na starší bratry a sestry, kteří už ušli nějaký čas před námi. Co mi nesmírně pomohlo a čeho si strašně vážím, je naše skupenka s Pavlem Smilkem starším a Rolou Žitním, kdy my se setkáváme, a já jsem ještě dost mladá na to, abych dávala nějaké rady. Protože když se podívám na ty, kteří šli před námi, tak to je neuvěřitelná častokrát víra, odevzdanost Kristu, takové smíření. A to bych řekla, že je pro mě tím zvykem dívat se i na ty, co šli před námi.
0: Říká Tereska Parks, host dnešní Hlásky. Děkuji, že jsi přijala pozvání a nechala posluchače nahlédnout do tvého života i služby. Loučím se s tebou a přeji, ať se tobě i celému týmu Centra Runway Bystrc daří být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech.
1: Děkuji a těším se na příště.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Chcete-li být v obraze a inspirovat se dalšími příběhy, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Tereza Parks ví, jaké to je být ve světě nedotknutém evangeliem. I to je důvod, proč se v rámci Centra Runway Bystrc snaží s dalšími lidmi sloužit dětem i dospělým a ukazovat jim na Krista. Reprízu si můžete naladit ve čtvrtek od 18.30. Za týden přivítá Kuba Lofítek v Hlásce pouličního kazatele Pavla Žália. Posloucháte Rádio 7, které vám teď posílá písničky kapely Efod a také od Salvadora.

Salvador dospíval písničku Te enaltesco, která znamená chválím tě. Krátce před polednem se podíváme, jaké jméno se skrývá v kalendáři u data 15. července. Svátek má dnes Jindřich. Jméno Jindřich je svým původem opravdu německé a původně znělo Heimerich, to je vládce domu. Jméno má u různých národů mnoho podob. Dánsky a švédsky je to Henrik, holandsky Hendrik, anglicky Henry a italsky Enrico a Eriko. V České republice žije přes 26 tisíc Jindřichů a obliba tohoto jména je tak veliká snad proto, že jméno nosilo i mnoho císařů a králů. Z mnoha francouzských, anglických a německých panovníků Jindřichů se na českém královském trůnu mihnul pouze jeden. Jmenoval se Jindřich Korutanský. Žil na přelomu 13. a 14. století. Po vymření Přemyslovců po meči, což bylo roku 1306, se stal náhle nejvážnějším kandidátem na osiřelý český trůn. Jeho laxního přístupu však využili Habsburkové a císař Albrecht I. daroval království svému synovi Rudolfovi. Ten však brzy zemřel a Jindřich se konečně chopil koruny. Země se však ocitla v rozvratu. Část aristokracie našla proto nového panovníka v Janu Lucemburském, který se stal českým králem po sňatku s Eliškou Přemyslovnou roku 1310. Jindřich musel ze země odejít. Ovdověl a znovu se oženil s Adlétou Brunšvickou, s níž měl dcery Adlétu a Markétu, zvanou Piskata. A co ti vaši Jindřichové? Jsou to taky vládcové domu? Pokud mají vládcovské manýry, můžete je dnes potěšit a poctit třeba nějakou královskou kratochvílí. Připravte jim nějaké dobré pohoštění, nebo je třeba vemte na lov kance. To by jim mohlo udělat radost. My jim z Rádia 7 přejeme královsky požehnaný den a posíláme jim písničku od kapely Křesťané Ostrava, Úžasný, nádherný králi.

s písničkou Jamieho Kimmetta, která nám připomínala, že v Ježíši máme přislíbenou výhru, o kterou stojí bojovat, jsme na Rádiu 7 překročili středeční poledne s datem 15. července 2026. U mikrofonu je Milan Remeš. Po deštivém a zamračeném ránu se na nás už za okny studia chvílemi usměje sluníčko, tak doufám, že i tam, kde nás právě posloucháte, se obloha rozjasňuje a vyluzuje vám úsměvy na tváři. Pokud ne, tak doufám, že vám i další chvíle zpříjemní naše vysílání. Za čtvrt hodinky vám nabídneme ve čtení na pokračování další díl knihy o Suzaně Wesleyové. V jednu hodinu vás pozvu k poslechu klíčového slova, které dnes bude věnováno starozákonnímu patriarchovi Abrahamovi, a nyní se ke mně můžete připojit ke společné modlitbě za dnešní odpoledne. Nebeský Otče, děkuji ti za tuto chvíli, za odpoledne, které je před námi, a rád bych je i nás všechny dal do tvých rukou. Nech se naplňuje tvoje svatá vůle s naší zemí i se životy každého z nás. Prosím tě o tvé požehnání a o tvou blízkost pro všechny osamělé a opuštěné, ať jsou malí nebo velcí. Nech se v srdci každého člověka zakoření a rozhojňují semínka Evangelia Pána Ježíše Krista, a s nimi je tvoje láska a pravda. Prosím tě za všechny, kteří jsou na cestách za odpočinkem i pracovně, ochraňuj je, a pokud dojde k nějaké nepříjemnosti, dej, ať přijde pomoc v pravý čas. Prosím tě za všechny děti a mládežníky, kteří jsou teď na táborech, i za všechny, kteří tam o ně pečují a pracují s nimi. Ochraňuj je před nepřízní počasí a dej, aby i jejich srdce a životy byly proměňovány láskou a tvým slovem. Děkujeme, že jsi s námi i dnes, a vkládáme to odpoledne i sebe do tvých laskavých rukou. Ve jménu našeho Pána a Spasitele, tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.

Martin Smith a Isabelle Brown dospívali písničku I Found Jesus. Našel jsem Ježíše, která je součástí jejich alba Joy, radost z roku 2024. Přeji vám, abyste i vy našli Ježíše a prožili tu radost, kterou setkání s ním přináší. Před námi ještě písničky Lenky Halové a Pavla Dirdy Letí andělé a Jana Knížka Ty jsi králem na nebesích a poté už další část čtení na pokračování.

0: Ve čtení na pokračování se opět setkáme se Suzanou Ensliovou, později Wesleyovou. Pocházela z početné rodiny. Její otec byl farář. Na velikou anglikánskou svatbu její sestry Elizabeth přišlo mnoho hostů a mezi nimi také několik mladíků, kteří budili dívčí pozornost. Poprvé se setkala se studentem Samem Westlim. Všichni ho obdivovali, byl vtipný a jeden z nejlepších studentů teologie. Byl spolu s dalšími mladými teology častým hostem u Ensliů. Suzana s nimi vedla hluboké teologické debaty o věroučných rozdílech duchovních směrů. Sem vtipkoval o jejím pojetí víry v Boha, což ji velmi rozčilovalo. Dohadovali se o Boží trojici a přitom se mezi nimi začal rodit hluboký cit. Suzana se stále tvářila odmítavě a odměřeně. Sem jí byl okouzlen. I ona už ale byla zasažena něčím, co dosud nepoznala. Do Anglie na sklonku 17. století se potřetí vypravíme díky knížce Sandy Denglerové, kterou pro naše vysílání nastudovala Rosita Mertová. Hezký poslech.
1: Co je láska? Poštovní kůň klusal po hlavní třídě a Susan, která právě vyjednávala s rybářkou, krátce vzhlédla, aby zjistila, že zase jenom projel kolem jejich domu. Nakonec Susan zaplatila za nasolenou tresku o půl penny více, než jakou měla podle jejího názoru cenu. Proč se jen Elizabeth vdala a odešla? Déšť, který byl zpočátku jen mírný, teď zesílil a velké studené kapky padaly na Suzanina na záda a tvář. Šla přes dvůr do kuchyně a položila tuhou, křupavou rybu na stůl vedle krbu. Rybářka měla také úhoře, nechtěla jsem však zaplatit tolik, kolik žádala. Mohla by se zítra podívat, co mají dole v přístavu, Kate? Soudě podle toho, jak rybářka smlouvala o ceny, dalo by se tam asi dobře nakoupit. Kuchařka cosi zamumlala a letmo se podívala na tresku a pokračovala ve škrábání řepy. Susan šla dlouhou chodbou, kterou tak dobře znala. Dveře k otcově pracovně byly zavřeny. Nechtěl být vyrušován. Také nahoře bylo ticho. Matka, která byla zas jednou upoutána na lůžko, asi spala. A také poštou nic nepřišlo. Přitom Susan tolik vyhlížela dopis. Akademie Edwarda Veela byla zavřena a šuškalo se, že zavření uspíšilo několik sarkastických pamfletů Sama Westlyho proti státní církvi. Ale Susan věděla, jak to bylo doopravdy. Pan Veel dobře zaplatil Samovi, aby psal tak polemicky. Jestliže byl tedy někdo vinen, byl to on. Sam pak přišel na dizentérskou akademii ve Stoke Newingtonu. Muselo to být nádherné, zbalit si svých pár věcí, rozloučit se s rodiči a nastěhovat se do školy. Celý den škola. Nic než se učit a studovat, studovat a učit se. Ale škola je pro chlapce, nikoli pro děvčata. Děvčata zřejmě nepotřebují číst anglicky, o řečtině a hebrejštině ani nemluvě. Děvčata tu jsou proto, aby smlouvala s rybářkami, aby dostala slušného manžela a porodila kupu dětí. Susan nechtěla podlehnout pokušení a vinit z toho Boha. Vždyť přece ona sama četla knihu Job v řečtině, hebrejštině a angličtině a věděla o Boží netrpělivosti s lidmi, kteří si neustále stěžují. Někdo však musí být vinen. Prostě to není spravedlivé.

Susan vystoupila na třetí schod, když zaslechla hlasité bouchání na dveře. Nejraději by byla šla dál. Chtěla se zase věnovat svým zamilovaným, zatuchlým knihám. A jde otevřít někdo jiný. Ale pak si vzpomněla, že i v dobách, kdy v domě bylo daleko více služebných, si otec přál, aby dveře otevíral někdo z rodiny osobně. Susan tedy seběhla a otevřela. Venku stál Samuel Westley, který vypadal jako zmoklá myš. Potůčky vody mu tekly z uší přímo za límec. Pokoušel se o úsměv. Venku je mokro, řekl. To bych řekla. Rychle zavedla hosta do salonu, vzala kabát a prošla dlouhou chodbou, aby u Kate obstarala horký čaj a nějaké zákusky. A samozřejmě také ručník. Před salonem se krátce zastavila, upravila si šaty a urovnala vlasy. Potom vešla, aby se věnovala hostu. Sam se nervózně usmíval, jako by nebyl ve své kůži. Jinak vždy býval otevřený a spontánní. Také Susan se usmívala nervózně, což rovněž nebyl její způsob. Dříve vždy situaci zvládala. Ale tobě je zima. Konečně bylo mlčení prolomeno. Pojď do kuchyně, tam je tepleji. Jistě, samozřejmě. Šel po chodbě za ní, její podpatky klapaly a jeho promáčené střevíce čvachtaly. Posaď se. Pohybem ruky mu nabídla místo. S povzdechem úlevy se posadil u krbu tak těsně u ohně, jak to jen bylo možné. Susan sáhla po své stoličce a sedla si vedle něho. Jak dlouho už neseděla na této stoličce. Najednou si zase připadala mladá, skoro jako dítě, i když jí byla stolička malá ve všech směrech. Jaké to je ve stoukňu Wingtonu? Zeptala se. Dobré hostitelce záleží na tom, aby se host cítil dobře, a tak se snažila navázat rozhovor. Nevím. Byla tvoje matka v životě často zklamána? Nejen tím, že zemřeli děti, i když vím, jak je to těžké. Myslím, někdy později. Když nás opustila moje sestra Sara, aby se provdala za Thomase Genfielda. Tom byl konfident, který donášel státní církvi informace o dizentérech. Ten člověk nám způsobil hrozné trápení. A pokud jde o mne, jistě tehdy, když jsem se připojila ke státní církvi, i když zacházela s mým otcem tak hrozně. Susan viděla, jak se Samuelovi, když se dost ohřál u ohně, začíná do tváře vracet barva. Najednou pocítila nutkání obejmout ho a slíbat mu všechno to napětí z tváře. Samozřejmě by to nikdy neudělala. To se přece neslušelo.

vyhrklo z něho. Znovu si povzdechl, jako by nesl tíhu celého světa. Říká se, že umím psát a básnit, asi je to pravda. Jakmile však vidím tebe, celé mé umění se rozplývá. Ještě než jsem vstoupil, věděl jsem, že vše, co řeknu, bude znít falešně. Susan toužila utěšit Sema, udělat něco, čím by mu dala najevo, že je všechno v pořádku. Jako nejmladší dítě v rodině nikdy neměla možnost vzít menší sourozence do náručí a utěšovat je. A přesně to si teď přála. Nevěděla však, co udělat, aby to Sem nepochopil špatně. Proto raději neudělala nic. Ne, nežádám po tobě, abys opustila církev. Naopak. Jeho hlas zase dostával obvyklý melodický zvuk. Já už totiž nejsem na disenterské akademii. Dal jsem se zapsat do Exeteru. V Oxfordu? To je fantastické! Potom však svraštila čelo. A disenter smí studovat v Oxfordu? Ne. Susan chvíli zaváhala, než jí všechno došlo. To se jí na něm tak líbilo. Sam Westley někdy něco jenom naznačil a nevysvětloval to jako pětiletému děcku. Chápu, řekla. Cítíš se dnes tak bídně, protože si svou matku zklamal. Vrátil ses do státní církve. Tomu dobře rozumím. Vzpomínám si ještě na výraz ve tváři svého otce, když jsem se obrátila zády k disentérům. Kdo to udělá otevřeně a veřejně, ten tím celou věc nijak neusnadní. Říká se, že modré oči jsou chladné. Jeho oči však vyzařovaly teplo. Byly mírné a plné citu. Doufal jsem, že to pochopíš. Teď vím, že mi rozumíš. Možná, že i to je důvod, proč jsem... Jazykem si navlhčil rty. Abych nečinila jménu svého otce hanbu, rozhodl jsem se změnit své jméno na Westley. Westley, bez té. Samuel Westley, zní to skoro stejně. Uvažovala, jak by měla formulovat svou další otázku. A co chceš dělat dál, pak, až skončíš studium? Získat teologický diplom, být ordinován a usadit se někde jako farář. Můj bratr Matthew studuje medicínu a matka je příliš chudá, aby nás oba finančně podporovala. Ale až Matt a já budeme mít místo, budeme se moci o ní postarat oba. Najednou se jeho hlas ztišil. A samozřejmě bych se chtěl oženit.

Čím to bylo, že se Susan honili hlavou nejbláznivější myšlenky? Stolička byla tak malá, že jí kolena sahala téměř až k bradě. Objala je rukama a položila si na ně hlavu. Jsem vždycky tak ráda, když mi píšeš. Už přesně vím, jak rozeznat poštovního koně od jiných koní. Děkuji ti, že si vždycky uděláš čas. A děkuji, že mi vždycky odpovídáš. Tvoje dopisy mne povzbuzují, když na mne dolehne tíha světa. Kate vstoupila s čajem a pečivem a přerušila tak opětné mlčení. Samuel něco poznamenal o počasí, ale Susan už za půl minuty zapomněla, co to vlastně řekl. Poznamenala něco, co se zrovna hodilo k ročnímu období. Oba tu seděli, popíjeli čaj a mlčeli. Nakonec jí Samuel dal svou adresu. Popřála mu vše dobré v Oxfordu. Ještě chvíli oba hledali slova. Samuel ji sledoval svýma nádhernýma modrýma očima a trochu se začervenal. Teplem to být nemůže, pomyslela si Susan. Takové teplo zas v kuchyni nebylo.

Váhavě se vydal na cestu. Hodila mu přes ramena plášť, který uschl jen z části. Samuel přešlapoval z nohy na nohu a políbil jí ruku. Susan věděla, že tak činil vždy, když se setkal se ženou, jakéhokoliv věku. Ještě chvilku podržel její ruku a pak odešel. Susan za ním zavřela těžké dubové dveře a opřela se o ně. Bývala ráda, když jí psal. Také měla ráda jeho návštěvy. Žel v poslední době přicházel méně často. Tím více se pak na to těšila. Proč ji právě dnešní návštěva tak rozrušila? Možná to bylo tím, co jí řekla. Ale právě toto sdělení mělo Susan spíše uklidnit, neboť se často cítila osamocena jako jediná anglikánka v domě plném prominentních disentérů. Že Sam došel ke stejnému rozhodnutí, to zmírňovalo její osamocenost a stálé pochybnosti a starosti, že udělala něco chybného a tím se znelíbila Bohu. Vždyť více než čehokoliv jiného se Susan bála toho, že se znelíbí Bohu, nebo na sebe svolá jeho hněv a nevoli. Chtěla být především vzornou křesťankou, ženou, na kterou by Bůh mohl být hrdý a kterou by potom s radostí přijal do svého království.

Samuel se vrátil do deště a chladu a Susan se vrátila ke svému čekání na poštu. Když si jí připadal Southwark, toto živé městečko jižně od Temže, jako místo, kde se dalo dobře žít. Avšak v poslední době pro ní ztratil všechnu svou přitažlivost. A pak nastal den, kdy zemřela Susanina matka. Už delší dobu stonala. Zdálo se, jako by onoho dne zemřela také část jejího otce. Víc než předtím se skrýval za dveřmi své pracovny. Studenti teologie už nepřicházeli tak často jako předtím. Otec se však stále cítil vůči nim finančně zavázán. Jednou pomohl tomu, jindy onomu, a tato štědrost měla dopad na rodinný rozpočet. Jedna služebná po druhé byly propouštěny z finančních důvodů. Velké místnosti se vyprazdňovaly a pustly. Susan se zahrabávala do svých knih, vedla domácnost a myslela na Sema. Bystrý Sem. Brilantní Samuel Wesley. Do určité míry si o sobě myslel přes příliš, zcela jako Elizabetin muž John. A přece byl jiný. Hlubší, chytřejší. Rozuměl věcem naráz. Susan u něho obdivovala tuto chápavost. Sama byla také taková. A to nejlepší ze všeho. Sem ji přijímal jako osobnost, ne jako přihlouplé děvče.

V roce, kdy bylo Susana 19, se mi získal teologický diplom a byla jmenován diákonem. Byla na něho pyšná, jako by byla sama udělala zkoušky. Věděla, kolik námahy musel vynaložit, neboť finančně byl odkázán jen na sebe. Měsíc po jejich 20. narozeninách byl ordinován. Nyní to byl farář Wesley. Susana se usmívala, když stlala postel. Opravdu, otec Wesley. Nějak si nedovedla představit Sema jinak, než jako vtipného studenta. Kamkoliv přišel, přiměla lidi k úsměvu nebo ke smíchu. Susana se najednou uprostřed chodby zastavila. Nemohla si vzpomenout, že by Sem, který dovedl vyprávět tolik vtipů a vždy řekl od plic, co si myslí, že by tento Sem někdy vyprávěl něco o sobě. Co cítil? Co se odehrávalo v jeho nitru? O teologických a filozofických otázkách dovedl diskutovat hodiny, básně dovedl analyzovat i interpretovat. V oblasti abstraktna a intelektu byl doma, ale osobní pocity nikdy. Nebylo to divné? Muž, který dovedl mistrně vystihnout jiné lidi, nevpouštěl druhé ke skutečnému Samuelovi Weslimu. Šla ke své toaletce a sáhla po hřebenu. Upravila si vlasy už ráno, ale nějak se na levé straně uvolnili. Jistě, věděla všechno o teologii Sema Wesleyho, ale ani to nejmenší o jeho osobním životě. Co z toho mohla vyvodit? Bylo zřejmé, že se mu líbila. Při občasných návštěvách v Londýně trávil většinu času u své matky, a to bylo jistě správné, a přece si vždy našel čas, aby se krátce zastavil. Otázkou bylo jen, jak velice o ní stál. Rozhodně byl vnímavý vůči pocitům druhých, tak vnímavý jako žádný jiný muž. Stačilo si vzpomenout, jak velice litoval, že své matce způsobil bolest tím, že změnil církevní příslušnost. Ani Susana neprojevila takovou lítost, i když při svém rozhodování pečlivě zvažovala pocity svých rodičů. Jistě, tehdy byla ještě dítětem. Teď byla dospělá. Ve 20 letech už byla Susana skoro za hranicí věku navdávání. Některé dívky v jejím věku už měly 3 nebo 4 děti. A jak starý byl Sem? V prosinci mu bude 27. I otci Samuelovi přibývala léta. Když měl potíže vyjádřit své pocity slovy, bude mít také potíže projevit jí lásku?

0: Susan se zastavila ve dveřích a rozhlédla se. Její pokoj byl uklizen. Ještě si upravila módní krajkový límeček, aby dobře seděl a pokrýval jí ramena. Teď to bylo v pořádku. Byl čas, aby šla dolů a pokračovala v každodenní všední práci. Proč měla obavy o náklonost Samuela Wesleyho? To, že se občas zastavil a že potom sdílela jeho společnost, zdaleka ještě neznamenalo, že si ji také vezme. A to, že dosud odmítla všechny nápadníky, také nutně neznamenalo, že by Sam byl ten jediný správný. Jistě, byl to on, o kom stále přemýšlela, a to často. Příležitostně se přistihla při myšlenkách, které byly přece jen trochu romantičtější. A měla ráda jeho dopisy. Byla zamilovaná? Nebyla si tím zcela jista. Proč jí nedokázal nikdo vysvětlit, jak se pozná, že je člověk zamilován? Pak by věděla, že tomu tak je. Nedefinovatelné věci v životě jsou složité. Susan milovala definice, jasno a pořádek. Zdali pak už otec vstal? Asi ano, avšak dveře k jeho pracovně byly zavřeny. Na půl cesty ke kuchyni zaslechla Susan klepání na domovní dveře. Na poštu bylo ještě brzy. Že by to byl zase ten příliš drahý kotlář? Avšak přede dveřmi stál Sam. Měl na sobě šat, jaký nosí ordinovaní faráři, a jeho radostně se šklebící tvář vypadala jako tvář sebevědomého malého chlapce. Všechna čest, pozdravila ho Susan. Oči a duch jsou oslněny, jen dále otče Samueli. Mnohý dík, slečno Ansleyová. Zajemného šustění nejlepší vlny vstoupil do chodby. Susan mu odebrala černý, splývavý přehoz i nový plochý klobouk. Uvedla ho do salonu, kde se zastavila, aby si důkladně prohlédla čerstvě ordinovaného faráře. Přestože měl mladiství obličej, vzbuzoval úctu. Sluší vám to, otče Wesley? Musím teď stále říkat otče Wesley, nebo souhlasíš s poněkud důvěrnějším oslovením tati Semi, nebo tak nějak? Ne, tak to tě neznám. Chceš si ze mne utahovat? Susan pomyslela na to, co jí ještě před několika minutami procházelo hlavou. O tobě toho nevím mnohem víc. A ty o tom nemluvíš, abych to poznala. Samuel se začervenal a nervózně se usmál, zatímco šel k velkému dubovému stolu. Ano, sám s tím mám potíže a působí mi to často problémy. Pak se obrátil a pohleděl na Susan. Víš vlastně, že jsi krásná? Tvoje první slova mě však varovala, abych nebyla domýšlivá. Ale tehdy jsem tě neznal. Teď vím, že jsi sice hrdá, nikoli však domýšlivá. Hrdá? Opravdu? Ano, a právem. Vrátil se z druhé strany místnosti, uchopil ji za ruku. Jsi hrdá na svou inteligenci a já neznám žádnou jinou ženu, která by tě v tomto ohledu předčila. Většina mužů v Oxfordu by ti tvé vědomosti záviděla, zejména jazykové znalosti. Jsi právem hrdá, že jsi mravně bezúhoná, dodržuješ boží přikázání jako nikdo, koho znám. A jsi hrdá na to, že jen málo mužů se ti vyrovná a že není nikdo, kdo by tě předčil. Uvědomuješ si, co jsi teď udělal? Chtěli jsme mluvit o tobě a v tu ránu jsi změnil téma a řeč je o mně. Tak to děláš vždycky. Tentokrát však budeme mluvit o novopečeném otci Samuelovi. Jak se cítí uvnitř? Co by chtěl? Nejen v oboru teologie. Chtěl by mít Susan Ansleyovou. Myslí si, že už čekal dost dlouho, 7 let? A to je přesně doba, kterou Jákob musel sloužit za Ráchel a za Leu, ač Susan obě předčí. Víš co? Otec Wesley byl právě povolán jako námořní kaplan a dostane roční plat 70 liber, což znamená, že je schopen se postarat o ženu a o rodinu. Doba strádání při studiu skončila. Samuel se odmlčel a zhluboka se nadechl. A teď má vážnou obavu, že neuváženými slovy zničil nádherné přátelství. Susan by byla nejraději skákala jako malé dítě. Nejraději by vykřikla a objala ho, jak by to udělala Anne. Ale ona nemohla. Někdy záviděla lidem, kteří byli schopni dát volný průchod svým pocitům. V jejím nitru plál oheň, její rozum však zůstal chladný. Jsem velmi ráda, že jsi dostal to místo. Gratuluji.
1: Děkuji. Všecko jsem zničil, vím to. Vždycky, když se snažím vyjádřit slovy, co k tobě cítím, je z toho naprostý zmatek. Chtěl jsem to udělat už před lety, věděl jsem však, že se mi to nepodaří.
0: Malomyslně nechal klesnout ruce, avšak Susan je uchopila. Já jsem na tom stejně, když mám vyjádřit, co cítím. Dobře ti rozumím a vůbec nic si nezničil. Susan Ensleyová by byla hrdá, kdyby mohla svůj život sdílet se Samuelem Wesleym, i když to navenek nedávala vždy najevo.
1: Nikdo ještě Susan Ensleyové neřekl, že je spíš vzdělanou a jazykově nadanou ženou, než dívkou schopnou jednat s rybářkami. Pod ledovým povrchem plál oheň, něco, co Susan ještě neznala. Bylo jí teď jasné, proč Jákob pracoval 2x7 let za ženu, kterou miloval. Stále ještě nedovedla říci, co slovo láska skutečně znamená. Od této chvíle však věděla, že bude celý život stát po boku Samuela Wesleyho.

Z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Repríza dnešního dílu se objeví v našem vysílání ještě dnes ve 23 hodin a 15 minut a pokračování je připravené zítra opět 15 minut popolední.

Nikdo se nemůže rovnat Bohu. Je zdrojem života, naděje i lásky. Ten nejlepší, koho může člověk potkat. Tato slova dohráli a dospívali hudebníci z uskupení Solu Izrael ve své písni Kaki Tov. Ten nejlepší. Prožil to i starozákonní patriarcha Abraham, kterému bude věnováno klíčové slovo hned po 13. hodině, která už netrpělivě přešlapuje za přesýpacími hodinami, ve kterých zbývá písku tak na 7-8 minutek, které vyplní písničky City House Music Domov a taky Coryho Ashberyho The Father's House. O otcovském domě, kde můžeme složit všechna svoje břemena, všechno, co nás tíží. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Středa 15. července dospěla ke své 13. hodině, se kterou je pro vás na Rádiu 7 připraveno klíčové slovo, které se během prázdninových měsíců věnuje slavným biblickým postavám. Dnes si Kateřina Hodecová pozvala faráře Československé církve husitské Petra Šanderu a náplní jejich rozhovoru bude Abraham a také jeho odvaha vydat se na boží pokyn do neznáma. Ještě připomenu, že již za hodinku, tedy po 14. hodině, dostanete prostor vy a vaše písničková přání, tak popřemýšlejte a připravte si písničku, kterou budeme moci poslat přímo k vám. Pozbuzující poslech od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, respektive volného cyklu, věnovaného nejrůznějším, tedy slavným a významným biblickým postavám. Dnes bude řeč o praotci Abrahamovi, člověku, o kterém tuší asi i nečtenář Bible, že byl významný a důležitý. Zároveň to byl člověk, který má velký vliv a přesah, protože dostal velké boží zaslíbení. K tomu i mnohému jinému se dostaneme v dnešním rozhovoru s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Srdečně vás vítám, moc se těším na to, k čemu dojdeme. Když se pro vás řekne jméno Abraham, co se vám hned vybaví na to první dobrou?
3: Tak určitě praotec víry, osobnost, ke které se vlastně vztahují tři monoteistická náboženství, prostě osoba, kterou to všechno vlastně začalo. A potom pochopitelně další, taková ta jeho lidskost, určitá dokonalost v některých ohledech a zároveň slabost zase v jiných. Tahle ta kombinace prostě dodává takové věrohodnosti té osoby. Prostě není to takový hrdina, který nemá chybičku, ale zároveň je to prostě osoba, která může oslovit a můžeme se v jistém smyslu v ní poznat my všichni, kdo o víru všelijak zápasíme.
2: Když se Abraham poprvé objevuje v Bibli, v jaké je to situaci?
3: No, je to vlastně situace, řekněme, po potopě v rámci obnovy lidstva, takového toho naplňování božího plánu. A tam se objevuje jako osoba, s kterou Bůh počítá, která je zhledána hodnou toho, že dokáže tu účast na tom božím díle přijmout a také správně uskutečnit. Čili je to takové, prostě objeví se tam to jméno, je to takové nenápadné, ale postupně vidíme víc a víc, že prostě toto je ten důležitý první článek toho řetězu, na který pak navazujeme vlastně my všichni.
2: Myslíte tím to výjití z Cháranu, z Kaldejského Uru?
3: Ano, to mám na mysli, to znamená takový ten krok do něčeho nového, o čem on sám tak úplně neví, nebo on je to pochopitelně otázka, jestli věděl přesně kam jde, nebo prostě opravdu šel do neznáma, ale když bychom to vzali, myslím, že v listu Židům v té 11. kapitole slavné, kde máme tu takovou tu galerii těch velkých svědků víry, tak tam se výslovně říká, šel do neznáma. A musím říct, že tedy tenhle ten rys toho šel do neznáma na boží hlas, to byl takový veliký první dojem, který na mě Abraham udělal, když jsem začal číst Bibli a začal se zajímat tady o ty příběhy. Totiž moje první setkání s Biblí bylo s Novým zákonem a já jsem byl strašně zvědavý na ten starý, na tu část, ke které jsem se zatím nedostal a jakmile jsem dostal celou Bibli, mě to dal můj pan farář, co mě křtil ke křtu, tak jsem se vím, že hned ten den odpoledne vrhl a začal jsem číst. A tady to šel do neznáma, mně prostě přišlo úžasné. Myslím, že mě to oslovilo, že jsem v té době kdy jsem sám cítil, že jsem tak nějak na počátku své cesty víry, tak jsem si říkal, ano, to je přesně ta situace, ve které se můžu taky tak trošku poznat. Ne, že bych se chtěl srovnávat s tou postavou, ale ona mi ukazovala něco, co vlastně prožívám i já, takže v tomto smyslu mě tady právě toto oslovil. Poutník do neznáma.
2: Vy jste použil jméno Abram a to je vlastně pravda, že příběh začíná u Abrama.
3: Ano, přesně tak.
2: Kdy bylo Abramovi změněno jméno?
3: Bylo mu změněno vlastně v rámci smlouvy nebo znamení smlouvy. To znamená, až po nějaké době, jako myslím si, že to tak odpovídá nějakým možná 10-15 letům pobytu v té kenánské zemi. Čili do té doby on byl Abram a v souvislosti se smlouvou a jaksi se znamením obřízky, která na to je vázána, tak došlo ke změně jména. Abram se stal Abrahamem a Saraj, jeho manželka, se stala Sárou. Tak, jak ji známe už pak dál z těch příběhů.
2: Vy jste říkal, vyšel do neznáma na Boží hlas. Bylo to tak běžné, že Pán Bůh mluvil konkrétně k lidem, že oni zaslechli, porozuměli a opravdu nevěděli kam, ale s celým svým domem prostě vyšli úplně do neznáma. To je přece obrovský impuls a člověk si musí být takovým impulzem opravdu jistý.
3: To určitě. No, když bychom to brali podle toho, co nám říká Bible, tak si myslím, že to nebylo nic obvyklého, že to byla skutečně taková změna, která musela jaksi zapůsobit na celé to okolí. Prostě rozchod s dosavadní minulostí a musíme uvážit, že on to nebyl žádný chudák, byl to zřejmě občan velmi dobrého postavení, slušného majetku, to znamená, měl za sebou opravdu takové ty jistoty sociální a ekonomické a zřejmě i politické, to se pochopitelně jenom domýšlíme, ale z hlediska toho, co se dál vypráví třeba o tom, kolik měl majetku, tak to prostě nebyl nějaký nevýznamný člověk v tom svém městě. To je vůbec taková otázka, jak vlastně to oslovení probíhalo a jak se to, protože v tomto smyslu je písmo velmi stručné, což je vlastně takový jeho rys, že některé věci, které by naše zvědavost ráda věděla, tak nám neprozrazuje. Ale vzhledem k tomu, že Abram byl vlastně předákem nějaké jako velké, bohaté skupiny lidí, tak to určitě muselo znamenat taky nějakou komunikaci uvnitř té skupiny, komunikaci se Sárou. My vlastně máme jenom to, takové to ujištění, že on v tomto smyslu šel do neznáma, ale věděl, co dělá, věděl, na čí hlas se do toho neznáma vypravuje. Čili lidsky to bylo neznámo, ale toho svědectví vidíme, že věděl, komu důvěřuje, jakým způsobem se ten hlas stal, to si můžeme opravdu jenom domýšlet, ale určitě takováhle změna nebyla ve své době obvyklá. A možná to tak platí o každé době, že my prostě si vytváříme určité, zaujímáme, hledáme si místo ve společnosti, na něco navazujeme a vlastně tak nějak z toho i žijeme, z toho dědictví po předcích, nejenom v tom materiálním slova smyslu. Takže toto všechno on měl a v jisté chvíli se rozhodl to opravdu radikálně opustit, odejít. Takže si myslím, že to byl určitě ojedinělý krok.
2: Hrají v Abrahamově příběhu nějakou roli ty geografické souvislosti, odkud vyšel a kam přišel?
3: Tak určitě. Máme tam tu zmínku o Kaldejském Uru, potom Chárán. Prostě jsou to místa, kde ti pozdější Hebrejové cítili, tady jsou naše kořeny. V těch paroteckých příbězích je to ještě patrné. Ono se jako nějak třeba přemýšlí o tom, jaké jsou souvislosti, co mohou mít společného Ur a Chárán. Jsou na to různé domněnky, Ale možná ten základní impuls prostě byl v tom vydat se určitým směrem. Čili Úr je úplně na jihu a Chárán je na severu Mezopotámie. Čili v podstatě, když si vezmeme, že jdete z Mezopotámie v tehdejší době do Kenaánu, pozdější země zaslíbené, tak musíte jít na sever, hodně na sever. Tam se cesta stočí na západ, až dojdete k moři a pak zase jdete směrem na jih a dojdete do té země. Nedá se jít přímo na východ, protože tam je velká poušť a tudy nevedly žádné cesty, takže má to určitou logiku, ten Ur, Chárán a pak dál, ale je možné, že to je právě takové to, že člověk pozná některé věci, si uvědomí souvislosti až z odstupu. Tak jako i my třeba, když Bůh zasahuje do našeho života v nějakých takových momentech, tak my vnímáme ten jeden určitý moment, že máme třeba udělat to, nějaký krok, a teprve později, když se ohledneme zpátky, tak zjistíme, ty předchozí kroky měly taky logiku, ale my jsme to v té chvíli ještě nevěděli, ale teď je to zřejmější, tak možná takhle nějak, ale to jsou moje domněnky, to jenom tak z toho mála, co ten biblický text prozrazuje, se pokouším vyvodit.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu se budeme věnovat praotci Abrahamovi, významné, výrazné postavě Starého zákona, o které si dnes povídám s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. My jsme v minulém vstupu byli s Abrahamem na cestě z Kaldejského Uru směrem do Cháranu. Jaké byly další životní příběhy a takové ty možná i boží doteky a zásahy v životě Abrahama?
2: Abraham se dostává do Kanaánu, tedy do té země, kde potom budou žít jeho potomci a vlastně žijí dodnes, když ta historie byla velmi složitá. A tam se pohybuje v tom Kanaánu jako host nebo jako příchozí. My bychom dneska řekli jako osoba, která požívá právo nějakého azylu. Čili není plnoprávným občanem té země, ale je respektován těmi obyvateli. Obývá v té zemi ty části, které jaksi nejsou tolik obydleny těmi Kanaánci. Oni žili spíš v těch nížinách a městech. A Abraham se pohybuje v takových těch místech, kde jsou víc kopce nebo které jsou blíž k té poušti. To znamená, to jsou vlastně místa, kde může nacházet pastvu pro svůj dobytek, protože jeho hlavním majetkem byla velká stáda ovcí, koz především, a potřeboval pastvu a vlastně za tou pastvou také putoval po té zemi, čili pohybuje se v zemi. Jsou některá místa, kde je vidět, že se zdržoval více. Jsou to spíš ta místa na jihu, hlavně Hebron a Ber Sheba, což je do dneška taková oblast úplně toho jihu, kde začíná Negev. A když se pohybuje v té zemi, tak také na určitých místech buduje oltáře Hospodinu a vzývá jeho jméno. To znamená tiše, nenápadně, ale zřetelně vlastně dává taková první znamení víry v Hospodina v té krajině. Mluví se o tom, že to bylo božiště třeba Mamre, nebo posvátná dubina Mamre, prostě místa někde poblíž, kde ti Kanaánci uctívali své bohy, ale on neuctíval svého boha na jejich oltářích, ale vybudoval extra oltář svému bohu a vlastně putuje tou zemí jako takový vyznavač, takový ctitel boha, který ho povolal z Cháranu. Dostane se také i mimo kanaánskou oblast, dostane se do Egypta v čase hladomoru, v čase neúrody, kde vlastně hledá útočiště, což v tehdejší době v té zemi nebylo nic neobvyklého. Nakonec vlastně můžeme říct, že tak to nějak anticipuje tu budoucí cestu svých potomků, to znamená usazení v Kanaánu, odchod do Egypta, návrat z Egypta. Toto všechno můžeme z toho jeho života dovozovat. No a přitom také jako člověk prodělává určité zkoušky, krize, kdy někdy obstojí lépe, někdy třeba je to problematické, ale vším tím poctivě projde a vždycky má tu vazbu na Boha, který ho zavolal z toho Cháranu.
1: Kdy dostal Abraham poprvé to boží zaslíbení o obrovském potomstvu?
2: No, asi takový nejvýraznější text je ten známý moment z 15. kapitoly knihy Genesis, kdy v noci Bůh promlouvá, to je ještě pořád Abram, a mluví o potomstvu a že prostě dá tuto zemi potomkům. A v té chvíli si Abram tak posteskne a říká, ale co mi chceš dát, Hospodine, já toho potomka pořád nemám. Vypadá to, že v té době už, řekněme, je takových možná 10 let v té zemi, čili žije už 10 let tedy tím zaslíbením, aniž by se jako něčeho dočkal. A je to takové tedy postesknutí a potom Bůh vyvede ze stanu pod hvězdné nebe a je to ta známá scéna, kdy Bůh mu říká, podívej se na nebe a dokážeš-li spočítat ty hvězdy, tak bude s tvým potomstvem. Nepůjde ani se číst. Pak je tam taková jedna věta, myslím si, zcela klíčová věta v Abramově životě, totiž i uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal jako spravedlnost. Je to jedna krátká věta nebo souvětí a tvoří jeden celý verš. V podstatě ty verše jsou tam třeba jako delší, ale tady toto je jenom tato jedna věta, tato jedna myšlenka. To je moment, kdy Abram vlastně přijal toto zaslíbení. Je to na jednu stranu velmi jasné, na druhou stranu je pro nás velikou otázkou, co se to vlastně vnitru Abrama stalo. Tady bych řekl, že ty úplně nejklíčovější věci v životě těch velkých postav víry, ale i třeba naší víry, jsou takové, že my můžeme pouze konstatovat, to byl Bůh. Nevíme jak, nedovedeme to nějak přesně vysvětlit, ale jsme si jistí jednou věcí, totiž, že tato reakce byla Božím darem.
1: O Abrahamovi víme, že ten jeho život byl košatý a jak jste sám říkal na začátku, ne vždy se mu vlastně všechno dařilo, nebo ne vždy obstál v těch zkouškách. Takže podle té věty, která říkáte, že je stěžejní, je víra to, co si Pán Bůh na člověku nejvíc cení?
2: Určitě. Vlastně tam je, započítal mu to za spravedlnost, to říkají vykladači, to je termín vlastně z kultické oblasti. Prostě přinášíte oběť Bohu a než tedy ta oběť je dána na oltář, tak ti, kdo provádějí ty obětní obřady, tak také se dívají na to, v jakém stavu je to obětní zvíře a prostě konstatují, jestli je ta oběť přijatelná, jestli může být přinesena na oltář. A tam se používá to slovo, které se překládá, jako bylo to započítáno. Čili svojí vírou, tím, že Abram uvěřil, tak vlastně Bůh konstatuje, toto je to správné, toto je to akceptovatelné. Ta věta naznačuje, že tento postoj víry je přinejmenším se jako adekvátní tomu přinášení obětí a možná něčím mnohem víc. To je to, co Bůh hledá, aby člověk věřil. Jo, ta linie pak jde dál, kde se mluví o tom, že Bůh hledá víru a spravedlnost a milosrdenství, že mu na tom záleží víc než na kultických obětech. Což pochopitelně neříká, že kultické oběti jsou bezcenné, ale jenom to nastavuje nějak to správné pořadí hodnot, které patří k tomu základnímu biblickému vyučování. To znamená to, že v tu chvíli Abraham vlastně uznal Boha za pravdivého, za to, co Bůh řekl, že je pravdivé, pevné, neochvějné. I když člověk třeba neví, jakým způsobem se to uskuteční, tak toto Bůh řekl, to se mi líbí, to je to, co od člověka očekávám. A v tomto smyslu bych řekl, že to je opravdu klíčová věta pro Abrahama, teda ještě pořád je to Abram. A také vlastně je to věta, která udává směr i nám. Můžeme říci, že i u nás Bůh hledá tento postoj, abychom ho uznali za pravdivého. To, co říká, to, co zaslibuje.
1: Tam myslím, že je velmi důležité, že to uvěření, to odevzdání té své důvěry Bohu se děje opravdu v čase, kdy nevidíme, jak to skončí a kdy hlavně. Protože z Bible vyplývá podle časových údajů, které jsem tam vyčetla, že poprvé dostal Abraham zaslíbení potomstva, když mu bylo 75, ale jeho syn se narodil, když mu bylo 100.
2: Ano, přesně tak.
1: A 25 let v životě lidském, to je tady pořádná část lidského života. Žít jenom ze zaslíbení.
2: Přesně, ano, to jsem si také uvědomil.

0: Nicméně i tady máme ještě zápletku, protože přece jenom celých 25 let čekat nevydrželi. A zkusili si pomoci jakousi zkratkou. Jak to vnímáte vy jako farář, teolog? Co to je za zkoušku? A vlastně nakolik rozhoduje to, když padáme v Božích očích?
1: To je opravdu jako velice těžká otázka. Myslím si, že no, jak bych to řekl, abych... Vlastně je otázka naší víry, jakým způsobem se ty boží věci uskuteční a jaký podíl na tom máme třeba my lidé. Protože to se nedá odvodit z toho nějaké všeobecné pravidlo. Prostě jsou situace, kdy vidíme, že Bůh očekává také lidskou iniciativu a v tomto smyslu bych asi Abrahamovi a Sáře to nevyčítal. Řekl bych, prostě přemýšleli o tom, věřili, že Bůh jim potomka dá a jako zároveň si říkali, jestli třeba nemáme my tomu nějakým způsobem pomoci jako lidé, jestli do toho nemáme vložit něco sami ze sebe, a tak prostě přijali tady toto rozhodnutí, které se nakonec ukázalo, že nebylo dobré nebo přivodilo celou řadu komplikací. Já jsem teď nedávno dělal duchovní cvičení celé vlastně na téma Abrahamova života. A potom, když jsem mluvil s těmi účastníky, tak speciálně toto byla jedna z oblastí, kde se ti lidé cítili hodně osloveni, protože říkali taky, já nevím, musím v životě se také rozhodovat sám, hledám Boží vůli, ale nevím. A teď říkali, co když já mám třeba také nějakého Izmaela, který... No, tak to je ten lidský pohled, bych řekl. Kdybych se měl odvážit nějakého pohledu Božího, což je asi jako nepatřičné, tak bych řekl, prostě Bůh akceptuje to rozhodnutí Abrahama a Sáry, je věrný v tom svém zaslíbení, to znamená i tomuto potomku zaslíbení dá tomu Izmaelovi nebo Išmaelovi a dokonce se ho ujme v takové kritické chvíli, protože tam máme i takový ten moment, kdy ta Hagara utíká v tom těhotenství nebo potom i později s tím dítětem a ocitá se opravdu na nebezpečí života. Vypadá to, že má pocit, že prostě zemře, že v těch podmínkách té pouště a tak dále. A Bůh se jí ujme. Bůh jí dá také zaslíbení. Bůh jaksi projeví zájem o to její strádání, to znamená, ona se díky tomu taky dostane. Dostane se jí velkého zaslíbení, kdy ona jaksi zakusí to setkání s Božím poslem a ví, Bůh mě vidí, Bůh vidí moje trápení. To znamená, já bych z toho vyvozoval to, že prostě Bůh do těch chybných kroků Abrahama vstupuje a projevuje věrnost a slitovnost i vůči té Hagaře, vůči tomu potomku, ale zároveň jasně říká, ta linie, kterou to půjde dál, to bude jiný potomek, který přijde. Takže řekl bych, je to takové, jakože Bůh ty naše chybné kroky je schopen ve své dobrotě a moci nějak zakomponovat do těch svých plánů. Ale to neříkám, že to je jedno, ale prostě, že i tady je vidět, že byli připojeni do toho plánu Božího a Bůh to zaslíbení, které dal té Hagaře, také dodržel, že to z toho vznikne taková komplikovaná historie. To je další stránka věci, ale prostě Bůh je tedy ten, kdo je schopen a ochoten nějakým způsobem to tam zakomponovat, protože on je věrný člověku, takže snad takto bych velice neobratně kolem toho se pohyboval.
2: Klíčové slovo

0: Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu jehož hostem je farář Československé církve husitské Petr Šandera. Si povídáme o praotci Abrahamovi. A v minulé části rozhovoru jsme mluvili tedy o výjití Abrama, tenkrát ještě z kaldejského Uru, a také o zaslíbení, které dostal od Boha, zaslíbení početného potomstva, na které ovšem musel několik desetiletí čekat. A během té doby se i se svou manželkou pokusili situaci nějak řešit. Bůh to přikryl, ale na druhé straně stále trvalo to jeho zaslíbení a jeho konkrétní plán o narození syna z těchto dvou manželů, kteří už nicméně byli staří v téhle době. A pokud se nepletu, tak při narození nebo zaslíbení jejich syna, navzdory tomu věku a stáří, Bůh říká, že u Boha není nic nemožného. Tatáž věta zazní o mnoho let později, když se anděl baví s mladičkou Marií, ta říká úplně stejnou větu. U Boha není nic nemožného. Proč vlastně je narození potomka tak často nějakým božím nástrojem v životě lidí? Protože očekávání dítěte, neplodnost, se vlastně v Bibli opakuje poměrně často jako nástroj nějakého božího řízení.
2: Četl jsem v jednom takovém pojednání, že to vypadá, jakoby v tom těch počátcích božího lidu Izraele ten jako velký problém byla právě neplodnost, že vlastně mnozí ti lidé, kteří pak tu historii utvářeli, že to vypadalo, že se ani nenarodí nebo nemohou se narodit. Já si to osobně vykládám tak, že Bůh nás opravdu vede a ukazuje nám, že skutečně On tvoří věci, které z lidského pohledu jsou, se zdají nemožné nebo nepravděpodobné. Prostě abychom se naučili spoléhat opravdu na něho a na tu jeho moc, která je překvapivá. Vlastně takové to, ani by se to nemělo stát, nebo nejsou k tomu žádné předpoklady, ale to nikterak nebrání jemu, aby ty věci se staly. A ta linie opravdu jde od, řekněme, od té Sáry až k Marii. A jako není divu, že ve všech těch případech zaznívá tato věta, co pak to pro Boha je nemožné. A mně se ještě vybavuje takový ten moment v evangeliu, kdy učedníci jsou zděšení, tam je ten rozhovor s tím bohatým mládencem a říkají, kdo tedy může být spasen? A Ježíš na to odpovídá, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. To znamená opravdu, abychom se učili, se nebáli situací, které se zdají, že jsou naprosto ztracené
1: a neřešitelné.
2: To si myslím, že je takový asi velký důraz v té biblické víře. Ocitneš-li se v neřešitelné situaci, tak si řekni, ano, a teď jsem teda přesně tam, kde jsou ti bibličtí svědkové a Bůh zasáhne. A velmi často to je zřejmě jinak, než jsem si představoval, než očekávám, ale stane se to. Oslovuje mě takové jedna sestra, řeholní sestra z jednoho katolického společenství, tak ona, když oslovovala Boha, tak velmi ráda o něm mluvila jako o pánu nad nemožným. Že ty nemožné situace jsou tou hlavní doménou, kde vlastně, když se ocitneme, tak si můžeme říct, tak a teď jsme tam, kde opravdu bude jednat Bůh sám. No, to je něco, čeho bychom se neměli děsit, ale naopak bychom měli si říct, ano, to je ono. Teď jsem v jádru těch biblických příběhů a tady bude při díle Bůh. Tak beru to jako takovou školu, protože my se to učíme a to jsou možná i ty roky, které musel projít Abraham, aby toho byl schopen to tak přijmout. No, tak asi tak to.
1: Jsme tady v situaci, kdy se konečně rodí ten syn zaslíbení. Dávají mu jméno Izák, to je Smíšek.
2: Ano, ano.
1: A proč zrovna Smíšek?
2: No, ano, je to s tím příběhem zpěto, kdy přijdou ti tři pocestní a ti vlastně oznámí v podstatě Abrahamovi, že v tom obvyklém čase, jak to bývá, po těch 9 měsících přijdou a Sára bude mít syna. Prostě to takhle oznámí, tady už je to zcela konkrétní a tam je ta kouzelná scéna, kdy Abram je s těmi hosty a Sára je ve stanu a poslouchá. Tam se mně vždycky líbí, jak ta Sára jako vykoná ty všechny věci a potom pochopitelně naslouchá, protože je zvědavá, kdo by nebyl. A teď slyší toto a přestože oni žili v těch zaslíbeních, tak Sáře to najednou přijde k smíchu a začne se smát v tom stanu a ten jeden z těch pocestí říká, proč se Sára směje? A Sára taky tak krásně lidsky prostě říká, já jsem se nesmál, kde pak? To je jako kouzelné, ale tenhle ten smích podle toho příběhu dá jméno tomu chlapci. Možná bych ještě řekl, že ten smích, ten, co je to Jichak, je vlastně takový smích, jako ne, že se jen tak jako lehce pousmějete, ale je to takový smích, jak říká, jako takový jako laškovný, takový jako opravdu, že se skutečně opravdu velmi dobře bavíte. Prostě jo, je to takový jako silný smích, i když tam je, že se smála vnitru, no, jak si uvnitř sebe říká ten příběh, tak ona se tak směje. A teď je pochopitelně otázka, jak ten její smích vyložit, protože my máme tendenci to chápat trošku jako takové káravé, jako Sára se smála. Ale já si myslím, že můžeme také ten smích chápat jako, řekněme, takový smích vykoupených, nebo smích těch, kdo se dočkali vysvobození. Jo? Můžeme si tady vzpomenout prostě na tu Sáru, která konečně je u toho cíle, konečně se to stane. A někdy člověk reaguje takovým způsobem, že prostě takové to uvolnění vede k tomu, že se smějeme. Že? Slyšel jsem o lidech, kteří prostě, když prožili takové nějaké hluboké setkání s Duchem Svatým, tak se smáli. Ne, že by se posmívali, ale byl to takový ten smích té úlevy, smích takové té radosti, jako máme, jak v těch stanech spravedlivých se ti lidé mohou smát. Tak já bych byl nakloněn, možná, že se mýlím, ale byl bych nakloněn ten Sářin smích brát jako ten smích těch vykoupených, těch lidí, co jsou šťastní, že se toho dočkali, že pro ně najednou to zaslíbení není takové někdy v budoucnu, ale už to má ty konkrétní rysy. No a je krásné, že ten chlapec tohleto jméno prostě ponese. On se směje. Jo, je to takový krásný příslib toho zaslíbení. Připomenutí té historky a zároveň takového toho smíchu těch spravedlivých, vykoupených, tak takhle nějak bych to vnímal. A přijde mi, že Bůh v tom příběhu není ani takový, jako že by byl káravý, by ten, ale je tam opravdu ta otázka, proč se, Sáro, směješ? Je to takové to poopravení těch věcí. Prostě člověk by řekl, normální je divit se, ale pro Boha Bůh se spíš diví tomu, že někdo reaguje takovým zvláštním způsobem. Ale řekl bych, že nakonec to všechno je přijato a chlapec ponese tohleto krásné jméno, on se směje. Říkám, můžeme to brát jako ten smích těch vykoupených a v tom jeho příběhu, který nebude lehký, tak prostě jakási ozvěna toho smíchu, příslib toho smíchu vykoupených Božím království, můžeme to tam vidět a můžeme to z toho jména čerpat.
1: Nicméně smích a radost z narození syna je po několika letech ještě prozkoušený. Abraham je postavený do velice těžké zkoušky, kdy mu Bůh říká, pojď nahoru Moria, abys obětoval svého syna. Nevím, jak tomu Abraham mohl vůbec rozumět. Ten Bůh, který byl pro něj ten důvěryhodný, se kterým vyšel z toho kaldejského Úru, který ho chránil, který mu zaslíbil syna a pak mu ho i dal, tak najednou ho po něm chce zpátky?
2: To je opravdu asi jako veliká zkouška, vrcholná zkouška Abrahamova života. On o nich prodělal řadu, ale toto si myslím, že je takový vrchol. A ona Bible nám moc neprozrazuje, co se odehrává uvnitř těch lidí. U Abrahama máme vždycky, Bůh řekl, jdi, tady mu řekl, jdi do země Moria, a máme tam prostě Abraham poslechl. Je to takové konkrétní, prostě brzo ráno vstal, připravil osla a vzal všecko potřebné a šel. Co si myslel, nevíme. Můžeme jenom vlastně z takového toho rozhovoru, což je taková velmi silná část toho příběhu, kdy už je v té zemi Moria, už jdou na tu horu, jde s tím synem a je tam takové to, otče, tak máme tady dřevo, oheň, máme obětní nůž, ale kde je ta oběť, kde je ten beránek? A Abram řekne synu, Bůh sám si vyhlédne beránka ke své oběti, že prostě očekával, že prostě že se ještě něco stane. Přesně tak. A ono se skutečně stalo, ale jako musíme projít tím napětím té chvíle, protože nikde není psáno, že se stane. On v to doufá nebo naznačuje tady tím. Případně ještě i to, co řekne těm svým sluhům, těm mládencům, řekne, vy tady počkejte, my s Hochem půjdeme, vzdáme Bohu poctu, pokloníme se a pak se vrátíme. Tak z toho můžeme usuzovat, že prostě čekal, že Bůh něco udělá, že to nepůjde až do tohoto strašlivého konce. No a jinak si můžeme jenom představovat prostě ten vír těch otázek, které se museli Abrahamovi honit hlavou, ale tak jdou, je tady jakási naděje, jakési očekávání a jsou na té hoře a tam se tedy stane to, co je takovým asi opravdu vrcholným momentem i co se týče poznání Boha, jak Abraham poznává toho Boha, můžeme říci, že ho poznává postupně, že to začalo už v tom Cháranu a dál na té cestě, ale tady se dostává k nějaké hranici, která se zdá opravdu strašlivá, která je lidsky prostě neúnosná. Znám prostě řadu lidí, pro které tenhle ten příběh je jako hodně těžký a vlastně stále se s ním potýkají. A jsou to různé momenty. Je to ta oběť vlastního syna, je to vůbec to, že Bůh zkouší a proč zkouší takto. Takže je to těžké, ale v té rozhodující chvíli, a to je opravdu jako napínavý příběh, když my ho teda jako známe z četby, ale je dobré si ho někdy projít s tím, zkusit se vžít do té situace, kdy prostě nevíme, jak to dopadne. A je to opravdu veliké napětí, protože máme tam i zákaz spoutaného, jo, tak tomu, to je taková klíčové slovo, které Židé používají, říkají tomu spoutání Izáka, položeného na oltáři. A vlastně už zbývá jenom to jediné, a to je ten strašný úkon s tím obětním nožem. Mně se vybaví vždycky při tom taková stará mozaika, která se dochovala v jedné synagoze, kde máme vyobrazenou tuhletu scénu a Abraham drží takový opravdu velký nůž a Bůh řekne a dost, stačí. Musela to být určitě úleva, muselo to být určitě velké poznání, protože to, v co doufal, to se naplnilo. Byl tam jiný beránek, jiný beran, Možná, že ho neviděl do té doby Abraham, možná, že se objevil až tak, ale pochopil, že Bůh přijme tuto oběť, oběť beránka. Určitě všichni cítíme, že tady se dotýkáme velikého tajemství, které vede až k oběti jediného jednorozeného Božího syna, Krista, a vlastně k tomu, celému tomu jako prožívání té chvíle, kdy je potřeba obětovat vlastního syna, kdy Bůh jaksi v tom svém případě, kdy dává svého syna, to dovede až úplně do toho konce. Ale to jsou, myslím, věci, kdy na člověka padá ta boží bázeň, jak o tom Bible mluví, a my cítíme, že se ocitáme v prostoru, kde bychom měli být velice pokorní a velice takový, jako opravdu s takovou určitou úctou a bázní. Prostě je to něco, o čem se moc mluvit nedá, ale ten příběh je zarámován tím viděním. Jo? Tam to Moria je odvozeno od vidět, a teď je tam nahoře, Hospodinově se uvidí. To znamená, Hospodin uvidí Abraham, uvidí Izák, ale to, co uvidí, vlastně je takové opravdu veliké tajemství, které je tam naznačeno, ale my už můžeme opravdu cítit tu přímou linku k tomu obětování syna na Golgotě.

0: Posloucháte pořad, ve kterém se dnes věnujeme praotci Abrahamovi. A v minulém vstupu jsme byli spolu s Abrahamem a Izákem na hoře Moria, kde se odehrálo obrovské drama. Taková možná životní, bytostná zkouška Abrahamovi víry a vydání se Pánu Bohu. Občas se setkávám s lidmi, kteří říkají, že by moc rádi zažili nějaký zázrak. A já se jich vždycky potom ptám, jestli chtějí, aby žili takhle krajní zkoušky a krajní situace, protože právě v nich se dějí zázraky. Je to tak?
1: Je to tak. Tady si myslím, že to je přesně ta věc, nebo ta oblast, kde je skutečně na místě bázeň. A možná taky se mě vybavuje taková ta pasáž z knihy Kazatel, že člověk, když vstoupí do svatyně, tak by neměl moc mluvit a měl by skutečně si dávat pozor na to, co říká. Já teď tím nechci nějaký strach navozovat, ale že prostě když jsme opravdu u těch svatých věcí, které vždycky souvisejí s obětí, to je všechno velmi těžké, tak bychom neměli se do toho nějak lehkomyslně hrnout. Prostě když nás Bůh povede, když nás Bůh do toho zavolá, tak do toho s vírou jdeme, ale asi bychom se do toho neměli nějak vlamovat svojí silou. Prostě neměli bychom nějak, řekněme, řekl bych velkohubě Bohu slibovat to či ono, protože nikdo z nás neví, jak v té dané zkoušce bychom obstáli. My důvěřujeme, že Bůh, když nás uvede do takové zkoušky, že nám také dá sílu. Ale myslím si, že jaksi není naším úkolem se do toho, do těchto věcí hrnout svévolně, jenom z našeho vlastního uvážení. Prostě jo, skutečně mi nejde o to, abychom se nějak báli, ale abychom respektovali určité věci Boží, které, jako do kterých možná nás Bůh zavolá, ale možná má pro nás nějakou jinou cestu. A my můžeme třeba ty zázraky opravdu v takovém jako extrému prožít v takovýchto věcech, ale může se také stát, že nám Bůh otevře oči a my uvidíme zázraky, ve kterých už žijeme, jenom jsme si jich třeba nevšímali. Takže asi je důležité, abychom dokázali přijímat to, kam nás Bůh volá. Ty cesty jsou různé, ale každý, prostě Abraham je ten, který tu cestu otevírá. To znamená, to je ten opravdu ten první článek, je to někdo, z koho my rosteme a čerpáme, ale neznamená to, že my jako napodobujeme jeho cestu. Ty cesty jsou různé, to vlastně i moudří učitelé duchovního života vždycky říkají, musíš tu svoji cestu objevit a ty biblické postavy, ty příklady jsou ti takovým ukazatelem, ale neznamená to, že se prostě musíš s tím či o ním stotožnit a jít do těch věcí, prostě odevzdat se Bohu a uvědomit si nebo hledat to svoje místo, tu svoji cestu a po ní prostě věrně jít tak, jak Bůh to dá. A věřím, že na této cestě člověk bude mít řadu příležitostí poznat, že Bůh je přítomen, že Bůh pomáhá, že Bůh slyší, protože si myslím, že každý z nás může takové svědectví vydat a že to třeba není, neděje se často, ale v klíčových momentech našeho života se to také stalo. Pro mě třeba Abraham je i takovým svědkem v tom, že ne každý den promlouvá Bůh takovým výrazným způsobem, že za těch 25 let to bylo vlastně několikrát takhle výrazně, že my prostě žijeme jo, z toho, že to nemusí se dít tak často, nebo prostě je to několik momentů. Já mám rád citát jednoho katolického biskupa, z té generace otců druhého vatikánského koncilu, biskupa chudých, Heldera Camary, to je biskup, byl biskup v Brazílii, a on má takový citát, že Bůh zná cenu naší pokory, našeho pokoření, a proto nám za našeho života posílá do cesty tak tři velké příležitosti v našem životě, a řekněme, že každý den několik malých příležitostí, a když je přijmeme, tak poznáme velkorysost, šlechetnost Boží. Tři velké věci za život, a pak člověk zjistí, že třeba pár malých každý den, ale to se učíme poznávat. My někdy máme dojem, že podle Bible Bůh mluví s člověkem denně několikrát, a ono to tak vůbec nemusí být. A ty postavy, my máme zapsáno, kdy k ním mluvil, ale i u proroku byla prostě období, kdy prorok žádné slovo nedostal.
0: Bylo ticho.
1: Bylo ticho.
0: Jaký byl závěr Abrahamova života?
1: Závěr, to je vlastně taky pro mě zvláštní. Vypadá to, jako by se vrátil k takovému, řekněme, běžnému životu. To znamená, prožil stáří, ta cesta se tak jako sklidnila. Prošel cestou, kterou jde každý člověk. To znamená, prožil stárnutí se svojí manželkou, prožil její smrt, musel ji pochovat, vystrojit pohřeb a potom cítil zodpovědnost za toho svého syna, za to, co bude dál s Izákem. To znamená, cítil povinnost zajistit mu manželku, protože v tehdejší kultuře prostě to byla starost rodičů, aby vyhledali nevěstu. A což se tedy všechno stalo, naplnilo se. I při této příležitosti Bůh vlastně vedl kroky a uspořádal ty věci tak, že mohl tedy Izák mít tu vyvolenou nevěstu, s kterou pak pokračuje ta linie toho rodu. No a potom Abraham, a to mi tam přijde zvláštní, ale asi to, jak si do toho příběhu nakonec zapadne, vstoupí do nového manželství, má další děti a vypadá to, že tato linie vlastně jsou to takový ti předkové různých arabských kmenů, takže i v tomto smyslu se stává takovým praotcem tady téhleté části obyvatel toho starého předního Orientu. Jo, je to takové jakoby vyústění v takový, já nevím, řekněme, běžný život, jako zvláštní, řekněme, v tom, že se tak děje ve vysokém stáří. A pak je vidět, že Abraham vlastně prožije, když se to veme, ten věk, většinu svého života v té zemi zaslíbené. Přestože vyšel v těch 75 z Cháranu, tak větší část svého života prožije tam v té zemi a pořád vlastně jako ten poutník, ten, kdo jaksi putuje s těmi stany, kdo nemá to stálé místo, protože jediné stálé místo, co má, tak je hrob, kde bude nakonec pochován i on. Takže pro mě ten závěr jeho života je taková, jako vede mě k takové úvaze o tom takzvaném obyčejném lidském životě a o tom, jak se vlastně prolíná s takovým tím velkým božím zásahem. Možná je to takové to, že projdeme něčím, dojdeme k nějakému vrcholu, dosáhneme nějakého důležitého poznání a tím ta cesta nemusí úplně končit, ale pokračuje ještě něco dalšího, ale to už jakoby je to trošku mimo zájem toho biblického vypravěče. Ten o tom závěru hodně přemýšlím a nemůžu říct, že bych měl nějakou 100% odpověď, ale snažím se tomu porozumět, myslím si, že to určitou logiku má, ale je to pro mě taková stálá výzva.
0: Mým dnešním hostem byl teolog Petr Šandera, farář Kuřimského sboru Československé církve husitské. Moc vám děkuju.
1: Já taky děkuji za pozvání a krásný rozhovor.
0: Pro mě to bylo velmi inspirující,
1: děkuji
0: za vaše postřehy. S vámi se loučíme přáním pokoje a radosti a také se těším na slyšenou zase někdy příště. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová.

0: Reprizu dnešního dílu o praotci Abrahamovi naladíte ještě ve čtvrtek ve 22 hodin. Další klíčové slovo, které připomene Abrahamova syna Smíška, tedy Izáka, je připravené v sobotu od 8 hodin. Kateřina Hodecová si tentokrát bude povídat s Karlem Fridrichem.
1: Odpoledne s Rádiem 7.
0: Prázdninová středa, která bude v historických knihách zapsána jako 15. červenec 2026, právě oslavila svou 14. hodinu. Společnost vám dělá Rádio 7 a také moderátor Milan Remeš, který vás bude vysíláním provázet až do 17. hodiny. Na jaké pořady se kromě spousty písniček můžete těšit, vám prozradím právě teď.

sednout si společně k jednomu stolu, odložit rozdílnosti a společně si připomenout důležité události. I k tomu zve večeře páně. Další zastavení u ní nás čeká 15 minut po 3. hodině. Ježíšův přítel Lazar na smrt onemocnil, ale Ježíš nikam nepospíchá. Když se znovu setkají, je již pozdě, nebo ne? Apoštol Jan pokračuje s příběhem v 15:45. Proces dozrávání člověka, který je od počátku nesen božím záměrem, tak představuje záchranu, spásu ve své další úvaze Štěpánka Paluchníková. Relaci Základy nabídneme v 16 hodin. O 16:30 si poslechneme záznam ranního telefonátu, který pozve na letní One Camp. Tomáš Najbrd je písničkář, multiinstrumentalista, dirigent a hudební pedagog. Sám vystupoval v mnoha evropských zemích, Kanadě i Spojených státech amerických. Jeho jméno je spojeno s řadou hudebních projektů. Jeho písně nalezne v různých církevních zpěvnicích. Do pořadu Pohovka si ho k rozhovoru nejen o albu Korálky Perly Staniol pozval Daniel Matulík. Poslouchejte v 5 odpoledne. Další část Bible Guidu se věnuje tomu, že ten, kdo si připouští svou hříšnost, je lépe připraven přijmout odpuštění. Poslechněte si ji od 18 hodin. Tolik pořady, které zazní během dnešního odpoledne a po písničce Moniky Balčíkové, Erika Stupky a Miťo Bodnára v Dome mojho otce už přijdou chvíle písničkových přání, tak zůstaňte s námi.

0: Dozněla známá znělka na Rádiu 7, která oznámila, že je hodina mezi 14. a 15., která patří vám a vašim písničkovým přáním. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš a těší se na ta vaše písničková přání, která nám ať zavoláte nebo pošlete na kontakty, které vám v tuto chvíli pustím.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které můžete využít, abyste se dovolali buď k nám přímo do studia, nebo si poslali zprávu s tím písničkovým přáním, které byste si chtěli nechat zahrát ať pro sebe, nebo udělat radost někomu druhému. Já se musím přiznat, že máme trošičku potíže s telefonem. Doufám, že se nám to podaří ještě během dalších chvilek nějakým způsobem poopravit. Vím, že už se snažila dovolat posluchačka Iva, tak se omlouvám, Ivo, že jste měla takové potíže, že jste se zatím nedovolala, ale doufám, že se nám to podaří. Zkusím vám zavolat zpátky a nebo vám řeknu, že už to funguje a můžete to znovu vyzkoušet. Já tady mám první písničkové přání, o které si napsal posluchač Jiří. Ahoj Milané, zdravím všechny do sedmičky i posluchače. Prosím o písničku Mistr Jan od Jindřicha Černohorského pro dnešní oslavence. Takže, Jirko, plníme přání a posíláme všem oslavencům, ale také všem vám posluchačům, kteří jste napřímo písničku Mistr Jan od Jindřicha Černohorského.

kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu neumí.

mlhy nad Rýnem a svítá, po dlažbě vozík drkotá. Bohatí páni k soudu jsou zváni, v hadrech muši.

víno a chléb za kalich pod obojí. Mlhy nad Rýnem už svítá, den poslední teď nastává, s hlavou styčenou a duší

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dohrála písnička Mistr Jan od Jindřicha Černohorského, kterou jsme hráli všem oslavencům a taky vám všem posluchačům i nám tady v rádiu. Pro dnešní oslavence, tu si přál posluchač Jiří. My tady máme další písničkové přání, to nám tentokrát poslali Kuba a Pepa. Ahoj Majlene, to je takové osobní oslovení. Zdravíme z tábora Royal Rangers na Vysočině a prosíme o skladbu Bližší si od kapely Timothy. Ať se ti dobře vysílá. Tu další část, tu vám radši nepřečtu, ale to nevadí, ať se ti dobře vysílá. A tak posíláme Kubovi a Pepovi na tábor Royal Rangers na Vysočině písničku od kapely Timothy Bližší si a ať udělá radost i vám všem.

0: kdyby nebyl se mnou.
1: To byla kapela Timothy a písnička Bližší si, kterou jsme posílali na Vysočinu do tábora Royal Rangers za Kubou a Pepou. Takže doufám, že jim udělá radost, vám taky. Posloucháte písničky na přání, já vám ještě jednou zopakuju ty kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si zavolali nebo napsali pro tu vaši oblíbenou písničku. Nebo pokud máte na srdci, na mysli někoho, koho chcete potěšit, povzbudit, udělat mu radost, tak taky zavolejte nebo napište a my rádi splníme jakékoliv, no téměř jakékoliv vaše přání. Takže můžete se dovolat sem do studia na telefon 515 535 485, SMSku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na mobilní číslo 608 566 773 a nebo můžete poslat i e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz. Můžete také využít kanál na Facebooku, tam stačí jenom najít radio7.cz a poslat nám přes Messenger zprávu. Takže to jsou kontaktní informace, které můžete využít. Já tady mám další písničkové přání. Dovolala se nám posluchačka Iva, která jako vždy chce poslat písničku nejenom všem posluchačům, ale i nám do rádia, ale také jmenovitě milence do Prahy, Radce do Jílemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. Dnes budeme pouštět písničku kapely Učedníci Rájem jednou chtěl bych jít. A tady je.

Posloucháte písničky na přání a dozněla písnička od kapely Učedníci Rájem Jednou chtěl bych jít, kterou si přála posluchačka Iva a posílala ji všem posluchačům, kteří posloucháte i nám do rádia a hlavně milence do Prahy, Radce, do Jilemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. A já tady mám další písničkové přání. Dovolala se nám posluchačka Emílie, která si přála zahrát pro Jindřicha písničku Lubomíra Hlavsy a skupiny Arkus Zdvihni mě výš až ke hvězdám, a tak ji rádi plníme a posíláme i toto písničkové přání.

To byla kapela Arkus Lubomíra Hlavsa, písnička Zdvihni mne výš, kterou si přála zahrát posluchačka Emílie pro Jindřicha. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a další písničkové přání je písnička, která je od dívčí kapely. Přání nám poslala posluchačka Andrea, která prosí něco od The Band Jaren, jmenuje se Jaren, je to poměrně mladá americká křesťanská worshipová kapela, tvoří dvě sestry, které doprovází čistě ženská kapela. Sami o sobě říkají, že jejich cílem je oslavovat Ježíše a sdílet evangelium prostřednictvím odvážných textů, silných melodií a kvalitní hudby. Název Jaren pochází z hebrejštiny a znamená přibližně výkřik radosti nebo zpívat chválu. Přála si písničku Stand Strong, stůjte pevně. Zpívá se v ní, že největším nepřítelem nejsou okolnosti, ale lži, které člověk přijímá. Moje nohy stojí na skále spásy. Nejde o sebevědomí nebo o pozitivní myšlení, ale o to, že stojím na Kristu. Takže tady je písnička Stand Strong od kapely Beren pro Andreu a taky pro vás, pro všechny.

To byla kapela. No, a teď jsem zapomněl, co to bylo za kapelu. Kapela Jaren, kterou jsme hráli pro posluchačku Andreu, písničku Stand Strong, Stůj pevně. Měli jsme tady další milý telefonát. Tentokrát se nám dovolala Radka z Jilemnice, která by ráda potěšila a poslala písničku Milence do Prahy a také Ivě, která ji předtím posílala písničku, ale chtěla by poslat písničku i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu a přála si něco od kapely Oboroch, nějaký žalm, prostě něco, co by nás potěšilo a povzbudilo v tom dnešním dnu. Takže tady pouštíme písničku kapely Oboroch, Jak je Bůh dobrý k Izraeli.

Avšak moje nohy mále odbočily. Moje kroky málem sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům. Když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí, smrt je do okovu ještě nesevřela.

náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatel, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provoluje

povýšenou v řeči utiskují druhé do svých úst. Nebesa se berou svým jazykem, prosvíčí zemi a věd se za nimi hrne. Lokat vodu plný důška. Říkávají, což se to Bůh dozví. Což pak to

roztrpčená, když se jitřilo moje ledy. Byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče se

To byla Terian a její písnička Big God. Písničku jsem tam pustil, protože jsem měl zrovna hovor tady další, proto se mi tam přidal, ale předtím ještě jsme hráli kapelu Oboroch, jak je Bůh dobrý k Izraeli, na přání naší posluchačky Radky. Další písničkové přání, které tady máme na Rádiu 7, je od Honzy ze Švýcarska. Zdravím, Milané, přál bych si pro vás v rádiu a pro nás na druhém konci, ať už jsme kde jsme, písničku od kapely Hillsong, King of Kings, tedy Král králů. Přeji všem požehnané odpoledne. Honzo, požehnané odpoledne i vám do Švýcarska a pouštíme King of Kings, tedy Král králů od kapely Hillsong.

To byla písnička kapely Hillsong Worship King of Kings, Král králů, kterou jsme hráli na přání našeho posluchače Honzy ze Švýcarska. Další písničkové přání, které tady máme, dobrý den do Rádia 7. Prosím o zahrání písně Jsi král pro dědu Jindru k dnešnímu svátku. Děkuju Lukáš a holky. Takže pouštíme písničku Jsi král od Heart of Worship.

To byla písnička Jsi král, kterou posílal Lukáš a holky svému dědovi Jindrovi k dnešnímu svátku. A my mu z Rádia 7 samozřejmě taky přejeme jenom to dobré, hodně zdraví a hlavně hodně božího požehnání. Posloucháte písničky na přání, my tady máme další písničkové přání. Dneska to asi trošičku protáhneme, ale snad nevadí. Dovolala se nám Radka, tak se nám ta trojička uzavřela. Radka z Jilemnice posílá písničku Milence a Ivě a taky všem posluchačům. Pardon, teď jsem se netrefil, volala Milenka. Radku už jsme pouštili, takže posluchačka Milenka z Prahy volala a přála si právě pro Radku a pro Ivu a taky všem do rádia a posílá to i vám všem posluchačům písničku Bílá místa od kapely Terebint a já ji moc rád pouštím.

Posloucháte ještě pořád i chvilku po třetí hodině písničky Na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička kapely Terebint Bílá místa, kterou si přála posluchačka Milena pro Radku, Ivu, všem do rádia a také vám posluchačům. Ty dnešní písničky Na přání končí, ukončíme je posledním písničkovým přáním. Bude to písnička v němčině od posluchačky Jany. Touto dneska uzavřeme, ale další příležitost budete mít opět zítra mezi 2. a 3. hodinou. Zase budou písničková přání, takže si můžete nechat ta svoje třeba na ten zítřejší den, kdo jste to nestihli a rádi byste někomu nebo sobě poslali nějakou svou oblíbenou písničku. Já vám děkuju za ten příjemný čas, za vaše telefonáty a zprávy. Bylo to opravdu příjemné a požehnané. Požehnaný čas mezi tou 2. a 3. hodinou. Loučím se s vámi z písniček Na přání a přeji vám příjemné, požehnané odpoledne. A tady je písnička od německé chválové kapely Outbreak Band.

Jako každý všední den i dnes nás písničky na přání doprovodili k 15., teda dnes k 15. a 9. minutě, k 15. hodině a 9. minutě středečního odpoledne 15. července 2026. Vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš, vám v následující hodince nabídne biblickou úvahu Romana Touška věnovanou Večeři Páně. Také pohled do kalendária a čtení z Bible, které nás zavede do 11. kapitoly Janova Evangelia. Čas po 15. hodině věnujeme také modlitbě za situaci na Ukrajině a dalších oblastech, ve kterých zuří válka. Tak vás zvu, abyste se ke mně v tuto chvíli připojili.

Nebeský Otče, i dnes ti chceme přinášet naše prosby za válečné oblasti, za Ukrajinu, Rusko a další země a místa, kde se bojuje. Chtěl bych k tobě dnes pozvednout hlavně děti a studenty. Jsou prázdniny a místo, aby si užívali volných dnů, táborů, výletů a radovánek, mnozí z nich zažívají strach, bolesti, hlad a beznaděj. Prosím, skloň se k ním ve své milosti. Buď jim nablízku, ať prožívají tvou přítomnost, útěchu a povzbuzení. Vlej jim do srdcí naději a dej, ať se k ním dostane potřebná pomoc, ať si mají s kým popovídat o svých trápeních, ať je má kdo se vřít v náručí, ať mají s kým být, pokud zůstali sami. Prosím tě i za Venezuelu, která se pořád vzpamatovává z toho ničivého zemětřesení, aby i tam přicházela potřebná pomoc, aby i tam v těchto dnech znělo poselství naděje a záchrany v Ježíši Kristu, nejen slovem, ale také skutkem. Otevři naše srdce, abychom byli ochotní a všímaví při pomoci našim bližním. A dej prosím, aby ty válečné vřavy utichly a přišel zase mír. I když ten skutečný mír a pokoj přichází v tobě, Pane Ježíši, ve tvém jménu prosíme a voláme. Amen.

Sednout si společně k jednomu stolu, odložit rozdílnosti a společně si připomenout důležité události. I k tomu zve Roman Toušek v dalším zamyšlení o Večeři Páně. Hezký poslech.

minulém díle jsme mluvili o tom, že večeře páně je večeří, kdy přijímáme odpuštění našeho hříchu. Večeře páně je jedinečnou slavností našeho osvobození od hříchu a smrti. Od viny, ať je kolektivní, anebo osobní, ať je pravá, nebo falešná. A zároveň je to slavnost smíření především s Bohem, ale také s lidmi, kteří jsou kolem nás. Dnes bychom se mohli podívat na to, že večeře páně je večeří, kde církev zažívá jednotu a lásku. Pokud si pozorně přečteme některá novozákonní svědectví o podobě první církve, můžeme vysledovat tři zásadní projevy, které se vážou na lámání chleba. Především je lámání chleba, tedy večeře páně, večeří společenství, tedy ne večeří jednotlivce. Je tam napsáno, že byli spolu, scházeli se po domech a tam lámali chléb. Dalším motivem je to, že večeře páně byla znamením jednoty Božího lidu. Rozkol ve společenství církve byl zásadní překážkou ve vysluhování večeře páně, jak o tom například píše apoštol Pavel do Korintu. A třetím motivem, který je celkem zřetelný a který nesmíme přehlédnout, je to, že večeře páně měla sociální podtext. Charakterem první církve byl důraz na vzájemnou pomoc. Korinčtí křesťané byli Pavlem napomenuti, aby čekali jeden na druhého, tedy aby vnímali přítomnost a potřeby druhých. Při našem slavení večeře páně by se nemělo běžně stávat, že každý přistupuje sám za sebe, aniž si všímá problémů či radostí druhých. Jistě, že platí, že při večeři páně je i soustředěný a vyhrazený prostor pro osobní společenství s Kristem. Ale nemělo by to být to hlavní. Tak jako hod beránka Ježíš neslavil s každým učedníkem zvlášť, ale chtěl, aby u toho byli společně všichni. Protějškem večeře páně ve Starém zákoně je mimo jiné přijetí smlouvy na Sinaji. V Exodu ve 24. kapitole čteme, že na Sinaj vystoupil Mojžíš, Áron, Josue a 70 starších. A čteme tam zvláštní informaci. Uviděli Boha Izraele, ale nevstáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzřeli Boha. I jedli a pili. Smlouva byla tehdy uzavřena společným pokrmem. Ale nebyl to pouze Mojžíš, se kterým Hospodin uzavřel smlouvu. Nýbrž byl to celý národ, zde zastoupený knězi a staršími. Nová smlouva, spečetěná krví Pána Ježíše, sice začíná u jednotlivce, ale směřuje ke společenství, tedy k církvi. Je to smlouva s lidmi, ne pouze s jedním člověkem. A tak i večeři páně je nutno slavit jako společenství, ne pouze jako jednotlivec, kterého někdy ani nezajímá, s kým přistupuje, natož s čím ten druhý přichází. Zaznívá to i ze starého spisu Učení 12 apoštolů. Jako byly tyto nalámané chleby rozesety po horách a shromážděny se staly jedním, tak nechť je shromážděna tvá církev od končin země do tvého království. Večeře páně je prosycena Boží láskou. Nijak nevybočuje z motivu, se kterým otec poslal svého syna na svět a se kterým šel Pán Ježíš na kříž. Smysl večeře páně je možný výhradně v kontextu toho, že Boží syn se za nás obětoval z lásky. Jasně říká, toto je tělo mé, které se za vás vydává. A toto je krev má, která se za vás prolévá. Tu výpověď můžeme přeložit jako za vás, anebo pro vás. Kristovo utrpení bylo na našem místě a pro naše dobro. A nebo také ten, který trpěl na našem místě,
trpěl pro naše dobro. Ježíš nás miloval, a to až do konce, až do krajnosti, takže obětoval svůj život pro nás. Podle slov písma nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele. Řekl to sám Ježíš. A tím víc, když ten druhý není přítel, ale nepřítel. A každý člověk, který je hříšný, je Božím nepřítelem. Jestliže jsme se ale stali skrze Ježíšovu krev Božími přáteli, dokonce Božími dětmi, potom je mezi námi a Bohem, ale i mezi námi navzájem silné pouto lásky. A je jasné, že zdrojem této lásky nejsme my, ale Bůh sám. Pavel píše v jednom dopisu, že náš nebeský Otec vlévá svou lásku do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Ovšem, jestliže je toto pouto z naší strany porušeno, jsou jakákoliv jiná pouta bezvýznamná. S požadavkem lásky si ale musíme stále připomínat, že milovat dokáže jen mysl Beránkova, připravená každý čas na podobnou oběť, kterou si připomínáme u stolu Páně. Bratr kazatel Fazekaš k tomu říká, kdo se účastní večeře Páně a sám se nezavazuje k obětavé lásce, neporozuměl jí, protože při večeři Páně jde jedině o Boží lásku, a to od začátku do konce.

Další zamyšlení, jehož autorem bude opět Roman Toušek, který bude pokračovat ve svých úvahách nad Večeří páně, nás čeká zítra v 6 hodin a 45 minut. Před námi jsou na Rádiu 7 písničky Kalendárium a ve 3/4 na 4 také čtení z Bible. Zůstaňte s námi.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Dozněla písnička Johna de Jonga The Best For You, to nejlepší pro tebe, a my se teď společně podíváme na události i osobnosti, které jsou spojené s datem 15. července.
1: Kalendárium.

15. července roku 1099 se během křesťanští vojáci dobili během první křížové výpravy po dlouhém obležení baziliku svatého hrobu v Jeruzalémě. V roce 1606, tedy před 420 lety, se na lodi narodil holandský barokní malíř Rembrandt van Rijn. Rembrandt vnesl do malířské tvorby šerosvit, způsob malby, který pracuje s kontrasty světla a stínu. Za svůj život namaloval nesmírné množství obrazů a pláten, mimo jiné i spoustu autoportrétů. Často se věnoval i biblickým námětům. Velmi známý je například jeho návrat ztraceného syna, učedníci putující do Emaus nebo prorokyně Anna. Zachytil také pitvu nebo noční hlídku a i tyto zdánlivě obyčejné náměty se staly světově proslulými. Roku 1704 se narodil kazatel biskup jednoty bratrské August Gottlieb Spangenberg. Poznámka jednoho profesora o tom, že kdo se chce stát teologem, musí počítat s utrpením pro Krista, kdo se mu chce vyhnout, ten ať studia opustí, ho přivedla od práv ke studiu teologie. Po skončení studií se seznámil s hrabětem Zinzendorfem. Nedlouho na to byl propuštěn z královských služeb, ve kterých působil jako kazatel a přidal se k jednotě bratrské v Ochranově. Později byl pověřen službou v nově vzniklé britské kolonii Georgia v Severní Americe. Zde působil s přestávkami, kdy se vracel do Evropy, po dobu 30 let. Mnohé tyto osady se staly výchozími body pro misii mezi Indiány. Spangenberg byl muž velké víry a odvahy, měl mírnou povahu, přitom byl však energický a s rozhodností se zastával božích věcí. V napětích, které se v jednotě začaly objevovat, hájil Zinzendorfova stanoviska. Urovnal finanční a organizační nejasnosti v jednotě a položil tak zdravé základy pro její další vývoj. Jedním z jeho nejdůležitějších počinů bylo sepsání věroučného spisu Idea Fidei Fratrum, nástin bratrské věrouky z roku 1779. Roku 1744 se Spangenberg stal biskupem a dohlížel na práci v Americe, kam se stále znovu vracel. V Evropě se usadil definitivně až po Zinzendorfově smrti jako jeho nástupce v čele jednoty. A zmiňme ještě jedno úmrtí. 15. července roku 1904 umírá ruský spisovatel a dramatik Anton Pavlovič Čechov. Původním povoláním byl lékař. Bývá označován za mistra povídky a jednoho ze zakladatelů moderního psychologicky laděného dramatu. Stačí připomenout jeho Višňový sad nebo Tři sestry. To je z dnešního kalendária s datem 15. července vše. Opět je pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Po písničkách Jana Krištofa a Veroniky Šimánové už nás čeká čtení z Bible, které nás dnes zavede do 11. kapitoly novozákonního Janova evangelia.

0: Nějaký Lazar z Betánie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi.
1: Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný.
0: Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ní byl oslaven Boží syn. Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě 2 dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům, pojďme znovu do Judska. Učedníci mu řekli, rabi, Židé tě teď chtěli ukamenovat a ty tam chceš jít znovu? Ježíš odpověděl, nemá den 12 hodin. Kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopítá, protože nemá světlo. Poté, co to řekl, dodal, náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit. Jeho učedníci řekli, pane, spánek mu udělá dobře. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně. Lazar zemřel a kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu. Tomáš, zvaný Dvojče, tehdy spoluučedníkům řekl, pojďme také, ať zemřeme s ním. Ježíš dorazil 4 dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma asi 15 honů. A mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti. Ale Marie zůstala doma.
1: Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel,
0: řekla mu Marta.
1: I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá.
0: Tvůj bratr vstane, řekl jí Ježíš.
1: Vím, že vstane. Při vzkříšení, v poslední den,
0: odpověděla Marta. Já jsem vzkříšení i život, řekl jí Ježíš. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky. Věříš tomu?
1: Ano, pane,
0: odpověděla.
1: Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na svět.
0: A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii. Mistr je tu a volá tě. Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta. Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven, a tak se k ní přidali. Říkali si, jde plakat k hrobu. Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy.
2: Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel.
0: Když Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu zasténal a zarmoutil se. Kam jste ho položili? Zeptal se. Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Hleďte, jak ho měl rád, řekli Židé. Někteří namítli, když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tento člověk nezemřel. Hluboce rozrušen přišel Ježíš ke hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. Odvalte ten kámen, řekl Ježíš.
1: Pane, už zapáchá,
0: namítla Marta, sestra mrtvého.
1: Je v hrobě 4. den.
0: Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu, odpověděl Ježíš. Když odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte ho jít.

0: Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové shromáždili veleradu a ptali se: co budeme dělat? Ten člověk dělá spoustu zázraků. Když ho necháme, všichni v něj uvěří. Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ. Jeden z nich, Kajfáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: vy nic nevíte, nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul? To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také, aby shromáždil rozptýlené boží děti v jedno. Od toho dne tedy byli dohodnuti, že ho zabijí. Ježíš proto už nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval se svými učedníky. Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: co myslíte, že by nepřišel na svátek? Vrchní kněží a farizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout.
1: Jedenáctou kapitolu Janova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Marka Míková, Jan Potměšil a Jaroslava Krečmerová. Středeční prázdninové odpoledne pomalu spěje k 16. hodině, která vám na Rádiu 7 přinese pořad Základy, ve kterém nám dnes Štěpánka Paluchníková přinese svůj pohled na to, co to vlastně je spasení. Ještě předtím písničky kapely Tehillim, Blaze člověku a Lucy Grimble More of You, ve které zpívá, že žádá jen o jedno, víc Boha ve svém životě.

0: S Lucy Grimble jsme se ve vysílání Křesťanského rádia 7 přehoupli přes 16. hodinu ze středy 15. července 2026. O 16:30 si poslechneme záznam ranního telefonátu, který pozve na letní One Camp. Nyní bude v relaci Základy Štěpánka Paluchníková uvažovat o tom, jak si představuje spásu, tedy boží záchranu člověka. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Základy.
2: Dnes se budem zamýšlet nad tématem spasení. Když bych se vás zeptala, jak jinak vyjádřit spásu, pravděpodobně bychom dokázali rychle najít řadu synonym. Mohli bychom mluvit o záchraně, božím plánu, vykoupení, novém životě nebo o Kristově smrti a vzkříšení, které jsou středem a klíčovým momentem dějin spásy. Každý z těchto výrazů nese důležitou zvěst, ale zároveň ukazuje jen na určitou část celku. A právě zde je zajímavé se podívat na spásu ne jako jednorázový okamžik, ale jako cestu. Proces dozrávání člověka, který je od počátku nesen božím záměrem. Spása není jen oprava něčeho, co se pokazilo, ale také postupné odhalování toho, kým člověk má být podle božího původního úmyslu. Když o spáse přemýšlíme běžným způsobem, často začínáme u lidského pádu a končíme u Kristovy oběti na kříži a jeho vzkříšení jako definitivní záchrany člověka. Tento příběh je zásadní. Bez Kristova kříže by křesťanská víra ztratila svůj střed. Otázkou však je, zda tím celý příběh začíná a končí, nebo zda je zasazen do širšího rámce. Kam v tomto schématu patří všechny starozákonní příběhy? Příběhy o hledání, bloudění, selhání i návratech. O vztahu Boha a člověka, který se neustále proměňuje, ale nikdy není přerušen. A kam patří zkušenost člověka, který i uprostřed své hříšnosti potkává Boha a učí se ho milovat? Zdá se, že i v těchto etapách je přítomná boží věrnost, která člověka nikdy neopouští. Právě zde se otvírá možnost vidět spásu v širší perspektivě. Kristův kříž a vzkříšení zůstávají jejím středem, nepopiratelným vrcholem a rozhodujícím okamžikem dějin. Ale zároveň mohou být chápány jako srdce mnohem většího příběhu. Příběhu, který začíná stvořením a směřuje k obnovení všeho. Tento pohled prohlubuje význam Kristovy oběti. Ukazuje ji jako klíčový bod v rámci božího dlouhého jednání s člověkem, nikoli jako izolovanou událost. Jde spíše o posun perspektivy než o změnu obsahu víry, o rozšíření příběhu, do kterého jsme všichni zasazeni. K vyjádření této myšlenky lze použít obraz dvou duch. Vnitřní ducha představuje Kristovo narození, smrt a vzkříšení. Střed, kolem něhož se vše otáčí. Nad ní se však klene ještě jedna, širší duha, která spojuje počátek a konec, stvoření a vykoupení. První boží ano člověku a jeho konečné ano člověku. Tyto dvě reality však nelze oddělit. Neexistují vedle sebe jako dva různé příběhy, ale jsou zásadně propojené. Kristus, který je středem dějin spásy, je zároveň alfou i omegou, počátkem i koncem. A právě v tomto napětí mezi středem a celkem se může otevírat hlubší porozumění božímu jednání s člověkem. Příběhu, který nás přesahuje, ale zároveň nás do sebe vtahuje.
0: Reprízu dnešních základů, ve kterých se Štěpánka Paluchníková věnovala spáse člověka, si můžete poslechnout ještě ve čtvrtek ráno od 5:30. Další pokračování, které bude na téma víra a skutky, naladíte premiérově v úterý od 9:30. Posloucháte Rádio 7, které vám posílá písničková potěšení od Ginny Čunkové a kapel Ne nadarmo a Citizens.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Kapela Citizen se dospívala písničku When We Pray o tom, co se děje, když se modlíme. V dnešních letních prázdninových dnech hodně myslíme na děti, mládežníky, dospěláky, kteří jsou na různorodých kempech po celé republice. Na mnoha z těchto míst zaznívá i evangelium, dobrá zpráva o Pánu Ježíši Kristu. A tak se modlíme, aby jeho semínka dopadala na úrodnou půdu a mnozí prožili setkání s Bohem, nebo aby ta semínka u jiných rostla stále víc. Po dalších několika písničkách si poslechneme záznam ranního telefonátu, který pozve na jeden z takových letních kempů, One Camp. Já bych rád připomněl také ještě jeden kemp, který začíná již tuto sobotu ve Smilovech. Je to X-Camp, křesťanský festival pro mládež i celé generace. Pořádají křesťanské společenství s jasným cílem spojovat moderní kulturu s hlubokým duchovním poselstvím. Na místě budou koncerty, budou tam různé semináře, můžete si poslechnout i nějaké další, budou tam i další aktivity, tak pokud byste měli zájem, můžete se podívat na webové stránky xcamp.cz, kde se dozvíte více podrobností. Takže nezapomeňte ani na tento kemp a před námi už jsou písničky kapely Timothy a také křesťanů Ostrava, které nás přivedou k té půl páté, která už nám přinese záznam toho ranního telefonátu.

0: našu krásnou zem.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7.
1: V dnešním ranním telefonátu představíme další akci, o které stojí za to vědět. Zaměříme se na One Camp, letní křesťanský kemp pořádaný církví bratrskou v Havlíčkově Brodě. Ve vysílání vítám člena organizačního týmu Lukáše Beránka, který akci blíže představí. Dobré ráno, Lukáši, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno, já vás zdravím.
1: Lukáši, pro ty, kteří o One Campu slyší úplně poprvé, řekněte nám, komu je určen a co si vůbec po touto akcí můžeme představit.
2: One Camp je letní tábor pro teenagery. Dá se říct, že je to akce, která navazuje na takovou tradici, nebo možná ty akce, který se dlouhá léta děje v různých křesťanských sborech a církvích. Vznikl před možná 25 lety jako takový koncept. Jezdili se týmy americké do České republiky a s církvemi dělali tábory, které byly primárně zaměřeny na angličtinu, nebo respektive jejich hlavním cílem byla vlastně angličtina, a které samozřejmě měly ale misijní podtext. Cílem samozřejmě bylo i přinášet do toho programu nějaké části, kdy se mluvilo o Bohu, kdy se mluvilo o smyslu života, které je takový misijní charakter. A ten koncept takových akcí se vlastně za ten čas tak bych jako příliš nezměnil. Nezměnil se v tom, že se pořádá společně týmy a často Američanů, Britů, a ten jeho smysl je stejný. Co se změnilo, tak je samozřejmě generace účastníků a lidí, to znamená, dnes už to není možná primárně to hlavní téma, že je to tábor o angličtině, byť to tam samozřejmě, ale mění se ty aktivity, protože možná v době, kdy tenhle typ akcí začínal, tak ta výuka angličtiny bylo velké téma. Dnes možná ta naše stávající generace účastníků angličtinu

0: tolik neřeší, protože ji velmi intenzivně mají ve škole a anglicky se velmi dobře rozumí.
1: Tak dalo by se říct tedy, co je úplně tím hlavním poslání OneCampu?
0: Primárně to, co je tématem, je každých táborových akcí, které člověk pro teenagery dělá. Znamená strávit skvělý čas s tou generací účastníků, to znamená v našem případě teenagery od 14 do 25 let. A samozřejmě něco předat. Strávit s nimi skvělý čas, stává s nimi dobré vztahy a něco ještě předat navíc.
1: Tak pojďme se teď podívat na to, jak vypadá týden na OneCampu. Na co všechno se mohou účastníci těšit?
0: Ten náš One Camp, nebo ten náš English Camp má takové specifické zaměření, nebo respektive specifickou organizaci. Máme vlastně ten každý den rozdělený do takových bloků, kdy během dopoledne probíhají takzvané treky, což jsou vlastně taková tři zaměření, nebo tři směry, ve kterým si vlastně každý ten účastník před kempem vybral, kterého se bude účastnit. A jeden z nich je sport, sportovní aktivity, druhý je art, takové umělecké, tvořivé věci, a třetí je gaming, e-sport a hraní her na počítači, tak vlastně i deskových. Tak to jsou vlastně takový polední tři směry a odpoledne pak vždycky máme nějaké společné konverzace právě s naším týmem, který k nám přijel ze sboru z Aljašky, což je sbor, se kterým pro English Campy spolupracujeme už dlouhé roky, a budeme se v rámci konverzací bavit zás o tématech společenských, lidských, zábavných. A to bude ta naše taková konverzační část, kdy zároveň chcem pracovat trochu na angličtině. A pak samozřejmě odpolední část věnovaná vždycky nějakým workshopům, to znamená možnost vyzkoušet si nejrůznější aktivity, jiné sporty, možná i aktivity, které jsou z těch jiných tracků, kterých se ten teenager daný den třeba neúčastní. A potom máme společný večerní program, který vždy jednak je částečně zábavný, částečně i vždycky nějakým mluveným slovem, s nějakým zamyšlením, který pak dělá vlastně takový podklad pro společnou debatu v nějakých menších skupinkách, kde zase otevíráme různé otázky týkající se života, vztahů, víry, hodnot a podobně. A nám ten camp letos má provázenou myšlenku slovem one, proto se jmenuje One Camp, takže i večerní zamyšlení mají takovou červenou nit v podobě toho one. Jeden život, jeden osud, jedna cesta, jeden Bůh. To je naše téma.
1: Na přípravě takové akce se musí podílet určitě spousta lidí. Kolik dobrovolníků a organizátorů stojí za jeho realizací a co všechno vlastně příprava takového kempu obnáší?
0: Tenhle kemp dohromady dělají tři mládeže ze tří církví, ze tří zborů, nebo respektive z jedné církve, ale ze tří zborů, křesťanský v Havlíčkově Brodě, v Horní Krupe a v Kotěboři. Máme ho vlastně pro 70 až 80 účastníků a my od začátku jsme si s vedoucími těch mládeží dohromady řekli, že to nechceme udělat jenom jako akci, kterou připravíme na nějakém úzkém kruhu vedoucích pro ty teenagery, ale nějak dlouhodobě v těchto třech mládežích pracujeme i na výchově mladých vedoucích a lidí, kteří by pak mohli stát třeba nějaké služby, mohli něco vést, něco organizovat, které chceme nějakým způsobem budovat. A i tohle byla ta myšlenka, se kterou jsme do toho kempu jako tři nadešli, protože tři organizátorské týmy, to je trošku výzva, ale řekli jsme si, že nám to stojí za to, abychom dali i možnost co nejvíce lidem se do té přípravy zapojit. Takže je to trošku paradoxní, že máme 70 až 80 účastníků, to je 20 dobrovolníků, kteří jsou ale zapojení už vlastně od loňského podzima. Do všech příprav máme asi 8 týmů, které připravují různé části toho kempu. Jedna je samozřejmě náplň, jedna jsou ty treky, jedna je vizuální část, druhá nebo další je mediální část. Další tým se vlastně stará o samotné aranžmá těch večerních programů, které mají samozřejmě nějakou technickou část, hudba, světla a podobné věci. Takže tohle všechno je něco, do čeho bychom zapojili dalších asi 20 mladých lidí a já osobně to považuji za jednu z těch největších hodnot, kterou z toho kempu snad vyžijeme.
1: Jak dlouho dopředu tu akci chystáte? Kdy proběhla první schůzka organizačního týmu?
0: No, taková ta nejužší proběhla vlastně už loni, kdy samozřejmě se jednak chystá termín, je potřeba sladit samozřejmě termíny naše tady v Česku s týmem právě z Aljašky, který k nám přiletěl, takže se chystaly se věci už od loňského, vlastně můžeme říct možná července, srpna.
1: Lukáši, pokud by ještě někdo uvažoval o účasti, je to vůbec možné se ještě zúčastnit, případně kde se dozvědět více informací?
0: Tak my si voláme těsně před začátkem té akce. Ten OneCamp pro účastníky začíná příští pondělí, pondělí 20. července. Nicméně máme ještě nějaká volná místa, takže kdyby eventuálně kdokoliv měl zájem z téhle akce zúčastnit, tak ideální navštívit webové stránky Církve bratrského Havlíčků Brod, což je www.cbhb.cz, a tam se z té hlavní stránky už na ně bude koukat pod stránka týkající se English Campu, a tam najde všechny důležité informace. I případně odkaz samozřejmě na náš Instagram, kde možná zase úplně jinou formou jsou předány ty informace pro teenagery.
1: Ve vysílání s námi byl člen organizačního týmu OneCampu Lukáš Beránek. Lukáši, moc děkujeme, že jste si udělal čas a představil jste nám váš OneCamp, a přejeme vám, ať se vám akce vydaří.
2: Posloucháte Rádio 7.

Na Radiu 7 se blížíme k 17. hodině, po které je připravený hudební pořad Pohovka, která dnes připomene rozhovor Daniela Matulíka s Tomášem Najbrtem a přinese i písně z jeho alba Korálky Perly Staniol. Dnes je také Světový den dovedností mladých, který vyhlásilo OSN, tedy Organizace spojených národů, a jehož letošním tématem jsou dovednosti pro společnou budoucnost. Důraz je kladen na digitální gramotnost, umělou inteligenci a zelené technologie, jelikož až 40% současných dovedností již neodpovídá potřebám trhu práce. Třeba má schopnost psát na stroji. Ale i v této rychle se měnící době zůstává něco pevného a neměnného. Bůh, jeho slovo, jeho pravda a jeho láska. Tak zůstávejme zakotveni v něm a přečkáme vše, co život přináší. Teďka je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu loučí moderátor Milan Remeš a přeje vám příjemný a požehnaný zbytek dne. Nyní už písnička Izraela Houghtna True, True, tedy písnička o tom, že ta boží pravost a pravdivost je neměnná a stále pevná.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: O mém dnešním hostu se před časem jeden hudební producent vyjádřil slovy: to je skutečný umělec. Posloucháte pořad Pohovka na Rádiu 7. Já jsem Dan Matulík a mým dnešním hostem je Tomáš Najbrt. Ahoj Tomáši.
2: Ahoj Dane.
1: Ty patříš mezi nejvýraznější autory generace folkových písničkářů předrevoluční doby. Jsi autorem desítek písní, které se v různých církvích zpívají po desetiletí. Ovlivnil si celou řadu mladších autorů křesťanské hudby. Kdo byl inspirací pro tebe? Byl to někdo z těch křesťanských autorů, nebo si čerpal inspiraci jinde?
2: No tak pravda je, že ani nevím, kde jsem první. To bylo rádio, kde se hrálo něco a neměl jsem rád takovou tu hudbu s přemírou dechových nástrojů tehdy, swing a Ivetu Simonovou. Pak jsem třeba to pochopil taky později, že to je řemeslo pěkný, ale takže v té církvi vlastně jsem žádný vzor neměl, ale nějak to muselo z té kozy vylézt ven. A pamatuju se, že ta písnička, já ji si nespomínám, ale bylo tam, že se budeme spolu tancovat, což už teda nebylo úplně košer v té době v církvi bratrské. To by bylo asi 15, naučil jsem se pár akordů na kytaru. Tak to bylo úplně bez vzoru nebo no. A potom, když jsem přišel na konzervatoř, tam jsem se dostal trochu nečekaně pro sebe, protože jsem chtěl dělat nějakou filozofii nebo takovéhle věci, tak pak jsem nějak se zaplet s tou konzervatoří a šel jsem tam hlavně s tou představou, že až to vystuduju, že tedy budu mít nějakou kapelu křesťanskou, protože to tady neexistovalo, nějakou profesionální nebo nějakou uznávanou, kvalitní, to tady vlastně vůbec ani nešlo, že jo. To bylo naprosto naivní, protože ani nahrávky tady nebyly a informace, no. Takže takový, pamatuju se, že ještě před tím, než já jsem úplně se začal rozvíjet tímhle směrem, tak zřejmě jsem dorazili zrovna několik LP desek, možná, že to přinesl Miloš Rejchert nebo někdo, a tam byly takové ty nahrávky toho folku amerického nebo Golden Gate Quartet, takový ty spirituály černošský, a nebo vůbec blues nějaký a z těch věznic, což právě taky potom inspirovalo mimo jiné Sváťu Karáska. Kdyby tohle neznal, tak nevím, jestli by se povedlo tak jako se trefit do toho stylu takového trošku undergroundového a hospodského rocku nebo bluesu nebo čeho. No a já jsem v té době, když jsem přišel do Prahy na konzervatoř, tak hned v prvním ročníku jsem se seznámil s klukama, bohoslovcema, kteří zakládali skupinu Berani. To byla jedna z prvních takových vokálních skupin. Pět chlapů zpívalo s jednou kytarou a kontrabasem. A to bylo vyloženě pod vlivem Peter, Paul and Mary. A tohle z těch Golden Gate Quartet bych řekl takovéhle věci. Spirituály. A taky s náma právě později, asi po roce, začal zpívat ten Sváťa, když jsme měli bohatšího, já si dělám legraci, nám za to neplatili, pořadatele. To bylo dobrodružný, protože Sváťa máchal rukama, ale nedokázal držet moc rytmus, tak to bylo zábavný, ale lidi řvali nadšením samozřejmě. No a v té době byly taky křesťanské takové, nedá se říct festivaly, ale občas jednou za rok se povedlo v těch už ne tak tuhých dobách udělat přehlídku kapel, třeba v Soukenické ulici, v církvi bratrské, byli ochotni tam pozvat několik kapel, ale když měl někdo fousy, což jsem byl já, tak už to nebylo správně. Když měli bicí, tak to taky nebylo správně. A tam teda bylo zajímavé, že tam taky přicházely kapely, které vlastně přetextovávaly hity, jako třeba chytila jsem na pasece motýlka, a oni na to napasovali ten text, já nevím, pán Ježíš tě miluje pořád dál, a já nevím co. A to mě teda opravdu přišlo nepatřičný, těžce jsem to prožíval. O pár let později, když už to bylo snadnější, tak byly takový ty opravdu rockový kapely, třeba Adonai, myslím, že se jmenovala jedna jeho česká, který zasadili prostě naprostej rock a do toho se zpívalo Ježíš je svá spása tvá, ale musel se to zpívat. Trošku to přeháním, ale chci říct, že když teda jsem vlastně objevil Sváťu Karáska, respektive třeba úplně jako klasika, když Ježíš šel přes tu judskou zem, tak mi přišlo, že to je příběh, který jsem ještě v životě v té křesťanské hudbě neslyšel. Příběh. Tam doposud byly takové vytržené souvislosti z nějakých podobenství nebo z něčeho takového, nebo z epištol, ale aby tam byl příběh, který dokonce má, no to je kázání, že jo, tam potom nejlepší víno čekej naposled a tak, to je opravdu precizně vystavěná věc. A i ta muzika k tomu, ten tradicionál se perfektně hodí, protože právě by mi přišlo nepatřičný a to mě už tehdy zajímalo ten vztah toho obsahu a formy. To znamená, to jsme potom právě s těma kapelama i s těma branama první rok nebo rok a půl jsme dělali spirituály, když to trošku zase nadsadím, tak Marie má dítě, pána, teď se to opakuje pořád do kolečka, ale zase v tom stylu nešlo, ani by nešlo zpívat, když Ježíš šel přes tu judskou zem, to už je příliš vyprávěcí. Takže i ty berani potom, a potom já jsem měl kapelu Ahoj třeba, Sapahoj, a tam už se vlastně dělali tradicionály, což už je krok ke country a k takovému popu případně, což má ty zrádný, jak jsem naznačil, tyhle, ale vlastně bylo to, hledali jsme nějakou adekvátní hudbu, která není přímo spojená s Zelenou Vondráčkovou, anebo tak. V té době byl taky Miloš Rejchl, že jo, přítiž, při duchu stvořiteli, to jsem se naučil, myslím, že právě když jsem byl přijat na konzervatoř někde. To taky teda bylo zjevení vlastně, precizně vystavěný, jednoduchý, no, nebo... A Luděk Reichert, jeho starší bratr, ten skládal v tom stylu německá lidová píseň, taková, všechno to je v dur, jednoduché, no, tak to jsem už trošku znal z té církve a jinak to, co se tehdy zpívalo, to bylo prostě pod vlivem raných 50. let ty autoři, nebo ještě starší, ta mládežnická, tak to mě nebavilo vesměs. No. Tak to asi bych řekl, že je zajímavý. No. To je vůbec ta forma a obsah, to je pro mě pořád aktuální a potom jsem později pracoval jako, hodně později, jako kantor, církevní kantor, teda to zná hudebník církvi a hodně mě ovlivnilo to vůbec to setkání s evangelickým zpěvníkem, protože v ty původní mý církvi tam se zpívaly v podstatě ty písně z 19. století, hodně líbivý, ale příliš sentimentální. A najednou jsem objevil, že ten protestantský chorál se dá krásně zpívat a přitom to původně byly často, nejenom mnohý byly složený přímo pro ten zpěv v kostele, ale milostné písně, vojenské, světské. Martin Luther, který vlastně většinu písní už předtextovával z předchozích ér. No a pro společný zpěv v kostele chvály, si nejsem úplně jistý, jestli to je to nejlepší pro společný zpěv, protože už to není úplně společný zpěv, už tam musí být nějaký, ono se říká posměšně, že varhany jsou rána pro společný zpěv v kostele, protože jsou příliš vůdčí, ale zase kytara vést vůbec nedokáže. Tak to mě zajímalo.

0: Ty si tady nakousnul Sváťu Karáska, nakousnul si tady Miloše Rejchrta jako svoje nějaký inspirace, nebo asi ne úplně vzory, ale někoho, kdo ti otevřel tu perspektivu vnímání křesťanské hudby, takže ses v tom i sám našel, ale tohle to jsou všechno lidi, kteří v tom minulém režimu zažili určitý útlak moci, zažil si dobu, kdy byl Sváťa Karásek zatčen, vězněn, taky to byla doba, kdy byl vyvíjený velký tlak na Miloše Rejchrta a na ostatní a vedle toho, jak jsi sám zmínil, že jsi měl fousy a to bylo v církvi špatně, zažil si to, že přinést do kapely v církvi bicí bylo špatně. Je to vlastně doba dost upjatý církve a jak jsi to vlastně vnímal tehdy, když jsi tam do tohohle prostředí přinesl písně, kde zpíváš, že bys místo tvrdých lavic chtěl mít v kostele rozeslané postele, aby se dobře spalo a že ráno občas ani se ti nechce vylézt z postele a jít do toho kostela. Měl jsi z toho potěšení, že provokuješ, anebo jsi z toho měl obavy, že se vyjadřuješ upřímně, ale jak to vlastně bude přijato?
1: A tak provokovat, toto je asi ve 20 rád člověk provokuje, nebo v 18 a tak, takže to jistě s chutí jsem se trochu jakoby vzdaloval od těch osvědčených klišé textových a obsahových, to jo, ale ono totiž tehdy, to je dost obtížně si to dneska už představit, ani já si nemůžu představit, ale v podstatě bylo hrdinství od těch organizátorů o jednu generaci nejméně starších nebo dvě, kteří to zorganizovali a seděli tam zase samozřejmě lidi, kteří to hlídali velmi bedlivě a donášeli, tak vůbec to udělat. No, musel se to předem nahlásit a když to nepovolili vyšší úřady, takže tam jsme byli rádi, že vůbec tam nikdo neprovokoval. Ten Sváťa šel do kriminálu vůbec ne kvůli písničkám, že jo. To bylo úplně z ničeho jiného, ale pak na něj hodili, že má sprostý slova v písních a že to pohoršuje, ale to byla jasná záminka. To už hůř na tom byl. No ale prostě ta církev a tím, jak vlastně misijně úspěšně pracoval a nehleděl na to, co může říct a ne, tak to mu samozřejmě přitížilo velmi. No. A když jsme ten Miloš Rejchrt, že jo, ten v té době třeba například pod J.V. Kříž publikoval, to ještě bylo v těch písničkách na cestu, co se vydalo v roce 1970. Tak, no. Nebyla aparatura vůbec, to jsme neznali, že jo, nástroje, sehnat nástroj, kytaru, to už si dneska fakt už neumím představit a ani ty nahrávky nebyly vůbec slyšet nějakou křesťanskou kapelu, nebo tak to bylo pro blbý. Proto jsem právě si říkal, když jsem šel na tu konzervatoř naivně, že bych chtěl mít křesťanskou kapelu, ale potom samozřejmě jsem objevil šíři hudby a z těch snů celkem brzo sešlo. No. V Berani třeba jsme v roce 1974 byli ve Svitavách úplným zjevením, protože takhle jakoby sehraná, sespívaná kapela pěti chlapů a byly tam dobrý hlasy někteří, tak jsme nakonec, než to byl skandál, měli jsme to údajně vyhrát, ovšem to teď nebudu nějak prosazovat, ale nakonec jsme dostali zvláštní cenu poroty, což byla cena útěchy pro nás, protože i tehdy ty mužové nebo kolegové z ty porty, tak prostě jim to bylo blbý, že ten bolševik to takhle zakázal. Tehdy to zrovna folk vyhrála skupina Bohdana Mikoláška a v zápětí potom ho taky, nebo v tom později to zakázali úplně, že jo, tak tehdy to ještě, s ním jsem taky hrál, s tím Bohdanem. No a nebo v té době, že jo, když kdo si zorganizoval později trošku, asi za dva roky, potom 74, já už si to nepamatuju, Spiritual Quintet, že jo, tak potom prostě toho Aleše Březinu vyhodili úplně z fakulty studenta teologie a Martin Zlatohlávek, můj kamarád, ten dobrovolně se za něj postavil, jako taky vyhodili. Takže to byla blbá doba, ale že bychom to nějak vnímali, že něco nejde, jsme nevěděli, co by šlo taky. Jo, když člověk neví, co může, no, tak mu nepřijde blbý, že to teď by to bylo horší, kdyby mi teď zakázali něco. No. Tak nevím. Ta politika prostě nás tak jako omezovala, že jsme to ne.
0: No a jak jsi vnímal to prostředí církve vlastně v té době? Jaký to pro tebe bylo? Vlastně dneska se dá taky říct, že i v tom církevním prostředí žijeme ve svobodnějších podmínkách než tehdy, když jsi začínal s tou autorskou tvorbou.
1: To nevím, co. Co říct. Tak skutečně každá ta písnička, každá ta kapela se vydávala úplně do neznámého prostředí. Prostě nebylo to tak, že bych si řekl, chtěl bych hrát jako ten a ten, nebo dosáhnout toho a toho standardu, nebo prostě to jsme nevěděli, co nám chybí. Když to člověku chybí, no tak buď se k tomu dotápe v té tmě, ale nějak mě to aspoň, to spíš samozřejmě, že byly různé církve, nebudu je jmenovat, ale někde teda opravdu i s podporou určitých lidí ze západu se jim podařilo sehnat elektrické kytary a hráli takový slaďáky, pak tam zase naopak třeba byly mandolinový soubory, že jo, a ty tam opravdu pěstovali hudbu 50 let starou, nejenom hudebně, ale hlavně teda, co se týče toho poselství, že to bylo prostě muzeum. No. To k tomu nesedělo a samozřejmě, že evangelická církev na jednu stranu liberálnější než ty menší církve poskytovala víc a hudebně hlavně kvůli tomu zdroji těch protestantských chorálů, dejme tomu, staré 16. 17. století, ale přece jenom my jsme s těma Beranama tehdy to poměrně brzo nacvičili, docvičili a pak jsme jezdili skoro každou neděli a sobotu po všelijakých evangelických a jiných zborech a taky jsme mohli ale zpívat tehdy ještě v Malostranské besedě, tam pod hlavičkou těch folkařů a countryovců nás tam tolerovali společně často třeba se skupinou poutníci katolickou, která dělala spíš takový ještě výraznější folk

0: Jsi multiinstrumentalista, dirigent, pedagog. Věnuješ se středověké hudbě, etnické hudbě, klasické hudbě. Dnes se tu spolu bavíme především o tvé písničkářské tvorbě. Dokázal bys nějak při svém širokém záběru definovat nějaké společné znaky veškerých hudby, který se věnuješ? Prostě co je to, co máš na hudbě obecně nejraději? Ty jsi už trochu nakousnul tu celistvost toho propojení té hudby a textu, ale když bys měl nějak definovat, co je pro tebe to hlavní, proč vlastně se hudbě věnuješ, čím tě hudba fascinuje z podstaty?
1: Tak, když jsem na tu konzervatoř přišel, tak vlastně kytara se studovala na lidovém oddělení a tam patřili bubeníci, akordeon a ta kytara a o 15 nebo 20 let, v 50. letech, možná začátkem 60. se tam ještě dali studovat nějak vedlejší, třeba i lidové nástroje. Já jsem přišel dolů do sklepa, byl jsem zvídavý student a tam byl cymbál, tak protože už mi bylo 20, už jsem měl po maturitě a rok ještě nebo dva přestávku, tak jsem si říkal, no to by bylo zajímavý a ta lidová hudba mě taky nějakým způsobem bavila, i když jsem o ní nic nevěděl moc, i ta moravská, tak jsem říkal, já bych chtěl hrát na ten cymbál, ale to z nějakého důvodu nechtěli pánové profesoři a pak mi nabídli dudy, tak jsem začal hrát jako první po mnoha letech na dudy, na ty konzervatoři, což teda některé ty pány profesory rozčilovalo, že to tam nepatří, ale protože se cvičilo na záchodech, nebyly žádný cvičící ty, tak to bylo slyšet po celým prvním přízemí. No, měl jsem štěstí, že můj pan profesor, i když měl jednu dobrou vlastnost, a to, že uměl hrát z basového klíče na kytaru, což mi kolegové vůbec, kytaristi obecně nejsou dobrý listaři, a tak to mě bavilo, že jsem to nevnímal jenom jako, že 8 hodin člověk schrbený sedí u kytary a učí se tak dlouho, až se to nenaučí nějakou skladbu. Když to jiné nástroje počínají klavírem a decháři, že jo, tak ty prostě dělali hudbu, ale ty kytaristi prostě se memorovali nějaký skladby. A tehdy bylo moc kytaristů, ono jich ještě víc a já už jsem byl starší, tak se mi došlo, že teda prosadit se mezi kytaristama není jednoduchý, tak jsem si říkal, no tak třeba ta stará muzika, a tehdy jsem se nějak dostal k tomu, že začínala kapela barokní muzika Antiqua Praha a byli jsme jedni z prvních, kteří se pokoušeli hrát na ty staré nástroje, třeba housle úplně jinak znějí a mají jiné struny a jiný smyčec a k tomu loutna, ale loutny neexistovaly. U nás nebyla jediná loutna, kromě několika v muzeu někde. A sehnat noty, respektive návod, jak na to hrát, to vůbec nebylo, jak jsem jezdil třeba, jel jsem do NDR, do Lipska a po třetí, když jsem chtěl na hodinu, tak jsem se dozvěděl, že ten můj profesor už emigroval na západ, pak jsem zase jel do Bedružně do Polska. A tak to nebylo jednoduchý, ale ovlivňovalo mě to hodně a pořád bych řekl, co mě v tom, co je společného všemu tomu, potom, co se otevřelo loutna a pak ty dudy a další nástroje. Řemeslo obdivuju a svým způsobem mě přestal, improvizaci mám rád, ale takovej ten, jak se to řekne, třeba free jazz byl tehdy, to si myslím, že je zábavný pro ty muzikanty, ale poslouchat to mě to nebavilo, když jsem tak si nevěděl, mi se mi zdálo, že si každý hraje pro sebe. Tak to není asi to, co bych obdivoval, nebo třeba takový ty art rock vůbec a takový ty úlety, jako takhle to vidím já a jsem geniální a všichni to poslouchejte, protože tak v tom jsem velmi opatrný i sám u sebe. No. A
0: takže při své tvorbě nějakým způsobem reflektuješ i ten prvek té komunikace s posluchačem?
1: No tak to oni mají taky ty lidi, co jenom tak jako plápolají a vlajou. No a taky mají pocit, že prostě objevujou něco, co ostatní neobjeví. A mě to, no, harmonie se mi líbí, no, mě oslovovalo ze začátku, už jsem říkal, ty písničky z rádia třeba. To je zajímavý mimochodem, tak žol, taky musím, si říkal pedagog, tak musím učit, nebo učil jsem dlouho, nebo jeden čas kytaristy, nechtěl jsem je učit jenom noty, tak i písničky, ale teď si písničky se většinou nedají na tu kytaru zahrát, jako se zpěvem u táboráku. No, jsou to riffy maximálně od těch kapel a je to obtížný sehnat takový, aspoň si myslím. No tak, no jo, ale mě třeba fascinujou, dneska jsem zrovna si tady objevil nahrávku 40 let starou jsem měl, nějaký bulhar.

0: tak, no.
1: Přesto jedna z tvých nejúspěšnějších písní je blues.
0: Jo, jo, tak jo, tak taky to není typické blues úplně a...
1: Není to dvanáctka, je to...
0: Není to dvanáctka, no, tak z toho teda samozřejmě pocitově vycházím u víc písniček, ale to, no, nebo...
1: No já když jsem přemýšlel, jak definovat tvoji tvorbu, nějak to shrnout do jedné věty, tak mě z toho vyšla definice, že to stojí na folkových základech, ale významnou měrou do toho vstupuje ta tvoje znalost klasické hudební teorie. To znamená, tam je naprosto jasně patrný, že se vyznáš v harmonii, umíš si vystavit melodii, ta melodie je logicky vystavěná, vede od někud někam, vyznáš se v hudebních formách, umíš tu skladbu po té formální stránce poskládat a... Jak to ty vnímáš tyhle ty všechny znalosti, protože ty máš opravdu rozsáhlý vzdělání i ze zahraničí a opravdu z různých i etap hudby, v kterých se vyznáš velmi jako důkladně. Je to už pro tebe nějaká forma, který dopředu víš, že do ní chceš složit písničku, když tvoříš, anebo čekáš na ten intuitivní nápad, který přijde a vlastně všechna ta znalost do toho vstupuje jenom s tím pomocným charakterem, že tě jenom koriguje v tom, aby ta skladba držela pohromadě. Jaký seš typ autora?
0: No, intuitivní určitě, ale těch, že jsem zvídavej až příliš moc, tím pádem taky měl jsem víc sedět na zadečku a cvičit na kytaru a možná, že bych to dotáhl dál, než takhle cvičit na 20 hudebních nástrojů. To je jistě nekázeň určitá. Ale vlivy, které jsem vstřebával, tak třeba to je příklad. Víc mě oslovili Beatles než Rolling Stones, protože ty Rolling Stones v tom raném období měli takové melodie, ale potom ty melodie nejsou už, no, když to ty Beatles měli i harmonicky zajímavé věci, což ovšem je tím taky, se domnívám, že byli dva ty lidi často a to potom toužím celý život, milí příteli, po nějaký dramatický, ale tvořivý spolupráci. No, takže i ty střety těch stylů, jako folklor, folk, rock, do toho teda ta barokní nebo renesanční muzika, která ovšem nemá jenom ty harmonické vlivy, ale to je i třeba u ty raně barokní hudby, kterou jsem hodně hrál, až teď hraju, tak to je úplně jako jiná ideologie. To je... Třeba řekl bych, že to je ekologická hudba. Nejenom co se týká dneska samozřejmě ty kapely, který, je jich málo, který se tím můžou živit, tak cestují a lítají. Ale když jsme my s tím začali tady u nás trochu se zpožděním od těch západních průkopníků tohohle stylu, tak jsme se snažili žít opravdu ekologicky a i se to týkalo tím způsobem jídla a způsobu života. To je zajímavý, no, protože ta hudba totiž nebyla určená okázale, ta raně barokní byla intimní, byla nekomplikovaná, mohli zahrát i jednodušší muzikanti a víc vlastně pak ve srovnání s takovou tou heroickou hudbou 19. století potom, že jo, což se týká i toho, že mě inspiruje víc řemeslo, bych řekl, ale i v tom smyslu, že komorní hudba má, musí člověk být vynalezavější než orchestrální, kde se prostě dají ty plochy poměrně lacinou udělat. A to se týkalo i třeba z toho, že týká, že jsem dlouho, já jako písničkář, z začátku neuvědomělý, protože jsem si nevěřil moc dlouhý léta, že bych mohl solově zpívat nějak, ale hold, z nouze to tak vzniklo. A z nouze vzniklo i to, že jsem teda sám písničkář a ne v nějaký kapele. Možná i proto, že jsem si to nepamatoval, ty texty, ale když to kapele potřebuje, aby ten zpěvák byl jistý. Ale tak jsem dlouho vlastně chtěl hrát bez zesilovače. Až moc dlouho. Bez mikrofonu. Teď už to teda jsem přijal, že to je

0: Bez toho nejde. Dneska mám pocit, že lidi, současný publikum, a sděluju se i s jinýma kolegama, že prostě lidi, když poslouchají nějakou kapelu, tak se přitom baví a vůbec jako nevnímají, že to je práce někoho, ale že se to dá vypnout, zapnout, že to je kulisa. To je dneska posledních 20 let docela výrazný nešvar, si myslím. Dřív to tolik nebylo. No. Dřív, no, nevím. Ale lidi už tichou hudbu ve své většině neumějí vnímat. No, taky si myslím. Jo, je lepší, když jim to těm posluchačům člověk zesílí. To je i moje zkušenost dneska a už to neprosazuju. No.
1: Vnímáš to tak, že se s tím musel smířit, nebo že jsi
0: A
1: i
0: tak.
1: objevil nějaký přínos, nějakou hodnotu i toho, když hraješ zesíleně?
0: A tak samozřejmě, že to je úžasný, když ta kytara kvílí a naříká, ale a krabičky. Ale zase už to chce dost velkou specializaci a je to taky řemeslo, ale takový už zprostředkovaný řemeslo. No.
1: No, teď jak tady popisuješ ten vývoj těch různých vlivů, který tě na tebe nějak působili, vzpomněl jsem si, že jsi mi před lety říkal, že studiová podoba tvých písniček nereprezentuje jejich finální podobu. Že to je jenom zachycení těch písniček v jednom momentu, do kterého se dostali a od kterého zase pokračuje ten jejich vývoj dál. A tak mě vlastně doteď zajímá, jak máš tu svoji hudbu radši. Máš ji radši, když je napsaná ve zpěvnicích a kde je to určeno k živému hraní, kde vlastně to neustále podléhá nějakým změnám, anebo ji máš radši v těch nahrávkách, kde je to sice dotaženější do detailů, ale zase ta podoba těch písniček je prostě statická pokaždý, když si to CDčko pustíš, tak ta písnička zní stejně.
0: No tak předně potřeba asi vysvětlit, že tohle jsem říkal po nějakým našem společným hraní, kde ty jsi to znal z nějaký nahrávky a já jsem si tu nahrávku úplně nezapamatoval. A je fakt, že když člověk dlouho tu písničku, nebo já, když ji dlouho hraju sám, tak se to někde posune trošku, někde jsem nestačil uhlídat počet taktů, ale ty nahrávky vůbec, to, že jsem vlastně měl tak velký rozmezí mezi tím, bylo způsobeno ještě jinýma věcma, například tím, že jsem na to neměl peníze, respektive vlastně tatínek můj mi tehdy ještě zaplatil první nahrávku, kterou potom Rosa nějak distribuovala, žel, teda jsem byl poslední nahrávka, kterou realizovali na kazetě, to byla chyba. Teď taky to poslední nahrávka, ta druhá, druhý CDčko, vlastně taky do toho jsem vložil ty peníze já. A teď je problém ještě vůbec dneska už, co s tou nahrávkou potom. To neumím nějak dotáhnout, protože včera jsem teda měl zrovna vystoupení v kostele velmi narychlo a měl jsem z toho pěkný pocit a prodal jsem tam, nebo rozdal asi, teď nevím jestli, 10 CDček, hodně. Ale většina lidí nemá dneska CD přehrávač. A zase hledat mě na Benzone nebo na někde je taky problém. Protože ta křesťanská hudba a i moje jméno prostě se tam ztratí. Takže to vůbec nevím, jak s těma nahrávkama zacházet. Takže zdá se, že trvalejší je, když to aspoň je někde vytištěný, ale já jsem hrozně líný člověk ve skutečnosti a vůbec se nestarám o to, jak to bude prezentovaný. A což je opravdu chyba. Já to uznávám, že to je jedna z největších chyb, že se o to starám nedůsledně. No. Ale že bych řekl, že teda ta písnička se pořád vyvíjí. Samozřejmě, že jsem třeba i tvým přičiněním například, kdy jsi objevil jeden nový akord nebo hmat, kde čeká na zázraky a s radostí ho tam používám, takový nějaký H9 nebo co to bylo. A, no, tak, takže a teď například se zabývám dokonce pod pedagogickým vedením zrovna jazzovýma akordama a takovýhle věci, takže to je velmi zajímavý a může se stát, že halt se mi do něčeho v tyhle ty věci vpašujou. No. Například. Já bych radši toho nahrál víc, ale a co se týká nahrávky, tak ta moje čerstvá poměrně zkušenost je, že se dá jistě kapela nahradit ve studiu, všechno se dá nasamplovat a tak dále, ale není nad to, když ta písnička je trošku s tou kapelou naskoušená, ohraná a pak teprve, pak už může sedět, když to, když si to člověk dělá sám a pak to hraje s někým, tak se ukáže, že to není ještě hotový. No.
1: K tvojí nahrávce se dostaneme hned po písničce.

0: Zmínil jsi tady už svoji první nahrávku z roku 1996, která se jmenovala Kde kdo čeká na zázraky. Z té desky pochází řada už zlidovělých písní. A na sklonku roku 2021 si vydal album Korálky Perly Staniol. To je nahrávka stylově velmi pestrá, aranžersky místy bohatá, jinde zase velmi subtilní, ale ve výsledku hodně soudržná nahrávka. Už si trochu o tom mluvil, jaká to pro tebe byla zkušenost téhle práce. Ta první deska vznikala způsobem, že ta kapela to skutečně zahrála na místě. Tady bylo mnohem víc kladen důraz na tu postprodukci. To znamená, že ty si natáčel něco, o čem si neměl tušení, jak bude vypadat výsledek úplně. Jak to vlastně hodnotíš? Kromě toho, že jsi říkal, že není nad tu kapelu, tak na druhou stranu ta postprodukce, ta je zase schopná tý písničce vykouzlit barvy, které živá kapela už zase nedokáže.
1: No, tak ta první nahrávka tehdy, tam jsem měl představu, že by tam měl být například kontrabas, což jsem si tady ani nemohl dovolit. Tam jsem měl větší představu, i když taky to vlastně nebyla existující nebo hrající kapela, ale zkoušeli jsme trochu předtím a chtěl jsem zdůraznit ten takový folkovej trošku přístup. Což je i omezení určitý stylový. Tady jsem přišel do studia a vše uměl a vynikající muzikant Petr Šťastný na kontrabas nehraje. Tak některé ty baskytarové party zahrál on, že jo, tam. A teď to je vlastně začali jsme první písničkou a to bylo 12 učedníků. To je teda stará písnička, měla různé verze. Pro jednu jsem se rozhodl, myslím, že už je to stabilní, že už se to nemusí měnit nijak. Ale tady jsem měl představu rockovou. A bál jsem se, že to bude vyčnívat příliš z některých těch folkových. Ale nakonec se to podařilo poměrně udržet. Ale u některých jsme si, protože ani ten Petr ty písničky dostatečně neznal některé, tak jsme to hledali až v průběhu toho natáčení a pak zase už jsme byli tak daleko, že už nešlo se úplně vrátit zpátky. No. Tak to nahrávání, jsem rád, že se to podařilo, ale chce to nahrávat prostě i s nějakou zkušeností ještě.
0: No, ze kterých písniček máš radost, když si tu desku poslechneš?
1: Tak oni to zase byli trošku žel sebrané spisy. Nechci říct, že jsem vymetal zásuvky, to ne. Těch písniček jsem nabízel víc, ale přece jenom jsou různé, no. A dostat je do stejného kabátu nebylo tak jednoduchý. No, jsou z různého období a někdo mi kdysi říkal, že jsou to divadelní písničky, jakože nejsou všechny ve stejném stylu, což mě nevadí. Já velký doposud třeba velkým vzorem, což se nedá vůbec srovnávat, je takový to období těch už post-Beatles, takový to, co už to tam vlastně v podstatě točil víceméně Paul McCartney a ostatní tam občas přišli nametený. A to jsou každá pes jiná ves, ale přesto to je hrozně zábavný, nebo už když opustili ten rock and roll, už tři kytary a prostě zkoušeli spoustu věcí a jak to je to, Silver Maxwell, Silver Hammer třeba, tak to není vůbec Big Beat, že jo, to je. A přesto to člověk rád si nakonec poslechne, je to zábavný a legrační, když už na to přijde vůbec si to poslechnout. Tak to mi zřejmě nějak zamotalo hlavu, že se tomu nebráním a že nedělám jenom country nebo jenom folk, nebo jenom v jednom stylu uniformně. Mně to i přijde adekvátní, protože i ty písničky prostě nejsou obsahově a zaměřením na jednoho člověka.
0: Dobře, ale trošku mi utíkáš od té otázky,
1: Říkají.
0: protože u tebe, jak tě znám dlouhá léta už, tak znám tvoji takovou tu nespokojenost vždycky s tím výsledkem, která tě zároveň nějak žene dál, ale teď jsem se ještě zeptal, který naopak písničky pro tebe z té desky znamenají ten pocit spokojenosti, když si to poslechneš, že za co seš rád, když tu desku slyšíš nejvíc, že si řekneš, tahle ta písnička se opravdu povedla.
1: Tak některé jsou opravdu, bych řekl, šťastné písně v tom, že jsou takové spontánní, jako třeba Immanuel, kde i se povedlo do toho pískat a prostě udělat z toho takový trošku šraml, tak to se mi zdá, že se podařilo pěkně. Zas další den je víc folková, ta se mi zdá, že taky vlastně je pěkná. No, některý, nevím, jo, když se dobře daří, bych si ještě představoval, že by mohl být ještě countryovější trošičku, jako ala, nebo reminiscence na Johnny Cashe třeba, takový ty jeho příběhy některý, ale těžko říct, no, co. Já jsem za to velmi vděčný, že se to vůbec podařilo. A to není jednoduchý hrát s někým v kapele, že jo? Protože je potřeba nepodvazovat tvůrčí přínos, ale zároveň je potřeba se nějak domluvit. A to ve dvou je to ještě obtížnější. Tak to ten Petr je opravdu geniální v tom, že my se snažil vyhovět co nejlépe a ono některé věci člověk, dokud neví jak, tak to nedokáže ani říct, co tam v ty, jak si to představuješ, že jo? No, tak to myslím si, že si vůbec nemůžu stěžovat. Já mám ještě, teda přiznávám, dalších více písní, a který bych chtěl nahrát možná bohužel trošičku ještě zase v jiném stylu, možná víc komornějším, nebo já nevím, potřebuju někoho ještě k sobě, kdo mi vlastně nastaví zrcadlo. Nevím.
0: No, na tom albu, já si pamatuju ten proces toho tvoření, když jsme se o tom bavili, když si ty řadu těch písní skládal. Ty jsi mi často říkal, že ti to jde pomalu, že s tím nejsi spokojený. A na druhou stranu, když jsem si tu desku poprvé poslechl a koukal jsem se na ten tracklist, co tam je, tak to album obsahuje několik písní, které vznikly vyloženě na objednávku pro účely užití při online bohoslužbách během lockdownu. To znamená, to je právě ta zmíněna, jo, když se dobře daří,
1: No, dva
0: je
1: muži šli
0: tam
1: do
0: dva
1: chrámu,
0: muži,
1: ano.
0: ano, pak je tam písnička Čekáme na tvůj hlas, kterou si složil na objednávku na moji svatbu.
1: Fakt?
0: No, to měla premiéru
1: Tak to
0: na naší svatbě,
1: asi jo, ona
0: tak
1: zase
0: tu.
1: pak se proměnila teda trošku ještě, to je fakt. To
0: Ano,
1: je
0: ta.
1: nevýhoda těch písniček, které jsou jako na objednávku, že teda samozřejmě to mi teď chybí, teď ty objednávky už půl roku nebo delší dobu nepřicházejí, ale zase ten termín je tak to, že se mi nepodaří vždycky ještě to úplně dotáhnout. A protože už to někdo slyší, někdo, kdo má taky pamatováka někdy, tak si řekne, už jsem to přijal a teď já to ještě ale nedodělal, ale už jsem to musel odevzdat. Ale protože jsem to nepovažoval za závazné, když jsem to jednou zaspíval při bohoslužbách, tak jsem to ještě dodělal.
0: No a vyhovuje ti tenhle ten způsob práce pod tím tlakem, že máš deadline, že do neděle musí být písnička?
1: A tak samozřejmě, že mi to vyhovuje, protože to je známá věc, že nejlepší inspirace je termín. No, to je jasný.
0: Ty jsi před několika měsíci si prodělal hodně vážné zdravotní komplikace a teď je často těžkou dobu si vykompenzovat radostí. Co by tě teď hudebně potěšilo, když si tady nakousnul si to, že máš řadu písní, které by si zasloužily, aby byly nahrané
1: No.
0: a vím, že pokračuješ v autorské tvorbě dál. Zatímco vedle toho ještě ve zpěvnicích jsou desítky písní, které jsou známé a nebyly natočené, takže chystáš se natočit dvě desky.
1: Jak říkám, natáčet je v mém případě trošku obtížné, respektive pak tu nahrávku udat někde, takže nevím, co s nahrávkama starých písniček, i když mě to občas taky napadne, udělat v jakým stylu, nějakým takovým jednoduchým, protože opravdu jsem se určitě posunul stylově někam jinam, než z toho takového jednoduchého folku někam jinam, ale a pak jsou písničky, které bych si představoval, takže teď třeba dejme tomu je 10, 12 písniček, takový, jako, že by mohly být v takové lehce kytarové verzi, ale ne, jako bych řekl folk, ale trošku možná do ne klasické hudby, ale ne tak stylově folkařské. Pak zase vám mě láká nejenom moje vlastní, ale i s určitou úpravou písničky, třeba barokní, nebo kde by se dalo využít loutny a takové ty staré nástroje a nechce se mi znásilňovat ty písničky a dávat je do takového toho kytarového hávu. I když to je někdy zábavný, ale no, tak to třeba. Takže co bych si přál? Já bych si přál, aby někdo mě trošičku zezadu zpracovával záda a říkal, dělej, brzo už nebudeš moct nic dělat. A potřeboval bych na to kamarády nebo kamaráda, který by byl ochoten a měl na to čas a dokázal mi, a bavilo by ho to, nedělal by jenom prostě, přicházel by s vlastním přínosem, ale přitom by se to snoubilo nějakým způsobem. Nahrávku určitě jednu, dvě bych, a asi by stál za to, to nějak ve zpěvníku nějakým vydat, no, protože teď třeba spíš třeba ve zpěvníku posledním evangelickém moje písničky spíš ubyly, než přibyly, co se taky někdy stává, no.
0: Nezbývá, než ti popřát, ať se ti dobře daří, ať si udržuješ tu svoji nespokojenost, která tě žene k lepším výkonům, a budeme se všichni, kteří tě známe, snažit trošku kopat do zad a říkat ti dělej.
1: Děkuju, to je teda hezký příslib.
0: Dnešním hostem byl Tomáš Najbrd, já jsem Dan Matulík a poslouchali jste pořad Pohovka.

0: Krásný pohodový večer vám ve středu 15. července přeje a u poslechu Rádia 7 vítá Aneta Lofítková. Máme 18. hodinu a to znamená, že startuje večerní program a začneme hned Bible Guidem, po kterém prozradím, co dalšího je dnes před námi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 15. kapitola. Zkáza Jeruzaléma je v této kapitole vykreslena jako spálení dřeva vinné révy. Navzdory tomu, jak je vinná réva prospěšná svými plody, je její dřevo velmi nekvalitní. Po vysušení ztratí pevnost a nedá se na nic použít. Svou křehkostí se spíše podobá suchým stvolům trávy než dřevu stromu. O tom čteme. Dostal jsem slovo Hospodinovo, synu člověčí, co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? Dá se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se dá něco zavěsit? Hle, hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce i střed ohoří. K jakému užitku se dá použít? Hle, ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené? K čemu se ještě dá použít? Nuže, tak praví panovník Hospodin, jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti ním tváří, i když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, až se proti ním postavím tváří. Tu zemi spustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví panovník Hospodin. Když Bůh svou tvář obrátí k hříšníkovi, následuje trest za hřích. Bůh ale nechce trestat, Bůh chce milovat. Proto Ježíš odstranil hřích. Když Bůh svou tvář obrátí k tomu, jehož hřích Ježíš odstranil, následuje ráj. Tak končí kniha Zjevení. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh a budou královat na věky věku. Obraz vinné révy použil také Ježíš a mluvil o tom, že všichni, kteří nezůstanou ve mně, shoří jako suché dřevo vinné révy. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a shoří. Slova beze mě nedokážete nic, tam Ježíš nevložil proto, že by nás chtěl ponížit. Ani proto, aby nám sebral sebevědomí a chtěl po nás, abychom se smutně váleli v prachu. Ježíš takto prostě popsal stav každého člověka. Žádný člověk není schopen splnit Boží požadavky. Nikdo není schopen splnit všechna nařízení desatera. A pravda je ještě horší. Nikdo není schopen celý svůj život plnit ani jedno z přikázání desatera. To Ježíš vysvětloval ve svém kázání nahoře, které najdeme v Evangeliu Matouše. Svým posluchačům řekl, že ten, kdo by chtěl plnit přikázání, jak si Bůh přeje, by musel být daleko lepší než všichni zákonníci. Ježíš řekl, říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizejů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. To, co Ježíš řekl, muselo všechny šokovat. Nikdo z posluchačů se nesnažil naplňovat Boží přikázání se stejnou snahou jako farizeové a zákonníci. Ježíš přesto prohlásil, že i to je málo. Nechtěl tím ukázat, že zákonníci dělají všechno špatně. Chtěl ukázat, že nikdo, ani když se snaží sebe víc, není schopen splnit Boží požadavky svým úsilím. Ježíšovým cílem nebylo vyvinout na své učedníky větší tlak, aby se snažili plnit přikázání víc než farizejové. Ježíš tímto kázáním vysvětloval to, co apoštol Pavel popsal v listu Římanům. Na základě skutků zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo. Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Ježíš ukázal, že laťka, kterou by měli přeskočit, je příliš vysoko. To ilustroval na přikázáních desatera: nezabiješ, necizolož, nelži, a na dalších přikázáních o rozvodu, trestech za provinění, a skončil přikázáním miluj svého bližního. Na těchto přikázáních ukázal, že je nikdo nedokáže splnit. Ježíš ukázal, že Bůh odsuzuje i nevykonaný a nevyslovený úmysl, jako by se stal. To bylo šokem nejen pro jeho tehdejší posluchače, ale i pro nás. Ježíš tak všem ukázal, že jsou nedokonalými přestupníky zákona. Včetně těch, kdo si na své snaze plnit přikázání zakládali. Slovy apoštola Pavla: nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším. Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Proč to tedy Ježíš říkal? Proč byl tak tvrdý? Ten, kdo si připouští svou hříšnost, je lépe připraven na přijetí odpuštění. A k tomu Pavel naposled: Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.

Bible Guide si můžete naladit opět zítra v 8 a v 18 hodin. Teď už pojďme na slíbený náhled pořadů, které jsou před námi. Umělá inteligence a neuronové sítě mohou být velkou pomocí při automatickém rozpoznávání obrazu a jeho úpravě. Úskalí práce s obrazem a limitace vyhodnocování představují průsečíky s Pavlem Kólem a Adamem Novozámským od 18.30. Pavlík je skvělý kluk a ve vodě plave tak rychle, že by předhonil i rybu. Jenže nikdo z dětí s ním nechce kamarádit, jen proto, jak vypadá. Příběh z knihy Povídá se povídá napsal Radek Daniel a Kanefásek ho vyšle k vašim uším v 19 hodin 15 minut. Vedení druhých lidí není většinou procházka růžovým sadem. Přicházejí momenty, které nejsou jednoduché a bolí, ať už zapříčiněné našimi chybami, nebo se s námi sdílí druzí lidé. Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tondou Prokůpkem nás takovými těžkými momenty služby provede od 7:45. V dalším dílu pořadu Světem Bible se s teologem Johnem Vernonem McGeem posuneme do 5. kapitoly knihy Zjevení. Hlavním momentem dnešního vyučování je dramatická chvíle, kdy apoštol Jan propadá hlubokému pláči, protože se zdá, že v celém vesmíru neexistuje nikdo, kdo by dokázal otevřít tajemný svitek a odhalit budoucnost lidstva. Naladíte ve 20 hodin 15 minut. Pojem duchovní boj je v poslední době docela moderní a v církvi frekventovaný. V 6. kapitole listu Efeským můžeme hledat spolu s kazatelem Rastislavem Betinou, co je pro život křesťana nejdůležitější a nač tedy má být duchovní boj zaměřený. Pořad Kudy kam začíná po 9. večerní. Karl Orff byl německý skladatel a pedagog. Ve stejném roce, kdy se stal ředitelem prvního vzdělávacího ústavu, který vyučoval podle jeho metody spojené hudební a pohybové výchovy, vyšlo i jeho zhudebněné dílo Carmina Burana. Jde o nejslavnější dílo tohoto autora, vzniklé v těžkém období nacismu. Poslechněte si v koncertínu od 22 hodin. Říkali jí Suki a vyrůstala v 17. století ve velké rodině anglikánského faráře. Už jako mladá dívka byla výjimečná. Uměla několik jazyků a zajímala se o teologii i politiku, což bylo pro ženu v tehdejší době nezvyklé. Toužila po manželovi, který by ji převyšoval. Jednoho takového potkala na svatbě své sestry. Řeč je o Suzaně Wesleyové. Její životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování. Z knihy Suzana Wesleyová, služebnice Boží, čte od 23 hodin 15 minut opět Rozita Mertová. Tak tohle vše si můžete poslechnout během dnešního večera. Přeju vám pěkný poslech.

Jistota toho, že i každá malá věc bude v pořádku. Tvoje boží přízeň mě očekává. A před námi jsou ještě dvě chvály a po nich už začínají průsečíky.

0: průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Po řadu průsečíky mapujeme nejrůznější oblasti využití umělé inteligence. Se mnou u mikrofonu je Adam Novozámský. Adame, vítej u mikrofonu.
2: Ahoj, Pavle.
1: Budeme se zabývat automatickým zpracováním obrazu, který se dá využít, jak už jsme se bavili, nejen v lékařství, ale i třeba v průmyslu a dalších oblastech. Do některých konkrétních projektů také zavítáme. Ale možná na úvod, kde se dá využít zpracování signálu. Ty už si některé oblasti zmínil, ale můžeme udělat takový výčet toho, s čím se setkal, kde se zpracovává obraz nějak automaticky, ať už pro to velké množství dat, nebo pro nějaké drobné odchylky, které je potřeba mapovat.
2: Ten obor zpracovávání signálu, nebo konkrétně zpracovávání obrazu, tak mám rád právě proto, že všude tam, kde se sbírají data, v jakékoliv vědní oblasti nebo i praktické oblasti, v průmyslu, v medicíně, tak všude, kde se sbírají data a potřebují se nějakým způsobem vyhodnotit, tak tam vlastně můžeme pomoct. Když jsme tedy v obrazové oblasti, tak tam, kde se sbírají obrazové data. Takže to může být bezpečnostní kamery, medicíně právě zobrazovací metody různé. V dopravě může to být v průmyslu, při výrobě, při kontrole kvality. Když používáme fotoaparát v mobilu, tak i tam je spousta algoritmů, které my vůbec nevnímáme při tom snímání, které pomáhají třeba odšumit, nebo aby ten obraz byl lepší, aby byl kvalitnější, aby na něm šly víc vidět detaily. Nebo když používáte mobilu skenování dokumentu, to znamená to snímání, tak to, kde ten dokument je, tak to všechno zatím probíhají nějaké matematické operace, které sice nevnímáme, ale proběhne jich tam velké množství a pomáhají nám vlastně v tom životě někdy s úplnými maličkostmi a někdy i s velmi závažnými věci právě v té medicíně.
1: Zároveň, když máme velké množství dat a je potřeba nějak s nimi pracovat, nějak je rozpoznávat, učit je, co je tenhle orgán, co je tenhle výrobek, kde je chyba, jak se nastavují, tak nebo připravují tedy databáze, ze kterých potom prochází nebo učí se ty moduly.
2: Vždycky je potřeba se podívat na ten konkrétní problém, který řešíme a nějak si stanovit, co je tedy potřeba, co je tím cílem. A zároveň je potřeba od těch expertů v dané oblasti zjistit, co oni při analýze těch dat vlastně hledají nebo co tam vidí. A na základě toho pak my můžeme sestavit ty nějaké kritéria pro tvoření takové databáze. Takže si to můžeme představit třeba. Teď máme spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, s mikrobiologama a oni potřebují zjišťovat, jak jim v průběhu nějakých testů narůstají buňky. Takže potřebujeme segmentovat tu danou oblast a odseparovat ji, oddělit ji od pozadí. Takže si oni nám v podstatě označí nějaké základní snímky, které vybereme. Máme na to takový

0: označovací nástroj na internetu, že nepotřebuji mít nic nainstalovaný u sebe. Vlastně si ty data jenom tam natáhnou a potom, jak je procházejí, tak je musí označovat, aby nám třeba označili, kde ty buňky jsou a kde vlastně už je to něco, co je v tom obraze nezajímá. A pokud ta expertíza zrovna v téhle části není tak složitá, my se ji jsme schopni naučit sami, tak jim s těmi daty pomáháme, nasadíme na to třeba nějaké studenty nebo i náš čas tomu věnujeme, abychom měli opravdu dobrá data, které potom jim ukážeme těm expertům, oni to znova překontrolují po nás, což už je mnohem jednodušší, protože jenom už prochází ty segmentované věci a poté, co máme, říká se tomu ground truth data, tedy data, které jsou to je opravdu ta pravá pravda, kterou my tam v tom vidíme, ta, kterou v tom vidí ty výzkumníci, tu my potom můžeme tyhle ty data použít a učit ten daný model. Takže je to poměrně pracné, ty segmentační věci, ty jsou hodně pracné, navíc třeba, když se to dělá ve 3D. Mnohem jednodušší je, když byste třeba měli obrázky zvířat a jenom byste určovali, jestli to je třeba pes, kočka nebo hroch. Jo. Tak to je prostě jenom jedno odkliknutí. Jo. Nebo když jsme jako tvořili data ve spolupráci s policií, potřebovali jsme mít dobrá data, kde jsme měli tracky, tedy nějaké průchody lidí ve videu a označit, co mají ty lidi na sobě, abychom mohli testovat naše modely, že když policajt bude hledat člověka, který má žluté tričko a hnědé šortky, tak dokáže ten model tu najít v těch tisíci lidech, co tam prostě během té doby třeba proběhnou. Jo, takže to je taky velmi pracné. Už jenom vlastně se shodnou na tom, co je třeba růžová, fialová, červená, takže se ty modely potom musí zjednodušovat, ty návrhy těch datasetů, protože i máme ověřený, že co jeden člověk vidí jako jakou barvu, tak jiný člověk může vidět trošku jinak.
1: Zpracování obrazu může fungovat i tak, že bude se čekat na nějaký signál, na nějakou odchylku a pak zahlásí, je tady problém, nebo našli jsme podezřelého. Jsou i takovéhle modely, nebo pracoval jsi s něčím podobným, kdy byl nějaký běžný dataset, nějaká běžná skupina dat a jenom se čekalo na to, až nějaká vystřelí nad nějakou hodnotu?
0: Nedělá se teda úplně takhle, že by ten model jenom čekal, ale vy tam do toho modelu pouštíte ty jednotlivé data a když se to vlastně přehoupne přes nějakou kritickou hranici, kterou my tedy stanovíme na základě toho trénování toho modelu, aby ta úspěšnost byla vysoká, nebyly tam prostě zbytečně nějaké falešné odezvy, tak když tuhle překoná tuhle hranici, tak ten model zahlásí pozor, nebo zobrazí to na tom místě, kde ty věci v tom obraze vidí. Můžeme do takového modelu pustit postupně všechny data a nějakým způsobem takhle označit, jestli tam tu věc vidí nebo nevidí.
1: Hlavně to automatické zpracování obrazu je hodně o přípravě. Už jsem mluvil o těch datech, které potřeba vybrat. Tohle nás zajímá, tohle nás nezajímá. I tam určitě probíhá určitá automatizace, kdy se zjednodušují barvy, nějak se očumuje. Jak probíhá ten proces, řekněme, do nějaké míry automaticky. Samozřejmě tam musí být ten lidský faktor, který to kontroluje nebo segmentuje, ale dá se tady s tím pracovat automaticky nebo připravit ten snímek tak, aby už tam člověk měl zase trochu méně práce.
0: Určitě tyhle věci používáme při automatickém zpracování těch dat. Neděláme ty věci snímek po snímku ručně, jenom třeba v těch segmentacích, tak tam samozřejmě ano, tam se třeba využije, zrovna třeba s těma mikrobiologama z VŠCHT, tak oni taky nemají čas prostě tvořit kolem dokola, postupně pixel po pixelu procházet, kde je hranice nějakého toho sféroidu nebo nějaké té buňky. Tak my máme klasické metody, které třeba fungují nějakým způsobem a ne úplně v těch detailech té hranice třeba nedokáží úplně přesně to určit, jsou třeba malinko posunuté, tak my dáme těm mikrobiologům předanotovaná data, to znamená data, které anotovaly nějaké naše klasické metody a oni to projdou a jenom posunou tu hranici třeba, kde to je potřeba. A na třeba 60%, 80% snímků nemusí do toho vůbec zasáhnout a jenom to opraví v té části, kde to je špatně. A to jim strašně, že ho zrychlí taky tu práci a Takhle ve spolupráci s jedným mým studentem jsme byli schopni vytvořit data tady těch sferoidů, kde ten dataset má velikost 22 000 obrázků, což ve srovnání s datasety sferoidů v konkurenci jako ve světě, tak většinou těch snímků mají třeba 500 tisíc, jo, my máme 22 tisíc, kde to fakt je zkontrolovaný, projitý, že to je v pořádku. A na základě toho jsme naučili model, který teď bude vycházet, článek, který připravujeme, kde bychom zároveň chtěli i ostatním mikrobiologům po světě dát možnost používat náš model jenom tím, že to běží u nás na serveru, oni si tam budou moct dát své obrázky a vlastně vyhodnotit to už bez nějaké nutnosti doučování, pokud budou mít stejný charakter těch obrázků. Což většinou tedy ale bývá, protože je tam standardní nějaký způsob, jak se snímají tyhle data. No, takže ta automatizace tam je důležitá pro to, abychom vůbec měli tak velký datasety mohli si vytvořit, ale jsou tam i nějaké mnohem základnější věci, odšumování, to všechno probíhá automaticky, nějaká ekvalizace histogramu, vyrovnání prostě barev a další věcí. To je vlastně, když to dáváme přímo do toho modelu, tak už tam máme nastavené věci, které tyhle transformace dělají sami, než to přímo pustí do toho modelu. To znamená nějaká změna velikosti, právě odšumění, vyvážení barev a dalších věcí, než se to do toho modelu pošle.
1: Ještě se mi při zpracování obrazu vybaví například detektivní seriály, kde mají záběr z kamery a najednou zoomují, zoomují, zoomují a přiblíží nějaký centimetr velký předmět a přečtou na něm nápis. Je vůbec něco takového reálného, realizovatelného, nebo je to spíš ta science fiction?
0: Je to velká science fiction, protože takhle v těch datech to, co tam není, tak tam jako nikdy neuvidíte. Jo, samozřejmě můžeme zvyšovat rozlišení, máme na to i u nás v oddělení kolegu Filipa, který se tomu věnuje už dlouhodobě a má velmi dobré výsledky ve super resolution, tedy to zvyšování rozlišení, ale většinou to musí být za určitého předpokladu. Jo. Můžeme třeba, když máme jeden snímek, tak těch dat je málo. Jo, pokud tam máme člověka, který má jenom, jeho hlava má 4 pixely, 4 vlastně čísla, tak z toho dostat, že ten člověk bude mít velikost hlavy, já nevím, 50 na 50 pixelů, kde uvidíme oči, brýle, že měl knírek a další věci, tak to z těch 4 čísel opravdu nevidíme. Tak se tam využívají věci jako okolní snímky, když to třeba je video. Když to bude video a můžeme využít ty okolní snímky toho člověka, který je tam třeba v tom jednom snímku velmi malinkatý, tak když budeme vidět okolní snímky a ta kamera se nějakým způsobem bude hýbat, takže pokaždý zase snímá něco trošku jiného, se to naagreguje do těch 4 pixelů, tak to dokážeme nějak zvětšit. Samozřejmě 4 pixely jsem řekl jako krajní věc, ale když to vidíme v těch seriálech, tak to skutečně vypadá, že tam skoro ten člověk není a pak se to, že ho zvětšuje, najednou tam vidíte ho jako čtverečkovaného a najednou vidíte krásně vyhlazeného a najednou přesně vidíte, že to je ten člověk. Tak to je opravdu science fiction. Musíme vždycky mít třeba nějaké data, které můžeme takhle vytáhnout z okolních snímků, nebo musíme mít víc kamer, třeba z více kamer, více pohledů se dá zase z toho extrahovat ta informace nějakým jiným způsobem.
1: U toho ladění je také asi důležité pracovat s určitou odchylkou, pravděpodobností. Můžeme mít signály, je tam přidáno něco, co tam nebylo, a nebo zase na druhou stranu chybí něco, co by tam mělo být. Myslím, že se to dá nazvat false positive, false negative. Máme tam nějaké chyby, které vznikají. Jak se třeba dá tohle eliminovat, nebo jak pracujete s těmi chybami, které vznikají při různých automatických procesech?
0: Tak pokud jde tedy o chybovost modelu, jestli ten model zahlásí, že třeba ten pacient je nemocný, nebo naopak zahlásí, že je zdravý, tak s tím se samozřejmě musí pracovat velmi obezřetně. Můžeme si to nazvat jako chybou prvního stupně nebo druhého stupně. Můžeme si to představit. Představte si, že jste doktor a na základě toho, co vyhodnotil nějaký model počítačový, tak řeknete pacientovi, že má rakovinu. Takže pokud mu řeknete, že má rakovinu a on je ve skutečnosti zdravý, tak je to chyba prvního stupně, jako je to špatný. Pacient bude mít asi týden velmi špatný prostě čas, kdy se bude bát, že může umřít, ale vy ho pošlete na jiné vyšetření, kde třeba z histologie se zjistí, že pacient je zdravý. Je to velká chyba, je to nepříjemný, ale pacient přežil. A tudíž mu nakonec sdělíte, že je zdravý a on bude šťastný. Horší je ta chyba, se dá říct, toho druhého stupně, nebo to, že mu řeknete, že je všechno v pořádku, tudíž nemusí užít na žádné další vyšetření. Pacient si bude myslet, že je zdravý a za půl roku umře na nemoc, kterou byste nediagnostikovali správně. To je samozřejmě mnohem nebezpečnější. A pokud by tyhle chyby byly vysoké, hodně vysoké, tak se ten model vlastně vůbec nedá použít. Protože budete posílat domů lidi, kteří budou nemocní, přitom by potřebovali léčbu, a naopak budete jim říkat, že jsou nemocní, i když jsou zdraví. Takže s tím se samozřejmě musí pracovat a myslím, že to tak bude vždycky. Úspěšnost nebudeme mít 100% asi nikdy, ale to nemá ani ten lékař. Ale věřím, že vždycky tam bude lékař nebo někdo expert, nějaká autorita, která nakonec řekne zrovna té medicíně, že ten model třeba selhal, nebo bude potvrzovat ty domněnky, ten model mu bude třeba jenom napovídat. Jo. A takhle se k tomu i přistupuje třeba v té medicíně, samozřejmě v tom průmyslu, tam taky by všechny podniky chtěly, když za náma přijdou, mít 100% úspěšnost, když chtějí nahradit nějakou činnost, kterou vykonává člověk, aby vykonával nějaký náš model, nějaký náš software, tak tam, když se náhodou něco stane, že něco určíme špatně, tak jsou tam třeba finanční ztráty, ale ne, nejsou tam ztráty na životech. Jo, takže k tomu se samozřejmě musí jako velmi opatrně přistupovat a proto jsou potřeba ty velké datasety, nejenom ty velké databáze, nejenom proto, abychom ten model naučili, ale potřebujeme mít i dostatek dat na to, abychom zkontrolovali, že ten model skutečně funguje správně. Protože i když máte velké množství dat, tak ten model se může naučit jakoby se říká přetrénování, že se naučí přesně rozpoznávat to na těch datech. Tam má třeba skoro 100% úspěšnost. A když mu přehodíte jiné data, tak ta úspěšnost bude jiná. Takže je potřeba mít hodně ty data různorodý, mít je z více zdrojů a třeba z více pracovišť, aby jsme mohli si být jisti, že to, co říkáme, tak má vysokou pravděpodobnost, že to je skutečně takhle pravda.
1: Můžeme zase zavítat do některých tvých projektů, které máš s tím automatickým zpracováním obrazu.
0: To projekt Pizarro, ten začínal v době, kdy já jsem nastupoval na doktorát na Ústav teorie informace a automatizace. Byl to vlastně projekt pro policii České republiky ve spolupráci s kriminalistickým ústavem. S tím vlastně spolupracujeme do dneška. Jsme expertní pracoviště, když potřebuji analyzovat nějaké video, kde třeba špatně vidí, co se na tom videu děje, když ty světelné podmínky jsou třeba špatné, nebo nemůžu rozpoznat některé třeba poznávací značku, která je pro ně velmi důležitá, nebo typ automobilu, tak jim s tím pomáháme. No a vlastně v téhle spolupráci i vznikl tenhle projekt Pizarro. Byly to vlastně nástroje pro analýzu obrazu a videa pro policii. To, jak jsme se bavili o těch právě metodách, které vidíme v těch seriálech, tak to bylo velmi podobné, ale neměli jsme takovou velkou úspěšnost jako v těch seriálech, ale to vylepšování obrazu a detekce i třeba falešných fotografií, které byly nějakým způsobem třeba upraveny pro potřebu toho soudního líčení, abychom my detekovali, že byly použity, tak se tam objevilo. Ono se to moc neví, ale stejně, když vznikají fotografie, stejně jako my máme otisky prstů, tak jsou i vlastně otisky těch senzorů v těch fotografiích. Takže jeden ten podmodul toho Pizara, který jsem měl zrovna na starosti já, tak bylo detekování zdroje fotoaparátu, který pořídil danou fotografii. Můžeme si to představit tak, že chytnete třeba tým lidí, nějaký gang, který dělá dětskou pornografii, máte zabavené jejich přístroje fotografické a potřebujete zjistit, jestli ty fotografie vznikaly z tohohle fotoaparátu nebo z jiného, kdo měl vlastně tu největší třeba, nebo odkud vlastně vznikaly ty, odkud se šířily třeba ty snímky. Tak když mi dáte 10 fotoaparátů, i když budou úplně stejného výrobce, stejný typ, a vyfotíte na to nějaké snímky, to mi předáte i s těma fotoaparátama, odmažete od toho EXIF, tedy úplně veškeré metadata, z kterého snímku, kterého fotoaparátu to bylo vznikané a další věci. Tak já, když si tohle vezmu, budu si moct nafotit referenční snímky třeba z modré oblohy, z těch fotoaparátů, tak dokážu vyextrahovat tenhle otisk toho fotoaparátu daného, který je propsán v těch snímcích, a dokážu vám říct, který fotoaparát fotil kterou fotografii. Je to takový otisk prstů. Tak jeden z těch modelů byl třeba tento v Pizaru.
1: Velmi zajímavé slyšet jenom, co se vlastně ukrývá ještě pod běžnými přístroji, běžnými věcmi. Možná se přesuňme s tím automatickým využitím nebo automatickým zpracováním obrazu trochu do průmyslu, kde je jednoduché nebo kde je potřebné sledovat různé procesy, nějaké kontroly, výstupy. Jaké máš tam zkušenosti, co jsi tvořil třeba pro tu průmyslovou oblast?
0: Tak v roce 2018 jsme měli spolupráci s jednou automobilkou, která tam byla spolupráce jako z naší strany analýza obrazových dat, a ta statistická část to měla na starosti Fakulta jaderná fyzikální inženýrská ČVUT v Praze. A oni vlastně chtěli pomoct při výstupní kontrole. Ten automobil nějakým způsobem prochází tou výrobní linkou, kde se postupně tam dodávají různé části toho automobilu, a na konci, než vyjede z té továrny, tak je výstupní kontrola. A tu výstupní kontrolu prováděli do té doby a pořád provádějí hlavně lidé v nějakém třísměrném provozu, kteří kontrolují nějakých, dejme tomu, 30 bodů v nějakém seznamu, jestli všechno je správně slícované, jestli je všechno správně zapojené a další věci. No a oni, když nás oslovili, měli představu takovou, že jim rozdáme Google nějaký prostě brýle, které, když ten člověk bude na té lince kontrolovat to auto, jak se mu budou rozsvícet jednotlivé části, které jsou špatně. Jo, špatně slícovaný, třeba o milimetr špatně slícovaný nějaký díl, nebo někde něco špatně zapojeného, i když to automobil funguje, tak třeba tahle chyba by se projevila až někdy jindy, nebo nějaké jiné části špatně dané. No, tak my jsme samozřejmě, ono to je hodně ovlivněné, ty za náma chodí tyhle firmy, že právě to vidí v těch filmech, jo, kde právě je trošku to science fiction, kde se všechno je strašně jednoduché a každý programátor všechno napíše během pár vteřin ve filmu. Ale my jsme jim vlastně řekli, že v té době, aby něco takového fungovalo a opravdu to bylo spolehlivé a to, tak muselo by to být projekt ne za třeba 2 miliony, třeba za 2 miliardy, aby opravdu se všechno, aby to zároveň bylo i tak, že když přijde každý půl rok nová, nějaký facelift toho automobilu, tak aby se to dokázalo jako přeučit. Jo. Takže to jsme je samozřejmě vyvedli z míry, že to samozřejmě takhle, z jejich představy, že to takhle nepůjde. I dneska jsme o nějakých dalších, já nevím, 7 let dál a pořád ještě to není takhle jednoduché. Jo. Ale vytipovali jsme tam pár nějakých pilotních projektů, kde jsme opravdu mohli pomoct. Jeden z nich byl třeba kontrola chladicí kapaliny, že je dostatečně doplněná, že tam při tom plnění nebyly nějaké bubliny, které potom se projevily tím, že tam se snížila ta hladina. Takže to bylo automatické označování té části a pak analýza obrazu toho, jestli je ta hladina vysoko. Ta segmentace nebo označování, labeling toho místa, tak to bylo udělané pomocí neuronové sítě UNET zase na segmentaci, a pak tam byly nějaké klasické metody na rozpoznání výšky té hladiny, když jsme měli tu nádobku danou. No ale takovýhle různých zařízení a částí v tom automobilu jsou tisíce. Jo. To opravdu jako tehdy nebylo v našich silách, pořád to není, a myslím, že i kdyby to třeba dali dneska research třeba výzkumu v Google nebo v Metě, tak by ty výzkumníci byli schopni některé části udělat, ne úplně všechny, ale stálo by to úplně, úplně jiné peníze.
1: Automatické zpracování obrazu je zajímavé, určitě se dá využít na mnoha oblastech. Ty fotoaparáty, o kterých jsi mluvil, nebo i různá zařízení, mají vlastní nějaký fingerprint, takový otisk prstů, že se tam dá klasifikovat, kdo nebo který konkrétní přístroj, to je každý přístroj, který používáme, je v podstatě unikát, aspoň podle toho, jaké má označení. Ale i my jsme do nějaké míry unikátní, každý, i mluvil si o tom, že každý vidíme trošku jinak. A například v evangeliích máme, vezmu-li barvu, tak Ježíš měl v jednom evangeliu plášť takový purpurový, v druhém možná víc do červena. Na čem závisí tady ty odchylky? Je to o té naší jedinečnosti, nebo na úhlu světla, nebo s čím se třeba setkáváš?
0: Já teda nejsem úplně v tomhle kovaný v analýze těch barev a vnímání člověka, to, jak člověk interpretuje to okolí kolem sebe, ale z té mé zkušenosti mi přijde, že hlavní to, co nás ovlivňuje, asi to, v čem vyrůstáme. Když budeme většinu našeho života trávit někde v lese, mezi zelení, věřím, že už jako od malička, takže ty oči budou přizpůsobený trošku jiným způsobem, než když náš život se bude odehrávat hlavně v nějakých betonových objektech. To, kde vyrůstáme, je určitě, má svůj velký vliv, pak samozřejmě genetika, to, co nám předali naše rodiče, a nebo určitá zkušenost i třeba to, jak jsme prožívali některé věci. Je zajímavý teda i to, že naše paměť, co se týká barev, tak myslím, že není tak silná třeba, jako je paměť čichová, jo, kde i po desítkách let, když si představíte bábovku babičky, vám řeknu, a pokud jste ji dostali v tom věku prostě 5-6 let a dneska vám je 50, tak věřím, že pořád budete vlastně mít poměrně silnou představu toho, jak ta bábovka voněla. A kdybyste ji cítili dneska, tak si nevzpomenete na babičku. A u těch barev mi přijde, že tahle paměť není až tak silná. A další oblast, která je velmi zajímavá, je, že různí živočichové rozpoznávají ty barvy úplně jinak. A vidí je jiným způsobem, v jiném spektru. My máme vždycky pocit, že právě ty barvy všichni vidíme jako lidi stejně. Existují takové šaty, kde máte zelené a modré vzory. A když to ukážete někomu, tak někdo bude tvrdit, že jsou jasně zelené, a druhý vám bude tvrdit, že jsou jasně modré. Zrovna tady ta hranice je velmi těžká. A vím, že i když chodíte v přírodě a vidíte vzadu turistickou značku, a tak v určitý chvíli si můžete myslet, že je zelená, a přitom je modrá, když ní dojdete blíž, nebo obráceně. A že to vnímání je určitě velmi subjektivní. Myslím si, že vnímání barev je hodně ovlivněno to, jak jsme stvořeni, a i v tom vidíme určitou jedinečnost každého člověka, to jako Pán Bůh tvořil, co mu dal za vlastnosti a schopnosti věci vnímat kolem sebe.
1: Děkuji za rozhovor, za nahlédnutí trošku do průmyslu, ale i na nás, na naše vnímání, naši jedinečnost. Hostem pořadu Průsečíky byl Adam Novozámský. Děkuji za rozhovor.
0: Taky děkuji. Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Pavel Kol. Naslyšenou.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Uběhla 19. hodina. Posloucháte Rádio 7 a jeho večerní vysílání, kterým vás provází Aneta Lofítková. V téhle hodince jsou před námi dva pořady, které odstartují hned po několika písních.

Co myslíte, co má větší cenu? Hezká tvář nebo dobré srdce? Kdybychom byli v pohádce a dali tyto dvě věci na váhu, která by zvítězila? Asi se všichni shodneme na tom, že dobré srdce je cennější, jenže ono se na to někdy lehce zapomene. V zrcadle vidíme jen obličej a tak občas lidi soudíme podle toho, jak vypadají. Srdce a povahu člověka nepoznáme na první pohled. Dejme si čas na to, abychom poznali, jaký je druhý člověk uvnitř, dřív než o něm vyneseme rychlý soud. Pomůže nám to najít dobré přátelé. A rada z Bible? Jan 7:24. Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Kanafásek nám přináší něco podobného. Příběh z knihy Povídá se povídá, který napsal Radek Daniel. Čte Marcela Dýrová a vydalo nakladatelství Advent Orion.

Vlnky rybníka se šplouchavě rozvalovaly po hladině. Vítr česal kadeře rákosí a ptáci v korunách stromů jásali nad krásným dnem. Celá okolní příroda se radovala z přicházejícího léta. Jediný, kdo nebyl nadšený tou krásou, byl malý pihovatý kluk. Seděl na starém vykotlaném stromě a popotahoval. Byl nešťastný a měl proč. Kluci a holky ze třídy se mu smáli, protože byl pihatý a zrzavý jako liška. Co pak za to můžu? Říkal si pro sebe. Vypadám, jak vypadám. Co s tím nadělám? Proč si se mnou nikdo nechce hrát? Ptal se sám sebe. Jediný kamarád si ty, řekl starému dubu, v jehož větvích tak rád sedával. S tebou se cítím v bezpečí. Ty jsi stejně ošklivý jako já a opuštěný jak bysmet, řekl polohlasem pavlík a pohladil stařičký kmen. Je, podívejte, kluci, už je zase na stromě, ozvalo se z dálky. Po cestě přicházeli jeho spolužáci. Šli lovit půlce, žáby, rybky a jinou vodní havěť. On na tom stromě sedí snad i v noci, ušklíbl se Jirka. A čemu se divíš? Ten strom se k němu hodí. Je taky tak ošklivý, zahalekala Rosťa. Kluci, pojďme mu dát přezdívku Brahulec. Tak se totiž říkalo stromu, na kterém Pavlík seděl. Děti vyprskly smíchy a hned začaly skládat posměšné rýmovačky. Brahulec, ošklivec, vezl bábu na kopec. Když to Pavlík slyšel, bylo mu ještě hůř. Byl smutný a nejraději by se někde schoval. Od toho dne se dětem vyhýbal čím dál víc. Jen co skončila škola, utíkal domů, udělal si úkoly a pak, když bylo teplo, šel k rybníku plavat. Vodu miloval. Jen co jí kadeřavé pramínky slunečních paprsků trochu ohřály, už se v ní mrskal jako rybička. Kraul, prsa, znak, plaval jako závodník. Ve vodě se cítil jako doma. Stačilo, aby se ponořil do vln a v okamžení na své trápení zapomněl. Děti mu však nedali pokoj ani ve vodě. Posměšně na něj pokřikovali ze břehu. Brahulec, ošklivec, plave jako puškvorec. Jednoho krásného teplého dne seděl Pavlík zase na stromě a pozoroval bělásky vášky a štěbetající ptáčky, když v tom se od rybníka ozvalo volání o pomoc. Jirka se topí, pomozte mu někdo, křičel zoufale jeho malý bráška. Pavlík neváhal, skočil ze stromu dolů a hr k rybníku. Vrhl se po hlavě do vody, až to žbluňklo. Voda se rozvířila a už si to rázoval ostrými tempy k tonoucímu. Doplaval k Jirkovi, popadl ho za vlasy a táhl ke břehu. Vypadalo to, že je s ním konec. Vytáhl jeho bezvládné tělo na břeh a pokoušel se o umělé dýchání. Raz, dva, snažil se Pavlík. Ostatní děti stály kolem a ani nedutali. Pak Jirka konečně otevřel oči. Chvíli koukal na Pavlíka a nakonec se mu z úst vydralo Brahulec, díkec. Pavlík byl rázem mezi dětmi hrdina. O jeho odvaze se za chvíli vědělo všude. Ve škole dostal pochvalu od samotného ředitele. Jirkovi rodiče mu koupili velký nafukovací člun, a to nejdůležitější. Děti se mu přestali posmívat. Vzali ho mezi sebe a byli rádi, že mají tak skvělého kamaráda. Vždyť na tom, jak kdo vypadá, vůbec nezáleží. Důležité je, jací jsme uvnitř. A v tom mohl být Pavlík vzorem pro ostatní. A co se stalo s přezdívkou? Od té doby patřila zase jen starému stromu. A tomu ani trochu nevadila.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 16:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tonda Prokupek, kazatel církve bratrské Bruntále, který by dokázal shrnout svůj život do 5 slov. Jsou to slova Hospoda, bolest, milost, povolání a Bruntál. Tondo, vítej zpátky.
2: Ahoj, ahoj.
1: Proč těchto 5 slov?
2: Za každým z těch 5 slov se skrývá kus mého života. Kus mého osobního prožití. A zkusím to vzít úplně letem světem. Možná vás navnadím na něco, ale já jsem se narodil v Opavě. Vyrůstal jsem v Opavě, vyrůstal jsem v nevěřící rodině, o Bohu jsem toho nikdy moc nevěděl, víra pro mě byla, nebo vlastně vůbec nebyla součástí života. Když jsem se poprvé setkal s Biblí, tak to bylo ve 13, když nám přišly jehovisti. Obrázky měly pěkné. Ale já jsem měl starost o to, ať nezapálíme stoh slámy, když jsme si zapalovali první cigaretu. Jak šel čas, tak jsem pracoval v různých profesích. Docela dlouho jsem byl v gastru jako číšník a časem jako barman a hledal jsem tak trošku, co má v životě skutečný smysl a našel jsem alkohol a drogy. Tam bych řekl, že začíná ta bolest asi. Pak jsem šel na chvilku do Prahy, strávil jsem nějaké 2 roky na ulici, nějakou dobu jsem byl závislý a pak jsem se vrátil zpátky do Opavy po nějaké době. A zajímavé je, že k víře mě přivedl můj mladší bratr. A byl to právě on, kdo mě pozval mezi křesťany. A na jedné mládežnické akci jsem poprvé opravdu slyšel evangelium. Pomáhal jsem jim s gastrem a s vařením, když jeli na víkendové pobyty. A slyšel jsem tam evangelium a možná jsem si začal uvědomovat, že Ježíš Kristus není jen historická postava, ale že je živý pán, který mě i mě, což mě dnes překvapuje, zve k následování. Tam bych řekl, že kolem Velikonoc jedněch jsem prožil milost. Postupně jsem Bohu otevřel svůj život a pro mě to nebyla změna ze dne na den, lusknutím prstu, ale spíš to byl začátek nové cesty. Trvalo to asi 3 roky, než jsem opravdu přijal Boha, nebo respektive než jsem si uvědomil, že by on mohl chtít přijmout mě, takového, jaký jsem. Nakonec jsem byl v roce 2014 pokřtěn v církvi bratrské a začal jsem růst ve víře a zapojovat se do služby, v tehdy ještě v Opavě. Řekl bych, že jsem díky vedení spoustě lidí a díky doprovázení pochopil i pro co mám obdarování a možná proto jsem i ucítil to povolání jít na vikáře, až teďka vlastně na kazatele. A dnes sloužím jako kazatel církve bratrské v Bruntále. Vedu malé společenství, podílím se na službě ve Vrbně a když se ohlídnu zpět, tak vidím, že Bůh používá i obyčejné lidi z obyčejných poměrů a já jsem za to velmi vděčný, že si použil i mě, abych mohl nést vlastně to evangelium možná tam, kde ho mnoho lidí ještě neslyšelo.
3: Věřím, že za všemi těmi 5 slovy je ještě mnohem víc. Teď sloužíš jako kazatel v církvi bratrské. Co tě v té službě nejvíc překvapilo?
2: Asi jak složití jsou lidé. Já to myslím v dobrém teďka. Když jsem byl mladší, měl jsem tendenci vidět problémy jednodušeji a vidět svět jednodušeji. Hodní zlí a většinou všichni ostatní kolem mě byli ti zlí a já jsem byl ten hodný, i když to vůbec nedávalo smysl navíc, co jsem dělal. Ale dnes mnohem víc vidím ty příběhy, které nejsou černobílé, ale jsou spíš šedé. Ano, to jsou barevné, ale jako velmi tam převládá ta šedá. A za každým rozhodnutím toho člověka, ať je jakékoliv to rozhodnutí, bývá bolest. Pamatuju si na jednu slečnu, která s brekem říkala, že nejspíš půjde na potrat, protože nevidí jinou cestu. A po dlouhých 6-hodinových rozhovorech se nakonec rozhodla nejít. Dneska vychovává dceru, 6letou už asi. Ale já si velmi dobře pamatuju, jak jsem prostě nemohl říct, hele, tohle je špatně, protože v tom příběhu, který jsem jejím příběhu, který jsem slyšel, jsem viděl tolik bolesti a tolik zranění, že moje věta na konci toho rozhovoru byla, hele, ať se rozhodneš jakkoliv, tak já klidně půjdu s tebou do té nemocnice. Počkám tam a pak tě odvedu zpátky. No, za každým takovým pádem bývá nějaký zápas, který ten člověk musel vybojovat. A člověk, když je v tomhle prostředí nějakou delší dobu, tak se možná naučí méně soudit ty lidi a jejich rozhodnutí, ale opravdu se naučí více poslouchat, co říkají.
3: Bolest bylo jedno z tvých slov. I dneska budeme mluvit trochu o tom, když vedení bolí, protože někdy vedení bolí, někdy jsou vedoucí odmítáni. Jak se ty vyrovnáváš s odmítnutím?
2: Není to jednoduché. Já se nemýšlím na tou otázku a musím si uvědomit, že se nebavíme o tom, když někoho pozvu na rande. Tam to taky bolí, to odmítnutí. Ale když sloužíš lidem, dáváš do toho kus sebe. Modlíš se za ty lidi, investuješ do nich čas, máš je rád, jsi k ním upřímný a někdy ti lidi stejně odejdou. Někdy odmítnou pomoc, kterou jim v dobré víře nabízíš. Někdy dokonce odmítnou evangelium a člověk se učí, že ani Ježíš nebyl přijat všemi. A když čtete příběhy z Nového zákona, tak můžete vidět, kolik lidí ho odmítlo, kolik lidí ho skoro poslalo do háje. A po kolika lidech chtěl možná věci, které oni sami nebyli schopni udělat, a tak taky odešli. A my chceme taky po lidech, ať občas něco udělají. Chceme vidět změny v jejich životě, chceme, aby aplikovali Boží slovo. A někdy je to moc na ně. Takže jo, není to jednoduché a vždycky to bolí, když vidíš člověka odcházet, protože vždycky ho máš svým způsobem rád.
3: Máš někdy u toho pocit selhání?
2: Zažil jsem ve službě chvíle, kdy jsem si říkal, možná jsem to pokazil. Myslím si, že jsou chvíle, nebo byly chvíle, kdy jsem to určitě pokazil. A myslím, že každý poctivý vedoucí takové chvíle zná. A někdy zpětně vidíš věci, které jsi mohl udělat jinak. A já jako introvert mám ještě tu tendenci si skoro pokaždé před každým rozhovorem ty rozhovory přehrávat a snažit se vidět ty cesty, kterými se ten daný rozhovor v budoucnu bude ubírat. Pak mě velmi překvapí, když ti lidi řeknou něco, co já jsem nevymyslel. Ale někdy si kladeš otázky, co můžeš udělat jinak, nebo tak, aby si předešel některým těm scénářům, které vznal. Ale zároveň jsem se naučil jednu důležitou věc a to mi tady hodně pomohlo. Já nejsem spasitel. Kristus je spasitel. A to je strašně velký rozdíl. Předat ty věci jemu. Vložit je Bohu do rukou. A možná i to moje selhání. Protože na jednou se mi podařilo, že jsem po 10 letech zjistil, že můj rozhovor s někým, který jsem si myslel, že byl totálně zpackaný, vedl k tomu, že ten člověk nakonec stejně skončil v církvi. A to je Boží milost tady tohle. To není moje zasluha.
3: Co bys poradil lidem, kteří mají pocit selhání? Jak s ním člověk může bojovat?
2: S tím nejde bojovat, Vojto. To je prostě pocit, který budeš mít a někdy ho budeš mít, když opravdu něco pokazíš a někdy ho můžeš mít jenom proto, že daný člověk si bude myslet, že jsi něco pokazil a ty jsi to nepokazil. Co můžeš udělat je možná přijmout ten pocit, ale uvědomit si vážně to, že není v tvých silách měnit lidské srdce. To může opravdu jenom Pán Bůh. Vložit to Bohu do rukou, dál se modlit za ty lidi, ale nechat to jít.
3: Pojďme teď k lidem, kterým sloužíš. Co tě naučili tyto lidé?
2: Že změna potřebuje čas. Myslím si, že jsem se naučil tady větší trpělivosti. Myslím si, že jsem byl vždycky dostatečně trpělivý. Aspoň v zahradnictví mi to říkali, protože můj nadřízení, kolega a šéf žádnou trpělivost neměl, tak proto to vypadalo, že já jsem trpělivý. Ale naučil jsem se tady, že Pán Bůh pracuje úplně jiným tempem, než bych si já často přál. Že mnohdy největší proměny přicházejí tam, kde bych je vůbec nečekal. Naučil jsem se tady důvěřovat Bohu mnohem víc, než bych se možná naučil v tom velkém společenství, kde se spousta těchto malých drobností, které já teďka považuji za velmi důležité, ztratí a které velmi často bereme za samozřejmost.
3: Zmínili jsme tady i učednictví. Jakou roli hraje učednictví ve tvé službě nebo ve vedení ve službě vedoucího?
2: Pro mě je učednictví velmi důležité. Celkové to doprovázení lidí beru z toho biblického pohledu. Ježíš vedl své učedníky. Ježíš neuspořádal jeden seminář, jedno kázání nahoře, kde jim řekl, hele, takhle chci, aby to bylo. Teďka už všechno víte a běžte do světa. Ale Ježíš s nimi šel 3 roky. Ježíš s nima jedl, Ježíš s nimi spál, mluvil s nimi, byl s nimi. A myslím, že tam opravdu vzniká ten skutečný růst. Ne v tom uspořádat jednu konferenci, jeden seminář, nebo nějakou jednu velkou akci, kde bude hrát skvělá hudba se světýlkama a dýmem a pak si myslet, že tím evangelium zasáhne všechny lidi. Ale vážně si myslím, že je to To učednictví, i ta evangelizace, a i ta misie v těchto věcech je strašně důležitá v té trpělivosti, ale v tom být s těma lidma. Když někam přijedu, řeknu jim, tohle po vás chce Bible, tohle po vás chce Bůh, tak proč by to měli dělat, když s nima nikdo v tom nezůstane.
3: Jak se ti to daří? Jak se ti daří to vlastně, co po nás Ježíš chce, k čemu nás Bible vyzývá, abychom dělali učedníky, jak se ti to daří?
2: To je zajímavá otázka. Ukázal bych ti graf s číslama, kde neuvidíš skoro žádný růst, takže by si možná řekl, že se mi nedaří vůbec. Ale přesto, jak jsem říkal, že Pán Bůh funguje v jiných časových rovinách a někdy i mnohem pomaleji, než bych chtěl, přesto i v tom Bruntále můžu vidět to ovoce té služby. Já jsem Bohu za to neskutečně vděčný. A máme třeba jednu sestru, která se po 4 letech vrátila zpátky do církve. Teď, jak se v minulém díle jsem si zmiňoval ten křest jednoho človíčka, tak tomu je 50, který přijal Ježíše Krista. Má rodinu, 3 děti. A můžeme vidět takové ty malé věci, kdy vidíme posun. Vidím obrovský duchovní posun v ekumenické oblasti Bruntálu. Když já jsem přišel do Bruntálu, tak bych řekl, že se tady z jiných církví se mnou nebavila ani klikala do dveří. A najednou děláme ekumenické bohoslužby. Dělali jsme 26. bohoslužbu na ledě. Já jsem teda neměl brusle, ale kolegyně farářská evangelické církve bruslila, u toho zpívala chvály na kluzišti. Děláme teďka, budeme dělat promítání filmů společně se všemi církvemi bruntálských. Takže jako vidíme nějaký duchovní posun. A já věřím tomu, že když lidi uvidí, že církve v Bruntále a možná kdekoliv jinde spolupracují na Božím království, že je to může přivádět blíž i k Bohu. Že najednou neuvidí, že si každý hrajeme na svém vlastním písečku, ale jsme opravdu jedno tělo Kristovo.
3: Tohle je vlastně taková skvělá věc, dobrá, nadějná. A bavíme se i o tom, když vedení bolí. Co tě drží pak v těch chvílích, kdy služba bolí? Když to najednou nejde, když se ekumenická spolupráce třeba nedaří, nebo něco jiného, když se nedaří. Co tě drží v těch chvílích?
2: Řeknu jednu klišé větu, nebo možná bych řekl, že řeknu takovou tu správnou kazatelskou odpověď, a to je především Kristus. Ale je to pravda. A pak také možná vědomí, že ta služba není moje. Že Bruntál není moje dílo, že to Vrbno není moje dílo, že církev není moje, že já jsem jenom součástí toho příběhu, který dávno přede mnou začal a bude pokračovat dávno po mně. Já strašně rád říkám, že v tom božím světě hraju strašně malou a možná bych řekl až nedůležitou roli. Moje obrácení je strašně důležité pro mě, ale pro tebe vlastně vůbec nemusí nic znamenat. Moje obrácení, ne tvoje, moje. Tady to vidím i v Božím království. Pán Bůh by si to zařídil možná jinak, možná by to poslal někoho jiného. Ale já jsem tady v tom příběhu. Ježíš mě v tom drží a podpírá. Jde v tom se mnou, nenechá mě v tom a je to jeho dílo. A já jsem do toho díla pozvaný na tom s ním spolupracovat. Ne to dělat. Ne to ovládat a já bych řekl, ne to vést, i když se bavíme o vedení, protože on by to měl vést. A když ho necháme to vést, tak z nás možná strašně spadne ta únava. Občas to zklamání a ty pochybnosti. Ne vždycky, oni nějakým způsobem si vždycky tu cestičku najdou a přijdou a zazní tam ten hlásek, děláš to celé špatně a kdokoliv by to dokázal dělat líp, ale přesto vidím tu moudrost v tom, že když si uvědomím, že to není moje práce a že to dělám s Pánem Bohem a spolupracuji s ním na ním, tak je to pro mě mnohem uklidňující.
3: Co bys poradil lidem, kteří jsou možná zranění ze služby nebo kteří právě zažili ten moment, kdy služba bolí, jak se z té bolesti dostat? Máme toho Ježíše, to jsi zmínil, ale jak se přesunout z toho momentu, kdy tu bolest pociťujeme, do momentu, kdy už ji necítíme?
2: Řekl bych nebýt na to sám. Jasně, máme Ježíše a jemu se můžeme vyřvat, ale někdy je strašně dobré vyřvat se na někoho. Já mám jednoho bratra, kolegu, kazatele, který může za všechno, jak se já s rád sobikou říkám, který mě pokřtil a přivedl mě na cestu vikariátu. A byl u toho, když jsem se stal kazatelem. A když mám jakýkoliv problém, tak klidně i večer vezmu telefon a zavolám mu. A normálně na férovku, někdy na drzo, někdy tak, jak mi to přijde, mu to všechno prostě řeknu. A on občas nemusí ani nic říkat a možná taky ví, že nepotřebuju slyšet nějakou dobrou radu, ale že potřebuju ze sebe jenom tu frustraci dostat. Někdy jdu jenom ven, nebo jedu autem a tam se vyřvu, tam to taky funguje, ale potřebuju to ze sebe nějakým způsobem dostat a vybít. A chtěl jsem strašně povzbudit lidi, běžte cvičit, ale já sám to nedělám, protože mě to nějak nejde. Takže jako asi jako pro někoho to může být cesta, pro mě to úplně není cesta, ale to důležité je, nebuďte v tom sami. Mějte někoho, je asi jedno koho, ale nějakou blízkou osobu, kterou se můžete vyřvat, kterou se můžete možná vybrečet, které můžete říct cokoliv bez toho, aby vás ta osoba soudila nebo vám dávala nevyžádané rady.
3: To je, myslím, taková dobrá vyžádaná rada nakonec. S tím se dneska s vámi loučíme. Od mikrofonu se loučí Vojta.
2: A Donda, mějte se.

Je krátce po 20. hodině. Máme středu 15. července a společnost vám dělá Křesťanské rádio 7 s Anetou Lovítkou za mikrofonem. Před malou chvilkou skončil pořad 3D Talk a na jeho premiéru se můžete těšit zase v úterý v 8.30.

0: V pořadu Světem Bible se zaměříme na chvíli, kdy se v nebi začíná rozhodovat o osudu celé naší planety. A uprostřed Janova pláče a lidské bezmoci tak přichází zásadní zlom. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, zase se setkáváme nad knihou Zjevení Jana. Přesněji řečeno, nad knihou Zjevení Pána Ježíše Krista, jak jsme si to kdysi v úvodu k celé knize řekli. Posledně jsme spolu četli verše 9. až 11. ve 4. kapitole. Dnes se k ním ještě na chvíli vrátíme, než vstoupíme do další kapitoly 5. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díku činění sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, padlo těch 4 starců před obličejem toho sedícího na trůnu a klanělo se tomu živému na věky věků a metali koruny své před trůnem, řkouce, hoden si, pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Mám připraveno kázání na téma Proč chceš jít do nebe? Pokračuje ve výkladu náš americký kazatel dr. McGee. Mnozí lidé říkají, že ne každý, kdo o nebi mluví, do nebe jde. Lepší než Proč chceš jít do nebe je někdy zeptat se, je zatím úmysl vyhnout se peklu? Nemyslím, že by to byl nějaký špatný motiv, ale mohu ti ujistit, že jdeš-li do nebe, bude to znamenat, že se tam budeš sklánět tváří k zemi anebo povstávat k uctívání Boha a zejména Pána Ježíše Krista. Je-li pro tebe bohoslužba tady na zemi něčím nudným a nemáš zájem o to, aby ses v úctě skláněl především ve svém srdci před Pánem Ježíšem a vyjadřoval mu touhy svého srdce, proč chceš jít vlastně do nebe? Tam mnoho času strávíme tím, dá-li se tam o času vůbec mluvit, že budeme jemu vzdávat poctu. A metali koruny své před trůnem, nebo ekumenicky položí koruny své před trůnem. Zlaté koruny 24 starců, kteří reprezentují církev, jsou položeny k Ježíšovým nohám jako výraz oddanosti, pokory a pocty. Mnozí mluví o tom, že v nebi je pro ně koruna, ale upřímně, myslím si, že jestli vůbec nějakou korunu dostaneme, pak po chvilce nošení, jakmile vyprchá novost, zmocní se nás pocit zahanbení. Co jsme na světě udělali my takového, abychom v nebi nosili korunu? Jen jeden je toho hoden, Pán Ježíš. Proto položíme svou korunu tak jako ti starci k jeho nohám, aby on byl ctěn. Nebo ty jsi stvořil všechny věci. Dr. Walward nás ve své výborné knize The Revelation of Jesus Christ, čili Zjevení Ježíše Krista, upozorňuje na něco, co i já považuji za důležité. Připojuje zase výklad a citát náš dr. McGee. Živé bytosti vzdávají slávu a čest a díky tomu sedícímu na trůnu. Ctí ho pro jeho vlastnosti, proto kým je. Nicméně 24 starších, kteří reprezentují církev, se před ním neklanějí pouze pro jeho vlastnosti, ale také pro to, co vykonal. Zde ho uctívají jako stvořitele. Nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Ještě ekumenicky. Neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Jinými slovy, církev, která na toto místo před Pánem přišla z té malé, Bohem stvořené země, se připojuje k uctívání. neboť on to byl, kdo tu zemi a vůbec všechno učinil. Bible to vyjadřuje zřetelně, 1. Možíšova 1.1. A církev tomu důvěřuje. Pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. V anglickém textu je pro tvé potěšení tu jsou a byly stvořeny. Pro tvé potěšení je snad výstižnější překlad než pro tvou vůli. Bůh stvořil tuto zemi a všechny věci tak, jak jsou, protože to bylo jeho záměrem, měl takový plán. Většinou nerozumím božímu konání a moc málo vím o vesmíru, v němž žijí, ale vím, že byl právě takto stvořen, protože to Bůh chtěl. On všechno řídí a my jej máme ctít. On je stvořitelem a udržovatelem všeho. Jak jsem rád, že je takový, jak jsem rád, že stvořil i mne. Mohl by na mne úplně zapomenout, ale jsem rád, že jsem byl zahrnut do božího plánu a záměru. A proto se mu klaňme s čistým a upřímným srdcem.

Milí posluchači, v páté kapitole, do níž právě vstupujeme v knize Zjevení, pokračuje scéna, kdy je církev v nebi spolu s Kristem. Myslím, že bude dobré, když se zde chvilku zdržíme a seznámíme se s prostředím, které nás čeká, vysvětluje náš učitel, který nás v těchto pořadech vede. Jsem si jist, že byste nekupovali nějakou nemovitost u nás na Floridě, aniž byste si ji nejdřív prohlédli. Ačkoliv jsem měl strýčka, který si právě takto počínal, když tam potom přijel a uviděl, co koupil, sdělil nám, že má pár těch nejhezčích krokodýlů, jaké kdy spatřil. Všechen jeho majetek byl totiž pod vodou. Koupil naslepo. V Kalifornii máme hodně neobyvatelné pouště. Měli byste se přesvědčit, co kupujete. Takže cestou k nebi se určitě budete chtít o tom nebi něco dozvědět. A to je důvod, proč by vás tato kapitola měla zajímat. V kapitolách 4 a 5 nacházíme církev, či zhromáždění, zástup věřících, v nebi s Kristem. Pán Ježíš řekl učedníkům, jdu, abych vám připravil místo, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14, verše 2 a 3. Jednou tedy budeme s ním. Děj v páté kapitole Zjevení se odehrává v nebi a je přípravou na události velkého soužení na této zemi. Protože církev je s Kristem v nebi, dozajista nemůže procházet údobím velkého soužení tady dole na zemi. Středem v kapitole 4. byl trůn. Středem kapitoly 5. jsou lev i beránek, kteří oba představují Krista. Kristus je beránkem na trůnu, je suverénním vládcem a současně spasitelem. Řídí naprosto všechny události, které budou v knize následovat. I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou sedmi pečetmi. Zjevení 5, první verš. Viděl jsem. Jan je očitým svědkem těchto událostí, popisuje, co vidí. Myslím, že bychom měli všechny své smysly soustředit a upřít na Boží slovo, zejména pak při studiu knihy Zjevení. Apoštol Jan vidí a slyší. Proto rád často používám diapozitivů nebo nějakých vizuálních pomůcek, abych jimi ilustroval svá kázání, povídá náš starý kazatel. Někteří mě za to kritizují, ale mohu vám říci, že spoustu věcí potřebujeme slyšet i vidět, abychom lépe porozuměli písmu. Slovo Boží má uchvátit a pevně zaujmout všechny naše smysly, dokonce i chuť a čich. Například ve Zjevení jsou určité scény, při nichž můžete bezmála cítit pach ohně a síry. Takže v Boží ruce, když se vrátíme na začátek páté kapitoly Janova Zjevení, je svitek napevno stočený a důkladně zapečetěný sedmi pečetěmi. Stauffer upozorňuje na římský zákon, který prý vyžadoval, aby poslední vůle byla sedmkrát zapečetěna. Tak nám to ilustrují zachované závěti Augusta a Vespasiána. I když není bez zajímavosti, že se tahle metoda používala v Římě, my jsme si už řekli, že v knize Zjevení a v písmu vůbec není číslo 7 jen číslem náhodným a také, že nebylo zvoleno jen proto, že to bylo zvykem v Římské říši. Godet považuje tento svitek za knihu Nové smlouvy. Jiní jej označují za knihu soudů, podle Scotta je to Zjevení Božích záměrů a rozhodnutí ohledně světa, podle Ironsida jde o smluvní dokument pro svět a tak bychom mohli pokračovat. Asi by ten svitek měl raději zůstat bez lidských názvů. Možná si vzpomenete, že když měl izraelský lid jít do zajetí,
Prorok Jeremiáš dostal pokyn, aby prostřednictvím svého služebníka koupil jistý majetek a převzal doklad o smlouvě, neboť Bůh slíbil, že Izrael se do své vlasti jednou vrátí. To je příběh z Jeremiáše 32, verše 6 až 15. Kdo drží v ruce smlouvu, která se týká této země? Nikdo jiný než Pán Ježíš, on sám. V knize Daniele 7.14 nebo ještě 13. předtím čteme: Viděl jsem uvidění nočním a aj s oblaky nebeskými podobný synu člověka přicházel. Potom až k starému dnu přišel a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všichni lidé, národové a jazykové sloužili jemu. Jehož panství je panství věčné, které nepomíjí, a království jeho, které se neruší. Tolik citát z Daniele 7. Podle mne to znamená, že věc, která je vydávána Pánu Ježíši, uvidíme to předání, je smluvní dokument o tomto světě, v němž žijeme, vysvětluje doktor McGee. On svět stvořil a potom ho také vykoupil, a tak jemu právoplatně patří. V proroctví Zachariáše čteme 5. kapitola, první 3 verše podle ekumenického překladu: Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 10 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Tento letící svitek je totožný s knihou anebo se svitkem ve zjevení, vysvětluje jednoduše náš vykladač. Někteří se domnívají, že obsahuje desatero přikázání a že svět bude podle nich souzen. Nejsem si tím jist. Ve snaze určit, co je to za knihu, bylo vysloveno mnoho názorů, ale v tomto případě nemůžeme být dogmatičtí. Vysvětlení, které podle mne, pokračuje zase náš vykladač, zapadá do souvislosti víc než kterékoliv jiné, je v tom, že tato kniha představuje novou smlouvu mezi Bohem a Izraelem. Bůh o ní mnohokrát mluví. V proroctví Jeremiáše ku příkladu čteme: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským a s domem judským novou smlouvu. Svůj zákon jim dám do nitra.

Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Židům 10.16. Je to vlastně parafráze citátu z Jeremiáše a pisatel listu Židům pak pokračuje v 17. a 18. verši téže 10. kapitoly. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Stará smlouva, kterou Bůh uzavřel s Izraelem na Sinaji, byla závislá na člověku. 10 přikázání nařizovalo budeš anebo nebudeš. Závislost na slabosti lidského prvku však přivodila selhání. Ne proto, že by bylo něco špatného na těch 10 přikázáních nebo na zákonu, který vydal Bůh skrze Mojžíše. Problém byl na straně člověka. Stejná věc se projevila v zahradě Eden. Někteří lidé si myslí, že zlo spočívalo v tom zakázaném ovoci, nebo že šlo o neobvyklý strom. Jsem přesvědčen, že ovoce bylo stejně dobré jako každé jiné. Problém nebyl v ovoci na stromě, ale v té dvojici pod stromem. Ta nová smlouva závisí na moci Božího trůnu. Nevěřím, že byste se nechali natolik oklamat v této pozdní době světových dějin a věřili tomu, že člověk dokáže vyřešit své vlastní problémy. Z Božího slova je naprosto jasné, že člověk to jednoduše nedokáže. Silný anděl znamená mocný anděl. Má veliký, silný hlas, což opět mluví o moci, nezbytné k vyřízení věcí podle smlouvy. I nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevřít ti té knihy a pohleděti do ní. Zjevení 5. kapitola, verš 3. Žádný člověk z Adamova padlého rodu nemá právo knihu otevřít a ujmout se této země. Bylo mnoho těch, kdo se o různé role pokoušeli. Adam vlastně ztratil původní vládu nad zemí pro svůj hřích. Mojžíš se stal dárcem zákona, ale také jedním z těch, kdo ten zákon porušili. David a jeho potomci zklamali. Nikdo z Adamovy linie nemá oprávnění chopit se konečné vlády a ani dnes není nikdo. A ten vládce musí být současně vykupitel, protože lidstvo padlo. Suverén musí být současně spasitelem celého lidstva a tím je jenom jeden. Ježíš Kristus. Postav se stranou, Adame. Ty to být nemůžeš, ani nikdo z tvých potomků. I Satan by se o to rád snažil, ale ani on to nedokáže. Otázka zní, kdo je hoden otevřít tu knihu. Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by byl hoden otevříti a čísti tu knihu ani pohleděti do ní. 4. verš. Apoštol Jan je vzniklou situací značně rozrušen. Tenhle muž měl opravdové nadšení pro proroctví. Snad se dá říci, že bylo jeho svatou zálibou či předmětem jeho zbožné zvědavosti. Toužil nahlédnout tam, kam ani andělé neměli přístup. Apoštol Jan je ve vytržení přenesen ze země a náhle vstupuje do nebeského děje. Když si neví rady, pláče. Náš doktor McGee k tomu říká, že zjevení bylo napsáno v slzách. Co tedy bude údělem země, aby dále žila v hříchu a trápení? Není pro ně lepší vyhlídka do budoucnosti? Poslouchejme, co říká apoštol Pavel, Římanům 8, verš 23. A nejen tvorstvo, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib,

0: božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Není nikdo, kdo by byl oprávněn zemi vládnout. Apoštol Jan je ohromen vzniklou situací a podléhá obavě, že se nikdo takový nenajde, jak jsme si četli. Apoštol Pavel píše, víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. Římanům 8:22. Neexistuje nikdo, kdo by mohl vyjasnit problémy tohoto světa, kdo by je mohl vyřešit. Jak malicherné, ubohé a plytké jsou řeči politiků o tom, že oni vytvoří mírové podmínky v současné době. Oč tragičtější je slyšet hlasy z církví, že církve mohou dát záležitosti světa do pořádku, či dokonce zevangelizovat celý svět. Můj bratře, mohu ti potvrdit, nebo i sestro, že kol dokola není nikoho, kdo by mohl oprávněně otevřít tu knihu, o níž je řeč v našem textu, a ujmout se země, na níž žijeme. A Jan kvůli tomu nyní usedavě pláče. Jak je dobré, že tato kniha nebyla dána k otevření u nás v Kalifornii, povídá zase aktuálně náš Američan. Celá řada našich kazatelů prohlašuje, že jsou schopni vám říci, co je na té či oné straně, prostě všechno. Dokonce vám mohou říci, co je na obalu. Na všechno mají odpověď. Kdyby Jan byl v Kalifornii místo na ostrově Patmos, mohl odpověď dostat od těchto našich kazatelů. Ale apoštol Jan odpověď neznal. Nicméně, jak uvidíme, bude tu jeden, který má právo a který může tu knihu otevřít. Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, aj svítězil ti lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. To jsme už v 5. verši 5. kapitoly Zjevení Janova, milí přátelé. Je zřejmé, že ani žádný ze starších nemohl splnit požadovanou úlohu otevření té zapečetěné knihy, ale mohli odpovědět na položenou otázku. Byli osvíceni. Myslím, že to je další potvrzení toho, že zastupují církev, neboť Pán Ježíš svým učedníkům řekl, nebudu vás více nazývat i služebníky, nebo služebník neví, co by činil Pán jeho, ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám. Pán Ježíš Kristus je ten jediný, kdo má dědičný titul a právo na zemi. Milí posluchači, v příštím pořadu budeme v tomhle přemýšlení pokračovat. V tuto chvíli se s vámi loučím a přeji vám Boží požehnání a jasné vědomí jeho přítomnosti.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Na pokračování se můžete těšit zítra ve 20 hodin a 15 minut.

0: Chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.
1: Chanenu, Adonai, chanenu, kiral, savan.

Na prvním místě bojovat o pevný a stále hlubší vztah s Ježíšem Kristem. To je důraz, který do přemýšlení o pastorační péči v Kristově církvi vnesl anebo spíše vrátil ve čtvrté ze svých přednášek kazatel Rastislav Betina. Prostřednictvím pořadu Kudy kam na Rádiu 7 jsme se ocitli v sále kláštera Vranov u Brna, kde proběhlo setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory České republiky. V příštím pořadu se zaměříme na to, jak ukotvuje přístup k pastoraci teologie kříže. Naslyšenou zase za týden.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Přivítali jsme 10. hodinu, která přichází s dalším pořadem. V tomto týdnu probíhá výročí 131 let od narození německého skladatele Karla Orffa a proto zařazujeme díl koncertína zabývající se jeho tvorbou a názvem Carmina Burana. Provází vás Dalibor Bakala.
1: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Drazí posluchači, přichází za vámi Koncertino Rádia 7, aby vám nabídlo krásný zážitek z krásné hudby. Autor dnešního pořadu Dalibor Bakala pro vás připravil výběr z podivuhodného díla, jež nese název Carmina Burana. V roce 1924 jej zkomponoval německý skladatel a pedagog Karl Orff. Carmina Burana je sbírkou básní a písní, která pochází z 11. až 13. století a byla nalezena v benediktinském klášteře v malé vesničce na úpatí Bavorských Alp. Nyní je uložena ve státní bavorské knihovně. Rukopis obsahuje 6 částí. Carmina Ecclesiastica, náboženská témata, Carmina Moralia et Satirica, satiristické a moralistické písně, Carmina Amatoria, milostné písně a písně oslavující jaro, Carmina Potoria, pijácké písně, Ludi, náboženské hry a Supplementum, doplňky. Nejvíce textů je psáno v latině, ale zazní i němčina či dialekty francouzštiny. Dílo mělo svoji premiéru v roce 1937, avšak úspěchu dosáhlo až po světové válce. Přeji vám příjemný poslech.

Vážení a milí, posloucháte Rádio 7 a jeho koncertino, ve kterém si dnes pouštíme výběr z díla Karla Orffa Carmína Burana. Ačkoliv je text sbírky zhudebněn jazykem velmi originálním, jeho obsah je univerzální pro všechna údobí lidské historie. Jsou to věčná témata písní satirických, moralistických, milostných a jaro oslavujících, písní pijáckých, ale také náboženských.

Dozněla Carmina Burana Karla Orfa. Dnešní koncertino je minulostí a nezbývá, než se rozloučit. Na setkání s vámi a s krásnou hudbou na Rádiu 7 se zase někdy příště těší Dalibor Bakala.

U příležitosti výročí 131 let od narození německého skladatele Karla Orffa jsme poslouchali jeho nejslavnější skladbu Kantánu Carminu Buranu. Pořadem provázel Dalibor Bakala. Premiéra se na vás těší v neděli od 15 hodin.

Když se bojím, že moje víra selže, Kristus mě bude pevně držet. Když by pokušitel zvítězil, bude mě pevně držet. Nikdy jsem se nedokázala udržet přes děsivou cestu života, neboť moje láska je často chladná. Musí mě pevně držet, bude mě pevně držet, neboť můj Spasitel mě tak miluje.

konečném davu krásu tvé, se ztrácí oči mé a tu svou snahu blíž ti být před tebou nechám. Zní

Bylo 11 hodin a to znamená, že před námi je poslední hodinka ze středy 15. července. Zároveň i poslední hodina z večerního vysílání Rádia 7. Díky, že ladíte, posloucháte a stojíte za rádiem. Maraton pořadu dnes uzavře čtení na pokračování a to za 15 minut.

0: Ve čtení na pokračování se opět setkáme se Suzanou Ensliovou, později Wesleyovou. Pocházela z početné rodiny, její otec byl farář. Na velikou anglikánskou svatbu její sestry Elizabeth přišlo mnoho hostů a mezi nimi také několik mladíků, kteří budili dívčí pozornost. Poprvé se setkala se studentem samým Wesleym. Všichni ho obdivovali, byl vtipný a jeden z nejlepších studentů teologie. Byl spolu s dalšími mladými teology častým hostem u Ensleyů. Suzana s nimi vedla hluboké teologické debaty o věroučných rozdílech duchovních směrů. Sam vtipkoval o jejímu pojetí víry v Boha, což jí velmi rozčilovalo. Dohadovali se o Boží trojici. A přitom se mezi nimi začal rodit hluboký cit. Suzana se stále tvářila odmítavě a odměřené. Sam jí byl okouzlen. I ona už ale byla zasažena něčím, co dosud nepoznala. Do Anglie na sklonku 17. století se potřetí vypravíme díky knížce Sandy Denglerové, kterou pro naše vysílání nastudovala Rosita Mertová.
1: Co je láska? Poštovní kůň klusal po hlavní třídě a Susan, která právě vyjednávala s rybářkou, krátce vzhlédla, aby zjistila, že zase jenom projel kolem jejich domu. Nakonec Susan zaplatila za nasolenou tresku o půl penny více, než jakou měla podle jejího názoru cenu. Proč se jen Elizabeth vdala a odešla? Déšť, který byl zpočátku jen mírný, teď zesílil a velké studené kapky padaly na Susanina záda a tvář. Šla přes dvůr do kuchyně a položila tuhou, křupavou rybu na stůl vedle krbu. Rybářka měla také úhoře, nechtěla jsem však zaplatit tolik, kolik žádala. Mohla by se zítra podívat, co mají dole v přístavu, Kate? Soudě podle toho, jak rybářka smlouvala o ceny, dalo by se tam asi dobře nakoupit. Kuchařka cosi zamumlala a letmo se podívala na tresku a pokračovala ve škrábání řepy. Susan šla dlouhou chodbou, kterou tak dobře znala. Dveře k otcově pracovně byly zavřeny. Nechtěl být vyrušován. Také nahoře bylo ticho. Matka, která byla zas jednou upoutána na lůžko, asi spala. A také poštou nic nepřišlo. Přitom Susan tolik vyhlížela dopis. Akademie Edwarda Veela byla zavřena a šuškalo se, že zavření uspíšilo několik sarkastických pamfletů Sama Wesleyho proti státní církvi. Ale Susan věděla, jak to bylo doopravdy. Pan Veel dobře zaplatil Samovi, aby psal tak polemicky. Jestliže byl tedy někdo vinen, byl to on. Sam pak přišel na dizentérskou akademii ve Stoke Newingtonu. Muselo to být nádherné, zbalit si svých pár věcí, rozloučit se s rodiči a nastěhovat se do školy. Celý den škola. Nic než se učit a studovat, studovat a učit se. Ale škola je pro chlapce, nikoli pro děvčata. Děvčata zřejmě nepotřebují číst anglicky, o řečtině a hebrejštině ani nemluvě. Děvčata tu jsou proto, aby smlouvala s rybářkami, aby dostala slušného manžela a porodila kupu dětí. Susan nechtěla podlehnout pokušení a vinit z toho Boha. Vždyť přece ona sama četla knihu Job v řečtině, hebrejštině a angličtině a věděla o Boží netrpělivosti s lidmi, kteří si neustále stěžují. Někdo však musí být vinen. Prostě to není spravedlivé.

Susan vystoupila na třetí schod, když zaslechla hlasité bouchání na dveře. Nejraději by byla šla dál. Chtěla se zase věnovat svým zamilovaným, zatuchlým knihám. A jde otevřít někdo jiný. Ale pak si vzpomněla, že i v dobách, kdy v domě bylo daleko více služebných, si otec přál, aby dveře otevíral někdo z rodiny osobně. Susan tedy seběhla a otevřela. Venku stál Samuel Westley, který vypadal jako zmoklá myš. Potůčky vody mu tekly z uší přímo za límec. Pokoušel se o úsměv. Venku je mokro, řekl. To bych řekla. Rychle zavedla hosta do salonu, vzala kabát a prošla dlouhou chodbou, aby u Kate obstarala horký čaj a nějaké zákusky. A samozřejmě také ručník. Před salonem se krátce zastavila, upravila si šaty a urovnala vlasy. Potom vešla, aby se věnovala hostu. Sam se nervózně usmíval, jako by nebyl ve své kůži. Jinak vždy býval otevřený a spontánní. Také Susan se usmívala nervózně, což rovněž nebyl její způsob. Dříve vždy situaci zvládala. Ale tobě je zima. Konečně bylo mlčení prolomeno. Pojď do kuchyně, tam je tepleji. Jistě, samozřejmě. Šel po chodbě za ní. Její podpatky klapaly a jeho promáčené střevíce čvachtaly. Posaď se. Pohybem ruky mu nabídla místo. S povzdechem úlevy se posadil u krbu tak těsně u ohně, jak to jen bylo možné. Susan sáhla po své stoličce a sedla si vedle něho. Jak dlouho už neseděla na této stoličce. Najednou si zase připadala mladá, skoro jako dítě, i když jí byla stolička malá ve všech směrech. Jaké to je ve stoukňu Winktonu? Zeptala se. Dobré hostitelce záleží na tom, aby se host cítil dobře, a tak se snažila navázat rozhovor. Nevím. Byla tvoje matka v životě často zklamána? Nejen tím, že zemřeli děti, i když vím, jak je to těžké. Myslím, někdy později. Když nás opustila moje sestra Sara, aby se provdala za Thomase Genfielda. Tom byl konfident, který donášel státní církvi informace o dizentérech. Ten člověk nám způsobil hrozné trápení. A pokud jde o mne, jistě tehdy, když jsem se připojila ke státní církvi, i když zacházela s mým otcem tak hrozně. Susan viděla, jak se Samuelovi, když se dost ohřál u ohně, začíná do tváře vracet barva. Najednou pocítila nutkání obejmout ho a slíbat mu všechno to napětí z tváře. Samozřejmě by to nikdy neudělala. To se přece neslušelo.

jsem se opřel o teplé kameny. Hrozně, ano. Moje matka dokonce viní státní církev z toho, že otec zemřel ve 42 letech. Říká, že církev mu zlomila srdce. Sem se díval na Suzana očima, v nichž se zrcadlila beznaděj. Myslím, že má pravdu. Jak to myslíš? Chceš mě přimět k tomu, abych opustila církev a připojila se zase k disentérům? Ale ne, vyhrklo z něho. Znovu si povzdechl, jako by nesl tíhu celého světa. Říká se, že umím psát a básnit, asi je to pravda. Jakmile však vidím tebe, celé mé umění se rozplývá. Ještě než jsem vstoupil, věděl jsem, že vše, co řeknu, bude znít falešně. Susan toužila utěšit Sema, udělat něco, čím by mu dala najevo, že je všechno v pořádku. Jako nejmladší dítě v rodině nikdy neměla možnost vzít menší sourozence do náručí a utěšovat je. A přesně to si teď přála. Nevěděla však, co udělat, aby to Sem nepochopil špatně. Proto raději neudělala nic. Ne, nežádám po tobě, abys opustila církev. Naopak. Jeho hlas zase dostával obvyklý melodický zvuk. Já už totiž nejsem na disentérské akademii. Dal jsem se zapsat do Exeteru. V Oxfordu? To je fantastické! Potom však svraštila čelo. A disentér smí studovat v Oxfordu? Ne. Susan chvíli zaváhala, než jí všechno došlo. To se jí na něm tak líbilo. Sam Westley někdy něco jenom naznačil a nevysvětloval to jako pětiletému děcku. Chápu, řekla. Cítíš se dnes tak bídně, protože si svou matku zklamal. Vrátil ses do státní církve. Tomu dobře rozumím. Vzpomínám si ještě na výraz ve tváři svého otce, když jsem se obrátila zády k disentérům. Kdo to udělá otevřeně a veřejně, ten tím celou věc nijak neusnadní. Říká se, že modré oči jsou chladné. Jeho oči však vyzařovaly teplo. Byly mírné a plné citu. Doufal jsem, že to pochopíš. Teď vím, že mi rozumíš. Možná, že i to je důvod, proč jsem... Jazykem si navlhčil rty. Abych nečinila jménu svého otce hanbu, rozhodl jsem se změnit své jméno na Westley. Westley, bez T. Samuel Westley, zní to skoro stejně. Uvažovala, jak by měla formulovat svou další otázku. A co chceš dělat dál, pak, až skončíš studium? Získat teologický diplom, být ordinován a usadit se někde jako farář. Můj bratr Matthew studuje medicínu a matka je příliš chudá, aby nás oba finančně podporovala. Ale až Matt a já budeme mít místo, budeme se moci o ní postarat oba. Najednou se jeho hlas ztišil. A samozřejmě bych se chtěl oženit.

Čím to bylo, že se Susan honili hlavou nejbláznivější myšlenky? Stolička byla tak malá, že jí kolena sahala téměř až k bradě. Objala je rukama a položila si na ně hlavu. Jsem vždycky tak ráda, když mi píšeš. Už přesně vím, jak rozeznat poštovního koně od jiných koní. Děkuji ti, že si vždycky uděláš čas. A děkuji, že mi vždycky odpovídáš. Tvoje dopisy mne povzbuzují, když na mne dolehne tíha světa. Kate vstoupila s čajem a pečivem a přerušila tak opětné mlčení. Samuel něco poznamenal o počasí, ale Susan už za půl minuty zapomněla, co to vlastně řekl. Poznamenala něco, co se zrovna hodilo k ročnímu období. Oba tu seděli, popíjeli čaj a mlčeli. Nakonec jí Samuel dal svou adresu. Popřála mu vše dobré v Oxfordu. Ještě chvíli oba hledali slova. Samuel ji sledoval svýma nádhernýma modrýma očima a trochu se začervenal. Teplem to být nemůže, pomyslela si Susan. Takové teplo zas v kuchyni nebylo. Váhavě se vydal na cestu. Hodila mu přes ramena plášť, který uschl jen z části. Samuel přešlapoval z nohy na nohu a políbil jí ruku. Susan věděla, že tak činil vždy, když se setkal se ženou, jakéhokoliv věku. Ještě chvilku podržel její ruku a pak odešel. Susan za ním zavřela těžké dubové dveře a opřela se o ně. Bývala ráda, když jí psal. Také měla ráda jeho návštěvy. Žel v poslední době přicházel méně často. Tím více se pak na to těšila. Proč ji právě dnešní návštěva tak rozrušila? Možná to bylo tím, co jí řekla. Ale právě toto sdělení mělo Susan spíše uklidnit. Neboť se často cítila osamocena jako jediná anglikánka v domě plném prominentních disentérů. Že sem došel ke stejnému rozhodnutí, to zmírňovalo její osamocenost a stálé pochybnosti a starosti, že udělala něco chybného a tím se znelíbila Bohu. Vždyť více než čehokoliv jiného se Susan bála toho, že se znelíbí Bohu, nebo na sebe svolá jeho hněv a nevoli. Chtěla být především vzornou křesťankou, ženou, na kterou by Bůh mohl být hrdý a kterou by potom s radostí přijal do svého království.

Samuel se vrátil do deště a chladu a Susan se vrátila ke svému čekání na poštu. Kdysi jí připadal Southwark, toto živé městečko jižně od Temže, jako místo, kde se dalo dobře žít. Avšak v poslední době pro ní ztratil všechnu svou přitažlivost. A pak nastal den, kdy zemřela Susanina matka. Už delší dobu stonala. Zdálo se, jako by onoho dne zemřela také část jejího otce. Víc než předtím se skrýval za dveřmi své pracovny. Studenti teologie už nepřicházeli tak často jako předtím. Otec se však stále cítil vůči nim finančně zavázán. Jednou pomohl tomu, jindy onomu, a tato štědrost měla dopad na rodinný rozpočet. Jedna služebná po druhé byly propouštěny z finančních důvodů. Velké místnosti se vyprazdňovaly a pustly. Susan se zahrabávala do svých knih, vedla domácnost a myslela na Sema. Bystrý Sem. Brilantní Samuel Wesley.

V roce, kdy bylo Susana 19, se mi získal teologický diplom a byla jmenován diákonem. Byla na něho pyšná, jako by byla sama udělala zkoušky. Věděla, kolik námahy musel vynaložit, neboť finančně byl odkázán jen na sebe. Měsíc po jejich 20. narozeninách byl ordinován. Nyní to byl farář Wesley. Susana se usmívala, když stlala postel. Opravdu, otec Wesley. Nějak si nedovedla představit Sema jinak, než jako vtipného studenta. Kamkoliv přišel, přiměla lidi k úsměvu nebo ke smíchu. Susana se najednou uprostřed chodby zastavila. Nemohla si vzpomenout, že by Sem, který dovedl vyprávět tolik vtipů a vždy řekl odplic, co si myslí, že by tento Sem někdy vyprávěl něco o sobě. Co cítil? Co se odehrávalo v jeho nitru? O teologických a filozofických otázkách dovedl diskutovat hodiny, básně dovedl analyzovat i interpretovat. V oblasti abstraktna a intelektu byl doma, ale osobní pocity nikdy. Nebylo to divné? Muž, který dovedl mistrně vystihnout jiné lidi, nevpouštěl druhé ke skutečnému Samuelovi Weslimu. Šla ke své toaletce a sáhla po hřebenu. Upravila si vlasy už ráno, ale nějak se na levé straně uvolnili. Jistě, věděla všechno o teologii Sema Wesleyho, ale ani to nejmenší o jeho osobním životě. Co z toho mohla vyvodit? Bylo zřejmé, že se mu líbila. Při občasných návštěvách v Londýně trávil většinu času u své matky, a to bylo jistě správné, a přece si vždy našel čas, aby se krátce zastavil. Otázkou bylo jen, jak velice o ní stál. Rozhodně byl vnímavý vůči pocitům druhých, tak vnímavý jako žádný jiný muž. Stačilo si vzpomenout, jak velice litoval, že své matce způsobil bolest tím, že změnil církevní příslušnost. Ani Susana neprojevila takovou lítost, i když při svém rozhodování pečlivě zvažovala pocity svých rodičů. Jistě, tehdy byla ještě dítětem. Teď byla dospělá. Ve 20 letech už byla Susan skoro za hranicí věku navdávání. Některé dívky v jejím věku už měly 3 nebo 4 děti. A jak starý byl Sem? V prosinci mu bude 27. I otci Samuelovi přibývala léta. Když měl potíže vyjádřit své pocity slovy, bude mít také potíže projevit jí lásku?

Susan se zastavila ve dveřích a rozhlédla se. Její pokoj byl uklizen. Ještě si upravila módní krajkový límeček, aby dobře seděl a pokrýval jí ramena. Teď to bylo v pořádku. Byl čas, aby šla dolů a pokračovala v každodenní všední práci. Proč měla obavy o náklonost Samuela Wesleyho? To, že se občas zastavil a že potom sdílela jeho společnost, zdaleka ještě neznamenalo, že si ji také vezme. A to, že dosud odmítla všechny nápadníky, také nutně neznamenalo, že by Sam byl ten jediný správný. Jistě, byl to on, o kom stále přemýšlela, a to často. Příležitostně se přistihla při myšlenkách, které byly přece jen trochu romantičtější. A měla ráda jeho dopisy. Byla zamilovaná? Nebyla si tím zcela jista. Proč jí nedokázal nikdo vysvětlit, jak se pozná, že je člověk zamilován? Pak by věděla, že tomu tak je. Nedefinovatelné věci v životě jsou složité. Susan milovala definice, jasno a pořádek. Zdali pak už otec vstal? Asi ano, avšak dveře k jeho pracovně byly zavřeny. Na půl cesty ke kuchyni zaslechla Susan klepání na domovní dveře. Na poštu bylo ještě brzy. Že by to byl zase ten příliš drahý kotlář? Avšak před dveřmi stál

jsem. Měl na sobě šat, jaký nosí ordinovaní faráři, a jeho radostně se šklebící tvář vypadala jako tvář sebevědomého malého chlapce. Všechna čest, pozdravila ho Susan. Oči a duch jsou oslněny, jen dále otče Samueli. Mnohý dík, slečno Ansleyová. Zajemného šustění nejlepší vlny vstoupil do chodby. Susan mu odebrala černý, splývavý přehoz i nový plochý klobouk. Uvedla ho do salonu, kde se zastavila, aby si důkladně prohlédla čerstvě ordinovaného faráře. Přestože měl mladiství obličej, vzbuzoval úctu. Sluší vám to, otče Wesley? Musím teď stále říkat otče Wesley, nebo souhlasíš s poněkud důvěrnějším oslovením tati Semi, nebo tak nějak? Ne, tak to tě neznám. Chceš si ze mne utahovat? Susan pomyslela na to, co jí ještě před několika minutami procházelo hlavou. O tobě toho nevím mnohem víc a ty o tom nemluvíš, abych to poznala. Samuel se začervenal a nervózně se usmál, zatímco šel k velkému dubovému stolu. Ano, sám s tím mám potíže a působí mi to často problémy. Pak se obrátil a pohleděl na Susan. Víš vlastně, že jsi krásná? Tvoje první slova mě však varovala, abych nebyla domýšlivá. Ale tehdy jsem tě neznal. Teď vím, že jsi sice hrdá, nikoli však domýšlivá. Hrdá? Opravdu? Ano, a právem. Vrátil se z druhé strany místnosti, uchopil ji za ruku. Jsi hrdá na svou inteligenci a já neznám žádnou jinou ženu, která by tě v tomto ohledu předčila. Většina mužů v Oxfordu by ti tvé vědomosti záviděla, zejména jazykové znalosti. Jsi právem hrdá, že jsi mravně bezúhoná, dodržuješ boží přikázání jako nikdo, koho znám. A jsi hrdá na to, že jen málo mužů se ti vyrovná a že není nikdo, kdo by tě předčil. Uvědomuješ si, co jsi teď udělal? Chtěli jsme mluvit o tobě a v tu ránu jsi změnil téma a řeč je o mně. Tak to děláš vždycky. Tentokrát však budeme mluvit o novopečeném otci Samuelovi. Jak se cítí uvnitř? Co by chtěl? Nejen v oboru teologie. Chtěl by mít Susan Ansleyovou. Myslí si, že už čekal dost dlouho, 7 let. A to je přesně doba, kterou Jákob musel sloužit za Ráchel a za Leu, ač Susan obě předčí. Víš co? Otec Wesley byl právě povolán jako námořní kaplan a dostane roční plat 70 liber, což znamená, že je schopen se postarat o ženu a o rodinu. Doba strádání při studiu skončila. Samuel se odmlčel a zhluboka se nadechl. A teď má vážnou obavu, že neuváženými slovy zničil nádherné přátelství. Susan by byla nejraději skákala jako malé dítě. Nejraději by vykřikla a objala ho, jak by to udělala Anne, ale ona nemohla. Někdy záviděla lidem, kteří byli schopni dát volný průchod svým pocitům. V jejím nitru plál oheň, její rozum však zůstal chladný. Jsem velmi ráda, že jsi dostal to místo. Gratuluji. Děkuji. Všecko jsem zničil, vím to. Vždycky, když se snažím vyjádřit slovy, co k tobě cítím, je z toho naprostý zmatek. Chtěl jsem to udělat už před lety, věděl jsem však, že se mi to nepodaří. Malomyslně nechal klesnout ruce, avšak Susan je uchopila. Já jsem na tom stejně, když mám vyjádřit, co cítím. Dobře ti rozumím a vůbec nic si nezničil. Susan Ansleyová by byla hrdá, kdyby mohla svůj život sdílet se Samuelem Wesleym, i když to navenek nedávala vždy najevo. Nikdo ještě Susan Ansleyové neřekl, že je spíš vzdělanou a jazykově nadanou ženou, než dívkou schopnou jednat s rybářkami. Pod ledovým povrchem plál oheň, něco, co Susan ještě neznala. Bylo jí teď jasné, proč Jákob pracoval 2x7 let za ženu, kterou miloval.
Stále ještě nedovedla říci, co slovo láska skutečně znamená. Od této chvíle však věděla, že bude celý život stát po boku Samuela Wesleyho.

Z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická a zítra ve 12 hodin 15 minut se můžete těšit na pokračování.

Všechny mé hříchy jsou obmyté, ty jsi je vzal všechny. Stojím zde svobodný, znělo v písni Michaela W. Smitha. Tak vám všem přeji, ať i tu svobodu v Kristu, kterou Michael vyznal v písni, můžeme vyznávat a radovat se z ní i my. Přeju vám pokojnou a klidnou noc, zakotvenou v Boží náruči.

0: S Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
1: Přehoupla se nám půlnoc a za mikrofonem Rádia 7 vás vítá Martina Zachrlová. Začal nám čtvrtek 16. července. Za chvíli nás čeká přehled pořadu.

přehled pořadů. V dalším dílu pořadu Světem Bible se s teologem Johnem Vernonem McGeeem posuneme do 5. kapitoly knihy Zjevení. Hlavním momentem dnešního vyučování je dramatická chvíle, kdy apoštol Jan propadá hlubokému pláči, protože se zdá, že v celém vesmíru neexistuje nikdo, kdo by dokázal otevřít tajemný svitek a odhalit budoucnost lidstva. Naladíte ve čtvrt na jednu. Únava a vyčerpání se stává běžnou součástí rychlého životního stylu dnešní doby. Proto je třeba své únavě čelit a třeba některé věci v životě změnit. Několik návrhů, co dělat s únavou a s unavenými, přináší relace Poklady z archivu v jednu hodinu. Říkali jí Sjuky a vyrůstala v 17. století ve velké rodině anglikánského faráře. Už jako mladá dívka byla výjimečná. Uměla několik jazyků, zajímala se o teologii i politiku, což bylo pro ženu v tehdejší době nezvyklé. Toužila po manželovi, který by jí převyšoval. Jednoho takového potkala na svatbě své sestry. Řeč je o Suzanne Wesleyové. Jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování. Z knihy Suzana Wesleyová, služebnice Boží, čte o čtvrt na tři, opět Rosita Mertová. Závěrečné kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný přináší aktuální relace Večer pod lampou. Další trefné postřehy ze života a o životě uslyšíte v podání Petra Stoje po třetí hodině. Umělá inteligence a neuronové sítě mohou být velkou pomocí při automatickém rozpoznávání obrazu a jeho úpravě. Úskalí práce s obrazem a limitace vyhodnocování představují průsečíky s Pavlem Kohlem a Adamem Novozámským od čtvrt na pět. Vedení druhých lidí není většinou procházka růžovým sadem. Přicházejí momenty, které nejsou jednoduché a bolí. Ať už zapříčiněné našimi chybami, nebo se s námi sdílí druzí lidé. Pořád 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tondou Prokupkem nás takovými těžkými momenty služby provedou v 5 hodin. Proces dozrávání člověka, který je od počátku nesen Božím záměrem. Tak představuje záchranu, spásu ve své další úvaze Štěpánka Paluchníková. Relaci Základy nabídneme v 5.30.

0: pořadu Světem Bible se zaměříme na chvíli, kdy se v nebi začíná rozhodovat o soudu celé naší planety. A uprostřed Janova pláče a lidské bezmoci tak přichází zásadní zlom. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, zase se setkáváme nad knihou Zjevení Jana. Přesněji řečeno, nad knihou Zjevení Pána Ježíše Krista, jak jsme si to kdysi v úvodu k celé knize řekli. Posledně jsme spolu četli verše 9. až 11. ve 4. kapitole. Dnes se k ním ještě na chvíli vrátíme, než vstoupíme do další kapitoly 5. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díků činění sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, padlo těch 24 starců před obličejem toho sedícího na trůnu a klanělo se tomu živému na věky věků a metali koruny své před trůnem, řkouce, hoden si, pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Mám připraveno kázání na téma Proč chceš jít do nebe? Pokračuje ve výkladu náš americký kazatel dr. McGee. Mnozí lidé říkají, že ne každý, kdo o nebi mluví, do nebe jde. Lepší než Proč chceš jít do nebe je někdy zeptat se, je zatím úmysl vyhnout se peklu? Nemyslím, že by to byl nějaký špatný motiv, ale mohu tě ujistit, že jdeš-li do nebe, bude to znamenat, že se tam budeš sklánět tváří k zemi anebo povstávat k uctívání Boha a zejména Pána Ježíše Krista. Je-li pro tebe bohoslužba tady na zemi něčím nudným a nemáš zájem o to, aby ses v úctě skláněl především ve svém srdci před Pánem Ježíšem a vyjadřoval mu touhy svého srdce, proč chceš jít vlastně do nebe? Tam mnoho času strávíme tím, dá-li se tam o času vůbec mluvit, že budeme jemu vzdávat poctu. A metali koruny své před trůnem, nebo ekumenicky položí koruny své před trůnem. Zlaté koruny 24 starců, kteří reprezentují církev, jsou položeny k Ježíšovým nohám jako výraz oddanosti, pokory a pocty. Mnozí mluví o tom, že v nebi je pro ně koruna, ale upřímně, myslím si, že jestli vůbec nějakou korunu dostaneme, pak po chvilce nošení, jakmile vyprchá novost, zmocní se nás pocit zahanbení. Co jsme na světě udělali my takového, abychom v nebi nosili korunu? Jen jeden je toho hoden, Pán Ježíš. Proto položíme svou korunu tak jako ti starci k jeho nohám, aby on byl ctěn. Nebo ty jsi stvořil všechny věci. Dr. Walward nás ve své výborné knize The Revelation of Jesus Christ, čili Zjevení Ježíše Krista, upozorňuje na něco, co i já považuji za důležité. Připojuje zase výklad a citát náš dr. McGee. Živé bytosti vzdávají slávu a čest a díky tomu sedícímu na trůnu. Ctí ho pro jeho vlastnosti, proto kým je. Nicméně 24 starších, kteří reprezentují církev, se před ním neklanějí pouze pro jeho vlastnosti, ale také pro to, co vykonal. Zde ho uctívají jako stvořitele. Nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Ještě ekumenicky, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Jinými slovy, církev, která na toto místo před Pánem přišla z té malé, Bohem stvořené země, se připojuje k uctívání, neboť on to byl, kdo tu zemi a vůbec všechno učinil. Bible to vyjadřuje zřetelně, 1. Možíšova 1.1. A církev tomu důvěřuje. Pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. V anglickém textu je pro tvé potěšení tu jsou a byly stvořeny. Pro tvé potěšení je snad výstižnější překlad než pro tvou vůli. Bůh stvořil tuto zemi a všechny věci tak, jak jsou, protože to bylo jeho záměrem, měl takový plán. Většinou nerozumím božímu konání a moc málo vím o vesmíru, v němž žiji, ale vím, že byl právě takto stvořen, protože to Bůh chtěl. On všechno řídí a my jej máme ctít. On je stvořitelem a udržovatelem všeho. Jak jsem rád, že je takový. Jak jsem rád, že stvořil i mne. Mohl by na mne úplně zapomenout, ale jsem rád, že jsem byl zahrnut do božího plánu a záměru. A proto se mu klaňme s čistým a upřímným srdcem.

Milí posluchači, v páté kapitole, do níž právě vstupujeme v knize Zjevení, pokračuje scéna, kdy je církev v nebi spolu s Kristem. Myslím, že bude dobré, když se zde chvilku zdržíme a seznámíme se s prostředím, které nás čeká, vysvětluje náš učitel, který nás v těchto pořadech vede. Jsem si jist, že byste nekupovali nějakou nemovitost u nás na Floridě, aniž byste si ji nejdřív prohlédli. Ačkoliv jsem měl strýčka, který si právě takto počínal, když tam potom přijel a uviděl, co koupil, sdělil nám, že má pár těch nejhezčích krokodýlů, jaké kdy spatřil. Všechen jeho majetek byl totiž pod vodou. Koupil naslepo. V Kalifornii máme hodně neobyvatelné pouště. Měli byste se přesvědčit, co kupujete. Takže cestou k nebi se určitě budete chtít o tom nebi něco dozvědět. A to je důvod, proč by vás tato kapitola měla zajímat. V kapitolách 4 a 5 nacházíme církev, či zhromáždění, zástup věřících, v nebi s Kristem. Pán Ježíš řekl učedníkům, jdu, abych vám připravil místo, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14, verše 2 a 3. Jednou tedy budeme s ním. Děj v páté kapitole Zjevení se odehrává v nebi a je přípravou na události velkého soužení na této zemi. Protože církev je s Kristem v nebi, dozajista nemůže procházet údobím velkého soužení tady dole na zemi. Středem v kapitole 4. byl trůn, středem kapitoly 5. jsou lev i beránek, kteří oba představují Krista. Kristus je beránkem na trůnu, je suverénním vládcem a současně spasitelem. Řídí naprosto všechny události, které budou v knize následovat. I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou sedmi pečetmi. Zjevení 5, první verš. Viděl jsem. Jan je očitým svědkem těchto událostí, popisuje, co vidí. Myslím, že bychom měli všechny své smysly soustředit a upřít na Boží slovo, zejména pak při studiu knihy Zjevení. Apoštol Jan vidí a slyší. Proto rád často používám diapozitivů nebo nějakých vizuálních pomůcek, abych jimi ilustroval svá kázání, povídá náš starý kazatel. Někteří mě za to kritizují, ale mohu vám říci, že spoustu věcí potřebujeme slyšet i vidět, abychom lépe porozuměli písmu. Slovo Boží má uchvátit a pevně zaujmout všechny naše smysly, dokonce i chuť a čich. Například ve Zjevení jsou určité scény, při nichž můžete bezmála cítit pach ohně a síry. Takže v Boží ruce, když se vrátíme na začátek páté kapitoly Janova Zjevení, je svitek napevno stočený a důkladně zapečetěný sedmi pečetěmi. Stauffer upozorňuje na římský zákon, který prý vyžadoval, aby poslední vůle byla sedmkrát zapečetěna. Tak nám to ilustrují zachované závěti Augusta a Vespasiána. I když není bez zajímavosti, že se tahle metoda používala v Římě, my jsme si už řekli, že v knize Zjevení a v písmu vůbec není číslo 7 jen číslem náhodným a také, že nebylo zvoleno jen proto, že to bylo zvykem v Římské říši. Godet považuje tento svitek za knihu Nové smlouvy. Jiní jej označují za knihu soudů, podle Scotta je to Zjevení Božích záměrů a rozhodnutí ohledně světa, podle Ironsida jde o smluvní dokument pro svět a tak bychom mohli pokračovat. Asi by ten svitek měl raději zůstat bez lidských názvů. Možná si vzpomenete, že když měl izraelský lid jít do zajetí,
Prorok Jeremiáš dostal pokyn, aby prostřednictvím svého služebníka koupil jistý majetek a převzal doklad o smlouvě, neboť Bůh slíbil, že Izrael se do své vlasti jednou vrátí. To je příběh z Jeremiáše 32, verše 6 až 15. Kdo drží v ruce smlouvu, která se týká této země? Nikdo jiný než Pán Ježíš, on sám. V knize Daniele 7.14 nebo ještě 13. předtím čteme: Viděl jsem uvidění nočním a aj s oblaky nebeskými podobný synu člověka přicházel. Potom až k starému dnu přišel a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všichni lidé, národové a jazykové sloužili jemu. Jehož panství je panství věčné, které nepomíjí, a království jeho, které se neruší. Tolik citát z Daniele 7. Podle mne to znamená, že věc, která je vydávána Pánu Ježíši, uvidíme to předání, je smluvní dokument o tomto světě, v němž žijeme, vysvětluje doktor McGee. On svět stvořil a potom ho také vykoupil, a tak jemu právoplatně patří. V proroctví Zachariáše čteme 5. kapitola, první 3 verše podle ekumenického překladu: Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 10 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Tento letící svitek je totožný s knihou anebo se svitkem ve zjevení, vysvětluje jednoduše náš vykladač. Někteří se domnívají, že obsahuje desatero přikázání a že svět bude podle nich souzen. Nejsem si tím jist. Ve snaze určit, co je to za knihu, bylo vysloveno mnoho názorů, ale v tomto případě nemůžeme být dogmatičtí. Vysvětlení, které podle mne, pokračuje zase náš vykladač, zapadá do souvislosti víc než kterékoliv jiné, je v tom, že tato kniha představuje novou smlouvu mezi Bohem a Izraelem. Bůh o ní mnohokrát mluví. V proroctví Jeremiáše ku příkladu čteme: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským a s domem judským novou smlouvu. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31, verše 31 a 33. A v dopise do Říma apoštol Pavel píše: Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Římanům 11, verše 26 a 27. A pokud si vzpomínáte, v listu Židům nacházíme slova: Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Židům 10, 16. Je to vlastně parafráze citátu z Jeremiáše a pisatel listu Židům pak pokračuje v 17. a 18. verši téže 10. kapitoly: Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Stará smlouva, kterou Bůh uzavřel s Izraelem na Sinaji, byla závislá na člověku. 10 přikázání nařizovalo budeš anebo nebudeš.
Závislost na slabosti lidského prvku však přivodila selhání. Ne proto, že by bylo něco špatného na těch 10 přikázáních nebo na zákonu, který vydal Bůh skrze Mojžíše. Problém byl na straně člověka. Stejná věc se projevila v zahradě Eden. Někteří lidé si myslí, že zlo spočívalo v tom zakázaném ovoci.

to jednoduše nedokáže. Silný anděl znamená mocný anděl. Má veliký, silný hlas, což opět mluví o moci, nezbytné k vyřízení věcí podle smlouvy. I nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevřít té knihy a pohledět do ní. Zjevení 5. kapitola, verš 3. Žádný člověk z Adamova padlého rodu nemá právo knihu otevřít a ujmout se této země. Bylo mnoho těch, kdo se o různé role pokoušeli. Adam vlastně ztratil původní vládu nad zemí pro svůj hřích. Mojžíš se stal dárcem zákona, ale také jedním z těch, kdo ten zákon porušili. David a jeho potomci zklamali. Nikdo z Adamovy linie nemá oprávnění chopit se konečné vlády a ani dnes není nikdo. A ten vládce musí být současně vykupitel, protože lidstvo padlo. Suverén musí být současně spasitelem celého lidstva a tím je jenom jeden. Ježíš Kristus. Postav se stranou, Adame. Ty to být nemůžeš, ani nikdo z tvých potomků. I Satan by se o to rád snažil, ale ani on to nedokáže. Otázka zní, kdo je hoden otevřít tu knihu. Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by byl hoden otevříti a čísti tu knihu ani pohleděti do ní. 4. verš. Apoštol Jan je vzniklou situací značně rozrušen. Tenhle muž měl opravdové nadšení pro proroctví. Snad se dá říci, že bylo jeho svatou zálibou či předmětem jeho zbožné zvědavosti. Toužil nahlédnout tam, kam ani andělé neměli přístup. Apoštol Jan je ve vytržení přenesen ze země a náhle vstupuje do nebeského děje. Když si neví rady, pláče. Náš doktor McGee k tomu říká, že zjevení bylo napsáno v slzách. Co tedy bude údělem země, aby dále žila v hříchu a trápení? Není pro ně lepší vyhlídka do budoucnosti? Poslouchejme, co říká apoštol Pavel, Římanům 8, verš 23. A nejen tvorstvo, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Není nikdo, kdo by byl oprávněn zemi vládnout. Apoštol Jan je ohromen vzniklou situací a podléhá obavě, že se nikdo takový nenajde, jak jsme si četli. Apoštol Pavel píše, víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. Římanům 8:22. Neexistuje nikdo, kdo by mohl vyjasnit problémy tohoto světa, kdo by je mohl vyřešit. Jak malicherné, ubohé a plytké jsou řeči politiků o tom, že oni vytvoří mírové podmínky v současné době. Oč tragičtější je slyšet hlasy z církví, že církve mohou dát záležitosti světa do pořádku, či dokonce zevangelizovat celý svět. Můj bratře, mohu ti potvrdit, nebo i sestro, že kol dokola není nikoho, kdo by mohl oprávněně otevřít tu knihu, o níž je řeč v našem textu, a ujmout se země, na níž žijeme. A Jan kvůli tomu nyní usedavě pláče. Jak je dobré, že tato kniha nebyla dána k otevření u nás v Kalifornii, povídá zase aktuálně náš Američan. Celá řada našich kazatelů prohlašuje, že jsou schopni vám říci, co je na té či oné straně, prostě všechno. Dokonce vám mohou říci, co je na obalu. Na všechno mají odpověď. Kdyby Jan byl v Kalifornii místo na ostrově Patmos, mohl odpověď dostat od těchto našich kazatelů. Ale apoštol Jan odpověď neznal. Nicméně, jak uvidíme, bude tu jeden, který má právo a který může tu knihu otevřít.

0: Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, aj svítězil ti lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. To jsme už v 5. verši 5. kapitoly Zjevení Janova, milí přátelé. Je zřejmé, že ani žádný ze starších nemohl splnit požadovanou úlohu otevření té zapečetěné knihy, ale mohli odpovědět na položenou otázku. Byli osvíceni. Myslím, že to je další potvrzení toho, že zastupují církev, neboť Pán Ježíš svým učedníkům řekl, nebudu vás více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho. Ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od otce svého, oznámil jsem vám. Pán Ježíš Kristus je ten jediný, kdo má dědičný titul a právo na zemi. Milí posluchači, v příštím pořadu budeme v tomhle přemýšlení pokračovat. V tuto chvíli se s vámi loučím a přeji vám Boží požehnání a jasné vědomí jeho přítomnosti.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7. S vámi je Martina Zachrlová. Je 1 hodina ze čtvrtku 16. července a ta nás zve k lovení pokladů z archivu.

0: Opět vás vítám ve zvukové pokladnici našeho rádia a jsem ráda, že vás také dnes můžu pozvat k poslechu některých nadčasových nahrávek, které tu už dlouho leží. Budou to opět příspěvky nahrané pro různé pořady a v různé době, které spojuje společné téma. Dnes se zaměříme na únavu a vyčerpání. Věřím, že nabídka bude pestrá, a tak vám už rovnou pustím první úvahu o únavě a odpočinku. V roce 1992 ji natočil Petr Raus.
1: Nevím, jak prožíváte závěr týdne, ale já už někdy v pátek po návratu z práce nemám sílu vůbec na nic. Únava za celý týden dostoupí svého vrcholu. Chtě nechtě musím přiznat nepříjemnou věc. Jsem unaven. Moje síly téměř nestačí na úkoly, které je třeba udělat. V mysli se objeví otázka, jak to, že jsem unaven? Může být vůbec křesťan unavený? Není to nedostatek víry? Vždyť je psáno, ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. Znamená snad moje únava, že neskládám naději v Hospodina, nebo že na Pána Boha spoléhám nedostatečně? Není tomu tak. Takový výklad by byl jen naivní iluzí, která by nebrala v úvahu skutečnost celého písma. Vždyť i učedníci Pána Ježíše bývali unaveni, potřebovali odpočinek. Únava sama o sobě není hříchem, je jen připomenutím naší lidské omezenosti. Nejsme stroje a nejsme ani bohové, kteří by neznali únavu. Jsme lidé. Únava nás potkává ve trojí podobě, jako únava těla, duše a ducha. Podívejme se na tyto tři typy únavy podrobněji. S únavou těla i s únavou duše se v životě setkáváme velice často. Naše fyzické i duševní síly se prostě vyčerpají. Co potom s takovou únavou dělat? Velice prosté řešení čteme v 31. verši 6. kapitoly Markova evangelia. Pán Ježíš Kristus tam svým přátelům říká: pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Žádné zázračné řešení lidské únavy pán Ježíš nepropaguje. Jsi unaven? Vyspi se. Přestaň na chvíli pracovat. Jen velice zřídka je naše práce skutečně tak neodkladná, že odpočinek nepřichází v úvahu. Do takové situace se dostali učedníci v Getsemanské zahradě. Tam měli bdít bez ohledu na únavu, ale oni to stejně nedokázali. V naprosté většině případů je nanejvýš rozumné práci přerušit a odpočinout si. Nakonec tak stihneme více, než kdybychom pracovali bez přestání.

0: Horším problémem je únava našeho ducha. Tady nestačí odpočinek, jaksi není možno si duchovně odpočinout. Než si položíme otázku po způsobu řešení duchovní únavy, zamysleme se nad jejími zdroji. Odkud se bere? Prvním zdrojem je zápas o čistý život. Jsme Boží lid, přijali jsme Božího ducha, ale žijeme v těle a žijeme na zemi. Zůstáváme lidmi. Dobře známe ten zákon naší přirozenosti, který naše dobré chtění převrací ve zlé činy. A tak musíme neustále zápasit, bojovat sami se sebou i s tím zlým. Takový zápas to není jen tak. To není jen jako dávat rány do prázdna. Tady tlučeme sami do sebe a nesmíme se šetřit, jinak prohrajeme. Takový zápas unaví a vyčerpá. Vždyť v zápase s hříchem se máme zprotivit až do krve. Zápasíme o život, o věrnost našemu Pánu. Druhým zdrojem duchovní únavy je naše služba. Pochybujete o tom? Myslíte, že služba Pánu Bohu neunavuje? Ale ano. Služba evangelia i diakonská práce, to je dřina. Podívejte se na Mojžíše, jak byl unaven vedením reptajícího Izraele. Dokonce Pánu Bohu vyčítá, že ho pověřil péčí o izraelský lid. Říká, nemohu sám unést všechen tento lid. Je to nad mé síly. Proč zacházíš se svým služebníkem tak špatně? Když už se mnou chceš takto zacházet, raději jim nezabij. Třetím zdrojem je protivenství okolního světa, se kterým se musíme nejednou potýkat. To byla situace proroka Jeremiáše, který říká, jsem vyčerpán tím, co musím snášet. Dál už nemohu. Podobně si Eliáš žádá smrt, když po vítězném zápase s Bálovými proroky na hoře Karmel prchá před královnou Jezábel a leží v poušti pod trnitým keřem. Poslední, čtvrtý zdroj naší únavy je nejtěžší. Ve všech obtížných situacích našeho života se obracíme k Pánu Bohu a on někdy jakoby mlčel. Naše volání i naše čekání se zdají marné. Únava z čekání na Hospodina. Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá, tak vyznává David v 69. žalmu. Když se nad těmito čtyřmi zdroji naší duchovní únavy zamyslíme, přijdeme na to, že se vlastně ve všech případech jedná o únavu z lidství, z našich omezených možností, z naší slabosti. Jsme unaveni sami sebou, protože nedokážeme žít tak, jak bychom chtěli. Nedokážeme odolávat protivenství, nedokážeme trpělivě čekat na Pána Boha. Jsme unaveni sami sebou a v této únavě nejednou chceme složit zbraně a vzdát boj. Na tomto místě se můžeme ptát, jaké je tedy řešení naší duchovní únavy? Co s ní můžeme dělat? Odpočinek nám nepomůže, to už jsme si řekli. Potřebujeme vyjít sami ze sebe. Není jiné cesty, než návrat k Pánu Ježíši Kristu. Řešení duchovní únavy je v pokání, skrze které přichází i duchovní obnova. Jenom náš Spasitel nás může obnovit. On nás vykoupil. On z nás sňal břemeno naší nedostatečnosti i naší slabosti. On za nás doplnil, na co my ve své lidské omezenosti nestačíme. Únava není příjemná. Řekl bych dokonce, že je pěkně protivná, zvlášť když bychom tolik potřebovali pokračovat v práci. Ale já se chci ještě zeptat, myslíte, že je únava také k něčemu dobrá? Jistě je. Chrání nás před vyčerpáním. Ale nejen to. V duchovní oblasti nám připomíná, že jsme stále ještě jen lidmi. I když jsme Božími dětmi a dědici Božího království, jsme jen nezletilými dědici. Zatím zůstáváme v těle. tak nás únava učí pokoře před Pánem Bohem. Definitivní řešení naší únavy najdeme až v nebi, a tak nám únava může toto nebe připomínat. Ale ani ta pokora, ani ta orientace na nebeskou budoucnost nepřijde automaticky a sama od sebe. Je potřeba se učit pozitivnímu postoji uprostřed únavy. Únava tedy přichází. Jsme lidé, kteří žijí na tomto světě v podmínkách a v čase, který jsme dostali. Ten čas je časem, ve kterém máme své síly ztrácet a máme je i znovu získávat. V tom se naplní zaslíbení, že Boží lid nabývá nových sil. Pokud budeme žít na zemi, tak se tomuto střídání nevyhneme. Únavy se natrvalo nezbavíme. A tak nám zůstává jen otázka, jestli věci, které nás unavují, stojí za to. Jsme více unaveni službou Pánu Ježíši Kristu nebo honbou za penězi a za úspěchem? Kéž bychom uměli rozpoznávat, co nám za únavu skutečně stojí.
1: Z našeho audioarchivu dnes pro vás vybíráme nahrávky, jejichž autoři mluví o únavě. Kateřina Hodecová asi byla také před 15 lety unavená a reagovala na to po svém. Dala si tu práci a napsala úvahu, ve které dává dohromady tři pojmy. Důvěru, naději a únavu. Přeji vám dobrý poslech.
2: Mnoho lidí říká, že má depku. Nutno podotknout, že se většinou o opravdovou depresi nejedná. Skutečná deprese je nemoc jako každá jiná, tedy hlavně popsatelná a konkrétní. Existují na ní prášky. A lidé, kteří takovými depresemi trpí, jsou na podobná vyjádření lidí okolo dost alergičtí. Výrok, který jsem uvedla na začátku, má většinou vyjádřit něco jiného. Jsem bez nálady, nic mě nebaví. Jsem unavený, otrávený, nechte mě žít. Myslím, že většina z vás z vlastní zkušenosti ví, o čem mluvím. Každý z nás více či méně alespoň občas podléhá pocitu marnosti a bezvýchodnosti. Šťastnější povahy to mají za chvíli za sebou, ale my, melancholici, se s tím pereme často a hojně. Problémem bývají situace, které se táhnou. Konec problémů v nedohlednu a přítomnost je tak těžká. Každému pak logicky naskočí otázka, kdy to skončí, jak dlouho ještě a proč zrovna já. Častokrát jsem slyšela z úst kazatelů a pastorů, že takto se křesťan neptá. Myslím, že je to přesně naopak. Křesťan se právě takto ptá. Skutečně věřící člověk stále hledá odpovědi na své otázky, protože ví, že Bůh nedělá nic jenom proto, aby lidi trápil, ale že vším něco sleduje. Protože je dobrý a protože jsme jeho milované děti. Pověra, že se něco nedělá nebo dělá, že se na něco ptá a na něco ne, má svůj původ ve strachu. Ve strachu, že se nám odpověď nebude líbit, nebo že s ní nebudeme souhlasit. A co když má pro nás Bůh něco, co ale vůbec nebude příjemné? Strach paralyzuje. A v takovém případě, tedy v případě, že se bojíme, je možná opravdu lépe se neptat. Ale čeho se bát ve vztahu s naším Bohem? Není tedy zakopaný pes právě tady? Že nevěříme Bohu jeho úmysly s námi? Jeho dobrotu, přejícnost, štědrost, blízkost? Co věříme Bohu? To není otázka pro nevěřící, ale pro nás, kteří jsme mu odevzdali svůj život a víceméně hlasitě proklamujeme, že mu věříme a že na něj spoléháme. Spoléhání totiž chce odvahu. Často slýchám námitky nekřesťanů, že Bůh je berlička pro slabé, kteří si neumí ukočírovat svůj život sami. Paradoxně chce větší odvahu svůj život někomu svěřit, než si jej ponechat ve vlastních rukou. Svoje možnosti známe. A i když nejsou kdo ví jaké, je nám bezpečněji, když známe své možnosti a limity. Svěřit svůj život do rukou Božích je velký risk. Právě proto, že nás přesahuje. Proto, že může vidět jako dobré něco, co bolí a co je nepříjemné. Už svěřit se druhému člověku bývá problém. Podívejme se na vztahy se svými nejbližšími. kolik manželství, sourozeneckých či rodičovských vztahů umírá na nedůvěru a neochotu se svěřit, protože už jsme se přece tolikrát zklamali. Je to skutečně problém. Zklamání v nás zanechává velké rány. A i když jsou, dejme tomu, už zajizvené, přijdou chvíle, kdy i bývalé a zahojené rány přijdou k sobě. A bolí. Moc bolí. Jak se potom spoléhat na někoho, od něhož už máme v životě tolik jizev a ran? Celá situace je o to horší, že nebolí jen to, co nám někdo z lidí anebo Bůh udělal, ale také to, co neudělal. Vím o případu věřící ženy, která byla znásilněná. Po nějakém čase odešla od svého muže, protože ji prostě nepodepřel, když byla úplně na dně. S velkou pravděpodobností to bylo těžké i pro něj, a tak nepomohl, když to jeho žena potřebovala. Nechci se pouštět do hodnocení tak citlivých věcí, jen mě u toho napadá, že někdy není potřeba dělat tolik. Často stačí obětí, pohlazení, kytka anebo vlídné slovo. Jak tedy důvěřovat, když jsme se spálili? To první, co je potřeba vzít velmi vážně, je skutečnost, že bez důvěry to v životě prostě nejde. Žádný člověk není osamělý ostrov. A i když se rozhodne žít si sám a po svém, je to spíše živoření než co jiného. Jsme stvořeni pro vztahy a hlavně pro vztah s Bohem, ale o tom později. Jestliže to tedy bez důvěry v životě nejde, musíme se rozhodnout důvěřovat. A to je problém. Často totiž čekáme, že budeme mít důvod důvěřovat a teprve potom se na dotyčného spolehneme. Tak toto jde na začátku, ale v okamžiku, kdy přijdou zklamání, a ona přijdou, se situace obrací. Nejprve musíme důvěřovat a pak teprve přijde ovoce. Je to samozřejmě riziko, že se opět spálíme, to bezesporu. Ale buď budeme riskovat, nebo o své vztahy prostě přijdeme. Třetí cesta neexistuje. Jestliže se ve svém životě nerozhodneme důvěřovat lidem, přestože jsme se spálili, ochudíme nejvíce sami sebe. A navíc rozhodně se tak neubráníme zklamání. To je častý, leč mylný předpoklad. Když se neotevřu druhým lidem, nemám někdo a jak zranit. Pravda je taková, že pokud se neotevřeme lidem, zraňujeme se sami. A to bolí ještě víc. Jsou v životě chvíle a možná i dlouhé, kdy je nám samota jaksi dána vnějšími okolnostmi. Ale je to osamocení, které nemusí svazovat. Když například zemře životní partner, je zřejmé, že ho nikdo nenahradí. Ale zároveň to nutně nemusí znamenat samotu. Prázdné místo potom člověku ano, bolest také, ale samota, ta, kterou člověk prožívá, když se uzavře vztahům a tak vlastně i životu, ta skutečně ubíjí. Byli jsme stvořeni ke vztahu, pro vztah. V prvé řadě ne pro vztahy s lidmi, ale pro vztah se samotným Bohem. A nemylme se, i ve vztahu s Bohem se spálíme. A často ze stejného důvodu jako u lidí, prostě proto, že se nepřekrývají moje a Boží představy a plány, že nevidíme stejné věci jako dobré a stejné jako špatné. Ale pak je tu také rozdíl. Bůh, na rozdíl od ostatních lidí, ví. Ví, co bude, ví, proč to bude a ví, jak to bude nejlepší. Proto důvěřovat jemu je to nejlepší, co můžeme udělat. Problém je, že tohle víme. Ale zůstává strach z bolavých věcí, jejichž konec nedohlédneme. Z věcí, které nemůžeme nijak ovlivnit a musíme je prostě jenom unést a vydržet. Jsou věci k řešení a jiné k nesení. A nést problémy a těžkosti je často daleko horší, protože nemůžeme nic dělat. Nečinnost. To je to, co nás svazuje. Činností v sobě budujeme pocit, že bojujeme. Nemožnost aktivního boje způsobuje malomyslnost. Pisatelé biblických knih své čtenáře často povzbuzovali k trpělivosti. Sám kořen slova naznačuje, že utrpení je v takovém případě blízce příbuzné. Řecký překlad Nového zákona pro trpělivost používá slova makrothýmia, což znamená dlouhodechost. Dlouhý dech, to je to, co nám chybí. Sprintovat umíme, ale vytrvalost, to je problém. Chce to jednoduše rozložit síly. Nevysilovat se zbytečnostmi. Neřešit nedůležité detaily, když nám jde o cíl. Soukromně tomu říkám přepnout na úsporný režim. Co za něco stojí, také něco stojí. To něco je často náš charakter, jsme to my sami. Jestliže věříme Bohu, že jeho úmysly s námi jsou o pokoji a nikoli o zlu, jak je zapsáno v knize proroka Jeremiáše, musíme se spolehnout na to, že čas, který ta, která věc trvá, má svůj smysl. Za to z opačného konce, jestliže taková doba smysl nemá, nelze věřit v Boží dobré úmysly s námi. Samozřejmě se o tom daleko snadněji mluví a daleko hůře se to žije. Ale dá se to. Jen nesmíme ztrácet ze zřetele to nejdůležitější. Nepříjemnosti, které se táhnou a ještě k tomu bolí, postupně otupují naši pozornost a hlavně unavují. Pravděpodobně odtud pramení ta tolik rozšířená a dnes už téměř pověstná unavenost křesťanů. Měli bychom se lišit od okolního světa hlavně svým pokojem a radostí, protože ty tento svět nedává a taky ani nemůže vzít. Ale my takovou radost a pokoj nějak nemáme. Možná jedním z důvodů bude to, že jsme uvěřili tomu, co se dnes proklamuje na každém kroku. Že užitek věcí a jejich prospěšnost musím vidět hned. Dobré je to, co okamžitě funguje. Chytili jsme se do pasti slůvka teď a nechce se nám nést břemena a budovat to, co teprve přijde a pořád to není vidět. Jenže právě o tom je skutečná víra. O důvěře ve věci neviditelné a očekávání toho, co teprve přijde. O dlouhém dechu, který nám pomůže v pokoji a radosti překonat období sucha a pouště, nezdaru, smutků, problémů či prosté únavy. Věřit neznamená neptat se. Není problém v otázkách na Boha. Problém je, když svou otázku, respektive odpověď na ni, zaměníme za předpoklad naší důvěry. Důvěra je víra navzdory. Navzdory okolnostem, které nevypadají nic moc, anebo také navzdory lidem, kteří sami nejsou ochotni důvěřovat. Je-li Bůh svrchovaný, je-li pánem času, je-li všemocný a všude přítomný, pak se není čeho bát a můžeme mu věřit. Všechno může být jinak. Ani šeť obyčejnosti nebo tma zkoušek nemusí překrýt krásu přítomného okamžiku, pokud se nedáme. Před časem jsem dostala kytku, několik krásných růží. Přišla jsem domů až večer, kytku dala do vázy a šla spát. Ráno jsem brzy vstala a odešla do práce. A pak ještě na nějakou schůzku a pak ještě co si bylo. Zkrátka, když jsem přišla domů, byla jsem úplně hotová. Dala jsem si sprchu, téměř v polospánku poklábosila s manželem a usnula. Ráno jsem si při míchání vajíček všimla, že růže mají sklopené hlavičky. Prošvihla jsem čas, kdy byly ty růže krásné a voněly. Problém není v tom, že kytky vadnou, ale v tom, že si neuděláme čas vnímat jejich krásu, než uvadnou. Je to jako v životě, ale jednou se dočkáme času, kdy kytky vadnout nebudou. A v ten čas už také nebudou žádné slzy ani trápení. Před pár dny jsem dostala další kytky, barevné, voňavé frézie. Chodím kolem nich a užívám si tu jejich křehkou krásu omezeného času. Je to jako závan daleké a přesto blízké budoucnosti. Přeji vám odvahu vnímat krásu každého dne navzdory dočasným problémům, protože ony dočasné jsou, i když se nám jejich konec ztrácí kdesi za horizontem. Nedůvěra je hřích jako každý jiný, je to obrana sebe sama. Zkusme to. Znovu se dnes nadechněme a začněme důvěřovat. V prvé řadě Bohu, protože je dobrý a nedá nás. A pak také lidem, protože o ně Bůh stojí.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu. Nahrávky, které vám dnes nabízíme k poslechu, vznikly v různé době a pro různé pořady. Ale spojuje je jejich téma. Mluvíme dnes o únavě. Další příspěvek je specifický v tom, že byl natočen jako pozvání k modlitbám. Pořad, který zve posluchače do stišení, je trochu rádiový protimluv, a tak teď mírně zpomalíme v tempu. V sestřihu relace modliteb podle Bible uslyšíte několik písniček a něco málo povídání o únavě a také, jak bylo řečeno, pozvání k modlitbám.

Ráda bych dnes mluvila o únavě a také o Božím způsobu, jak věci dělá. Pokud jste unavení, můžete dnes spolu se mnou předkládat svoji únavu Bohu. Můžeme se ještě do třetice nechat inspirovat verši z 11. kapitoly Matoušova evangelia, teď od 28. do 30. verše. Budu se, jak bývává zvykem, po přečtení textu modlit a vy se můžete k mé modlitbě přidat, nebo se modlit po svém a pak můžeme v modlitbách pokračovat i během písničky. Matouš 11, 28 až 30. Pán Ježíš Kristus říká: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Pane Bože, Otče, prosím, nauč mě žít ve tvém odpočinutí. Pomož mi, prosím, žít ve tvém odpočinutí. Veď mě do tvého odpočinutí. Amen. Dnešní život je mnohem víc uběhaný a daleko složitější, než býval třeba před 25 lety. Možná víme, že bychom svoji únavu měli odevzdávat Bohu a mluvit o ní s Bohem, ale jak o ní můžeme s Pánem mluvit, jak mu ji odevzdat? Máme několik možností, jak se za svoji přepracovanost, únavu nebo odpočinek modlit. A to určitě nevyjmenuju všechny. Nebudu dnes mluvit ani o nějakých správných řešeních. V modlitbě si můžeme dovolit ten přepych, že prostě jenom to, co nevíme a co nás tlačí, položíme před Pána. Můžeme se například modlit a podle svého vlastního rozumu něco se snažit ve svém životě změnit. Nebo se můžeme snažit stihnout toho víc. Další možností je položit otázku svojí únavy v modlitbách před Pána Boha a prosit ho o moudrost, aby mi odkrýval a ukazoval, co je skutečně tím, co mám opravdu nést a co jsou věci, které dělat nemusím, nebo dokonce které dělat nemám. Některé z věcí, kterých zanechám, můžou dělat jiní lidé kolem mě. Asi je budou dělat jinak než já a jiným způsobem. A z mého pohledu třeba ne tak dobře jako já. Ale Pánu Bohu to možná bude stačit. Nebo jsou to věci, které zůstanou neudělané. Zvláštním způsobem si teď v poslední době uvědomuju, jak si věci, které do očí bijícím způsobem nejsou hotové, nebo už třeba další dobu chybí, Pán Bůh může použít. Jak kolem těch nedodělků chodíme a trkají nás do očí a jak se za ně laskavě, trpělivě a milé modlíme, a to laskavě a milé modlíme, podtrhuji, tak tedy kolem těch nedodělků chodíme a modlíme se za ně, Pán Bůh k ním může zvat nové lidi, aby se jich ujal. Pane Bože, prosím, nauč mě poznávat, pro co je právě teď v mém životě čas, které věci můžu opustit a které mám naopak upřednostňovat.

Posledním textem dnešního pořadu bude pasáž zapsaná v druhé knize Mojžíšově, 16. kapitole, 12. až 30. verš. Opakuji, druhá Mojžíšova 16, 12 až 30. Posloucháte modlitby podle Bible s Helenou Brdečkovou, ve kterých chceme dnes otevírat před Pánem v modlitbách únavu a přepracovanost. Text, který si vyhledáváme na závěr, popisuje situaci, kdy Hospodin začal dávat izraelskému lidu na poušti manu. Také my jsme závislí na Božím požehnání. On nám dává dny zdraví i dny nemoci, dny hojnosti i dny, kdy cítíme třeba finanční nedostatek. V jednom žalmu se píše, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Možná nás příběh o tom, jak Bůh Izraelce sytil a jak ho oni poslouchali i neposlouchali, může také inspirovat. Druhá Mojžíšova 16, 12 až 30. Izraelský národ jde pouští a na tomto místě Hospodin říká Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlasím. Na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto. Nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně. Pak odměřovali po omeru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali. To však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil.

Sbírali to tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. 6. dne nasbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž 2 omery na osobu. Tu přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl, toto praví Hospodin. Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba na péci, napečte. A co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána. Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal. A nezapáchalo to, ani se do toho nedali červy. Mojžíš pak řekl, sněste to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic. 6 dní budete sbírat, ale 7. den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat. Když přesto někteří z lidu 7. dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů? Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku, proto vám dává 6. dne chléb na 2 dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo 7. dne nevychází ze svého místa. Lid tedy 7. dne odpočíval.

Čas naší relace se chýlí ke konci. Co závěrem říct? Snad to, že je báječné uvědomit si, že Bůh dal lidem odpočinek, že on sám odpočíval, když dokončil své tvoření, že nám dokonce přikazuje, abychom každý sedmý den odpočívali a že nám k odpočívání jistě dává podmínky. Můžeme zkusit svůj odpočinek a svůj životní styl, náš běh od práce k práci, můžeme ho zkusit položit na modlitbách před Pána. A to už je pro dnešek všecko. Loučí se s vámi Helena Brdečková a přeju vám pokojný týden bez břemen, která si nakládáme sami a která by Pánu Bohu nenapadlo na nás nakládat.

0: Slyšeli jste sestřih relace Modliteb podle Bible z roku 2010, zaměřené na únavu. Zpívali C.B. Zlín, Jiří Pešina a Gabriela Šturmová. Poslední příspěvek dnešních pokladů z archivu natočila Lída Hojková také v roce 2010 pro pořad, který už v naší současné programové nabídce nenajdete, Pro tichou poštu. Uvažuje v něm o tom, co dělat s unavenými lidmi okolo nás. K úvahám se dává inspirovat způsobem, jakým kdysi naložil se svými vyčerpanými spolubojovníky starozákonní král David. Dobrý poslech.
1: Co s unavenými, aneb něco o boží spravedlnosti. To je titulek tiché pošty, kterou vám opět posílá Lída Hojková. A opět vás pozvu do královské společnosti, abychom sledovali budoucího největšího krále Izraele v jeho postojích a jednání. A znovu se přeneseme do situace, kterou jsme ochutnali posledně. Jestli si pamatujete, David se svými bojovníky zjistil, že v době jejich válečného tažení bylo přepadeno jejich sídliště a odvlečeny ženy a potomstvo. Nenašla se mrtvá těla a proto se pod Davidovým velením pustili do pronásledování s nadějí, že své blízké třeba ještě zachrání. David pronásledoval nepřítele se 400 muži. 200 mužů tam zůstalo, protože byli na smrt zemdlení a nemohli už besorský úval přejít. Na poli našli nějakého Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu najíst chleba a napít vody. Dali mu též pletenec sušených fíků a 2 sušené hrozny. Jedl a okřál na duchu, neboť 3 dny a 3 noci nejedl chléb a nenapil se vody. David se ho zeptal, čí jsi a odkud jsi? On řekl, já jsem rodem Egypťan, otrok jednoho Amálekovce. Před 3 dny mě můj pán opustil, protože jsem byl nemocen. Vpadli jsme do Negebu osídleného Keretejci i na území Judy, totiž do Negebu Kálebova, a vypálili jsme Siklak. David se ho otázal, přivedl bys mě k té hordě? On řekl, přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ a že mě nevydáš mému pánu do rukou a přivedu tě k té hordě. Přivedl ho k ním a hle, byli roztažení po celé zemi, jedli, pili a oslavovali všechnu tu velikou kořist, kterou pobrali v pelištejské a judské zemi. David je pobíjel od raního rozbřesku až do večera příštího dne. Nikdo z nich neunikl, kromě 400 mladých mužů, kteří vsedli na velbloudy a ujeli. Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali. I obě své ženy David vysvobodil. Nikdo z nich nechyběl, mladí ani staří, synové ani dcery, kořist ani cokoliv jiného. Všechno David získal zpět. David také pobral všechen brav a skot. Hnali před ním to stádo a říkali, to je Davidova kořist. Tak došel David ke 200 mužům, kteří byli na smrt zemdlení a nemohli jít za Davidem a které zanechali v besorském úvalu. Vyšli vstříc Davidovi a lidu, který byl s ním. David přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali všichni zlí a ničemové. Protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý pouze odvede svou ženu a děti a ať jdou. Ale David řekl, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Kdo pak vás v této věci uposlechne? Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. Chci si s vámi dnes všímat unavených, jejichž skupinku zastihneme už na nejbližší překážce u besorského úvalu. 200 bojeschopných mužů odmítlo pokračovat v cestě. Byli příliš vyčerpaní. A jejich vojevůdce jim dovolil nezúčastnit se boje. Dalo se předpokládat, že nepřítelova síla je veliká. Bylo jasné, že každá ruka bude dobrá. Ale David velkoryse zanechal vyčerpané muže na místě. Jak se asi cítili ti, kteří táhli dál? Stříc těžko odhadnutelnému množství nepřátel. Co pak oni se nenamáhali při předchozím tažení? Co pak oni taky neutrpěli ztráty? Přemýšlím, co se jim asi honilo hlavou. Kolik z nich si asi řeklo, já mám taky nárok na odpočinek. Proč bych nemohl zůstat s těmi? Jim to dovolí a nás táhne dál do nejistého boje. Jestli se aspoň trochu podobali nám dnes, pak si je dovedu představit, jak reptají. A možná podobná situace je pro nás dnes ještě těžší k přijetí. Jsme vychovaní rovnostářským smýšlením předchozího režimu. Ovšem kořeny těch nároků a práv člověka jdou mnohem dál, než vykonstruoval socialistický režim. Ať už pocházejí odkudkoliv, máme v sobě vštípené porovnávání s ostatními. A to je právě ouha. Jestli tomu dobře rozumím, tak David neměl nic, čím by změřil míru jejich vyčerpanosti. Musel se prostě spolehnout na to, že mají dost, jak říkají. A zřejmě v tu chvíli vznikl prostor, aby se k unaveným přidali i další. Ti, kteří táhli dál, tak museli činit ze svého rozhodnutí. Není na místě dělat ze sebe oběť tam, kde mám prostor pro rozhodování. Učím se tu od těch, kteří dokázali říct, že už nemůžou. A chci se vždycky, když budu mít sílu, postavit mezi ty, kteří se nesrovnávají s druhými, ale napínají síly podle svých možností. Myslím, že srovnávání odčerpává příliš mnoho energie. Někdy totiž není úplně na první pohled patrné, že například kolega v práci má důvody pro to, aby polevil, zatímco my se snažíme pracovat tvrdě. Za prvé, ani já, ani vy nemáme žádné zařízení, které by změřilo jejich důvody vlažnosti. A za druhé, naší zodpovědností je dělat poctivě, co nám bylo svěřeno. Tohle není snadná pilulka ke spolknutí, ale zkusme o tom aspoň začít přemýšlet. Vydržte až do konce, mám připravenou myšlenku, která nám hořkost nespravedlnosti snad trochu osladí. Už jsem vám dřív říkala, jak ráda pozoruji Davidova rozhodnutí. Někdy ho podezřívám, že snad přímo provokuje. Ale ne, nejspíš prostě velí, jak mu svědomí káže a reakcemi okolí se nezabývá. Jestli proběhly družinou nějaké šumy ohledně nespravedlnosti odpočinku jenom pro některé, pak po jejich návratu jim vedoucí David ještě dodal. Přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali zlí a ničemové, protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý odvede svoji ženu a děti a ať jdou. Ale David řekl, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný, jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. Odměna z kořisti byla stanovená stejná pro všechny. Jak pro ty, kdo bojovali, tak pro ty, jež zůstali u výstroje. Připomíná to Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici. Připomenu jenom v krátkosti. To, jak majitel pole najímá pár lidí ráno, pár v poledne a pár před pátou večerní. A nakonec jim všem dá výplatu, kterou si s nimi smluvil, když je najímal. Ta je překvapivě stejná pro všechny. Když se ti celodenní dříči bouří, majitel s nimi mluví pěkně, ale pevně. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? V každém porovnávání dříme závist. Přející srdce nesrovnává, raduje se ze své odměny a usiluje splnit svůj úkol. Víte, co považuji za klíč k našemu dnešnímu uvažování? Najdeme to ve zdůvodnění Davida a i novozákonního vinaře. Poslouchejte, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. On nás ochraňoval a on nám vydal do rukou tu hordu. A vinař říká, já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci. A zase se dostáváme k tomu, že vrcholnou instancí nad naším životem je Bůh. A ten je k nám dobrý. I těm z nás, kteří ho odmítají poslouchat, dává své požehnání a poslednímu, kdo v životě všechno pokazí, chce dát tolik, co svému věrnému. Věčný život v nebi. A to je dar, o který jde. Máš už ho připsaný na svůj účet? Pak se z něho raduj. Víc si nikdy neobstaráš. Nemáš jistotu, že je tvoje jméno zapsáno v nebi? Pak se dnes rozhodni, že Boží cestu postavíš nad své rozumování a že přijmeš Kristovu oběť za svůj hřích. Ze studia se s vámi loučí Lída Hojková. Kontakty ke mně zůstávají nezměněné. T2TVR PO Box 96 656 96 Brno a nebo T2TVR@T2TVR.cz.
0: Končí hodinka, ve které vás pravidelně zveme do našeho audioarchivu. Zazněly v ní různé názory na to, co dělat s únavou, kde jsou její kořeny a také jak jednat s unavenými lidmi v našem okolí. Přeju vám, ať se vám daří držet svoji únavu pod kontrolou. S naším rozhlasovým archivem se pro dnešek rozloučíme písní Běž k němu, kterou naspíval sbor BJB v Aši v roce 2009. Naslyšenou příště se těší Helena Brdečková.

Slyšeli jsme poklady z archivu na téma únava a vyčerpání, které pro nás připravila Helena Brdečková. Další téma o Boží vůli vysíláme v sobotu v 16 hodin.

0: námi nejste sami. Rádio 7.
1: Jsou 2 hodiny ze čtvrtku 16. července. Programem Rádia 7 vás provází Martina Zacharlová. Za 15 minut se společně zaposloucháme do čtení na pokračování z knihy Suzana Veslijová Služebnice Boží.
2: Na tom kopci víš,